0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

město na vrch zvláštní stín. S ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídní skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi padl.

mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten vůz.

Dnes se společně v pořadu Na cestě opět vrátíme do Mohelnice na loňský Folkfest a bude to už 15. pokračování a bude poslední. Jak jsem slíbila, zvu vás ke společné návštěvě koncertu kapely Druhá tráva s Robertem Křesťanem, který zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

překopí, než zas sobě najdu nějaký vzdor. Tak jeďte, jestli můžete, Seňo. Seňo.

0: kytaru Radek Hávka. Na bicí Martin Novák. Na basu Tomáš Liška. A na banjo Luboš Malina. Teď zrovna na mandolínu.
1: A náš zpěvák a skladatel Robert Křesťan.
2: Posloucháme záznam vystoupení druhé trávy s Robertem Křesťanem. Nahrávka se mi natolik líbila, že jsem do pořadu Na cestě zařadila celý koncert, který je autentický, skladby znějí trochu jinak než na albech, mají svou neopakovatelnou atmosféru. Robert už představil jednotlivé muzikanty druhé trávy. Já bych chtěla ještě vyzdvihnout taky dvorního zvukaře druhé trávy Chryse Schuta, který doplňuje muziku různými efekty a dotváří tak atmosféru. A vřele doporučuji návštěvu některého z koncertů druhé trávy doplněného videomapingem, který vytváří Linda Arbanová.
0: Odpočiň se, Sáro, obrat list.

0: Mám jako moc krát.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Děkuji mockrát.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam koncertu Druhé trávy, kde už o 15. návrat na loňský 6. ročník Mohelnického folkfestu.

prostě hořela čísla. Plynem jsem zas neměl co říct.

15. pokračování poslechu záznamu Českého rozhlasu Olomouc z 6. ročníku Mohelnického folkfestu v pořadu Na cestě posloucháme dnes koncert Druhé trávy. A protože 7. ročník se rychle blíží, vězte, že na Roberta Křesťana a Druhou trávu se můžete těšit i letos. Měli by na folkfestu vystoupit v sobotu 29. srpna večer, vlastně už tradičně. A doufám, že zahrají i něco z připravovaného nového alba Memphis, natočeného přímo v Americe.

jazykem hrem nebo vidíš, jako bys mluvila. Nekonečný palindrom, kdybys mě zabila, tak vážně nevím, co ti vadí.

co kráčí, dívenko spaněla, ale silná jako hrad, je to snad postela, nebo vavřín v květináči, nikdy si nebyla.

mě zabila, se srdcem proměněným v kámen, sekerou do týla. A já bych běžel smrti vstříc, krenková mantila by se ti svezla z holých ramen, krásná jí zvěsila.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se teď rozloučíme s druhou trávou z koncertu, který odehrála na loňském Mohelnickém folkfestu. A od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Otakar Brousek. Dobrý den, vítejte.
3: Pěkné odpoledne přeji.
2: Ať je slunce nebo mrak, humoška je u vás, je to tak.
0: Humoriáda.
4: Jak můžeš bejt tak krutá?

0: Václav Neckář a písnička, která se znovu oprášila, řečeno v úvozovkách, ve filmu Pelíšky. A my tu máme Otakara Brouska a jeho syn právě v tomto filmu hrál.
1: Ano, byl to...
0: Zazpomínáme.
1: Já myslím, že to byl druhý film, protože první debutoval ve filmu o Pták ohnivák, tam hrál nějakýho prince. A tady to byl další film, ve kterém se projevil... A vlastně odtud ho lidi znají, protože ty Pelíšky se pořád opakují.
0: Ano, a navíc ještě tam vypadal tak dobře, že všechny moje kamarádky do něj byly zamilované.
1: Ano, dlouhý a měl vlas, krásný hudebník. Dlouhý vlas, dneska už je plešatý kluk, je mu 45, je to takový fotr se z něj stal. Teď včera jsem byl zrovna s ním na premiéře filmu 6 gramů, ke které napsal nějakou muziku. Ona o té muziky tam není moc, ale podílel se prostě na hudební složce toho filmu, tak jsme tam byli. No a jeho žena říkala, on je takový dědek. 45 let.
0: Tak to jsme ho dneska moc jako nenačechrali.
1: Nenačechrali, ne.
0: Doufejme, že se na nás nebude zlobiti.
1: Já to beru takhle, táta, když na mě takhle koukal a na ty vlasy, já měl taky delší vlasy.
0: No.
1: A říkal, hele, už ti to krepatí, to brzy půjde dolů. Tak ten Ondra už to má taky, jo. Už mu to krepatí.
0: A tak je to příroda, vypadá je to přirozeně, příroda, že ano.
1: Ne,
0: nebudem to dobarvovat, dolepovat a čarovat s tím.
1: Ale je to krásný, že ty Pelíšky takhle vydržely.
0: Výborně.
1: Mám radost z toho, že se to povedlo a že to lidi mají rádi a že na tom participoval můj syn.
0: To někdo krásný. To má za vánoční film, ano. A někde to dávají po celý rok průběžně
1: ano,
0: kanály
1: ano,
0: televizní.
1: Ano,
0: tak tolik o Ondřeji Brouskovi. Ano. My tady máme jeho otce Otakara Brouska, abychom si to všechno ujasnili, upřesnili. No a já se ho zeptám, jak probíhá léto u pana Brouska.
1: Léto probíhalo tak, že už jsem absolvoval moře na Valašsku. Zrovna bylo takový počasí, že teda moc koupání nebylo, i když tam je bazén, tak jsem se koupal v bazénu, ale jako takový to přírodní koupání nebylo, protože Bystřička vlastně bylo nejdřív chladno, pak se zase oteplilo a pak jsem zjistil, že je zelená, tak jsem se vykoupal dvakrát v Bystřičce na přehradě. A do toho jsme šli, dělali jsme výlety, tak jsme šli se podívat na zříceninu hradu Lukov. Taková krásná zřícenina, kterou 20 let, možná 30 let se o ní starají, takže je zachovalá, pěkná. A tam jsme potkali takový, já mám dva psy, boxerky, a tam jsme potkali takový dva lidi, kteří měli taky pejska. A byl to nějaký pitbull a já říkám, to jsou fenky, a on, to je pes a je kastrovaný a já, to je dobrý. No tak jsme se rozešli a pak jsme se zase sešli, když jsme si to prohlídli a oni říkali, můžeme se s váma vyfotit i s těma pejskama. A říkám, no proč ne, no tak psi na sebe nevrčej, tak je to dobrý. Tak jsme si takhle sedli, já jsem si vzal jednu fenu, druhou fenu po každý straně, pán si sednul vedle mě, měl psa úplně na straně a ten pitbull vylít a zahryz se tý mý do ksichtu. Do mordy, úplně takhle jí vzal. Teď jsme, ten pitbull dostane křeč, že jo, ten nechce pustit, teď takhle trhá jako, teď jsem říkal, on jí urve tu, jak mají ty boxeři tu dlouhou škrani takhle na straně, že jo, tak jsem říkal, teď jí urve, no, tak jsem jí musel přišlápnout jako k zemi úplně a urvali jsme toho pitbulla z ní, no a teďko byla neděle, já veterina, je, Slušovice, naštěstí tam znám pana doktora, tak jsme tam dojeli. A byla klika, měla to jenom čistě proštípnutý, jak štípačkama. Jenom čistě, jak jsem říkal, ještě jí dáme piercing a bude to krásný. No tak dopadlo to dobře.
0: Bylo to drama s dobrým koncem.
1: Ale bylo to teda drama hrozný. Ten pitbull vůbec nezavrčil. Kdyby zavrčil, tak si člověk řekne, tak já jdu pryč.
0: Třeba se mu znelíbila nějak ta jedna z nich. Vybral si tu druhou.
1: Tak, takovýhle zážitky já mám.
0: A fotka bude, nebo byla nakonec? Nebyla asi.
1: My jsme z toho byli ještě se synem Kristiánem jsme byli z toho tak vyjevený, že jsme nestačili udělat. Ona byla od krve, teď jsme šli z toho kopce dolů a tam lidi na nás koukali.
0: Krvavé fotografování.
1: Ježiš. A my, no, pokousalý pitbull a neměli jsme šanci, no.
0: No jo, no, tak...
1: Stane se.
0: Pejskaři, známe to.
1: Ale vydržela, je šikovná.
0: Super, všechno dobře dopadlo. Čím začneme u nás v Humoriádě?
1: Já bych zašel tadyhle k jednomu... Petr Novotný, Novoty, žena a lednička.
0: Poslechneme si, co mají společného.
2: My jsme tady loni nahodili téma manželka a mrazák. Já bych rád pokračoval na téma žena a lednička, to se týká všech žen, nejenom té moji. Prosím vás, to je neuralgický bod. Bacha na to, manželky nás dovedou vytočit, jo? U ty ledničky. Mně třeba, jo, mě stačí úplně, že tam není tak úplně přesně systém v té ledničce. Já tam nic nenacházím, až ona to furt přehazuje, jo? Já se asi kupuju takový ty svoje, co stejně nikdo nejí, takový ty, jak já furt držím dietu, jo? Tak já mám pořád ty nízkotučný jogurty a ty nízkotučný sejry a nízkotučný klobásy a teď já... A já si to dávám hned na kraj a ona jak kupuje zase svoje sejry, tak ona mi to furt zatlačuje, mě to pak někam mizí a mě to znervozňuje, ale to není hlavní problém. Hlavní problém je jinde. Pozor. Žena a chlap a lednička. Všimněte si, jak manželka jde do ledničky, jo? Něco veme nebo něco tam dá, zavře ledničku. My chlapi do ledničky čumíme. Otevřem. Manželky to nesnášejí. Oni mají absurdní teorii, všechny manželky, že to ty ledničce škodí, jo? Že prostě, když je to otevřená, tak tam jde teplej vzduch a teď jako když pak si zavřete, tak se spotřebuje hrozně moc elektřiny, aby znovu tady paní Kejve, že ano, aby znovu... Hele, to je naprostá hovadina, ale na tom se domluvili všechny manželky. Na celém světě říkají to sami. Oni museli mít někdy nějaký sjezd čarodění, že si to domluvili. Domluvili se, že tohle budou chlapům říkat, furt. Mě už žena dokonce navrhla, jestli nechci prosklenou ledničku, že bych tam mohl čumět jak na televizi, rozumíš? Mimochodem nápad na Nobelovu cenu tohle, jo? Ale já bych to nezlehčoval. Chlap má jiný vztah ledniče než žena. Pro ženu je lednička jenom součást kuchyně. Jeden z vrcholů trojúhelníku, lednička, sporák, dřez. Když to pro chlapa je lednička vrchol celý kuchyně. Vrchol celého baráku, rozumíte? Pro mě je lednička největší vynález od času objevení ohně. Já k ní mám vztah prostě k té ledničce. To je svým způsobem partnerství. Manželky na to žárlí. Ale já v tom jej trochu sexu, jo? Ono je to... Já na ní často myslím.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nebudu se ptát to Takara, jaký vztah má se svou ledničkou. Jo, jistě kladný.
1: Jo, tak celkem kladný, tak já vařím, já potřebuju tu ledničku. No. Já tam mám tu zeleninu připravenou a takový, abych jako to měl poblíž. Jo, lednička je strašně důležitá, ale nemám takovejhle krásný vztah jako Petr Novotný. To ne, manželka nemusí žárlit, protože já v noci nechodím do ledničky. Tak ne, já ji beru jenom jako prostě skříň, kde stačí, je chladno.
0: Ano, stačí jako odpověď, jsme spokojeni. Teď se dozvíme od našich posluchačů, jestli chtějí pokračovat na téma žena a lednička s Petrem Novotným, anebo o sourozencích bude vyprávět František Nepil. Tak si vyberte SMS-kou Humor, Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: V dnešní humoriádě jsou s vámi Otakar Brousek a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy pro Petra Novotného nebo Františka Nepila. Tak kam s vaším hlasem? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza z Plzně, srdečně vás, pánové, oba zdravím, volet bych Ačko. Mm-hmm. A jak pan Novotný mluvil o té lednici a manželce, tak to říkal úplně přesně. Já před manželkou musím zavírat lednici už v okamžiku, kdy ji otvírám.
4: Vážně? Černé svědomí. No, ale hlavně, že vám chutná. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zeník vás, pánové, oba dva zdraví. A já bych chtěl pana Nepila.
4: No vidíme, ano, kdo děkujeme. Nám to vyhraje. Děkujeme za hlas. Krásný den. Dobré odpoledne, vítejte. Halo.
7: Halo, halo.
8: Halo, dobré odpoledne, pánové, tady Pavel Zurčic.
4: Dobrý den. Den.
8: Dobrá volba oboje, ale abych zkusil pana Nepila.
4: Máme zapsáno, Pavle. Slyšíme, že někam tušíme, cestujete?
8: Cestuju pořád.
4: Tak šťastné cestování. Šťastné kilometry. Mějte se.
7: Na shledanou.
4: Dobré odpoledne. Haló, ještě jednou zdravíme. Dobrý den.
9: Dobrý den, já bych sem chtěl pana Nepila.
7: Máme to zapsané.
4: A kdo? Kdo volá?
9: Petr ze Štětí.
4: Dobře, Petře.
7: Zdravíme do Štětí.
4: Mějte se. Dobré odpoledne. Haló, haló.
10: Dobré odpoledne, Zuzana. Tak já bych chtěla pana Novotního.
7: Ano.
10: A musím teda nesouhlasit, protože na tom sletu musel být i můj otec. Protože ten taky nesnášel, když byla lednice dlouho otevřená. A radši chodil do sklepa si pro chlazený pivo.
4: No tak to je taky řešení.
7: To je ale perfektní řešení.
4: Každému, co jeho jest, jak se říká, jak je libo. Mějte se hezky, dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Standa, Dolní Pouštevna, prosil bych pana Nepila.
4: Děkujeme za váš hlas, díky moc a naslyšenou. Tak, přátelé, překvapivě vyhrál pan Nepil.
7: Nepil,

se narodí a dříve, než nabere rozum, začne toužit potom, aby měl bráchu, neboť si od toho slibuje. Toto přání se mu nejednou vyplní a dobře mu tak, sourozenec se stane jednou z hlavních útrap jeho života. Je-li obdařen bratrem starším, než je on sám, nemá si stejně s kým hrát, protože starší bratři považují pod svou důstojnost zabývat se něčím tak nedokonalým a nevyvinutým, jako je mladší sourozenec. Naopak dávají přednost různým klackům a jim podobným holomkům a ti se jim posmívají, že musí hlídat mladšího. Za to mladšímu nabančí a žaluje-li, nabančí mu ještě jednou. Když mladší dorostou, musí nosit po starších estrádní kalhoty a jinou vetež, zatímco tamti mají všechno nové, takže se líbí holkám a ti mladší ne. Ještě později nemůže kvůli většímu bráškovi dostat motorku, protože ten má před svatbou a rodiče šetří, aby mu mohli dát k sňatku nový nábytek či podobné zbytečnosti. Pak se starší konečně ožení, ale co se nestane, přivede nemehlo na svět robátko, kolem kterého se začne točit všechno příbuzenstvo. Zahrnuje ho medvídky, čepečky, chrastítky a botičkami a protože takové mimino nemá nikdy ničeho dost, začne toužit potom, aby mělo bráchu. Přání se mu splní a dostane bratříčka mladšího, než je samo. A dobře mu tak. Musí ho hlídat, zrovna když by chtělo do bijáku. Musí ho tahat všude sebou. Musí chodit pomalu, protože mladší bratříček je motovidlo a žuchne sebou, sotva udělá první rychlejší krok. Když si mazlíček zacachtá kalhoty, odnese to starší brácha. Když si rozbije koleno nebo nos, odnese to taky. Když kousne staršího ze vzteku do ruky, odnese to pokousanej. Všude překáží a škemrá o partie halmy, člověče, nezlob se či jiné hry. Samozřejmě, že to prohraje, protože mladší bráchové jsou lazaři a hasiči. Potom nejen, že zuří nad porážkou, ale dokonce se meskovitě dožadují odvetného zápasu v domnění, že za pomoci svého trpasličího rozumu dovedou některé utkání do vítězného konce. Z pomsty pak žalují, když chodí starší brácha na rande, nehledě na to, že mívají lepší vysvědčení než on, takže jsou mu neustále dáváni za vzor. Prostě již v útlém věku se člověk přesvědčuje, že sourozenci jsou na obtíž a že jen překážejí.

0: A naši říkali, tak vem tady bráchu a jděte sáňkovat. A sestra teda, no tak jo, tak jsme vzali sáňky a šli jsme, ale moje sestra měla zájmy jiné, samozřejmě, a nepotřebovala mě k tomu. No a tak to vyřídila jednoduše, tam byli kluci tesaříci, kteří byli o něco starší než já, očuci. Jako
1: z jojobendu, připomínám.
0: Ano, ano, z jojobendu. A ona říká, kluci, tady máte bráchu a starejte se o něj. Takže oni mě vozili. Nejdřív byli trošku naštvaní, ale pak, protože to byli správní grázlíci, jak se říká, tak z toho měli legraci. Já z toho měl švandu a vím, že to bylo krásné sáňkování.
1: Nakonec to bylo lepší než tou
0: no,
1: segrou,
0: právě
1: tamhle
0: se
1: někde pubertální. Dobrá, tak pokračujeme dál s Františkem Nepilem, tentokrát o Anglii, a nebo si dáme anekdoty ze Silvestra 2012 z rozhlasové nahrávky s Karlem Štědrým, Sabinou Laurinovou a Zdeňkem Junákem. Vyberte si A nebo B SMS-kou, připomenu humor mezera A, humor mezera B, číslo 90 01 04, telefon 731 800 900 a zpívá vám k tomu Marie Rotrová.

0: rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marie Rotrová a hvězda Supernova, jedna z hvězd, je s námi ve studiu, Otakar Brousek.
2: No, jistě.
1: Těší se na vaše další hlasování. František Nepil nebo anekdoty s našimi slavnými herci. Tak co si vyberete? Dobrý den.
3: Miloslav Skarvine, dobrý den, pane
2: Dobrý
3: Brousku.
2: Den.
3: Dobrý den, Pavle.
1: Dobrý den.
3: Hlasuju pro anekdoty.
1: Máme zapsáno.
2: Ano.
1: Mějte se tam v Karvine, jak zpívali bratři Tesaříci, když už jsme u nich byli. Dobré odpoledne. Haló.
4: Dobré odpoledne, Magdalena z Hradce a prosila bych Nepila.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
2: Zapsáno, děkujem.
1: Tak, dalšího pozveme, kdo pak to je. Haló, haló. Dobrý den.
5: Karel Mojkovič, zdravím vás, Pavle, i pana Otakara. A já bych si přál anekdoty.
1: Bez vás, zapsáno.
2: Máme. Naschle.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, je Honza z Brna. A já po včerejším úspěchu židovských anekdot budu hlasovat taky na anekdoty.
2: Pro anekdot.
1: Fanoušek anekdot. Honzo, děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló. Už jsme ve spojení. Povíte nám něco?
2: My to slyšíme, my že
1: víme,
2: nás
1: že tam
2: slyšíte.
1: Jste, ale nebudeme čekat dlouho. Dobré odpoledne, další prosím.
7: Dobrý, já vás zdravím, Martin z Hrňavska. Mm-hmm. Dejte prosím vás Bčko.
1: Bčko, anekdoty,
2: Bčko,
1: tak zdravíme
2: samozřejmě.
1: Martina.
7: Anekdoty, ne?
2: Ano.
1: No, tuž dáme. Tak.
2: Dáme anekdoty.
1: Protože to vyšlo v součtu. Silvestr 2012 si připomeneme, jak se bavili lidé v Českém rozhlase. Ještě momentík, Františka Nepila odložíme do archivu prozatím a můžeme.
8: Já si vzpomínám, že velice krátce po sametové revoluci jsme natáčeli takový seriál televizních pořadů, který se jmenoval Vtipy o zlatou mříž. A na jeden ten večer přišel velice známý humorista a komik Jarda Štercl a povídá, tak já vám musím říct, kamarádi, že jsem nedávno za doby totality vystupoval na jednom jevišti a vyběhl jsem na to jeviště a povídám, vážení přátelé, jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi Neckama a SNB. Žádnej, obojí zatýkají. A dostal jsem jako ve fotbale červenou kartu na čtvrt roku.
9: Pánové, tak mě tak napadá, znáte vůbec nejkratší židovskou anekdotu?
10: Ne.
9: Vepřové zadarmo.
8: Teď jsem si vzpomněl ještě na jednu takovou, řekl bych, novoroční anekdotu, jak před nebeskou branou stojí 10 žen a svatý Petr jim povídá, tak dámy, které jste byli za svého života svým manželům nevěrné, tak se rovnou otočte a běžte do pekla. 9 jich svěsí hlavu a odchází. A ten svatý Petr povídá, a tu hluchou si sebou vezměte taky.
10: Tak třeba tuhletu vyprávěl pan doktor Jiří Červený. To takhle jednou Eduard Bass dostal větší honorář než obvykle a tak se rozhodl, že na schůzku s jistým nakladatelem pojede drožkou. U Masarykova nádraží nasedl do kočáru a domluvil se s drožkářem, že za zlatku ho dopraví na Královské Vinohrady. Vyrazili, šlo to hezky až k muzeu, ale tam to začalo jít pěkně do kopečka. Po chvílce drožkář slezl z kozlíku, aby koníkovi ulehčil. Tempo se znatelně zvolnilo. Po chvíli poprosil Eduarda Basse, jestli by nevystoupil, má nějaké to kilo navíc, koníkovi ubývá sil, je nouze o seno, o oves, koník už je starší a těžko se mu dýchá. A tak šli spolu vedle bričky a povídali si o tehdejších nepříznivých poměrech. A tak se pomalinku dokodrcali k Národnímu domu, kde zastavili. Drožkář uctivě smekl klobouk a povídá, tak vašnosto, jsme tady, dostanu tu slíbenou zlatku. Eduard Bass se usmívá, podává drožkáři peníze a povídá, no, pane otče, Že jsem tady já, to chápu, mám tady přece tu důležitou schůzku. Že jste tady vy, to taky chápu, chtěl jste si vydělat tu Zlatku. Ale proč jsme sem táhli toho ubohého koníka, to nepochopím.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahrávka Českého rozhlasu. I náš kolega humoriádník se nám ozval Zdeněk Junák, jak jsme se oslyšeli
2: no,
1: teď.
2: Perfektně.
1: No a kam půjdeme dál? Dáme si další anekdoty, pokračování s Karlem Štědrým, Sabinou Lavrinovou a Zdeňkem. A nebo Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou budou vyprávět o hospodě na Okoři, o Jardovi a jeho hláškách. Co by si vybral, Otakar?
2: Já bych anekdoty klidně.
1: Zůstal by.
2: Já bych zůstal.
1: Nás v rozhlasi.
2: Já miluju jednu takovou, jak umírá ten rabín starý a teď ta rodina se tam kolem něj sejde a další ještě z vesnice a ten syn říká, tak rabi, otče, řekni nám nějakou, než odejdeš z tohoto světa, nějakou opravdu myšlenku nebo nějakou něco, co bys nám mohl předat. A ten rabín se tak nadechne a z posledních sil řekne, všechno je jinak.
1: Mm-hmm.
2: A je to pravda.
1: No, včera jsme tu měli židovské anekdoty.
2: Jo?
1: S Václavem Vidrou.
2: Je, s Vaškem, s no jo,
1: vaším,
2: no, tak Vašek jich zná hodně.
1: Tak jsme navázali volně.
2: Ano.
1: Přátelé, výběr je dán, anekdoty nebo Jiří Krampol, hlasujte SMS-kou Humor, mezera A nebo B, číslo 90 01 04, abychom dostali všem povinnostem. Připomenu i telefon 731 800 900.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, máme pro vás nabídku. Silvestr z českého rozhlasu, novodobá nahrávka, anebo Hospoda na okoři s panem Krampolem. Když už jsme u toho rozhlasu a nahrávání, namluvil jste něco v poslední době, nebo se chystáte, pane Otakare Broušku?
3: Namluvil jsem, dokonce už to vyšlo, Stephen Fry, Odyssea, napsal celou... Jakoby ty
2: to je to, co je teď ten velkofilm?
3: Jako je ten velkofilm, tak on, Stephen Fry, což je anglický herec, stand-upista a spisovatel, tak on napsal celý mýty a ty báje řecký, takže já už jsem to přečet vlastně všechno. Mýty, hrdinové, Spartu a teď je Odyssea. Tak teď vyšla Odyssea už a teď jsem dočet knížku Bernhard Schlink, to je německý spisovatel, žena, která schází ze schodů. Taková zvláštní o odcházení ze života spíš, tak by se to mohlo říct. Taková vážná, no Němec.
2: No, ale vrátíme se k té Odyssee. Ano. Ti, co se nedostanou do kina, protože je na to nával, si můžou poslechnout Otakara Brouska.
3: Ano.
2: A jeho příběhy Odyssee.
3: Ne moje, ale Stephen Fry, jak to vlastně jím přepsal.
2: Jím namluvené, pane Přesný.
3: Dobře.
2: Tak přátelé, přesně, anekdoty nebo Jiří Krampol, dotaz na vás. Dobré odpoledne.
4: Halo.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Tady vás Tina Sknová.
2: Ano.
4: A prosím vás, aby Ačko.
2: Výborně. Děkujeme pěkně.
3: Naslyšenou.
2: Naschledanou. Kdo je teď na telefonu?
5: Dobrý den, pánové. Tady František Kloubel. Zdravím vás oba.
2: Dobrý den.
5: A jak zpíval, jak vždycky uváděl anekdoty, pan Štuchal. Ano. Ale anekdoty, ty má každý rád. Tak tam šoupněte anekdoty. Zdravím vás a mějte se hezky. Díky.
2: Děkujeme, díky, šoupneme až podle dalšího hlasování, jak se nám to vyvine s dovolením, Františku. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, moc pěkně vás zdravím oba dva a pana Otakara zvlášť ještě.
3: Já velmi děkuji.
6: Mája, moc pěkně vás zdravím, máme vás moc rádi a já tady pro ty anekdoty bych ráda.
2: Dobře,
3: dobře,
2: hezky to říkáte všechno. Mějte, děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Brouska.
2: Děkuji. A?
7: A já bych hlasoval pro pana Krampola.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
7: Papi, pěkně. Když jsme u těch anekdot, no. Má jedna krátká roztomilá.
3: Ano.
7: Jak takhle děda sedí u toho stolu a kouká do novy na ty fotky svých pozůstalých, jako svých kamarádů, prostě, kteří už nejsou mezi náma a teďka okolo něj po chvilce jde vnouček a poklepe mu na ramena a říká: tak co, dědo, zase na Facebooku?
2: No jo,
3: ano.
2: Doba si žádá své, děkujeme krásně za přispění k anekdotám a můžeme s nimi i pokračovat, to je výsledek tohoto kola.
8: Já jsem si teď vzpomněl na jednu ještě anekdotu, můžu, jo?
9: Jo, jo, jo.
8: Tak to přijde pán do hospody a povídá: dobrý den, vás, máte žíčku nebo dvanáčku? A ten hospodský pojel, bohužel, jenom desítku. A tak měl desítku. Tak si vezme desítku, jde si sednout a za chvilku přijde další host a povídá: dobrý den, prosím vás, máte pivo? Ten zakývá hospodský a pověl: a máte desítku nebo dvanáctku? A ten hospodský povídá: bohužel, jenom desítku. On říká: tak mi dejte desítku, kde si sednou vedle, ten první se rozčílí a přijde k němu a půjde: ty jsi si ze mne dělat srandu? A on půjde: tebe ne, z něho.
3: Hmm.
9: No a protože, přátelé, jsme na konci roku, tak já bych si dovolil takový vtípek, můžu?
8: Ano, prosím.
9: To takhle, přátelé, k věštkyni přijde paní a říká: dobrý den, prosím pěkně, mohla byste mi vyložit budoucnost, a kdybyste začala hned zítřkem? Tak věštkyně rozdá ty karty, zamíchá prstem v kávovém logru a povídá: mám pro vás smutnou zprávu. Zítra vám umře manžel. No to já vím, ale mě by zajímalo, jestli za to půjdu sedět.
10: Já si vždycky vtip nádherně vyslechnu, pobavím se a okamžitě ho zapomenu. Někdy je to výhoda, pravda.
8: No tak my občas soutěžíme s Milanem Pitkinem v těch anekdotách, ale tuhle náhodou mám od něho, jak jde paní po lese a má na rameni kočku. A proti ní jde voják a ona mu povídá: vojáčku, jestli poznáš, co to mám na rameni, tak si se mnou můžeš dělat, co chceš. A voják povídá: chobotnici. A ona povídá: není to úplně přesně, ale já ti to uznávám. A ještě jsem si vzpomněl na jednu z lesa, jak jde pán po lese, drží v ruce hůl, pod paždí má kohouta a pod druhým paždí má prádelní hrnec. A teď z takový boční cestičky najednou vyběhne paní a vykřikne: je, vy mě chcete znásilnit? On povídá: bláznivá ženská, když se na mě podívejte, mám v ruce hůl, pod paždím kohouta, pod druhým paždím prádelní hrnec, teď bych ani nemohl. A ona povídá: já vás znám, mužský, vy zapíchnete tu hůl, k ní přivážete kohouta, na ní dáte prádelní hrnec a mohl byste, ale nechcete.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V dnešní humoriádě jsme se dostali do bodu programu, kde další výběr provede náš host. Tak prosím, Otakar Brousek má slovo.
2: Bude to takový kvíz. O ty skoky, o tyči, končí vždycky v botyči, každý sudý rok, o to je cvok. Vodňanský, neexistující obrazy.
1: Tak, recitoval Otakar Brousek osobně a teď pan Vodňanský.
3: Podobně jsme byli třeba zase na jiném úseku propagátory konceptuálního umění. Co to je konceptuální umění, to vám snadno vyložím. Nemusíte všechno vědět, když jdete na představení s úsměvem idiota. Tady se leda co dozvíte. Čili konceptuální umění je, když umělec vytvoří koncept díla a to dílo už nevytvoří. Ten koncept vlastně zastupuje to dílo. Koncept se sám stává už tím dílem. My jsme imaginovali fiktivního, dnes bychom řekli virtuálního malíře, výtvarníka, pedagoga Bedřicha Bobše, který konal výstavy svých výtvarných děl, ale neveřejné. Ty výstavy byly zásadně neveřejné a veřejnost se seznamovala s tím, co na těch výstavách bylo, pouze pomocí četby katalogu, kterou jsme prováděli my na našich veřejných představeních, pokud ještě veřejná byla. Pamětníci mezi vámi si možná pamatují taková díla Bobšova, jako byla Schůze sodomistů, bylo široké plátno, Zátiší s občanským průkazem, případně velké plátno, Královna Alžběta beseduje s traktoristy. Pro ty pamětníky mezi vámi, kteří měli takový tísnivý pocit, že možná Bedřich Bobš se ztratil navždy z jejich zorného pole ve vlnobytí doby, mám příjemnou zprávu, že se vynořil a opět začal tvořit po mnohaleté přestávce, asi tak před 2 lety, začal opět malovat a dnes už jsou přírůstky katalogu poměrně vysoké. Tak například 418. Zátiší se starým počítačem a mladou erosenkou. Technika je orosená perokresba. To je kresba perem. 419. Ministři demonstrují za zvýšení svých platů. To je pop, hop, trop, art. V těchto dnech zpracovává další plátno s tímto tématem Bedřich, na kterém bude ještě i policie, která ty ministry rozhání. 420. Trpaslíci drancují masážní salon. To je kriminologická rekonstrukce. 424. Bill Clinton beseduje se Saddamem Husajnem o Monice Levinské. To je orientální muchláš. 426. Ukradeno. 427. Odchod erosenek průchodem do důchodu. Monumentální plátno. 428. Richard Falber rozmlouvá opicím v zoologické zahradě jejich stávkovou pohotovost. 431. Lenin leze na rysy. 432. Rys leze na Lenina. 433. Mezinárodní měnový fond ve frontě na polévku.
1: Zajímavé to obrazy s Janem Vodňanským. Otakar Brousek taky vždycky kreslí během humoriády. Co tam vzniklo dneska?
2: Tady vznikla nějaká zvláštní myš, potom takovej divnej čert. Potom takový, vypadalo to nejdřív jako letadlo a teď je z toho motýl a pak vykulený oči.
1: Co všechno se dá stihnout všechno během vystupování, stihnout, hostování v humoriádě. Děkujeme pěkně za to, těšíme se na příště, krásné
2: taky
1: léto.
2: Taky se těším, mějte se krásně a nashledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech našich dalších pořadů a mějte se hezky.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Češi většinově podporují zákaz mobilů na školách, ukázal to průzkum. Hejtmanství opraví kuchyň a jídelnu v domově mládeže v Zejerově ulici. Nafta v Libereckém kraji zdražuje, benzín mírně zlevnil. Jasno nebo skoro jasno a teploty do 27 stupňů, to je předpověď počasí na dnešek. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké páteční ráno přeje Hana Hopfoglová. Procent lidí v České republice souhlasí se zákazem používání mobilních telefonů ve školách, ukázal to průzkum Medianu pro Český rozhlas, kterého se začátkem srpna účastnilo přes 1000 dospělých respondentů. Plošný zákaz mobilů v červenci podpořila vláda. Dotazovaní si od opatření slibují zvýšení soustředění žáků na výuku a také zlepšení jejich vztahů, komentuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
2: 3/4 respondentů souhlasí, že zákaz mobilních telefonů přispěje ke zlepšení vztahu mezi žáky a podobné procento se domnívá, že zákaz přispěje ke zlepšení psychické pohody dětí. S tím ale nesouhlasí téměř polovina mladých lidí ve věku 18 až 25 let.
0: Vládní návrh teď posoudí parlament a prezident. V případě přijetí začne platit v září příštího roku. Domov mládeže v Zejerově ulici v Liberci bude mít novou kuchyň. Zařízení zajišťuje celodenní stravování pro zhruba 220 ubytovaných a dalších 600 porcí pro jiné školní jídelny. A je 30 let staré. Kompletní oprava bude stát necelých 10 milionů korun a zaplatí ji Liberecký kraj. Hejtmanství plánuje i další opravy kuchyní a jídelen, jak říká krajská radní Jitka Skalická ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Začínáme připravovat teď už konkrétně další 3 projekty. Je to domov mládeže v Železném Brodě, bude to základní škola logopedická tady v Liberci a bude to také kuchyň střední zdravotnické školy v Truhlářské ulici.
0: Ceny benzínu v Libereckém kraji od minulého týdne mírně poklesly, nafta dál zdražuje. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Litr benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 42 Kč 19 haléřů. Před týdnem byl o 14 haléřů dražší. Nafta zdražila o 80 haléřů na průměrných 44 Kč a 47 haléřů za litr. Dražší byla naposledy v dubnu. Benzín je u nás dražší, než je celostátní průměr. Nafta je jedna z nejlevnějších v republice. V rámci kraje platí za pohonné hmoty nejméně řidiči na Semilsku, benzín je nejdražší na Jablonecku a nafta na Liberecku. V zaniklé obci Fukov na Šluknovsku se dnes koná setkání rodáků. Program začne v 16 hodin přivítáním účastníků starostou Šluknova. Následovat bude bohoslužba pod širým nebem, vzpomínka na někdejší obyvatele obce a čtení povídky od Ingeborg Kersten. Návštěvníci uslyší naživo také písně Michala Staránky. Setkání doplní balonkové poselství a ukázka výcviku dravců.
1: Počasí.
0: Pátek bude slunečný, čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno a teploty od 24 do 27 stupňů. Fouká slabý severní až severovýchodní vítr a biozátěž je většinou mírná na stupni číslo 1, na Českolipsku střední na stupni číslo 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S omezením počítejte v Liberci. Železná ulice v horním centru města je vyfrézovaná před plánovanou pokládkou asfaltu. Jděte tam pomaleji. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už tedy 4 minuty po 5. hodině v kalendáři 7. srpna a myslím si nejlepší zpráva k tomu, je to pátek, závěr pracovního týdne, do kterého vás tady zdraví Český rozhlas Liberec. Můžeme se také v následujících minutách vydat do Semil, kde dokončili stavbu nového pump tracku. Dráha pro cyklisty vznikla na místě bývalého zrušeného koupaliště, kam se vydala také naše redaktorka. My podrobnosti nabídneme už za okamžik, a to tedy v první reportáži pátečního dobrého rána. Od mikrofonu přeje příjemný poslech a vydařený závěr pracovního týdne Martin Kolín.

0: S Jiřím Kornem jsme odstartovali páteční ranní vysílání, a to s písní motivační a písní také nestárnoucí. Žal se odkládá a skutečně, vždyť je tu pátek, závěr pracovního týdne, dnes tedy s datem 7. srpna a teď už 12 minut po páté. Cyklisté i koloběžkáři můžou v Semilech využívat nový pump track. Jsou na něm tři úrovně obtížností. Rozmělněné plochy a překážky jsou z asfaltu pro větší pohodlí a bezpečí. Sportoviště vzniklo v areálu bývalého koupeliště. Podle vedení města byla po podobném místě mezi mladými lidmi velká poptávka.
1: My jsme teda se teďka vrátili jakoby z dovolený, tak jsme se už těšili, až to bude hotový, takže hnedka při první příležitosti jsme to tady chtěli vyzkoušet. Má to takový, řekl bych, tři obtížnosti. Tady ta první část je pro ty nejmenší, ta prostřední velký středně zkušený a ta zadní část, tam už se vyřádí i ty zkušený bajkeři.
2: Jakub Menšík. A co ty, užíváš si to?
3: Jo, hodně.
4: Tento pump track je otevřený několik dní a už ho hojně využívají cyklisté. Je poměrně veliký a celý vyasfaltovaný. Pokračuje vedoucí odboru rozvoje a investic Vladimír Bělonohý.
5: Jako každý pump track má určitě svá nějaká specifika, možnosti. Jsou tady samozřejmě klopenky, nějaké boule, nějaké lavice, které fungují jako pro možnosti skoků. Si myslím, že to zase má právě trošku jiný náboj a je to trošku něco jiného pro ty, kdo tyhle pump tracky navštěvují a objíždí, aby si právě vyzkoušeli ty různé možnosti.
4: Hřiště se nachází v areálu bývalého koupaliště, které je zavřené od roku 1998, jak dodává nezávislý místostarosta Tomáš Sábl.
6: Areál stále chátral. Zároveň byla velká poptávka pro nějakém vyžití pro mládež. Máme spoustu hřišť pro malé děti, ale pro takovou tu střední generaci tady nějaké vyžití chybělo.
4: Kvůli vysoké poptávce po nějakém prostoru pro trávení volného času náctiletých bude mít tento projekt i další etapy. Přímo v bazénu má vzniknout nový skatepark a obepínat ho bude inline dráha. Město se inspirovalo americkými skateparky, které vznikaly na místo nevyužitých bazénů.
6: To byl klasický betonový skatepark a zároveň i nějaké prvky pro ty skejťáky budou i na tom inline okruhu, aby to nebylo čistě jenom v té vaně.
4: Stavba celého hřiště pro náctileté vyjde na zhruba 40 milionů korun. Ze Semil Johana Tománková, Český rozhlas.
7: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno. Nejvyšší denní teploty dnes v Libereckém kraji mezi 24 až 27 stupni Celsia. Na horách naměříme mezi 20 až 23 stupni. K tomu tedy slabý severní až severovýchodní vítr a biometeorologická předpověď už opět na jedničce, tedy pro většinu kraje. Českolipsko i dnes hlásí dvojku střední stupeň zátěže.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Také po písni Lucie Vondráčkové pokračuje naše ranní vysílání s datem 7. srpna, tedy v pátek. A znamená to jediné, i dnes po 13. hodině otevřeme naší poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude dnes probírat.
1: Děkujeme za přivítání.
2: A přejeme všem krásný a zdravý den.
1: Tentokrát budeme znovu mluvit o ztrátě čichu, tedy o tom, když najednou zjistíte, že ráno necítíte omamnou vůni kávy, při vaření vás nepotěší vůně cibulky nebo masa.
2: Možná se vám stává, že se čich zeslabil nebo vytratil úplně. Něco není v pořádku a vy jste z toho nesví.
1: Pak se to dnešní povídání v naší poradně bude týkat právě vás. Zvolili jsme téma, které tu už před časem bylo, ale nestihli jsme odpovědět na všechny vaše dotazy.
2: Tak to dnes napravíme. Stačí poslouchat po 13. hodině naše vysílání a pořád vesele a zdravě a dozvíte se vše o ztrátě čichu.
1: A nezapomeňte, že náš pořad je i na internetu na stránce www.veseleazdravie.cz a jsme taky na Facebooku.
2: Tam najdete moje tipy, rady, povídání a odkazy na už odvysílané díly. Staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne.
1: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás odpoledne u tématu ztráta čichu a co s tím.
3: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou

0: S jakými změnami budou muset počítat cestující na železnici a na trase mezi Libercem a Pardubicemi, nejen to se dozvíte za okamžik v dalších zprávách Hany Hauptvoglové.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Policisté včera odpoledne našli pohřešovaného 85-letého muže z České Lípy. Od pondělí, kdy odešel na procházku, se neozval rodině. Jak policie uvedla na síti X na linku 158, zavolala žena, která ho viděla. Senior byl vyčerpaný, ale v pořádku. Policie děkuje veřejnosti za pomoc při pátrání. Liberecký kraj hledá dopravce pro provoz spěšných vlaků z Liberce do Semil a Pardubic. Od prosince 2029 vystřídá společnost Arriva, která spoje zajišťuje teď. Zájemci můžou během září posílat nabídky. Vítěze plánuje kraj vybrat příští rok na jaře. Město Nový Bor rozmístilo na 5 místech velkoobjemové kontejnery pro větve a další bioodpad, který vznikl po úterní silné bouřce. Bouřka v městě polámala desítky stromů a poškodila některé objekty. Rodina a politici se dnes v krematoriu v pražských Strašnicích rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Se smuteční řečí vystoupí ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě a bývalý prezident Václav Klaus. Milan Knížák zemřel 26. července ve věku 86 let. Fotbalisté Jablonce vyhráli první zápas třetího předkola konferenční ligy nad RFS Riga 2-0. Odvetu hrají za týden v Lotyšsku. A před námi je slunečný den, pršet by dnes nemělo, odpoledne může být přechodně polojasno a naměříme nejvíce 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Nádražní ulice v Turnově je kvůli stavbě zúžená na jeden jízdní pruh. Kyvadlový provoz tam řídí pracovníci stavby nebo světelná signalizace.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5 hodin 32 minut a v kalendáři 7. srpna. Ze studia Českého rozhlasu Liberec přejeme příjemný poslech našeho pátečního ranního vysílání a hned po zprávách Hany Hauptvoglové se společně budeme moci vydat do Krkonoš. Právě tam přijelo 50 dětí z celého světa, a to na letní mezinárodní tábor. Hlavním jazykem je tady čeština a poznávání českých zvyklostí. Jen doplňme, čeština ale není rozhodně jediný jazyk, kterým se tam mluví.

0: Němčina, italština nebo třeba čínština. Všechny tyto jazyky je možné slyšet ve Velké úpě v Krkonoších, kde se koná už páté mezinárodní setkání dětí z 16 zemí celého světa. Žijí mimo Českou republiku, protože jejich rodiče nebo jeden z nich jsou cizinci. Tábor připravuje spolek Krajánek ve světě i kvůli tomu, aby napomáhal udržení českého jazyka a národních zvyků.
1: Já jsem Filip, už jsem tady po pátý a jsem z Itálie.
2: Já se jmenuji Anička, jsem tady po třetí a jsem z Dánska.
3: Já jsem Rej, já jsem už tady po třetí a já jsem z Číny.
4: Dobrou útro, měne tu kamy se dopadě.
5: Filip jezdí na tábory už od samého začátku.
1: Ano. Ano, je to tak. Tady můžeš poznat činnosti, co se dělají na druhém kouli světa. Se to můžeš naučit a taky to udělat a budeš mít trošku více ve tvým životě.
5: Anička přijela do Krkonoš z Dánska. Jaký je rozdíl mezi dánskou krajinou a touto krajinou?
2: Nejsou tam vůbec hory. Nejvyšší bod má tak 175 metrů nad mořem. To je fakt placka.
5: Nejstarší děti právě v tuto chvíli absolvují besedu. Podle toho, co nám udělá ten obličej, tak my si můžeme přečíst, co to znamená.
6: No, zatleskejte jim.
5: Děláme komiks a teď momentálně děláme výrazy, emoce a to u robota. Klára Smolíková, jaké to je komunikovat s dětmi z nejrůznějších koutů celého světa?
7: Složité. Já když jsem na besedách v zahraničí, tak většinou tím, že děti jsou vlastně z jedné skupiny, tak je to snažší. Tady jsem 5 minut, takže zatím nevím, kdo se stydí, kdo mluvit nechce a kdo opravdu nerozumí, ale já na to přijdu.
8: No, nebo tam se najdu, paní.
5: Další skupinka dětí navléká korálky, dohlíží na ně vedoucí. Terka?
9: Já si myslím, že je to jedna z aktivit, které děti fakt baví, takže jim to jde krásně. Oni tady si vybíjí se svojí kreativitou a zároveň si můžou z tábora odnést něco vlastního na památku.
10: Hodně dětí jezdí opakovaně, okamžitě se prostě začnou kamarádit, ptát se, kdo je odkud. Komunikační jazyk, která tady je čeština, výjimečně je to třeba angličtina nebo jazyk toho státu, když se občas někde poskupinkujou nebo když někdo třeba chce přeložit, ale jinak vlastně jediný jazyk, kterým se domluví úplně všichni, je ta čeština.
5: Říká Lenka Kanélie. Další mezinárodní setkání dětí, tentokrát už šesté v pořadí, se uskuteční příští rok. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
11: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí. Léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Počasí.
2: Během pátku v Libereckém kraji očekáváme převážně jasnou nebo skoro jasnou oblohu. To se nám tady moc nezmění. Odpoledne by mohlo být přechodně až polojasno, ale nejvyšší denní teploty dnes relativně příjemné. 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 20 až 23 stupni a k tomu hlášený slabý severní až severovýchodní vítr. Biometeorologická předpověď pro většinu kraje dnes na jedničce. Česko-Lipsko ale hlásí dvojku. Tady tedy zátěž střední. Přesně 3/4 na 6 aktuálně na hodinách. Do nového dne a také během dobrého rána vás zdraví Český rozhlas Liberec. Hlavně tady popřejeme vydařený závěr pracovního týdne.
0: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: 5:49 jsme měli možnost užít si píseň Anika a to Nelítám nízko. Pokračujeme tady v pátečním Dobrém ránu a to dnes s datem 7. srpna. Můžeme se ještě tedy předtím, než se společně vydáme do našeho rozhlasového archivu, pozastavit právě u Anika. Před okamžikem jsem se také podíval v případě, že byste se chtěli vydat na její koncerty během tedy letošního vlastně cestování po celé České republice, tak jsem našel dva pro Liberecký kraj v podstatě nejbližší, a to konkrétně v Mladé Boleslavi, ten proběhne tedy až v listopadu 14. a následně v Jičíně, ten tedy proběhne 24. listopadu. Tak to jenom taková malá odbočka, kdybyste si její koncerty chtěli užít naživo. A k tomu, jak jsme slíbili, se skutečně budeme moci trochu pobavit. Jestli se o sobě chcete něco dozvědět, nechte se rozvést. Protistrana vás dokáže vylíčit takovým způsobem, že se možná ani sami nepoznáte. Pár perliček ze soudních spisů, které pozbíral v průběhu kariéry, připojuje v tomto případě tady už ale nespívající advokát Ivo Jahelka.
1: Na adresu manžela uvedla manželka u rozvodu do protokolu, že manžel příliš pije, jsem poznala, a když mě poprvé políbil, ale to už jsem byla v jiném stavu. Další manželka, to byla paní učitelka, zřejmě aprobace psychologie, neboť na adresu tady manžela toto hodnocení u rozvodu do protokolu. Manžel je prosím psychicky labilní, egoista, silně zakomplexovaný, mentálně až infantilní a k tomu normální vožrala. Když manželovi bylo vyčítáno, že moc pije alkohol a potom se jako neplní úplně kvalitně ty povinnosti manželského života, jak se od něho čeká, tak se tomu to jako velice bránil vehementně, tomuto nařčení, a argumentoval upřímně slovy: manželka dělala takový unuděný ksichty, a že mi na intimnosti přešla chuť a šel jsem radši na pivo.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Libereckém kraji vzrostl zájem o testování na pohlavně přenosné infekce. Hygienici nadále kvůli sinicím nedoporučují koupání v Hamerském jezeře. Hejtmanství začalo s přípravami zápisu hotelu a vysílače Ještěd na seznam UNESCO. A poslední pracovní den tohoto týdne bude slunečný s teplotami do 27 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hana Hopfoglová přeje hezké ráno. V Liberci letos přibylo lidí, kteří se nechali otestovat na pohlavně přenosné choroby. Testovací a poradenské pracoviště České společnosti AIDS Pomoc v areálu krajské nemocnice Liberec navštívilo za první polovinu roku přes 90 klientů. Loni jich za stejné období bylo kolem 80, zjistil to Český rozhlas. Počet provedených testů vzrostl z loňských 286 na letošní 302.
3: Liberecké centrum nabízí anonymní testování na HIV, syfilis nebo virové hepatitidy typu B a C. Zájem o testování roste také v rámci celé české společnosti AIDS Pomoc. Za první pololetí letošního roku jejich pracoviště navštívilo přes 7 tisíc lidí. Loni jich ve stejném období bylo necelých 6 tisíc. Jan Rozum, Český rozhlas.
1: Podle posledních údajů na webu krajské hygienické stanice v Liberci není voda v Hamerském jezeře stále vhodná ke koupání. Kvůli zvýšenému výskytu sinic zůstává toto přírodní koupaliště na 4. z 5 stupňů hodnocení. Hygienici tam koupání důrazně nedoporučují. Na 3. stupni je kvůli sinicím voda v Máchově jezeře. Tam není koupání vhodné pro děti, alergiky ani těhotné ženy. Na 2. stupni jsou kvůli snížené průhlednosti rybníky v Sedmihorkách v Českém ráji, v Zákupech a v Dubé Nedamově. Kvalita vody v ostatních přírodních koupalištích v Libereckém kraji je podle hygieniků výborná. Liberecký kraj začal pracovat na zapsání hotelu a vysílače Ještěd na seznam světového dědictví UNESCO. Aktuálně chce požádat Ministerstvo kultury o předběžné posouzení, které by mělo ukázat, jestli je projekt dobře připravený a má šanci uspět v mezinárodním hodnocení. Podklady pro zápis na seznam bude připravovat nově vzniklá pracovní skupina, popisuje hejtmanova náměstkyně Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: V širším týmu budou jak kolegové z investic, tak z rezortu kultury. Budeme tam mít zástupce Ministerstva kultury a samozřejmě Národního památkového ústavu. Musíme podle té metodiky mít site manažera. V tuto chvíli uvažujeme, že to bude ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek.
1: Zápisem Ještědu na seznam UNESCO chce Liberecký kraj zajistit jeho trvalou ochranu. Nález dronu s výbušninou na letišti v německém Lipsku vyhodnocuje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí letiště Denisa Hitmanková. Podle ní teď dál postupují podle zavedených postupů, které zajišťují ochranu cestujících, zaměstnanců i bezpečný provoz. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO deníku N řekl, že Česká republika v reakci na incident ochranu letišť posílí.
2: Počasí.
1: Dnes u nás bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno a teploty se zastaví mezi 24 a 27 stupni. Vítr fouká jen slabý, severní až severovýchodní a biozátěž je na Českolipsku na středním stupni číslo 2, v ostatních místech kraje mírná na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: S omezením počítejte na silnici 1/13 v Dolních Pertolticích. Opravují tam most a jezdí se tam jedním jízdním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ze studia Českého rozhlasu Liberec přejeme příjemný poslech a to během pátečního dobrého rána v kalendáři 7. srpna a nás už za okamžik čeká také připomenutí tradiční události. V deštném v Orlických horách už totiž hoří oheň a to v peci Magdaléna. Skláři ji několik dní postupně roztápějí dřevem, aby dosáhla teploty kolem 1200 stupňů. Tím bude připravena na letošní svátky skla a my se právě na tuto tradici ve vysílání podíváme v následující reportáži. Přejeme dobrý poslech. Přejeme také dobré ráno řidičům, šťastnou cestu a hlavně vydařený pátek. Zdraví vás, Martin Kolín.

0: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.
1: Čas lidí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Muziku jsme měli možnost užít si ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to ve stejnojmenné písni Karla Gotta, 12 minut po 6. hodině. My jsme nastínili, kterým směrem se v tomto čase vydáme, a v deštném v Orlických horách už od středy skláři roztápějí dřevem historickou pec Magdaléna. Topiči se u ní střídají po několika hodinách a hlídají, aby teplota postupně vystoupala až ke 1200 stupňům. Dnes v ní začne také tavení skla jako součást tradičních sklářských slavností.
1: Tavení skla dřevem už je velmi tradiční, jak se už 35 let tady se snažíme ukázat lidem, jak se vlastně pracovalo před staletími s ohněm.
2: Říká při zapálení ohně v peci Magdaléna Bohumír Dragoun. V peci musí teplota pomalu vystoupat na zhruba 1200 stupňů. Topiči se u ní střídají ve skupinách po 4 až 6 hodinách a teplotu hlídají pomocí takzvaného pyrometru.
1: Ta teplota se musí dostat na pomalu, velmi pomalu, na nějakých 1200 stupňů ideálně, aby se chlapům dobře pracovalo, takže se jede 24 hodin vlastně až do toho sobotního večera.
2: Podle Dragouna je přikládání dřeva do pece samo o sobě řemeslem. Topiči musí množství paliva správně odhadnout a teplotu udržovat prakticky bez přestávky. Jedním z topičů je Jan Jelínek.
3: Střídání u pece, když jedna parta končí, tak by měla mít na tom měřidle správnou teplotu, která je nastavená vlastně po hodinách. Nemá to pořádně čoudit, má to pěkně hořet, musí být vyčištěný topeniště, vytažený popel, no, natahaný nějaký dříví, aby ty, co nastoupí hnedka, aby neměli ten začátek tak jako krutej. No.
2: Až bude pec dostatečně rozpálená, začnou v ní skláři tavit střepy. Mistr hudský Lubomír Němec z České Lípy přijíždí na svátky skla do Orlických hor už více než 30 let.
4: V té peci tam je taková nádobka, pánvička se tomu říká, šamotová, tam se naloží střepy, které se přes noc utavějí na tu sklovinu, jakou potřebujeme, je tam 1200 stupňů.
2: Ze žhavé skloviny pak skláři přímo před návštěvníky vyrábějí nejrůznější předměty. Podle Němce přitom musí neustále hlídat její teplotu, protože sklo rychle chladne.
4: Já bych řekl, že docela těžké je to odhadovat tu teplotu. Jestli ještě můžete jít dál, anebo jestli musíte jít to ohřát. Potom, když to sklo by vám přechladlo a nalepíte na to teplý, tak se to celý roztrhne.
2: Pec Magdaléna tak bude až do sobotního večera nepřetržitě živená dřevem. Návštěvníci pak uvidí, jak se z rozžavené skloviny pod rukama mistrů rodí výrobky podobně jako před staletími v Orlických horách. Z deštného v Orlických horách Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: počasí.
1: Liberecký kraj dnes bude jasný až skoro jasný, odpoledne tedy přechodně i polojasný. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 20 až 23 stupni. Biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce, Česko-Lipsko, ale hlásí dvojku, tady tedy zátěž střední. S takovým počasím dnes počítáme v Libereckém kraji.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 7. srpna, svátek má Lada. V pohanském bájesloví se taky jmenovala bohyně krásy, lásky a manželství. A svátek taky slaví Arabela. Tady je Petr Jungmann. Frimburg na Českokrumlovsku zachvátil před 170 lety v roce 1856 rozsáhlý požár. Kompletně zničil náměstí a vyhořelo dalších 54 domů malebného městečka. Sexuální deviant usvědčený z 5 vražd, trojnásobného znásilnění, trojnásobného pokusu o znásilnění a krádeže, Ladislav Hojer, byl popraven před 40 lety v roce 1986 v pankrácké věznici. Bylo mu 28. Více v seriálu Metoda Markovič. Atlet Tomáš Dvořák se stal před 25 lety v roce 2001 v kanadském Edmontonu po třetí v řadě mistrem světa v 10 boji. David Čech jako první český plavec před 20 lety překonal průliv La Manche plavbou non-stop oběma směry. K tomu potřeboval 19 hodin a 54 minut. Stal se i prvním suchozemcem ze země bez moře, kterému se to povedlo. Před 2 lety byly zrušeny 3 koncerty popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Na ně se chystala spousta českých fandů, ale bezpečnostní hrozba ve stylu útoku Islámského státu byla příliš velká. 2 podezřelí byli zatčeni. U nich byly nalezeny výbušniny a další chemické látky.

0: Co dnes návštěvníkům výstavy Křehká krása nabídnou v Jablonci, nad ní jsou konkrétně na letní scéně u Jabloneckého eurocentra. Ne, na to se za okamžik ve zprávách podíváme.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%, rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Na této úrovni od června. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů a také zhodnocení vkladů na účtech. Jablonecká městská hromadná doprava bude od soboty opět obsluhovat zastávky v Liberecké ulici. Zastávky Liberecká, Budovatelů a Lázně byly mimo provoz kvůli stavbě. Autobusy se do ulice vrátí zhruba po 4 měsících. V Rokytnici nad Jizerou musí lidé znovu platit na parkovišti pod Družbou, město to oznámilo na webu. Plocha je u hlavní silnice nad ski areálem Modrá hvězda. Dočasně tam bylo parkování zdarma kvůli poruše platebního systému. Na letní scéně Jabloneckého eurocentra dnes budou 2 modní přehlídky, které jsou součástí výstavy Křehká krása. Modelky na mole představí aktuální kolekci skla a bižuterie, která vznikla pro letošní rok. První část přehlídky začne ve 13 hodin a 30 minut, druhá v 16 hodin a 30 minut. Policie vyzývá návštěvníky dnešního koncertu Marka Ztraceného v Praze na Letné, aby nejezdili do centra hlavního města autem. Měli by je nechat na záchytných parkovištích a na Letnou pokračovat městskou hromadnou dopravou. Areál se pro návštěvníky otevře v 16:30 odpoledne. A ještě počasí na dnešek očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně i polojasno a teploty od 24 do 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Kamenickém Šenově je kvůli opravám uzavřená Palackého ulice, a to od křižovatky se Sokolskou po křižovatku s Tršovou ulicí. Obousměrná objížďka vede Okružní ulicí.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:32 a za námi další zprávy Hany Hauptvoglové, a to během pátečního dobrého rána. S datem 7. srpna pokračujeme v našem vysílání i po 6:30, a to s písní pro Emu od Michala Hrůzy. Za okamžik společně stihneme probrat také další aktuality Libereckého kraje a společně s dětmi, tedy v závěru této vysílací půlhodiny, probereme i různý význam daného jména, a to v konkrétních jazycích. Jak tedy dané jazyky vnímají jedno jméno, nejen o tom si s dětmi budeme povídat.

0: 9 minut po půl sedmé, tolik je tedy aktuální čas 7. srpna v kalendáři a k tomu páteční dobré ráno Českého rozhlasu Liberec. Přejeme příjemný poslech, zdravíme vás také do nového dne a společně se můžeme v tomto čase pozastavit také u dalších zajímavostí z libereckého kraje. Ku příkladu v Mimoni je na příští týden, tedy od 10. do 14. srpna, naplánovaná odstávka teplé vody. Je to kvůli pravidelným revizím a opravám technologického zařízení. Odkaz na stránce města Mimoně, kde jsme původně informace nešly, je teď nedostupná. Nicméně na webu CZT Mimoň, tedy provozovatele a dodavatele tepla pro Mimoň, z Výtopny Hradčany informace o odstávce v daném termínu je, tak s ní tedy bude lepší počítat. Můžeme se vydat i na web doxy.com a právě město Doxy na svém webu upozorňuje, že ordinace pana doktora Sudy, internisty na zdravotnickém středisku, bude od pondělka 10. srpna až do konce prázdnin uzavřena. Pan doktor čerpá dovolenou, tak i s tím tady bude od příštího týdne lepší počítat.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty dnes o něco příjemnější, v Libereckém kraji ty nejvyšší mezi 24 až 27 stupni Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 20 až 23 stupni. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně i polojasno a k tomu slabý severní až severovýchodní vítr. Biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, tedy na jedničce. Česko-Lipsko ale hlásí dvojku, tady tedy zátěž střední. Takové počasí nás čeká v pátek 7. srpna v Libereckém kraji.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes je pátek 7. srpna a svůj svátek slaví Lada. Je to slovanské ženské jméno a jeho význam ale není úplně jednoznačný. Může být odvozený ze slova lad ve smyslu pořádku. Staročeské slovo Lada patřilo dívce nebo paně. Srbochorvatské slovo Lada zase znamenalo manželku. V pohanském bájesloví tohle jméno patřilo bohyni krásy, lásky a manželství. Co vás napadne, když se řekne Lada? Možná si vzpomenete na princeznu myším koží z legendární pohádky, a nebo jejího nápadníka, prince Radovana, kterého ve filmu Princezna se zlatou hvězdou stvárnil zpěvák a herec Josef Zíma. Tak pojďme rovnou do zámku s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Kdo je princ?
2: Já vím.
3: Já vím.
2: Klasoň.
1: Jak vypadá princ?
3: Vypadá, má plášť a ještě má korunu.
1: A žijí ještě princové?
3: Já. Ne, už ne, protože zbrojím jenom hráte rozpoznání. Už dávno nežiju.
4: Žiju v jiný zemi.
1: A věděl bys, které třeba?
4: Z Americe asi.
1: A musí princové chodit do školy?
3: Ne.
1: Proč ne?
3: Protože jsou velké. Já vím, proč princové nemůžou být ve škole, protože jsou velcí a taky jsou království.
4: Nemůže jít do školy, protože je bohatý.
1: A musí si princ vzít princeznu? Nebo třeba jenom obyčejnou holku?
4: Princeznu.
3: Protože si má vybrat nějakou princeznu, abych měl jiný hlad.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Hygienici vydali zákaz koupání v Hamrském jezeře. První měsíc fungování odpadového systému door-to-door na Frýdlansku doprovázelo několik komplikací. Liberecký kraj chce opravit vandalem poničená okna na vysílači Ještěd. Jasno nebo skoro jasno a teploty do 27 stupňů, to je dnešní předpověď počasí. Hana Foglová přeje hezké ráno. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hygienici zakázali koupání v Hamrském jezeře. Kvůli zvýšenému výskytu sinic je toto přírodní koupaliště na 5. z 5 stupňů hodnocení. Naposledy tam byl zákaz koupání před 15 lety. Podle údajů na webu krajské hygienické stanice v Liberci je na 3. stupni voda v Máchově jezeře. Kvůli sinicím tam není koupání vhodné pro děti, alergiky ani těhotné ženy. Na 2. stupni jsou kvůli snížené průhlednosti rybníky v Sedmi horkách, v Zákupech a v Nedamově. Kvalita vody v ostatních přírodních koupalištích v Libereckém kraji je podle hygieniků výborná. Obce a města na Frýdlansku musely v prvním měsíci fungování odpadového systému door-to-door řešit několik problémů. Například ve Frýdlantu nefungovalo několik gravitačních zámků na kontejnerech. Radnice se potýká i s nevhodným odpadem v nádobách na bioodpad. V Kunraticích zase museli přizpůsobit velikost nádob pro řadové domy, jak říká tamní nezávislý starosta Milan Getz.
2: Chceli jsme řešit jednu specifickou věc a to byly domy nebo řadový dům, kde jsou 4 čísla popisná. Původně jsme si mysleli, že tam dáme kontejner klasický 1100 litrů, ale tam to kapacitně nevyhovovalo, takže všechny 4 domečky dostaly ty sady a teď jsou spokojeni.
0: Nový systém svozu odpadů od července funguje v 18 městech a obcích na Frýdlansku. Lidé díky němu můžou odpad třídit přímo u svých domů. Liberecký kraj nechá opravit desítky poničených oken na ochozu hotelu a vysílače Ještěd. Na konci července skla poškodil vandal, který uprostřed tabulí vedl ostrým předmětem kříže. Okna jsou původní. Vzhledem k připravované rekonstrukci hotelu je kraj teď nechce vyměňovat. Pokračuje náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Měli jsme tam odborníka, sklenáře, dokážeme to asi rozleštit. Ta náhrada v tuto chvíli nepřichází v úvahu. To jsou unikátní okna z Belgie, která budou pravděpodobně nahrazena při té rekonstrukci, ale úplně každá věc, která se tam bude obnovovat, tak bude mimořádně náročná na realizaci.
0: Budova navržená architektem Karlem Hubáčkem je národní kulturní památkou a Liberecký kraj už začal podnikat kroky k jejímu zařazení do seznamu UNESCO. Nákaza žloutenkou typu A se v České republice šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují zhruba 1400 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu.
1: Počasí.
0: Pátek bude slunečný, čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno a teploty od 24 do 27 stupňů. Fouká slabý severní až severovýchodní vítr a biozátěž je většinou mírná na stupni číslo 1, na Českolipsku střední na stupni číslo 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je uzavřená část Jungmannovy ulice, a to od kruhového objezdu u kostela až po křižovatku s ulicemi Puchmajerova a Truhlářská, tady k budově krajského soudu. Objížďka je v místě vyznačená.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Páteční dobré ráno pokračuje i 4 minuty po 7 hodině. I v tomto čase přeje příjemný poslech od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec Martin Kolín. A my budeme mít možnost ještě se ohlédnout za včerejšími událostmi, konkrétně tedy za fotbalovým utkáním, které se odehrálo na Jablonecké Střelnici. Já osobně jsem na zápas dorazil a říkal jsem si ještě před úvodním hvizdem, že vlastně nevím, co od toho zápasu čekat. A nakonec se to také na hřišti potvrdilo. Byť tedy Jablonec dokráčel za vítězstvím a nakonec tedy zajistil příjemnou pozici do odvety třetího předkola konferenční ligy. Od hostujícího celku to byl herní projev přinejmenším zajímavý. My tedy zápas za okamžik shrneme, a to v další reportáži pátečního ranního vysílání. Dobrý poslech a dobré ráno.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

uklázačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.

0: Otázka, jestli by na brouzdání rosou nebylo ještě trochu chladno, přece jen teploty dnes o něco nižší než v předešlých dnech. Na druhé straně, jak se říká, proti gustu, Michal Tučný nám dospíval v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec, teď tedy v čase 10 minut po 7 hodině. Je to čas, kdy se můžeme ohlédnout za včerejším utkáním z Jablonecké Střelnice. Právě jablonečtí fotbalisté totiž uspěli v úvodním duelu třetího předkola konferenční ligy. Doma porazili lotyšský celek RFS. Riga 2-0. Nebyli přitom daleko od toho, aby si do odvety odvezli větší náskok.
1: První půli bych řekl, že jsme byli docela nervózní. Hodně míčů jsme vyházeli. Určitě nám pomohl gól vlastně z ničeho. A nejlepší pasáž bych řekl, že jsme měli druhý půli po tom druhém gólu, kdy prostě fakt tam byly momenty, kdy jsme jim ten balón nepůjčovali, ale nevytěžili jsme z toho víc než jednu takovou tu střelu z vápna. Tam byla pasáž, kdy jsme možná mohli chtít i víc, ale v tom závěru zase soupeř ukázal, že pořád nebezpečné je a že hlavně ty krajní hráči kvalitu mají.
2: Hodnotil zápas jablonecký trenér Luboš Kozel. Těšilo ho, že se hlavou prosadili prakticky dva nejmenší hráči týmu. Na gol Vachtana Čanturišviliho navázal Matěj Polidár.
1: Tohle bych asi nečekal, že zrovna z těchto situací a tyhle hráči, i když Poli má dobrou hlavu, jako ten jako do těch centrů zbíhá velmi dobře, proto dáváme teď vejš, blíž třeba k té koncovce, ale že bude Vako hlavičkovat vlastně dá góla hlavu, tak to bych asi opravdu netipnul.
3: Já se nechci úplně chvalit, ale myslím, že tu palici nemám špatnou, akorát to prostě tak nějak jako nedostávám a teď to tam prostě jako řekl bych, že hezky zapadlo.
2: Reagoval na slova jabloneckého kouče Matěj Polidár. Jako pozitivní vnímal skutečnost, že domácí futkání neinkasovali.
3: Pro tu obranu vlastně i pro ty útočníky. A když se vyhraje 2-0, je to z 0, je to slačí. Mohli jsme dát asi více gólů, taky jsme ten gól mohli dostat. Asi by to bylo samozřejmě lepší, by to bylo 5-0, tak tam je s větším klidem, ale myslím si, že se nemáme jako na co stěžovat. 2-0 to je dobrý výsledek a jak jsem říkal, jeden tam prostě s respektem a doufám, že to urveme.
2: Luboš Kozel byl s konečným výsledkem spokojený. Na druhou stranu přidal varování.
1: Je to poločas a samozřejmě příště zase jako to prostředí bude takový, jaký zná soupeř a to je určitě výhoda pro ně a vím, jak to je, když třeba náhodou dostanete gól, že jo, tak rázem je tam nervozita a prostě je to úplně 50-50, takže my to bereme jako poločas a tam nemůže být žádná známka prostě nějakého podcenění a ani já to prostě nepovažuji za rozhodnutý.
2: Není přitom bez zajímavosti, že třetí zápas v řadě jablonečtí vyhráli 2-0.
1: Tak kdyby to pokračovalo, byl bych samozřejmě rád, ale tak je to fotbal a tam nikdy nevíte, pak třeba nemůžete tři zápasy dát gól. Věříme tomu, že prostě dopředu se prosadit dokážeme a budu jenom doufat, že to bude pokračovat.
2: Přeje si Luboš Kozel. Jablonecké fotbalisty čeká odveta v příští čtvrtek. Už v neděli ale v lize vyzvou Slovácko. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jaký bude závěr pracovního týdne? Zatím tedy dle meteorologů očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu a odpoledne přechodně i polojasno. Nejvyšší denní teploty ale dnes velmi příjemné, z toho osobně mám radost, 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 20 až 23 stupni. K tomu tedy slabý severní až severovýchodní vítr a dobrá zpráva, biometeorologická předpověď opět na jedničce, to platí tedy pro většinu kraje. Českolipsko dnes hlásí dvojku střední stupň. Zátěže.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé české skály vznikly z mořského písku? Pískovcová skalní města v České republice patří mezi nejzajímavější přírodní útvary střední Evropy. Dnes vypadají jako romantické labyrinty věží, soutěsek a skalních stěn, ale jejich příběh začíná hluboko v minulosti, v době, kdy byly velké části dnešního území Česka pokryty mořem. Právě tehdy se na mořské dno ukládaly vrstvy písku, které se postupně stlačovaly a zpevňovaly v horninu zvanou Pískovec. Nejznámější oblasti pískovcových skalních měst najdeme například v Českém ráji nebo v Adržpašsko-Teplických skalách. Tyto oblasti vznikaly dlouhodobým působením geologických procesů, především zvětráváním, erozí vody, větru a také mrazovým rozpadem hornin. Voda si postupně hledala cesty slabšími místy v pískovci a tím vytvářela pukliny, soutěsky a oddělené skalní věže. Výsledkem je krajina, která působí téměř pohádkově. Úzké průchody mezi skalami, vysoké věže a skalní města připomínají přírodní labyrint, ve kterém se člověk snadno ztratí. Přesto jde o velmi křehký ekosystém, který se stále pomalu mění. I dnes zde dochází k dalšímu zvětrávání a občasným sesuvům menších bloků.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: S jakými omezeními musí počítat řidiči ve Vrchlabí, a to kvůli krkonošským slavnostem? Nejen to se dozvíte za okamžik v dalších zprávách Hany Hauptvoglové.
1: Je 7:30.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Ceny benzínu v Libereckém kraji od minulého týdne mírně poklesly, nafta dál zdražuje. V rámci kraje platí za pohonné hmoty nejméně řidiči na Semilsku, benzín je nejdražší na Jablonecku a nafta na Liberecku. Domov mládeže v Liberecké Zajerově ulici bude mít novou kuchyň. Zařízení zajišťuje celodenní stravování pro zhruba 220 ubytovaných a dalších 600 porcí pro jiné školní jídelny. Staré je 30 let. Jeho kompletní oprava bude stát necelých 10 milionů korun a zaplatí je Liberecký kraj. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě bude mít novou pobočku v letohrádku Červený dům. Po dvouleté přestavbě památkově chráněné budovy v areálu vodního hradu Lipí. Tam budou nové expozice z regionu a ve dvou přilehlých budovách vzniknou nové kanceláře a specializovaná pracoviště. Kvůli krkonošským slavnostem bude zítra neprůjezdná Krkonošská ulice v centru Vrchlabí. Objízdná trasa povede přes nábřeží kolem divadelního klubu a organizátoři doporučují parkovat například u kulturního domu, u kartonky nebo na náplavce. V úvodním duelu třetího předkola konferenční ligy fotbalisté Jablonce porazili lotyšský RFS Riga 2-0. Pohárová odveta se bude hrát za týden v Lotyšsku. A je před námi slunečný den, pršet by dnes nemělo, odpoledne může být přechodně polojasno a naměříme nejvíc 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Kvůli opravám je uzavřená silnice třetí třídy mezi Velenicemi a Svitavou na Českolipsku. Objížďka vede přes Lindavu a Brniště.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 7:32 a dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje dalšími písněmi hned tady po zprávách Hany Hauptvoglové. Co nás čeká v následujících 30 minutách ranního vysílání? Za okamžik to budou další aktuality z Libereckého kraje. Chybět v následujících 30 minutách nebude ani telefonát meteorologům a v závěru hodiny připomeneme také aktuální situaci, a to nejen v Česku. Už týden sužuje totiž Česko velmi vysoké teploty, které místy přesahují i 40 stupňů. A tak položíme otázku, jestli dělá stát dostatečná opatření, aby připravil společnost na takové klimatické extrémy. Ptal se na to bleskový průzkum společnosti Median, který nabídneme ve vysílání před 8 hodinou. Dobrý poslech a dobré ráno.

0: Píseň muzikálová a k tomu také nestárnoucí Okno mé lásky, o které nám tedy zpívala skupina Olympic v 7 hodin a 40 minut. Je to také čas, kdy se můžeme společně ve vysílání pozastavit u dalších aktualit Libereckého kraje. Ku příkladu zůstaneme u filmařů, kteří očividně náš kraj mají rádi a rádi se do něj vrací. To tedy v jednom z rozhovorů pro Český rozhlas nedávno řekla i vedoucí filmové kanceláře Liberec Markéta Štěpánková. A jeden z filmů, který v našem kraji vznikl, můžete právě dnes také vidět ve Stráži pod Ralskem, a to v letním kině na Piknik svahu. Promítání snímku Dovolená v Českém ráji začíná posetnění, tedy kolem 9:30 večer. Tak v případě, že přemýšlíte nad programem nad dnešním večerem, tak můžeme v tomto směru tedy, myslím si, doporučit. K tomu se ale můžeme vydat i na web Libereckého deníku, kde jsme našli, myslím si, příjemnou informaci, a to pro návštěvníky rekreačního areálu Kristýna. Právě tam totiž proběhla a teď už tedy úspěšně byla dokončena obnova dřevěných povalových chodníků v Mokřadech, a to mezi Trojmezím a také Kristýnou. Znamená to tedy možnost právě Mokřady navštívit a dostat se tam i relativně komfortně. Už dříve tam návštěvníci chodili, pravda, ta cesta nebyla úplně příjemná a ani přívětivá. To se tedy v tomto momentě změnilo a opět to nabízí další perspektivu, jak si rekreační areál i blízké okolí užít. Tolik tedy stránky Libereckého deníku. V 7 hodin a 42 minut ale pokračuje také páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec. My jsme rádi, že jste si i dnes naše vysílání naladili. Přejeme hlavně tedy příjemný poslech a k tomu pokud možno poklidný a úspěšný závěr pracovního týdne.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Přesně ve 7:45 vítám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec z Českého hydrometeorologického ústavu paní Kláru Bubnovou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Paní Bubnová, myslím si hned tady z úvodu, většinou to teď bylo takové trochu vyčerpávající ta předpověď, tak začneme pochvalou. Krásně jste nám naplánovali dnešní ráno, které bylo velmi příjemné. Můžeme nastínit, s jakým počasím v závěru pracovního týdne v Libereckém kraji můžeme počítat?
2: Tak bude to většinou slunečno, dneska odpoledne možná až polojasno, ale k večeru by se opět mělo vyjasňovat. Teploty teď po ránu měříme mezi 15 a 18 stupni, na horách kolem 13, no a přes den vystoupí na příjemných 24 až 27 stupňů, na horách potom do 23.
1: Myslím si, výhled více než ideální, a zvlášť tedy po té vlně veder, kterou jsme si teď měli možnost užívat. Před námi ale víkend, sobota a neděle, tak jaký ten víkend bude?
2: Celý víkend bude slunečný, tam oblačnost by měla přibývat až někdy v noci na pondělí. Srážky vůbec nečekáme, no a nejčistší teploty by měly být velmi podobné tím dnešním, tedy do 27 stupňů. V noci potom teploty klesnou na hodnoty mezi 14 a 11, v údolích to může být až k 8. No a v neděli už bude o něco tepleji, tam maxima mezi 27 a 31 stupni a v noci mezi 16 a 12.
1: I tak si myslím, že ten výhled je více než ideální. Ta vidina toho, že teploty najednou nebudou atakovat 40, je velmi příjemná a přiznám se, já osobně se tedy i na to počasí i na víkend samozřejmě těším. Informace nám z Českého hydrometeorologického ústavu předala paní Klára Bubnová. Děkujeme za to, popřejeme krásný den. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vy také, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: příjemná vzpomínka na jména, která ve vysílání Českého rozhlasu Liberec známe velmi bezpečně. Miroš Birka a společně s ním také Marika Gombitová z písní V slepých uličkách v 7 hodin a 52 minut. To je čas, který jsme slíbili, že budeme věnovat průzkumu. Skoro 3/4 lidí v Česku jsou přesvědčené, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Většina lidí se taky obává negativních dopadů na svůj život. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů Česko zasáhly koncem června a znovu v posledních dnech.
1: Česko má nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech bylo skoro 42 stupňů.
2: To byl poslední červnový víkend. Tehdy k tomu ministr sportu Boris Šťastný z motoristů ve sněmovně poznamenal.
3: Nejde o globální oteplování, ale o lokálně teplé počasí v České republice a části Evropy.
2: V těchto dnech se extrémní teploty v Česku opakují.
4: Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích.
1: Jde o první překonání 40-stupňové hranice na Moravě úplně od začátku měření.
4: Padl 3. den v řadě absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili rovných 41 stupňů Celsia.
2: Zmíněného průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů. 72% dotázaných odpovědělo, že stát nepodniká dostatečné kroky, aby společnost připravil na situace s klimatickými extrémy a usnadnil lidem v náročných podmínkách život.
5: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například 1/3 voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
2: Vysvětluje nálady ve společnosti analytik Medianu Vojtěch Dufek. 2/3 lidí se taky obávají, že teplotní extrémy budou zasahovat do jejich běžného života.
5: Nejčastěji se toho opět obávají mladí, přes 80% z nich. Nejméně se obávají seniori a také lidé se základním vzděláním.
2: Skoro 2/3 lidí se začaly sami na možná další vedra adaptovat. Třeba rodina z České Břízy, se kterou natáčel reportér Pavel Hala.
6: Na terase u jezírka spává v horkých tropických nocích. A vy se tady naskládáte na tu terasu 2x4 metry?
7: My dáme pryč tady, jak máme to sezení. Když ráno chceme spát díl, tadyhle jde sluníčku. A jak je tady to jezírko, tak vlastně voda a no to přímě je úplně jiný vzduch. Pak k ráno je cítit, že to opravdu trošičku se to schladí a je to příjemný.
5: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák. Asi 1/3 z nich. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. Obyvatelé malých měst a vesnic pak pořizují rezervní nádrže na vodu. Seniori pak více šetří pitnou vodou. A 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
2: Popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek. Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Český rozhlas.
8: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honza začíná chodit do tanečních a Eva s Karlem se radují z narození druhého syna. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Ve které z kajut se ukrývá vrah. Hercule Poirot vyšetřuje smrt na Nilu v Oscarovém filmu. A ČT Art, koncert legendárního amerického písničkáře, který se stal jedním z nejvýznamnějších hudebně politických akcí 80. let. Paul Simon, koncert v Harare. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Většina Čechů podporuje zákaz mobilů ve školách, ukázal to průzkum. V Roketnici nad Jezerou je znovu spoplatněné parkoviště nad Ski areálem. V Novém Boru jsou kontejnery na bioodpad po úterní bouřce a poslední pracovní den tohoto týdne bude slunečný s teplotami do 27 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje skoro 80% Čechů. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Začátkem srpna se ho účastnilo přes 1000 dospělých respondentů. Opatření například více podporují rodiče než bezdětní lidé. Další detaily dodává analytik Medianu Vojtěch Dufek.
4: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje 78% lidí. Proti jsou zejména mladí a studenti. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
3: Zákaz telefonů na školách podpořila vláda před necelými 3 týdny. Platit by měl od září příštího roku. Lidé v Roketnici nad Jezerou musí znovu platit na parkovišti pod Družbou. Město to oznámilo na webu. Plocha je u hlavní silnice nad Ski areálem Modrá hvězda. Lidé tam dočasně nemuseli platit kvůli poruše platebního systému.
5: Řidiči můžou platit přes aplikaci Park Simply nebo přes jednorázový odkaz online. Pokud budou lidé parkovat méně než 3 hodiny, zaplatí 50 korun a na celý den stojí 100 korun. Možné je také platit přes SMS, ceny jsou ale vyšší. Na parkovišti je také možné využít dlouhodobou žlutou parkovací kartu. Z Roketnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Město Nový Bor rozmístilo na 5 místech velkoobjemové kontejnery na větve a další bioodpad, který vznikl po úterní silné bouřce. Radnice o tom informovala na svých webových stránkách. Do kontejnerů můžou lidé odkládat jenom tento druh odpadu. Nepatří tam komunální odpad ani stavební suť. Bouřka v Novém Boru polámala desítky stromů a poškodila některé objekty. Kvůli riziku pádu stromů zůstává zatím uzavřený také novoborský lesní hřbitov. Soud v americkém Novém Mexiku nařídil firmě Meta zaplatit v přepočtu 12 miliard korun za újmy, které působí mladým lidem. Společnost také musí změnit způsob fungování svých platform, tedy například Facebooku nebo Instagramu. Má například omezit funkce, které vyvolávají závislost, nebo zlepšit ověřování věku uživatelů. Peníze mají jít do fondu na podporu duševního zdraví teenagerů. Meta uvedla, že se proti rozhodnutí soudu odvolá. Dodala, že pracuje na odstranění závadného obsahu na svých platformách.
2: Počasí.
3: Dnes u nás bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno a teploty se zastaví mezi 24 a 27 stupni Celsia. Vítr fouká slabý severní až severovýchodní a biozátěž je na Českolipsku na středním stupni číslo 2, v ostatních místech kraje mírná na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Doxech je kvůli špatnému stavu vozovky uzavřená část Nerudovy ulice. Od železničního přejezdu k odbočce do Luční ulice můžou tam vjíždět jen rezidenti a také složky záchranného integrovaného systému. Tak s tím počítejte a buďte opatrní, ať jdete kamkoliv.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Má pátek 7. srpna pokračuje i 4 minuty po 8. hodině na vlnách Českého rozhlasu. Liberec tedy v dobrém ránu, kdy vás zdravíme u poslechu. Léto je vedle dovolených také neodmyslitelně spjato s enormním množstvím uzavírek a omezení na silnicích. My se proto už za okamžik na jeden rozestavěný úsek vydáme právě i v ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec. Jenom připomeneme, stavební firma včera osazovala nosníky na nový most přes Lužickou Nisu v Liberecké Lonnícké ulici. Jak to přímo na místě vypadalo, to se za okamžik dozvíte v další reportáži. Martin Kolín přeje příjemný poslech.

0: Poklidný začátek další vysílací hodiny pátečního Dobrého rána v éteru Českého rozhlasu Liberec. O tu se nám postaral Valdemar Matuška s písní Když jdou na mužskýho léta. A to v 8 hodin a 11 minut. Před okamžikem jsme mluvili o silnicích, o létu, o rekonstrukcích a v liberecké londýnské ulici vzniká nový most přes Lužickou Nisu. Stavbaři včera ve čtvrtek začali pokládat jeho nosníky. Nový most nahradí původní dožilí, který město nechalo zbourat. Práce naplánovalo na letošní rok, aby byla ulice v příštím stavební sezóně průjezdná. Slouží totiž jako objízdná trasa při uzavírkách průtahu města. Usazování nosníků není podle stavbařů jednoduché. Může za to atypické 45 totiž stupňů skosení mostu.
1: Je zhruba 8:30 ráno a stavbaři v liberecké Londýnské ulici pokládají první nosník nového mostu. 30-metrové, zhruba 29 tun těžké těleso mají zavěšené na jeřábu a pomalu ho přesouvají nad řeku. Úkon je podle stavby vedoucího Jaroslava Hrona z Eurovie náročný i vzhledem k šikmosti mostu.
2: Schází se tam několik šikmostí. Ten most je ve spádu vozovky, ve spádu příčným a teď se ještě k tomu načte vlastně ta šikmost toho mostu jakoby v těch 45 stupních. Takže tam jakoby dospět k nějaký rovině, aby ty nosníky zase musely být vlastně osazeny jakoby v rovině, je trošku náročnější, ale po tom prvním nosníku by řekl, že se nám to podařilo.
1: Nosníků bude mít most celkem 8. Po jejich dokončení budou stavbaři pokračovat pokládáním desky.
2: Spřažení betonovou deskou, takže teď bude následovat vednění té desky a montáž armatury, následně betonáž, což je asi hlavní práce na tom mostě.
1: Původní most byl v kritickém stavu, říká primátorův náměstek Adam Lenert z Hnutí ANO.
3: Byl ve stupni 5, takže vlastně už tady bylo sníženo zatížení, takže by tady nemohla jezdit ani městská hromadná doprava. Proto jsme přistoupili k opravě v tomto letošním roce po dohodě s ŘSD.
1: Ředitelství silnic a dálnic plánuje na příští rok práce na silnici 1/35.
3: Máme informace od ŘSD, že by chtěli začít vlastně ve stavební sezóně duben-květen. Zde můžou pak být krizové objízdné trasy. Ne plné objízdné trasy, ale krizové.
1: Stavba mostu by měla trvat minimálně do začátku zimy, říká stavby vedoucí Hron.
2: Smluvní termín nám vychází do půlky ledna. Nicméně budeme se samozřejmě snažit tady nebejt už v tom zimním období, ale je to samozřejmě trošku predikce, no, takže asi bychom rádi určitě do Vánoc.
1: Za opravu Liberec zaplatí 29 milionů korun. Jde o nejvyšší částku, kterou letos město na opravu mostů a lávek vydá. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Pátek, tedy v závěru pracovního týdne, v Libereckém kraji očekáváme jasno nebo skoro jasno. Odpoledne přechodně i polojasno, nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 20 až 23 stupni. K tomu tedy slabý severní až severovýchodní vítr. Biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, tedy na jedničce. Česko-Lipsko ale hlásí dvojku, tady zátěž na středním stupni. 8 hodin, 18 minut a zdraví vás Český rozhlas Liberec.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

V 8 hodin 21 minut příjemná připomínka písně Znám jednu krásnou zahradu v podání Heleny Vondráčkové a také Václava Neckáře. Ostatně sednout si jen tak do zahrady při relativně pěkném počasí, navíc když dnes nemají být taková vedra, to je možná představa až příliš idylická. Pokračuje nám páteční ráno, věříme, že v naší společnosti, tedy ve společnosti Českého rozhlasu Liberec, ho máte o něco příjemnější. K tomu můžeme připomenout i dnešní datum 7. srpna v kalendáři a společně se můžeme vydat do Záhoří na Semilsku. Právě zde se totiž před 103 lety narodil výtvarný umělec a grafik Jaroslav Klápště. To, že měl umělecké vlohy, je patrné už od raného věku. Přeci jen jeho matka pocházela z umělecky založené rodiny. Život mu ale zkomplikovalo hned několik událostí. Úmrtí otce a během druhé světové války taky totální nasazení. Ve stinné kapitole jeho života přeci jen ale vysvětlo světlo. Během nasazení se totiž potkal s Bohumilem Hrabalem a o jeho směřování bylo v podstatě rozhodnuto. Po válce vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze a kariéra mohla úspěšně začít. Věnoval se především krajinomalbě a severočeský patriotismus u něj byl patrný. Kreslil nejen scenérie pod Krkonoší a Pojizeří, ale věnoval se i přeměnám města Most, které souvisely s těžbou uhlí. Zároveň ilustroval řadu básnických sbírek řadě známých autorů. Jaroslav Seifert, František Halas, Vladimír Holan nebo třeba Josef Hora. Byl to ale do jisté míry i filozof, který realitu a expresionismus často promítal také do své tvorby. Většinu života prožil právě v Libereckém kraji, tedy na našem území, a skutečně tak lze mluvit o regionálním umělci s nadregionálním přesahem. Jaroslav Klápště by dnes oslavil 103. narozeniny.

0: Ve zprávách Hany Hauptvoglové už za okamžik připomeneme i první přípravné utkání libereckých Bílých tygrů.
1: Je 9:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Hygienici zakázali koupání v Hamerském jezeře. Kvůli zvýšenému výskytu sinic je toto přírodní koupaliště na 5. z 5 stupňů hodnocení. Naposledy tam byl zákaz koupání před 15 lety. Policisté včera odpoledne našli pohřešovaného 85-letého muže z České Lípy. Od pondělí, kdy odešel na procházku, se neozval rodině. Jak policie uvedla na síti X, na linku 158 zavolala žena, která ho viděla. Senior byl vyčerpaný, ale

0: V pořádku. Policie děkuje veřejnosti za pomoc při pátrání. Liberecký kraj hledá dopravce pro provoz spěšných vlaků z Liberce do Semil a Pardubic. Od prosince 2029 vystřídá společnost Arriva, která spoje zajišťuje teď. Zájemci můžou během září posílat nabídky. Vítěze plánuje kraj vybrat příští rok na jaře. Veřejnost se dnes rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb ve Strašnickém krematoriu v Praze bude mít se souhlasem rodiny se státními poctami. Rozhodla o tom vláda. Součástí obřadu bude státní hymna, tři čestné salvy i účast představitelů státu. Liberečtí Bílí tygři za sebou mají první přípravný zápas před novou sezónou. Na domácím ledě se utkali s týmem BK Mladá Boleslav a vyhráli 3-1. A ještě počasí na dnešek. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně i polojasno a teploty od 24 do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S omezením počítejte na silnici číslo 10 z Desné do Kořenova. Silničáři tam opravují vodorovné dopravní značení a můžete se tam i zdržet.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:32 a za námi další zprávy dobrého rána Českého rozhlasu Liberec, které přichystala Hana Hauptfoglová 7. srpna v kalendáři. Dobré ráno pokračuje ještě tedy závěrečnou půl hodinou a už za okamžik nás také čeká krimi příběh. V něm se přesvědčíme o tom, že se zkrátka lidé v práci nenudí a dvojnásob to platí u jabloneckých strážníků, kteří za sebou mají perný závěr července. Tak co před nimi stálo? To se za okamžik ve vysílání dozvíte.

0: S Karlem Zichem jsme vkročili do další části našeho hraního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Liberec, kdy si budeme moci představit taková tematicky laděná rčení. Mezi herci se říkává, není malých rolí. Jablonečtí strážníci by si mohli říkat, není malých případů. Rozhodně jimi pravidelně zásobují naše krimi příběhy a Miroslav Holubec je jim za to vděčný.
1: Krimi příběhy.
2: Jablonec nad Nisou není velké město, ale děje se v něm spousta různých věcí. Jednak bohulibých, jako koncerty, divadelní představení nebo výstavy, a jednak těch méně bohulibých, které zaměstnávají městskou policii a plní naše krimi příběhy. Jako první dnes máme na paletě muže, který chtěl v drogerii ušetřit na deodorantu za 65 korun. Vzal si ho z regálu, polovinu obsahu na sebe vystříkal a vrátil ho zpět na místo. No, kdyby to takhle udělal každý, mohla by si prodejna zřídit půjčovnu deodorantů. Tohoto šetřílka ale zadrželi a jelikož nedokázal aplikovanou vůni vrátit zpátky do spreje, zaplatil pokutu 500 korun, tedy skoro desetinásobek původní ceny. O něco vyšší pokutu asi zaplatí řidič BMW, který nedávno profrčel pod Horskou ulicí více než stovkou, což je na 50 více než dvojnásobek povolené rychlosti. Pozorná řidička si v pátek odpoledne všimla muže sedícího na chodníku a dost možná mu zachránila život. Zastavila, pomohla mu mimo vozovku a navíc zavolala na tísňovou linku. Strážníci mu naměřili skoro 3 promile a zavolali na místo záchranku, která muži ošetřila zranění, které si způsobil pádem, a odvezla ho do bezpečí záchytky. I další občané Jablonce se zachovali velmi nesobecky. Jeden si všiml, že soused od naproti má už pár dní otevřené okno a uvnitř se dlouhodobě nesvítí. Navíc zevnitř zaslechl zvuk nápadně připomínající žuchnutí těla na podlahu. Policisté souseda prověřili a zjistili, že je v pořádku, jen do větraného pokoje často nechodí. To v jiném případě, kdy znepokojený muž zavolal na policii kvůli 77-letému bratrovi, který se už pár dní nehlásil, našli seniora na podlaze za dveřmi jeho bytu, živého, ale zraněného. Zavolali mu sanitku a jeho bratr, který policii kontaktoval, slíbil, že se u něj zastaví častěji.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pokud na vás v předešlých dnech bylo teplo, není se čemu divit, ale k tomu můžeme doplnit dobré zprávy. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 24 až 27 stupni Celsia, na horách 20 až 23 stupňů. K tomu tedy očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně i polojasno. Biozátěž mírná, tedy na jedničce, na Českolipsku dnes na dvojce na středním stupni zatížení a k tomu slabý severní až severovýchodní vítr.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Na závěr našeho pátečního ranního vysílání jsme zamířili do Německa, a to za skupinou Bonnie M 9 minut před 9 hodinou. A právě tak zní tady závěr pátečního dobrého rána. Po 9 hodině už to bude dopoledne pod Ještědem a i dnes se na vás bude těšit kolega Miroslav Holubec, který vás dopoledním vysíláním provede. Připomenout ale můžeme během letního času také 9.45, kdy bude pokračovat zámecké léto. Tak pokud budete soutěžit, popřejeme hodně štěstí. K tomu přeji také příjemný poslech. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec se totiž v tomto čase loučí Martin Kolín.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Libereckém kraji vzrostl zájem o testování na pohlavně přenosné infekce. Hejtmanství nechá opravit kuchyň a jídelnu v domově mládeže v Zejerově ulici v Liberci. Energetické firmy se chystají na zatmění slunce, bude mít dopad na provoz fotovoltaických elektráren. Jasno nebo skoro jasno a teploty do 27 stupňů, takové dnes u nás bude počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké páteční dopoledne přeje Hana Foglová. V Liberci letos přibylo lidí, kteří se nechali otestovat na pohlavně přenosné choroby. Testovací a poradenské pracoviště České společnosti AIDS Pomoc v areálu krajské nemocnice Liberec navštívilo za první polovinu roku přes 90 klientů. V loni za stejné období bylo kolem 80, zjistil to Český rozhlas. Počet provedených testů vzrostl z loňských 286 na letošní 302.
2: Liberecké centrum nabízí anonymní testování na HIV, syfilis nebo virové hepatitidy typu B a C. Zájem o testování roste také v rámci celé české společnosti AIDS Pomoc. Za první pololetí letošního roku jejich pracoviště navštívilo přes 7 tisíc lidí. Loni jich ve stejném období bylo necelých 6 tisíc. Jan Rozum, Český rozhlas.
0: Domov mládeže v Liberecké Zejerově ulici bude mít novou kuchyň. Zařízení zajišťuje celodenní stravování pro zhruba 220 ubytovaných a dalších 600 porcí pro jiné školní jídelny. Staré je 30 let. Jeho kompletní oprava bude stát necelých 10 milionů korun, zaplatí ji Liberecký kraj, který současně plánuje opravy i dalších kuchyní a jídelen, jak říká krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Začínáme připravovat teď už konkrétně další tři projekty. Je to domov mládeže v Železném Brodě, bude to základní škola logopedická tady v Liberci a bude to také kuchyň střední zdravotnické školy v Truhlářské ulici.
0: Krajská správa silnic Libereckého kraje bude mít nového ředitele. Současný ředitel Jan Růžička odchází ke konci letošního roku do penze. Podle hejtmanova náměstka Daniela Davida ze Starostů pro Liberecký kraj bude výběrové řízení na podzim a nový ředitel by měl nastoupit na svoji pozici od 1. ledna 2027. Evropské energetické společnosti se připravují na dopady zatmění slunce. Astronomický úkaz bude ve středu 12. srpna viditelný ve většině evropských zemí. Nejvýraznější bude v západní Evropě, úplné zatmění nastane ve Španělsku. Energetici očekávají krátkodobý propad výroby fotovoltaických elektráren. Provozovatelé sítí budou muset zvládnout dvě rychlé změny. Nejprve pokles solární výroby při zakrytí slunce a poté její opětovné zvýšení.
1: Počasí.
0: Pátek bude slunečný, čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno a teploty od 24 do 27 stupňů. Fouká slabý severní až severovýchodní vítr a biozátěž je většinou mírná na stupni číslo 1, na Českolipsku střední na stupni číslo 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici číslo 10 mezi Železným Brodem a Loužnicí. V jedné ze zatáček kousek od odbočky na Pěnčín stojí porouchané nákladní auto a projíždí se tam kivadlově jedním jízdním pruhem. A podle našich dopravních zpravodajů se tam můžete i zdržet. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 9. hodině, ve vysílání Českého rozhlasu Liberec začíná dopoledne pod ještědem, ve kterém si uvaříme masové taštičky. Nebudu je vařit já, to by nedopadlo dobře, o něco lépe to určitě zvládne michelinský šéfkuchař Roman Paulus. Stejně jako kalendárium, které pro nás připravil Petr Jungmann a ve kterém si připomeneme významné události, se pojí s dnešním datem, což je 7. srpna. A pak tu bude další zámecké léto a naši pravidelní posluchači už vědí, že to je pro změnu doménou Pavla Kudny. A čím začneme? Už za chvíli ve studiu Českého rozhlasu Liberec přivítáme našeho kolegu Patrika Fischera a povídat si s ním budeme o dopravě. Ovšem, jak si z pohledu estetického. Ředitelství silnic a dálnic prosekává keře mezi svodidly na dálnicích a silnicích první třídy. Ty ale po prořezání vypadají silně poničené a hůř plní svoji funkci stínit v noci světla proti jedoucích aut. Proč ŘSD upravilo keře takto necitlivě, to se dozvíme už za chvíli. Tak hezký poslech, dnešním dopolednem pod ještěnem vás provede Miroslav Holubec.

0: Věra Martinová ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Máme 10 minut po 9. hodině. Já jsem vám sliboval, že se podíváme na naše silnice. Je srpen, 7. konkrétně, 7. srpna. Léto je v plném proudu a je také obdobím údržby silnic. Ředitelství silnic a dálnic neopravuje jenom samotné vozovky, ale pustilo se i do úpravy zeleně kolem. Na dálnicích a silnicích první třídy mimo jiné prořezává keře ve středových pásech mezi svodidly. Keře po této úpravě ale vypadají poničeně a podle některých řidičů také v noci hůř stíní světla protijedoucích aut. Proč ŘSD k takové úpravě přistoupilo, zjišťoval náš reportér Patrik Fischer, kterého vítám tady u nás ve studiu. Patriku, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Ředitelství silnic a dálnic musí ze zákona dbát na údržbu komunikací tak, aby byly bezpečné. Mimo jiné musí také zajistit, aby rostliny kolem silnic a dálnic nezasahovaly do komunikace a zároveň nepřerostly určitou stanovenou výšku. To se právě například na silnici 1/35 nebo dálnici D10 už stávalo, proto je ředitelství silnic a dálnic nechalo prořezat. Odřezány byly jenom starší větve, mladší větve na keřích podle ŘSD zůstaly.
0: My jsme už ale před několika dny zveřejnili fotografii upravených keřů, které, jak už jsem naznačoval, vypadají trošku poničeně. Čím to je?
1: Ta úprava se dělá mechanizovaně, protože poslat přímo do provozu pracovníky, kteří by keře zastřihovali nebo prořezávali, by bylo příliš nebezpečné. Mohl by je například nějaký nepozorný řidič srazit. Vzhledem k rozdílným průměrům řezaných větví není ten mechanizovaný řez vždy zcela přesný. Při zásahu do starších větví navíc vznikají větší řezné rány, což může působit dojmem poškození dřevin. Ptal jsem se i ministerstva životního prostředí a tento postup je schválený agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Navíc není potřeba se obávat, že by keře takovou úpravu nezvládly. U dálnic se totiž záměrně vysazují odolné dřeviny, které si poradí třeba i se suchem nebo častým zasolováním. Proto i po takové úpravě keře opět obrostou. Velmi často navíc nejde ani o původní druhy dřevin, takže nespadají pod zákonnou ochranu.
0: A existuje nějaká legislativa, která upravuje péči o dřeviny, aby například nedocházelo k prořezávání v létě uprostřed období sucha?
1: Existují zákonná omezení pro kácení dřevin, která upravuje zákon o ochraně přírody a krajiny. Pro prořezávání dřevin existují pouze doporučení, jako že by se neměly prořezávat v období vegetačního klidu nebo když v nich hnízdí ptáci. To jsou ale pouze doporučení, která není možné vymáhat. A třeba ředitelství silnic a dálnic pro takovou úpravu ani nepotřebuje žádné povolení. Podle ministerstva životního prostředí je zároveň nutné zohlednit, že ředitelství silnic a dálnic má v zimním období jiné priority při údržbě komunikací, především samozřejmě solení. Z hlediska bezpečnosti je podle ministerstva životního prostředí proto provádění těchto prací v letním období odůvodnitelné.
0: Vysvětluje náš reportér Patrik Fischer. Patriku, díky za tyhle informace, no a brzy zase na viděnou a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Kapela Opět a Radeček s Moravskou filharmonií, pěkně prosím. Slyšeli jste jejich písničku Společnou Praha. Já jsem vám sliboval, že budeme vařit a také jsem vám slíbil, že vařit nebudu já. Tak pojďme na to. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami, všech 630 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat taštičky z tvarohového těsta plněné masem a klobásou od Rudolfa Cibulky z Šošůvky. Nejlepší recept roku 2023 šéfkuchař Roman Paulus. Patrik Rozehnal navštívil Romana doma a těšil se na další vaření.
1: Překvapivě.
2: Většinou se ty taštičky dělají z bramborového těsta, ale tady je navíc tvaroh. To je ta změna, kvůli které recept asi taky vyhrál.
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím. To se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. Já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to.
2: Změny Roman Paulus udělal i u obyčejného špenátu. Přidal tam kromě jiného i jeden velký stroužek česneku. Opravdu jeden velký.
1: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. Jeden česnek, jeden stroužek.
3: To je nějaký geneticky upravený.
1: Znáš Nedruda, ano. To neznáš, Patriku.
2: No a pak samozřejmě hodně, ale hodně smetany.
1: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost.
2: Taky už se těšíte, jak to uděláte a až to ochutnáte.
1: Jo, ty jdeš do té největší, jo? Jako.
3: Pro stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
2: Nezapomeňte, v neděli se to všichni hezky naučíme a kuchařem a vedoucím kurzu bude Roman Paulus.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
0: Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept michelinského šéfkuchaře Romana Pauluse najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Původní tvarohové taštičky s mletým masem od Rudolfa Cibulky z Šošůvky v Moravském Krasu budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 7. srpna, svátek má Lada. V pohanském bájesloví se taky jmenovala bohyně krásy, lásky a manželství. A svátek taky slaví Arabela a princezny. Tu máme všeho všude tři. Jedna je z Prahy, druhá z Ústí nad Labem, třetí z Havířova. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. Frimburg na Českokrumlovsku zachvátil před 170 lety v roce 1856 rozsáhlý požár. Kompletně zničil náměstí a vyhořelo dalších 54 domů malebného městečka. Provoz na skoro 13 kilometrech tramvajové trati z Mostu do Litvínova byl zahájen před 125 lety v roce 1901. Sexuální deviant usvědčený z 5 vražd, trojnásobného znásilnění, trojnásobného pokusu o znásilnění a krádeže, Ladislav Hojer, byl popraven před 40 lety v roce 1986 v pankrácké věznici. Bylo mu 28. Více v seriálu Metoda Markovič. Atlet Tomáš Dvořák se stal před 25 lety v roce 2001 v kanadském Edmontonu po třetí v řadě mistrem světa v 10 boji. David Čech jako první český plavec před 20 lety překonal průliv La Manche plavbou non-stop oběma směry. K tomu potřeboval 19 hodin a 54 minut. Stal se i prvním suchozemcem ze země bez moře, kterému se to povedlo. Před 2 lety byly zrušeny 3 koncerty popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Na ně se chystala spousta českých fandů, ale bezpečnostní hrozba ve stylu útoku Islámského státu byla příliš velká. 2 podezřelí byli zatčeni, u nich byly nalezeny výbušniny a další chemické látky. Proslulá nizozemská tanečnice za špionáž pro Německo za první světové války popravená Mata Hari se narodila před 150 lety v roce 1876. Oko nového svítání, jak zní význam její přezdívky z malajštiny, zemřela před popravčí četou ve svých 41. Baletka Adéla Poletová slaví dneska kulatou 50. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
3: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Liberecké léto.
1: Pěkný pátek, hezký den vám přeje Pavel Tudrna od mikrofonu. 7. srpna už máme, no a my budeme uzavírat už 6. týden našeho zámeckého léta. Pak nám zbývají ještě 3, takže pokud chcete soutěžit, tak to už trošku finišuje, tak už se snažte, já vím, my se snažíte, dovolat se není vůbec jednoduché. No, musím říct, že dnes nás čeká také losování, tady ano, trošku prohrávnuty naše losovací míčky a řadu posluchačů, včerejší posluchač soutěžící pan Jan z Krásenska pobavil, protože já jsem řekl, je čtvrtek, přiřazuji vám 4, no on by si raději přál 3. To by musel ale soutěžit vlastně ve středu. Přišlo mi to trochu jako na vysoké škole, když dívky dostali 2 nebo 3. Můžeme na zkoušku ještě jednou, my pánové jsme byli šťastní za 3, no za 4 už ne. Tak pan Jan má 4 z Krásenska, paní Jana z České Kamenice 3, paní Lucie z Brna 2 a pan Jiří z Nedamova má 1. Kdo dostane 5, to je u nás dobré ocenění, tak to se teprve rozhodne. Záleží, jak budete soutěžit, jaký budete mít vlastně, nebo jaké budete mít štěstí při tom volání. Musíte být prostě 3. Ale dobře poslouchejte i následující povídání. Kam nás dnes, na jaký zámek nás František Kinský pozve?
0: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet vás zvu na Novojičínsko. Naším cílem je zámek Bílovec, který se chlubí největší vydlážděnou šachovnicí v Česku. Zámek přestál několik nepřízní osudu. Na konci druhé světové války dokonce schořel do základů. Ale stojí znovu a v plné kráse. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Takhle vypadal potom v 45. roce. Když se tenhle ten zámek vyraboval.
4: A to je vidět v podstatě zdi,
3: ano,
4: bez oken.
3: Bez ničeho. Je to tady jenom obvodové zdivo a trošičku funkční komín, nic víc.
4: My jsme se s Milanem Varcochou, jedním z kastelánů, zastavili u staré historické fotografie. Tak dnes už zámek vypadá jinak.
3: Podstatně lépe.
4: A to je vlastně trojkřídlá budova, renesanční zámek v Bílovci. Tak my půjdeme po šipce zámecká expozice. Můžeme. Tak tady jsme kde, pane Kastelane?
3: Tady se nacházíme v galerii na chodbě, kde jsou portréty celého rodu, ale o celé té expozici rodové obrazárny by vám víc řekla tady autorka těchto portrétů Rozana de Montfort.
5: Je tady na 30 replik majitelů sednických Scholtic, ale také zpřízněných rodů Thun-Hohenstein, Colloredo Melch a Bartenstein a různých takových osobností, které tady pobývaly nebo byly zpřízněni s rodem sednických Scholtic.
3: Rodových galerií samozřejmě víc po republice a na zámcích, ale nemají jediného stvořitele.
4: Tak to je tady specialita Bíloveckého zámku.
3: A my můžeme teda dovnitř.
4: A my jsme teď v takzvaném hraběnčině pokoji.
3: Kde můžeme navštívit naši nejnovější expozici, a to je modrý porcelán, takzvaný cibulák.
4: A těch kusů je tady požehnaně.
3: Těch kusů je tady skoro 7000, jeden krásnější než druhý.
4: A tady za rohem je krásná místnost, pokud se nepletu.
5: Ano, pojďte. Ten rondel je zde.
4: Čili místnost s kulatými zdmi.
5: Má 4 okna a je to vlastně dekorováno jako místnost, kde se paní hraběnka mohla zdržovat v odpoledních hodinách, jelikož tady putuje slunce celý den a byl to ideální čtecí salonek.
3: Byli strašně kulturní ti sedlničtí, takže psali knihy, zvali tady, ať to byli muzikanti, ať to byli malíři, byl tady malíř Šulmán, malíř Košvíc, byl tady mimo jiné spisovatel Karel Máj na návštěvě.
4: A z těch původních ještě exponátů říkáte, že se vám sem tam něco vrací. Co by se dalo vybrat?
3: Tenhle ten dobový stůl, ten je tu opravdu za pana správce.
4: Pokoj správce vlastně hned v sousedství jídelny.
5: Tady jsou takové kusy nábytku, které tady samozřejmě od jakživa patřily a můžeme se podívat na krásný sideboard nebo příborník a nebo krásnou vitrínu, která je teda původem skoro viktoriánská, bych řekla.
3: A tady máme hudební salon.
4: Tady na to historické, ač rozladěné piano si tedy návštěvníci mohou zahrát.
3: Ano.
4: Neladí, opravdu neladí.
3: A tady jsme vlastně, my to momentálně nazýváme divadelní pokoj, divadelní sál. Zde hrajeme různé skeče a snažíme se tady oživit ducha tohodle zámku tím, že hrajeme tady scénky, které se tady snad i udály. Hrali jsme tady Bílou paní, hráli jsme tady historku o právě již zmiňovaném malíři Šulmanovi a Košvíci, kteří zrovna tady se potulují u toho stolu, moudře rozprávějí, popíjejí Markusovu pálenku a šňupou tabák.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Bílovec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Krásný závěr návštěvy, popíjejí pálenku a šňupou tabák, tak v tomhle vedru rozhodně nějaké popíjení nedoporučujeme, protože to by nemuselo dopadnout dobře. Tak doufám, že dobře dopadne to naše soutěžení, protože teď přichází váš čas, takže 731 800 900, už žhavte. Já jenom řeknu, že hrajeme o náš zámecký cestovatelský balíček, no a dnes se také rozhodne, kdo z výherců tohoto týdne získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Jestli jste připraveni, já rovněž, tak se můžeme dát do soutěžení.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Iveta Bartošová, nekonečná, já myslím, že to jsou nekonečné vteřiny teď pro naše soutěžící, volající, dovolám se, když už se dovolám, budu třetí, nebudu třetí, no je to trošku dramatické, ale to přeci patří k tomu soutěžení, když se pak losuje. Vzpomenete na malé televizní sázení, nemáte se, jak se vytahovali ty uši z té hlavy, taky drama, odškrtávali jste si, mám, nemám, těsně vedle, vždycky to bylo těsně vedle. Tak teď doufám, že paní Pavlína z Jílového u Prahy se trefí do černého. Paní Pavlíno, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jste soutěživý typ?
1: No, jsem.
0: A sázíte třeba nějakou loterii?
1: No, někdy.
0: A vyhráváte?
1: Málo kdy.
0: A plánujete, kdybyste vyhrála, co by bylo kdyby?
1: Aby bylo kdyby?
0: Hmm.
1: Asi bych to rozdala.
0: Rozdala? Poslám si, já se stavím do řady. Jo? Kdybyste náhodou vyhrála nějakých 200 milionů, stavím se do řady, prosím vás, vzpomeňte.
1: Ježiši, co bych s tím dělala?
0: Ježiši, abych věděl, já nechápu, jak se někdo může zbláznit z toho, že vyhrál, že potřebuje psychologa. Já tomu nerozumím. Ale rozumím tomu, že vyhrajete zámecký cestovatelský balíček, z toho se nezblázníte, pak už se můžete malinko zbláznit z té soukromé prohlídky, protože tu nemá každý, no a na konci prázdnin pak vylosujeme tři výherce, kteří získají víkendový pobyt na zámku a to si myslím, že je luxusní cena. Tak paní Pavlíno, dáme se do soutěžení, abych to nepřeskočil a rovnou nelosoval. Tak, otázka zní, pojďme zvážnit. Kolik oken má kruhová místnost neboli rondel na zámku Bílovec? Za A1, za B4, za C8.
1: Za B.
0: Je to přesně tak, je to za B a paní Pavlíno, máte pětku, dávám vám pětku, to je výborná známka u nás, ještě taky v Rusku, ale to bych nerad zdůrazňoval. Takže pojďme na to. Pavlíno, s vámi se rozloučím, mějte se hezky, zdravím do Jílového u Prahy, naslyšenou.
1: Já taky. A můžu ještě něco říct?
0: Rychle, ale prosím pěkně.
1: Mám dneska narozeniny.
0: Ježíš.
1: Udělali jste mi radost.
0: No tak to gratuluju, to je výborná zpráva.
1: Děkuji.
0: Mějte se moc pěkně a užijte si to, oslavte to a nerozdejte všechno.
1: Děkuji.
0: Naschledanou. No a já budu teď tedy losovat, zanořím ruku tady do toho našeho losovacího osudí a já už to vím a vy to nevíte a už to taky víte. Vyhrává číslo 1 pan Jiří a jestli si dobře pamatuju, tak to je penzion, kde nás pondělí poslouchali, myslím, že i v úterý a gratulujeme do Nedamova. No, rád bych pogratuloval vám všem dalším, ale bohužel samozřejmě výherce může být vždycky jenom jeden v tom týdnu, ale příští týden rozjedeme další kolo, začínáme v pondělí. Nezapomeňte, že taky o víkendu budete moci navštívit zámky, v sobotu Karlovu korunu v Chlumci nad Cidlinou, no a v neděli zámek Malečno a v pondělí se pak sejdeme, napište si do diáře nebo dejte si do mobilu v 9.45. Hezký pátek a hezký víkend přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Kraje letos na své silnice nedostanou žádné peníze poprvé od roku 2015. První měsíc fungování odpadového systému door-to-door na Frýdlantsku doprovázelo několik komplikací. Přehlídku Křehká krása v Jablonci nad ní jsou dnes doplní módní přehlídky a poslední pracovní den tohoto týdne bude slunečný s teplotami do 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké dopoledne přeje Hana Hopfoglová. Kraje letos ze státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou na své silnice druhých a třetích tříd žádné peníze. Je to poprvé od roku 2015, oznámil to liberecký hejtman a předseda komise Rady asociace krajů pro dopravu Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj. Informaci podle něj dostala asociace včera od ministerstva dopravy, které oznámilo, že nemá žádnou rezervu, kterou by mohlo krajům prostřednictvím fondu poskytnout. Vyjádření ministerstva Český rozhlas zjišťuje. Obce a města na Frýdlantsku musely v prvním měsíci fungování odpadového systému door-to-door řešit několik problémů. Ve Frýdlantu například nefungovalo několik gravitačních zámků na kontejnerech a radnice se také potýkala s nevhodným odpadem v nádobách na bioodpad. V Kunraticích zase museli přizpůsobit velikost nádob pro řadové domy, jak popisuje tamní nezávislý starosta Milan Gec.
2: Museli jsme řešit jednu specifickou věc a to byly domy nebo řadový dům, kde jsou čtyři čísla popisná. Původně jsme si mysleli, že tam dáme kontejner klasický 1100 litrů, ale tam to kapacitně nevyhovovalo, takže všechny čtyři domečky dostaly ty sady a teď jsou spokojeni.
0: Nový systém svozu odpadů od července funguje v 18 městech a obcích na Frýdlantsku. Lidé díky němu můžou odpad třídit přímo u svých domů. Součástí výstavy Křehká krása v jabloneckém Eurocentru dnes budou dvě módní přehlídky na letní scéně. Modelky na mole představí aktuální kolekci skla a bižuterie, která vznikla pro letošní rok. Pokračuje náměstkyně primátora Jana Hamplová ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Tradicí je, že se v rámci programu představí módní přehlídka právě Made in Jablonec. Návštěvníci tak mají možnost ji shlédnout a to hned několikrát. Je vždycky rozdělena na první a druhou část.
0: První část přehlídky začne ve 13 hodin a 30 minut, druhá v 16 hodin a 30 minut. Přehlídka Křehká krása v Jablonci nad Nisou potrvá do neděle. Slovenské ministerstvo vnitra čelí podezření, že pořídilo silniční radary s ruskou technologií. Rezort to odmítá. Slovenský deník N ale tvrdí, že kamery se do země dostaly přes anonymní firmu na Kypru, která podle něj zakrývá jejich skutečný původ. Fotografie i technický popis a zařízení podle listu odpovídají kamerám ruské společnosti z Petrohradu. Opoziční progresivní Slovensko žádá zveřejnění smluv i nezávislou kontrolu zařízení a varuje před možným zneužitím dat.
1: Počasí.
0: Dnes u nás bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno a teploty se zastaví mezi 24 a 27 stupni. Vítr fouká slabý severní až severovýchodní a biozátěž je na Českolipsku na středním stupni číslo 2, v ostatních místech kraje mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte v Liberci, na průtahu městem ve směru na Chrastavu se před zúžením u sjezdu na Globus srazila dvě osobní auta. Policisté tam nehodu vyšetřují a můžete se tam i zdržet. Buďte opatrní, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 10. hodině, pokračuje dopoledne pod Ještědem, ve kterém nás v této hodině čekají pravidelné rubriky. Seriál týdne na téma letní brigády, ve spotřebitelském servisu se podíváme na reklamaci obuvi a v receptech našich babiček si dnes připomeneme divoký fenikl, vonavé koření, které použijeme při přípravě vepřových ocásků s bejlím. A čím začínáme? S regionálním stopařem Jaroslavem Hořením se vydáme do hor. sedmi desítkách let se z vrchu Javorník na Ještěcko-Kozákovském hřbetu rozhlednou turisté volně do kraje všemi směry. Nová rozhledna naváže na původní Blažkovu věž, ale s téměř dvojnásobnou výškou. Více uslyšíte už za chvíli ve druhé hodině dnešního Dopoledne pod Ještědem.

0: Petr Kotwald a Stanislav Hložek v dopolední pod Ještědem. Mimochodem, věděli jste, že v Libereckém kraji máme hned dva vrcholy s názvem Javorník? Známější je asi ten mezi Hodkovicemi nad Mohelkou a Libercem. Koncem 19. století na něm vznikla chata v podobě obřího sudu a dřevěná rozhledna. Obří sud se vrátil v roce 2011, ale na rozhlednu čekají turisté dosud. Mezi nimi i náš regionální stopař Jaroslav Hořek.
1: Dobré dopoledne z Javorníku od Obřího sudu. Na Javorník se jezdí na výlety, za odpočinkem, za zábavou, za sportem a nově se sem bude jezdit také za výhledy. Z dálky viditelný telekomunikační stožár prošel přestavbou. Pokud se vám zdá, že je vyšší, máte dobrý odhad, je vyšší a přibyl na něm takový čtvercový prstenec a to je právě vyhlídková plošina, takže stožár telekomunikační bude také stožárem rozhlednový. Rozhlednu bude mít ve správě Adventure Park Liberec. No a technické podrobnosti k rozhledně už pro nás má Tomáš Zachoval. Tak v jaké výšce a kolik schodů a tak dále?
2: Rozhledna se zvýšila, jak jste říkal, to je pravda. Jeho celková výška je bez půl metru 50 metrů nově teďka a ten vyhlídkový uchos je v 35 metrech zase bez pár centimetrů. Celkem musíte našlapat 186 schodů.
1: No tak to máme zhruba tak dvojnásobek vlastně té původní rozhledny. Tady totiž rozhledna stávala, byla to dřevěná konstrukce, takzvaná Blažkova věž, která prý měla 18 metrů, ale musela být po druhé světové válce stržena. Postavili tady německý horský spolek a za tou novou rozhlednou je vlastně provozovatel areálu tady nahoře, je to tak?
2: Ano, je rozhledna součástí vlastně Adventure Parku jako další atrakce.
1: Jak bude rozhledna přístupná? Kdy bude přístupná?
2: Měli bychom rozhlednu provozovat celoročně, jo, bez ohledu na období. A když se nám všechno podaří dokončit tak, jak si plánujeme, tak možná v druhé polovině září.
1: Tady totiž ještě chybí drobné technické věci, tady dole, no a pak samozřejmě povolení a kolaudace a další věci, což v době dovolených se možná trošku protahuje.
2: Nabízí se to, jak říkáte, jsou dovolený, všechno je to trošku komplikovanější a zpomaluje se to.
1: Nicméně, my jsme se tady setkali už někde v květnu, tedy před třemi měsíci a toto vypadalo, že by to mohlo být do sezóny, tož se ale nepovedlo, ale tak nakonec buďme rádi, že to bude na podzim.
2: Ano, rádi bychom taky dříve, bohužel to stíháme až po prázdninách, ale já myslím, že přijde hodně lidí v září a dál během celého roku.
1: No a když už jsme tady nahoře na Javorníku, na co dalšího nás sem pozvete?
2: Adventure Park není jenom rozhledně, je tady samozřejmě víc atrakcí, my se soustředíme na mladé rodiny v létě, v zimě samozřejmě taky, protože tady lyžujeme, máme tady nové technologie zasněžovací, takže nejsme moc závislí na to, jaký bude vhodný počasí. V létě samozřejmě máme tady trailový tratě, máme tady bobovku, máme tady farmičku se zvířátka, máme animátory, takže se umíme postarat i o malé děti.
1: No a my samozřejmě budeme sledovat, kdy bude rozhledna otevřena a budeme u toho. A já můžu možná prozradit, že my tady s Markem Řeháčkem příští týden budeme natáčet další putování Libereckým krajem a možná se podíváme i nahoru.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Bandraže a píseň s názvem, který se dá docela dobře odhadnout, to je ten, který se opakuje neustále do kolečka, tedy Ona se smála. 10 hodin 23 minut, posloucháte Český rozhlas Liberec a já jsem říkal v úvodu této hodiny, že se budeme věnovat hlavně našim pravidelným rubrikám, tou další je seriál týdne. Sezónní pracovníky v létě často hledají ve službách, mimo jiné třeba v ubytovacích zařízeních, kam patří i kempy. Díky brigádníkům totiž provozovatelé zvládají větší nápor návštěvníků. Co taková práce v kempu obnáší, zjišťoval v posledním dílu seriálu týdne náš reportér Patrik Fischer.
1: Brigádníky potřebují taky kempy a autokempy, jak říká třeba vedoucí recepce z autokempu v Sedmihorkách Zuzana Pampelová.
2: My těch brigádníků máme okolo 50, možná více. Ono se to různě mění v průběhu té letní sezóny. Začíná to od vlastně Velikonoc a plného provozu kempu a pak to narůstá vlastně s tím průběhem těch sezon tady u nás v kempu.
1: Vzhledem k tomu, že teda říkáte zhruba nějakých 50, možná i víc brigádníků, to je docela velké číslo. Daří se vám je schánět?
2: Zatím se nám brigádníky daří schánět. Zájem o práci v kempu u nás je velký. Je to i díky tomu, že jsme oblíbeným kempem pro rodiny s dětmi. Vyhráváme soutěž do kempu. A my ty brigádníky scháníme už vlastně začátkem roku. Je dobré se ozvat už třeba v lednu, v únoru. S každým si děláme seznamovací schůzku. A máme tady těch pozic více, takže pak vždycky se domlouváme a vytipováváme si, kdo by se na jakou pozici hodil.
1: A je to tedy tak, že vy oslovujete brigádníky nebo spíš brigádníci vás?
2: V některých případech dáváme i inzeráty, ale zatím se nám to daří obsazovat z těch vlastních zdrojů nebo z toho, kdo se nám ozve. Většinou tady ty brigádníci začínají na pozicích, které nejsou zas tak náročné, ale jsou důležité pro chod kempu. Máme tady pozici branaře, který dává prvotní informace těm, kteří přijíždí. Pak je tady brigádník na minigolfu, máme tady dílničku, kde si můžou děti jít tvořit, vyrábět něco z papíru a z jiných takových kreativních doplňků. A pak je tady pozice terénního pracovníka, který už musí být zkušený a znát areál, znát tady zaměstnance. A pak vlastně postupem času se dostávají na pozice na recepci.
1: Potřebujete, aby brigádník tady uměl nějaký cizí jazyk, nebo to ne?

0: poslední díl seriálu Týdne, který jsme věnovali letním brigádám. A od pondělí se s Janou Švecovou budeme zabývat suchem, které postihuje i Liberecký kraj. A zajdeme do zoologické zahrady.
1: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Dvojice, kterou asi není třeba představovat, ale abychom dodrželi dekorum, tak tohle byli samozřejmě bratři Nedvědové, tak to Jan a František a písnička s jednoduchým názvem Jabko. 10 hodin 35,5 minuty, vy stále posloucháte vysílání Českého rozhlasu Liberec, konkrétně dopoledne pod Ještědem, jehož nedílnou součástí jsou samozřejmě i spotřebitelské rady. V dnešním spotřebitelském servisu se ptáte na reklamaci obuvy. No, pokud si já dobře vzpomínám, tak právě obuv, různé boty jsou asi mou nejčastější reklamací. Nevím, čím to je. Asi nějak špatně chodím, šmajdám, nebo já nevím co. Zkrátka, boty mi nesedí a nebo, a to je důvod reklamace, se mi hnedka rozpadnou. Pravda, poslední dobou už je to o něco lepší, ale přesto se na dnešní radu určitě těším. Z jakého důvodu je tedy možné reklamovat obuv a kdy naopak ne, to už řekne náš spotřebitelský rádce Josef Černý.
1: Paní Milena si kupovala nové boty a tvrdí, že když si je v prodejně před zaplacením velmi důkladně vyzkoušela, přesto po několika dnech začaly tlačit. S reklamací neúspěla, prý je to její problém. Paní posluchačko, váš problém by to byl v případě, že obuv nemá vadu, pouze jste si vybral nevhodnou velikost, potom můžete požádat o výměnu, tak říkajíc po dobrém, protože nárok na ní opravdu nemáte. V případě, že obuv vadu má, je to problém prodejce a pokud by ho neuznal, potom byste musela vyhledat soudního znalce.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Madonna Luisa Veronica Ciccone, kterou asi znáte stejně jako většina světa pod uměleckým pseudonymem, tedy pouze křestním jménem Madonna. Tohle byl její asi největší hit, nebo rozhodně jeden z největších, Like a Prayer, a vy jste ho slyšeli v dnešním dopolední pod Ještěnem, kterážto tato hodina je vyhrazena především našim pravidelným rubrikám, no a tou další jsou určitě recepty. Blíží se nám 11. hodina, nevím, jestli už vaříte nebo máte už víceméně připraveno, určitě, ale už máte vybráno. Pokud ne, pokud třeba obědváte později, možná se necháte inspirovat naším dnešním receptem, i když no, uvidíte, respektive uslyšíte sami. V receptech našich babiček si totiž dnes připomeneme široké možnosti využití divokého feniklu a z mnoha receptů, kde se tato bylinka vyskytuje, vybrali Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření vepřové ocásky s bejlím.
1: V našem vyprávění o dobrotách, které se kdysi vařily na vesnici, si dnes připomeneme vonavé koření, divoký fenikl. Lidově se mu říkalo také úkrop nebo italský kopr.
2: Tato bylinka rostla volně na slunných mezích kolem cest i na kamenitých stráních. Její sladce kořenitá vůně, připomínající anýs, se dokázala proměnit i obyčejné jídlo v opravdovou pochoutku. A nebyla to její jediná přednost.
1: Na venkově se jedlo jednoduše, ale vydatně. Luštěniny, zelí, brambory nebo domácí chléb člověka dobře zasytili, ale často však po nich bývalo v žaludku těžko. Právě s tím měl divoký fenek pomoct. Jeho semena se přidávala do těžších jídel, aby byla lépe stravitelná, nebo se po obědě žvíkala hrstka semínek. Někdy se z nich připravoval vonavý nálev, který ulevoval od nadýmání a pocitu plnosti. Ve vesnických kuchyních se nevyužívala jen semena. Čerstvé listy hospodyně přidávaly do zeleninových polévek, k vařeným bramborám nebo do luštěnin. Jemně nasekanou natí ochucovaly omelety, tvarohové pomazánky i domácí pečivo. Velkou oblibu měl divoký fenikl také při přípravě ryb. Jeho svěží vůně zvýraznila její chuť a zároveň potlačila typy rybí pach. Květenství se používala podobně jako kopr při nakládání okurek nebo červené řepy. Nejcennější část rostliny byla přece jen ale semena. Sbírala se na konci léta, kdy okolíky začínaly zlátnout. Svazovaly se do malých snopků a nechávaly doschnout. Poté se semena vyklepala, prosila a uskladnila do plátěných pytlíků či kamenových nádob. Používala se při pečení chleba, do placek, koláčů i domácích sušenek. Ochucovala zelí, dušenou zeleninu, uzeniny i domácí sýry. Stačilo jen malé množství a celé jídlo získalo příjemnou, jemně kořenitou vůni.
2: A my si to můžeme vyzkoušet na receptu na vepřové ocásky s bejlím.
1: Budeme potřebovat 1 kilo vepřových ocásků, lžíci soli, lžičku kmínu, 1 lžičku feniklových semínek, 1 lžičku koriandrových semínek, půl lžičky mleté papriky, půl lžičky sušeného tymiánu a 2 palice česneku a olej. Do hmoždíře dáme sůl, kmín, koriandr, fenikl a drtíme, aby se vše spojilo. Přidáme sušený tymián. Ocásky kuchyňsky upravíme, směs vetřeme do masa, pokapeme olejem a posypeme zbytkem soli. Necháme odležet. Pak dáme péct do předehřáté trouby. Podlijeme vodou nebo vývarem. Když začínají ocásky zlátnout, zmírníme teplotu a přidáme do pekáčku přepůlené hlavy česneku. Pečeme do křupava. Podáváme se šťouchanými bramborami nebo s čerstvým chlebem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Blíží se nám 11. hodina, no a ta v našem dopolední podještědem patří našemu hostovi. Nejinak je tomu i dnes. Kdo tím hostem bude, to vám zatím neprozradím. Jenom snad, že řeč bude především o pohádkách. Tak si na to počkejte. Hezký poslech.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602-489-489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: V České republice by měl být znovu dostupný lék na rakovinu prsu. Do lékáren míří téměř 6 000 balení. Hygienici kvůli sinicím dočasně zakázali koupání v Hamerském jezeře. Po úterních bouřkách město Nový Bor stále odklízí škody v městských lesích. Jasno nebo skoro jasno a teploty do 27 stupňů, takové je dnes u nás počasí. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Foglová. Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, léku na léčbu rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Podle ní jsou další dodávky na cestě a měly by přijít v průběhu příštího týdne.
5: Současně jsme připravili zvláštní léčebný program, který umožňuje využít dovezená balení co nejefektivněji. Pacientky proto mohou v lékárně obdržet léčivý přípravek v náhradním obalu sestaveném podle předepsané léčby. Původní blistry zůstávají neporušené a pacientky vždy dostanou všechny potřebné informace i odborné poradenství od lékárníka.
4: Tamoxifen v České republice chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června nebyl k dispozici ani náhradní lék. Hygienici dočasně zakázali koupání v Hamerském jezeře. Kvůli zvýšenému výskytu sinic je toto přírodní koupaliště na 5. z 5 stupňů hodnocení. Hygienici tam koupání naposledy zakázali před 15 lety. Podle posledních údajů na webu krajské hygienické stanice v Liberci je na 3. stupni voda v Máchově jezeře. Kvůli sinicím tam není koupání vhodné pro děti, alergiky ani těhotné ženy. Na 2. stupni jsou kvůli snížené průhlednosti rybníky v Sedmi horkách, Zákupech a Nedamově. Kvalita vody v ostatních přírodních koupalištích v Libereckém kraji je podle hygieniků výborná. Následky bouřek, které zasáhly Nový Bor v úterý večer, stále znemožňují bezpečný vstup do lesů a městských parků. Mluvčí Nového Boru Jiří Lebiš apeluje na občany, aby tam nevstupovali.
6: Město Nový Bor neustále doufá, že občani budou reflektovat, co město potřebuje, a to je hlavně to, aby nechodili nyní do oblastí, kde můžou být popadaný, nalomený nebo jinak poškozený stromy, protože hrozí nebezpečí.
4: Uzavřený zůstává i lesní hřbitov, kde je podle mluvčího Lebiše odklízení škod složité. Výjimkou bude pouze plánovaný sobotní obřad. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák má dnes pohřeb se státními poctami. Poslední rozloučení začalo před chvílí ve Strašnickém krematoriu v Praze a kromě rodiny se ho účastní také politici a další veřejní činitelé. Na pohřbu zazní hymna a také 3 čestné salvy. Vláda o této formě pohřbu rozhodla se souhlasem rodiny Milana Knížáka.
3: Počasí.
4: Pátek bude slunečný, čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno a teploty od 24 do 27 stupňů. Fouká slabý severní až severovýchodní vítr a biozátěž je většinou mírná na stupni číslo 1, na Českolipsku střední na stupni číslo 2.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Pozor, dejte v Liberci v Londýnské ulici u okružní křižovatky na Letné je na vozovce rozsypaný štěrk, tak s tím počítejte a buďte opatrní, ať jdete kamkoliv.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Další zprávy Hany Hopfoglové nám zahájily třetí hodinu dnešního dopoledne pod Ještěrem, která už tradičně patří našemu hostovi. Červená karkulka, popelka, šípková růženka, děd vševěc se svými třemi zlatými vlasy. Ne, to nejsou všechno naši dnešní dopolední hosté. To jsou pohádky, které nám připomínají naše dětství a ve kterých vždy zvítězí dobro nad zlem. O jejich skutečném původu, historických úpravách i největších mýtech si budeme tuto hodinu povídat s etnologem a folkloristou Jaroslavem Očenáškem, kterého si do studia Českého rozhlasu Liberec pozvala Iveta Kalátová.

0: O pohádkách i o jejich původu si budeme už povídat s naším dnešním hostem, kterým je pan doktor Jaroslav Otčenášek, etnolog, folklorista, balkanista. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
0: Já vás ještě trochu představím. Vy působíte v Etnologickém ústavu Akademie věd České republiky v oddělení pro výzkum kulturního dědictví. Věnujete se tradičnímu slovesnému folkloru, pohádkám, humorkám, pověstem a legendám, dále současně popkultuře se vztahem k folkloru, literárním dějinám, mnoha dalším oblastem s tím spojených. Také jste donedávna přednášel na katedře jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a také 3 roky též na katedře bohemistiky v Ústí nad Labem. To je to hodně tady.
1: Je to všechno tak pěkně propojené.
0: No a co ale, vy jste také vydal několik odborných i populárně naučných publikací a dokonce první úplné vydání českých lidových pohádek. Prý chystáte 13 lasků.
1: Ano, ano, chtěl bych se opravdu pokusit dát dohromady všechny dostupné pohádkové texty, pohádkové humorkové texty z českých zemí, to znamená jak českého původu jazykově, tak pohádky českých Němců, českých Romů a českých Poláků.
0: Mm-hmm. Jaké bylo vaše první setkání s pohádkou, když zabloudíte do svého dětství?
1: Tak to si určitě nespomenu. Vím, že mě ovlivnily samozřejmě televizní pohádky a to, co v televizi běželo. Potom jsme si doma docela hodně četli, nejenom pohádkové věci, ale i dětské romány a dětské povídkové sbírky a podobně.
0: Tak vy jste, troufám si tvrdit, jediný člověk v České republice, který se věnuje historii pohádek.
1: No, ne, že bych byl asi úplně jediný, ale asi jediný na, řekněme, takové akademické pozici.
0: A co vás k tomu přivedlo?
1: Už na fakultě, když jsem se původně tedy věnoval spíše etnickým procesům, jsem se setkal s problematikou nepřístupnosti zdrojů, kdy český folklor byl vnímán na základě, řekněme, několika desítek sbírek, které neustále se vydávají dokola, ale to všechno ostatní bylo buď v archivu nebo někde v knihovně hluboko uložené a vcelku nedostupné a překvapivě, když jsem se potom do toho začal trochu lépe nořit, překvapivě to přinášelo spoustu zajímavých a nových poznatků.
0: Já si právě říkám, vy se chystáte vydat 13 svazků. Já si tak říkám, kde vlastně berete veškeré ty informace nebo ty zdroje, odkud vlastně čerpáte?
1: Ta přípravná fáze trvala několik let, když jsem si postupně zjišťoval, jaké všechny zdroje mohou obsahovat pohádkové texty. Jednoduché byly knižní edice, řekněme, začínáte s Němcou, Serberem, to je v pořádku, ale i tam překvapivě některé texty, které jsou označovány jako pohádky, když si je rozeberete, zanalizujete, tak zjišťujete, že to vlastně pohádky nejsou. Třeba Ubožený Němcové, Příběh Viktorka, označovaný jako pohádka, vůbec žádná pohádka není. A zase jiné texty, které nejsou jako pohádky označené, tak překvapivě pohádky jsou. To bylo jedno říkadlo u Karla Jaromíra Erbena, které je překvapivě kumulativní pohádka.
0: Mm-hmm. Naším dnešním hostem je etnolog, folklorista a balkanista Jaroslav Otčenášek.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je i nadále etnolog, folklorista, balkanista Jaroslav Odčenášek. Pane doktore, ještě dříve, než se dostaneme k těm samotným pohádkám, jaká kritéria tedy pohádky musí splňovat, aby tedy byly zařazené do toho šuplíku opravdová pohádka?
1: Ano, já se do těch sebraných českých pohádek skutečně snažím dát především texty, které jsou skutečnými lidovými pohádkami. Máme jednu takovou osvědčenou metodu, je to vlastně strukturální analýza toho pohádkového textu, jestli splňuje základní pohádkové parametry. A u lidové pohádky je to relativně jednoduché, protože ona se během několika staletí skutečně vyprofilovala do relativně logicky sestaveného až stavebnicového textu. A já si to rozeberu, zjistím, zda tam všech pět stavebních fází je, zda je tam jenom jeden hlavní hrdina, zda tam skutečně má protivníka, zda konec je doopravdy šťastný. Mm-hmm. Pokud ano, tak s největší pravděpodobností se jedná o původní lidovou pohádku.
0: Tak to je hezké. To mě připomíná Na samotě u lesa pana Josefa Kemra, který poslouchá pohádku a říká, tak to on asi bude mít tři syny. Vždyť jsem to říkal, tak to také splňuje.
1: Přesně,
0: pan
1: tak.
0: Král má tři syny. Můžeme třeba zmínit filmovou pohádku Třetí princ. Krásná, krásná pohádka. Ale, pane doktore, víte co? Já teď s odstupem času si uvědomuji, že některé pohádky jsou tady hodně, myslím si, až hororové. Tak vemte si třeba Perníkovou chaloupku. Za prvé rodiče děti odvedou, že se jich potřebují zbavit, protože je neuživí, a poté se dostanou do spáru kanibalky. Jako ano, to splňuje tento parametr pohádky?
1: To je taková oblíbená skupina pohádek o rodičích, kteří se chtějí zbavit svých dětí, ať už jsou to oba rodiče, nebo je to třeba macecha, která má vlastní dceru a tu si hýčka a tu vyvdanou dceru trýzní, případně se jí chce rychle zbavit, vysmrazík, že?
0: Ano.
1: To byly příběhy určené spíš starším dětem a dospívajícím, nikoli malým dětem. Jo, i když dneska třeba tu Perníkovou chaloupku čtete opravdu malým dětem, tak z toho můžou mít trošičku šok.
0: No to určitě, že se chystá naložit do pece, tak to není zrovna moc příjemné vyprávění. A nebo ostatně stačí i Červená karkulka. To je také docela zajímavé a možná pro dětskou představivost takové zvláštní, protože poté se vlkovi rozpáře břicho a tam vyskočí babička, myslivec.
1: Ta pohádka je dost problematická, protože nemá úplně původní pohádkovou strukturu. To znamená, že předpokládáme, že ten původní příběh se odehrává asi trošičku jinak. Další zajímavost, je to relativně čerstvá novinka, když jsem si analyzoval výskyt původních zápisů Červené karkulky mezi slovanskými národy, tak jsem zjistil, že téměř žádné nemáme.
0: Aha.
1: Ačkoliv se jedná o velice dnes, tedy velice populární pohádku, všichni znají, čtou různá televizní filmová zpracování, tak u Slovanů se prostě nevyprávila.
0: No, poté tady máme třeba také soužití se zvířaty. Já jsem si taky říkala, to je také zajímavý příběh, Smolíček žije s jelenem. Smolíčku, pacholíčku, jeskyňky se zde vyskytují. To je také zvláštní soužití.
1: Jeskyňky to jsou vlastně, řekněme, takové horské víly původní, které se z nějakého důvodu začaly označovat jako jeskyňky, protože automaticky nemuseli bydlet v jeskyni. Každopádně byly nebezpečné a to se traduje už od středověku, možná od starších dob. To, že s jelenem bydlí v domečku smolíček, je opravdu naše specifikum. Nic podobného jinde v Evropě nenajdeme. Vždycky spolu bydlí zvířata.
0: Mm-hmm. A nebo budulínek, který žije s babičkou a s dědečkem, tuším, a tam ho zase provokuje liška, která ho hodlá unést ke svým liščatům. To je také
1: budulínek populární je nejenom u nás, to není naše specifikum, je to prostě dítě, které zlobí a je potřeba, aby se poučilo.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Křesadlo, Malá mořská víla, všichni známé pohádky Boženy Němcové, Čertakáča, Princ Bajaja, anebo Karel Jaromír Erben, Zlatovláska, Kytice. Tak právě o těchto pohádkách se budeme i nadále povídat s etnologem, folkloristou, balkanistou Jaroslavem Odčenáškem. Ty některé pohádky ale nejsou přímo takové ty pohádky se šťastným koncem. Můžeme třeba zmínit Malou mořskou vílu, která je taková dvojznačná.
1: Ano, ano, to jste narazila přesně na správnou věc. To, co je pro folkloristu, pro nás, pro odborníky pohádka, pro laickou veřejnost je příliš úzké zaměření. Když se obecně řekne pohádka, tak se do toho zahrnují různé příběhy, často vyloženě umělecké, autorské, které s folklorní tvorbou nemají nic společného. Takže tady máme takové, řekněme, dvojí vidění toho, co je to pohádka.
0: No, právě když zmíníme tu Malou mořskou vílu, kde v té filmové krásné české pohádce si zahrály sestry Šafránkovy a z nich vlastně ta Malá mořská víla umírá jenom proto, že tedy miluje prince, který se zamiloval do princezny. Nádherná pohádka s hudbou Zdeňka Lišky. Tak, ale v pohádkách také vystupují nadpřirozené bytosti. Ráda bych se zmínila právě o čertech, protože, co si budeme povídat, čerty nejsou žerty. Nádherná pohádka, která byla také úspěšně sfilmovaná.
1: Čerti patří k vůbec nejčastějším nadpřirozeným bytostem, a to nejen v pohádkách, ale i v pověstech, v legendách a ve spoustě dalších folklorních útvarů. Jsou oblíbení, jsou už poměrně přesně vyprofilovaní, v některých textech už mají i svoje osobní jména, což ještě v raném novověku bylo vlastně naprosto nemožné, protože to byl zástupce pekla, ďábel, něco, čeho bychom se opravdu měli bát, neměli bychom to přivolávat. Proto se ani ten termín čert nebo ďábel původně vůbec nepoužíval. V rámci tabu jména, a od toho jsou ty jiné termíny jako pan černý nebo podobně.
0: No, my si vybavíme třeba čerta takového dobráka, starší pohádka Čert a Káča, anebo si můžeme vybavit pro zajímavost jiného čerta, Anděl Páně, určitě víte, kam tím mířím. Ono se také nestává často, že by se anděl v některé z pohádek spojil s čertem a oba by hledali určitou spravedlnost.
1: Ne, ve folkloru nic takového neexistuje. Jo, protože zástupce pekla je zástupce pekla a nebe je nebe. To spolu prostě napřímo nemůže souviset. Scenáristka, která tedy tvořila pohádku Anděl Páně, tak řekněme, k tomu přistoupila výrazně postmoderně a oba ty světy propojila. Nejsem si úplně jistý, jak by se na to dívali naši předkové, když někdo po záslužném životě vchází nebeskou bránu do nebe a za ní stojí čert.
0: Ale pravdou je, že režisér Jiří Strach tam opravdu propašoval takové humorné chvilky, kdy třeba svatý Josef v podání pana Abrahama je u nebeské brány a má nad sebou nakreslené parohy. To mě přišlo velice vtipné.
1: Ano, ta pohádka, jako většina českých filmových pohádek, obsahuje menší či větší množství humoru, který většinou je docela inteligentní.
0: Jsme co by Češi specifičtí v podání čertů v pohádkách, na rozdíl, jako liší se to třeba od těch jiných čertů, třeba někde v zahraničí, v jiných zemích?
1: Poměrně dost. V českém prostředí, a to už je asi možná od 18. století, je ten čert už v podstatě hlavně v parodické rovině. Je to něco, čeho až tak bát nemusíme.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: mi voní dým.
1: Doufám, že máte i vy rádi i v dospělém věku pohádky, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec. Právě o nich si povídáme s dnešním hostem, kterým je etnolog, folklorista, balkanista Jaroslav Otčenášek. Tak, ale od čertů k čarodějům, tak můžeme zmínit čarodějův učeň.
2: To je jedna z vůbec nejpopulárnějších pohádek, nejenom u nás, ale v celém starém světě.
1: No, já se právě tak říkám, zdali náhodou odtamtud trošku nečerpala paní Rowlingová s Harry Potterem. Samozřejmě, že asi ne.
2: Ne, 100%
1: to určitě ano. Ne. 100% ano, tak vidíte to.
2: To je celý ten půdorys všech těch knížek o Harrym Potterovi je na principu čarodějův učení.
1: Ono to vlastně je to zvláštní, ale ty pohádky prorůstají do různých dalších současných filmových příběhů a jsou to kolikrát filmy pro dospělé, je to tak?
2: Ano, velké množství filmů má vyloženě pohádkovou strukturu.
1: Můžeme některé jmenovat?
2: Od Vetřelce přes Predátora až po Pretty Woman.
1: No, Pretty Woman, tak to je krásná popelka. Tak trochu jiná popelka, ale popelka pro dospělé. Já bych se ještě ráda zmínila o smrti. Protože smrt také, myslím si, má velký podíl v pohádkách. Já si vzpomínám teď na filmovou pohádku, samozřejmě Dařbuján a pan Drhola, tam ten smrťák, ten je opravdu ten klasický s tou kosou. A pak mě ještě napadl, přeskočím pohádky, Posel z Liptákova, Jara Cimrman, kde máme smrtku v podání pana Svěráka.
2: Naši předci měli přístup ke smrti a k umírání, řekněme, více pragmatičtější, než to máme dneska my. Setkávali se s tím daleko častěji, vemte si, jak vysoká byla dětská úmrtnost, jaká byla průměrná délka věku a tak dále, a tak dále. Takže to, že někdo v rodině umřel, bylo něco, nechci říct běžného, ale řekněme, něco, co se prostě stává. A také většina našich předků byli křesťané, takže oni to tak fatalisticky zas nebrali. Tak odešel do lepšího světa a stejně se s ním brzo setkáme. Dnešní společnost na to nahlíží už úplně jinak a proto i z těch současných příběhů, ať už tedy vyloženě pohádkových nebo příbuzných, tak ta smrt, řekněme, trošku jako buď vymizela, nebo se dala do polohy, že stačí to zrestartovat a máme druhý život.
1: No, můžeme také vzít i v potaz Jana Karafiáta, Broučci, tak tam ta smrt také hraje dost velkou roli.
2: Ano, i v té umělecké literatuře pro děti se někteří autoři, a u Karafiáta je to naprosto přesné, pokoušeli právě těm dětem přiblížit ten běžný hospodářský rok z toho

0: křesťanského hlediska.
1: No, škoda, že nemáme už více času, ale přesto ještě se vás zeptám, třeba pohádky bratří Grimmů, tak ta původní podoba je tady z hlediska našeho pohledu poměrně hodně brutální, tak pana Erbena také určitě můžeme citovat. Nakolik se proměnili v průběhu času, aby byly stravitelnější pro děti?
0: Pohádky bratří Grimmů, to první vydání už je výrazně upravené. Už tam jednak tam proběhla cenzura a jednak i sami tedy editoři, tedy oba bratři pohádky některé výrazněji upravili. Nicméně nezasahovali nějak dramaticky do vlastního děje. Jo, neměnili tam ten děj jako takový. Další vydání těch pohádek a potom i překlady třeba do češtiny, do polštiny, dalších jazyků, tak jsou jednak výběrové, málo kdy jsou kompletně vydány ty pohádky a ty úpravy jsou tam při těch překladech potom větší.
1: A Hans Christian Andersen, ten byl upravován, nebo to je v té původní podobě?
0: Ne, Andersena nikdo neupravuje, protože to čistě umělecké dílo, byť řada těch pohádek má nějakou folklorní inspiraci.
1: Tolik náš dnešní host, kterým byl etnolog, folklorista, balkanista Jaroslav Odčenášek. Tak pane doktore, doufám, že se u nás ve studiu Českého rozhlasu Liberec nevidíme naposled, neslyšíme, že nás opět navštívíte.
0: Určitě ne a děkuji za pozvání.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Kanadská zpěvačka Celine Dion v dnešním dopolední pod Ještědem, které teď vystřídá další, nebo kterou tuto zpěvačku vystřídá další z praktických rad. Tak dávejte pozor. Přírodní lufa si poradí s nádobím i péčí o pokožku. Tohoto šikovného pomocníka do kuchyně i koupelny představí právě teď naše babské rady.
1: Babské rady.
2: Oblíbenou alternativou houbičky na nádobí je přírodní lufa. Jde o druh dýně, která se suší a která po namočení změkne. Její jedinečná textura a savost činí z lufy vynikající čistící nástroj na nádobí i tělo. Na první dotek vás překvapí její tvrdost. Nelekejte se, tak to má být. Když ji následně vložíte pod tekoucí vodu, tak po několika sekundách změkne a je připravena k použití. Stačí kapka saponátu a můžete začít mít i velmi špinavé nádobí. Díky porovitému povrchu lufa zvládne i připálenou vrstvu na dně hrnce. Navíc se v ní nedrží nepříjemný zápach jako v běžné houbičce na nádobí. Oceňovaná je i jako pomocník pro pleť. Slouží jako oblíbený a účinný tělový peeling, umí odstranit odumřelé buňky a regeneruje pokožku, proto se vyplatí mít ji nejenom v kuchyni, ale i v koupelně. Budete překvapeni, jak dlouho lufa vydrží. Je biologicky rozložitelná a po opotřebení ji můžete vyhodit do bioodpadu nebo dát na kompost.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Přesně tak, to byla další z užitečných babských rad, které mimochodem všechny najdete na našich stránkách, tedy liberec.rozhlas.cz. No a dalším tématem bude rozvod. Vážné téma, ovšem ne vždy musí být nutně úplně 100% vážné. Kolik legrace může skrývat, když se na něj díváte společně s advokátem Ivem Jahelkou. O pár perliček ze soudních spisů se s vámi podělí už za chvíli.

0: Za necelých 10 minut je tu 12. hodina, to znamená, že dnešní dopoledne pod Ještěrem končí, ale jen proto, aby ho vystřídali polední písničky na přání a těmi už vás provede Filip Majsl. Ovšem ještě, než si pustíme poslední písničku, respektive dvě, povíme si něco o rozvodu. Jestli se o sobě chcete něco opravdu dozvědět, nechte se rozvést. Protistrana vás dokáže vylíčit takovým způsobem, že se možná ani sami nepoznáte. Pár perliček ze soudních spisů, které pozbíral v průběhu kariéry, připojuje advokát a písničkář Ivo Jahelka.
1: Na adresu manžela uvedla manželka u rozvodu do protokolu, že manžel příliš pije, jsem poznala, a když mě poprvé políbil, ale to už jsem byla v jiném stavu. Další manželka, to byla paní učitelka, zřejmě aprobace psychologie, neboť na adresu tady manžela toto hodnocení u rozvodu do protokolu. Manžel je prosím psychicky labilní, egoista, silně zakomplexovaný, mentálně až infantilní a k tomu normální vožrala. Když manželovi bylo vyčítáno, že moc pije alkohol a potom se jako neplní úplně kvalitně ty povinnosti manželského života, jak se od něho čeká, tak se tomu to jako velice bránil vehementně tomuto nařčení a argumentoval upřímně slovy: manželka dělala takový unuděný ksichty, že mi na intimnosti přešla chuť a šel jsem radši na pivo.
2: Přišla paní ke stání, hned se dala do lání, že s mužem nic nesvede a že se radši rozvede. Manžel jen nadává, peníze jí nedává, tak též není k použití při intimním soužití. Pak jí lítost přemohla, že slova vydat nemohla, ještě nežli usedla, tak zahambeně uvedla, že nejvíce jí dotýká, když manžel se s ní potýká a vulgarismem žalostným nutí k hrám milostným. Soudce jí vzal za slova a chtěl slyšet doslova, jaký výraz používá muž, když po ní toužívá. Paní se však styděla, když cizí lidi viděla, tak na lístek to napsala a předsedovi podála. Soudce hlavou pokýval, když na lístek se podíval, než do spisu ho založil, než soudkyni ho předložil. Soudkyně přísedící, v pohodě si medící, okolí nevnímala, už čtvrt hodiny dřímála. Když po chvilce procitla, v trapnosti se ocitla, oči si protírala a na tu výzvu zírala. K tomu žertík osudu pak dovršil tu ostudu, neb soudkyně jak ta žena tež měla jméno Božena. Pokuste se domyslet událostí další sled, bez lidma od práva však takhle se to podává. V šoku prej byl předseda, když skončila ta beseda, a lístek se mu vrátil zpět, dopsán větou: zítra v pět.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Návštěvnost ubytovacích zařízení v Libereckém kraji ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o více než 5%. V Rokytnici nad Jizerou je znovu spoplatněné parkoviště nad ski areálem Modrá hvězda. Policie uzná totožnost muže nalezeného v temném dole v Krkonoších u záchranné stanice. Odpoledne bude polojasno s teplotami do 27 stupňů. Zprávě připravuje Iveta Bláhová. Hezké poledne. V Libereckém kraji ve druhém čtvrtletí letošního roku výrazně přibylo ubytovaných hostů, informoval o tom Český statistický úřad. Návštěvníků přijelo přes 329 tisíc, meziročně o 5% víc. Kraj tak patřil mezi regiony s nejvyšším růstem návštěvnosti v Česku. Přibylo jak domácích, tak zahraničních turistů.
3: Dohromady se v tuzemských hotelech, penzionech nebo kempech od dubna do června ubytovalo téměř 6,5 milionu lidí. Meziročně je to o 0,5% více. Strávili tam dohromady přes 15 milionů nocí. Zahraničních hostů bylo 2,9 milionu. Nejvíce tradičně z Německa, následovali turisté ze Slovenska a Polska. Jan Rozum, Český rozhlas.
2: Lidé v Rokytnici nad Jizerou musí znovu platit na parkovišti pod družbou. Město to oznámilo na webu. Plocha se nachází u hlavní silnice nad ski areálem Modrá hvězda. Lidé tam dočasně nemuseli platit kvůli poruše platebního systému.
4: Řidiči můžou platit přes aplikaci Park Simply nebo přes jednorázový odkaz online. Pokud budou lidé parkovat méně než 3 hodiny, zaplatí 50 korun a na celý den stojí 100 korun. Možné je také platit přes SMS, ceny jsou ale vyšší. Na parkovišti je také možné využít dlouhodobou žlutou parkovací kartu. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Tržby ve službách v Česku letos ve druhém čtvrtletí meziročně stouply o 3,1%. Informoval o tom Český statistický úřad. Nejvíc k tomu přispěly profesní, vědecké a technické činnosti. Pozitivní vliv měla taky doprava a skladování. Policistům se podařilo zjistit totožnost muže, kterého našel záchranář v pondělí před 8 hodinou večer u stanice v temném dole v Krkonoších. Neměl u sebe žádné doklady a zpočátku nekomunikoval. Jde o člověka ze sousední země, ke kterému policie už nebude uvádět další informace. V případu, kdy policisté najdou osobu bez dokladů, která nekomunikuje a složitě se zjišťuje její totožnost, je minimum.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude polojasno, k večeru se vyjasní, nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 35 u obce Bílý kostel nad Nisou na Liberecku stojí u krajnice porouchaný kamion, počítejte se zdržením. V Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily, uzavírka potrvá až do září. A v Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné páteční odpoledne 7. srpna. Dnes by měl narozeniny herec Oldřich Nový, takže by se možná hodilo říct, zavřete oči, odcházím. Ale to by bylo poněkud předčasné, protože jsem sotva přišel a navíc písničky na přání jsou teprve na začátku. My samozřejmě budeme plnit jak telefonická, tak písemná přání, ale když budeme mít chvilku, tak bychom mohli ztratit slovo a Marku Stracenem, který má dnes velký koncert v Praze na Letné. A možná bych mohl udělat ještě takovou malou anonci na pondělní písničky na přání, protože mimořádně, když se nestane nic mimořádného, celou hodinu s námi stráví ve studiu takové, řekněme, zdravé jádro kapely Laura a její tygři, čili po všech stránkách se máte na co těšit. Teď už se ale těším já na vaše přání, zdraví vás Filip Majsl a přeju hezký poslech.

Hana Zagorová, to je vždycky takové příjemné antré do hodiny, obzvláště pak do písniček na přání. Její Řeka zázraků dozněla 9 minut po 12. hodině a to je tak akorát čas, abychom si připomněli všechny kontaktní údaje platné pro písničky na přání. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Liberec je 22 155 37 22, e-mailová adresa zahrajte.liberec@rozhlas.cz, a nebo můžete napsat SMS zprávu, ta tady musí být ve tvaru Zahrajte Liberec, potom mezera a potom následuje váš text, a můžete ji poslat na číslo 90 011 04. Moc se těším.

0: Makarena, to je děvče, kterému je letos už 33 let. Jejími duchovními otci jsou dva Španělé, kteří si říkali Los del Rio. Ovšem pozor, původně se tahle písnička měla jmenovat Magdalena. Mimochodem vznikl také anglický remix téhle písně a je to takový malý zázrak, protože pánové z Los del Rio neuměli prý anglicky ani koukat. Teď už ale pojďme splnit v Českém rozhlase Liberec první hudební přání a kdo nám to vše odzátkuje, dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Filipe, Prošárka z Liberce. Takže písnička bude pro všechny známí a přátelé, co se dáváme a pro vás do rády a všechny, ať máte hezký zbytek dne a celý víkend. Tak by to bylo pro kamarádku Janču s Tevčou, za kterýma se chystám na návštěvu. A ještě pro mého přítele Matěje, který se vrátil z Prahy, takže se na něj moc těším, až se uvidíme.
0: Dobrá, dobrá, tak vám přeju krásnou dámskou jízdu, samozřejmě vydařený víkend po všech stránkách. Mějte se báječně, paní Šárko, a zase příště, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

Lenka Filipová, Karel Zich, Mosty. Máme 2 minuty po 12:45 a pokračujeme v písničkách na přání, tentokrát pohledem do e-mailu. Napsala nám naše stálice, paní Silvie z Prahy, která se dnes vrací k úternímu pohřbu irského písničkáře Glena Hansarda. Jak píše, bylo tam hodně jeho kolegů z branže, mezi nimi i pánové ze slavné irské kapely U2, a jejich zpěvák Bono tam písničku Beautiful Day recitoval. Můžeme si ji nyní dát v plné hudební verzi. Posílám ji ladám k svátku a všem dnešním narozeninovým oslavencům.

0: jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Mám tak ráda v originále, tedy francouzském originále Je suis malade, kterou původně naspíval Serge Lama, ale i v českém znění má tahle písnička své velké kouzlo. Marie Rotrová dospívala, máme 3 minuty před 1:30 a pokračujeme v písničkách na přání. To další přišlo e-mailem a píše se v něm, mohli byste mi zahrát píseň na přání Skvělej den od Pavla Calty od Jitky, která posílá písničku Tomášovi. No tak samozřejmě, už jsme hráli Beautiful Day od U2, tak co bychom nezahráli Skvělej den od Pavla Calty?

Pavel Celta, náš krajan, rodák z České Lípy, má skvělý den a skvělý den má podle všeho i Marek Ztracený, který dnes večer odehraje koncert na Letenské pláni v Plaze. Tedy v Praze. Technici tam v minulých týdnech postavili dočasný speciální stadion pro desítky tisíc diváků. Areál se otevře zhruba za 4 hodiny a zpěvakovou předskokankou bude Martina Pártlová.

0: Také tuto písničku dnes večer nejspíš živě uslyší desítky tisíc diváků, kteří zamíří na Pražskou Letnou na koncert Marka Ztraceného.
1: Je to v centru města, což nabízí úchvatný komfort toho, že sem jde dojít procházkou. Jsme na Letenský pláni, jenom pár minut odtud je Vltava a krásný výhled, že jo. Věřím, že až se lidi přijdou, tak jim snad padne brada.
0: Říká Marek Ztracený. Plánuje zahrát asi 25 písniček a na pódium si přizve také hosty.
1: Dejme tomu 60% těch písniček lidi určitě čekají, jsou to ty nejznámější, ale mám pár překvapení. Samozřejmě jednu novou písničku, kterou jsem představil pár dní nazpátek.
0: Jestli mě chceš soudit. Materiály pro stadion na Letnou dopravilo asi 140 kamionů, pokračuje zpěvák.
1: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme na šířku a kolem nás jsou lidi. Máme velký pódium, efekty, ale o tom to není. Je to stejně jenom o tom spojení nás a fanoušků. Já se strašně těším, až tam přijdu a všechny je uslyším.
0: Kvůli akci bude také posílená veřejná doprava, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
2: Dopravní podnik zřizuje účelovou tramvajovou linku číslo 44. Posílíme provoz metra na lince A a také na lince C.
0: Dvouhodinový koncert začíná v 8 večer. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.

No, Marek Ztracený se nám pěkně rozparádil v tom vysílání Českého rozhlasu Liberec, ale není čemu se divit po dvou láhvích vína. My jsme se mezi tím dostali do druhého poločasu písniček na přání, je 12 hodin 34 minut a do Českého rozhlasu Liberec napsala paní Zdena. Prosím vás mnohokrát, zahrajte mojí mamince, paní Lence Česnekové, která zítra slaví své 70. narozeniny, písničku od Boba Dylana Lay, Lady Lay. Přeji za celou rodinu nekonečné zdraví, hodně pohody a klidu. Máme tě moc rádi, mamčo. Tak všechno nejlepší i od Českého rozhlasu Liberec a Bob Dylan je tady.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Čabané blázni.
1: Čabaně blázni, písnička z veleúspěšné desky kapely Elán Rabaka, ke které skupina natočila i celovečerní film. To jsou 80. léta, tedy spíš to byla 80. léta. Do jakých hudebních let se posuneme dál? O tom rozhodla paní Barbora z Frýdlantu, která zavolala a poprosila o písničku od Hany Zagorové Já nemám strach, která je určená pro babičku a také Jarušku z Frýdlantu.

Hana Zagorová, já nemám strach, já tady mám tak trochu obavu, že už se nám pomalu chýlí k závěru dnešní písničky na přání, ale konec samozřejmě ještě není a navíc pokud se na vás nedostalo dnes, máte příležitost zase zítra a v neděli a to navíc vzhledem k tomu, že to jsou víkendové dny, nejenom mezi 12. a 13., ale také mezi 17. a 18. hodinou. Teď už ale pojďme ještě na jedno hudební přání, které dorazilo e-mailem. Zahrajte prosím Karla Gotta Být stále mlad a je to pro Gébla Jirku do práce, aby se mu lépe pracovalo. Tak mě to zní tak trochu škodolibě, ale proč ne?

Být stále mlad v češtině, v němčině Feel im Jung, v němčině tedy a v angličtině Forever Young, tak to znáte určitě v originále. Takto optimisticky jsme završili dnešní písničky na přání, máme 9 minut před 13. hodinou. A co vás ve vysílání Českého rozhlasu Liberec čeká dál, tak samozřejmě úderem 13. hodiny zprávy, ty pro vás chystá dnes Iveta Bláhová. No a po zprávách tradiční pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou a dnešní témat bude ztráta čichu. Já osobně to nevnímám přes léto, obzvláště v městských hromadných dopravních prostředcích jako handicap, ale někomu se to tak může jevit, takže určitě pozorně po 13. hodině poslouchejte. Filip Majsl vám přeje stále hezké odpoledne s Českým rozhlasem Liberec a po 14. hodině se těším na slyšenou.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Po úterních bouřkách město Nový Bor stále odklízí škody v městských lesích. Na přehlídce Křehká krása v Jablonci nad Nisou můžou zájemci navštívit modní přehlídky. První měsíc fungování odpadového systému Door to Door na Frýdlantsku doprovázelo několik komplikací. Odpoledne bude polojasno s teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Následky bouře, které zasáhly Nový Bor na Českolipsku v úterý večer, stále znemožňují bezpečný vstup do lesů i městských parků. Mluvčí Nového Boru Jiří Lebiš apeluje na občany, aby do těchto porostů prostorů nevstupovali.
3: Město Nový Bor neustále doufá, že občani budou reflektovat, co město potřebuje, a to je hlavně to, aby nechodili nyní do oblastí, kde můžou být popadaný, nalomený nebo jinak poškozený stromy, protože hrozí nebezpečí.
2: Uzavřený zůstává i lesní hřbitov, kde je podle mluvčího Lebiše odklízení škod složité. Výjimkou je pouze plánovaný sobotní obřad. V Jabloneckém eurocentru dnes můžou zájemci shlédnout módní přehlídky. Ty jsou součástí výstavy Křehká krása. Na letní scéně se během dne konají hned dvě. Modelky na mole představí aktuální kolekci skla a bižuterie, která vznikla pro letošní rok. Pokračuje náměstkyně primátora Jana Hamplová ze starostů pro Liberecký kraj.
4: Tradicí je, že se v rámci programu představí módní přehlídka právě Made in Jablonec. Návštěvníci tak mají možnost ji shlédnout, a to hned několikrát. Je vždycky rozdělena na první a druhou část.
2: Dnes začíná první část přehlídky ve 13.30, druhá v 16.30. Celá akce potrvá do neděle. Obce a města na Frýdlantsku museli v prvním měsíci fungování odpadového systému Door to Door řešit několik problémů. Například ve Frýdlantu nefungovalo několik gravitačních zámků na kontejnerech. Radnice se potýká i s nevhodným odpadem v nádobách na bioodpad. V Kunrakicích zase museli přizpůsobit velikost nádob pro řadové domy, informoval nezávislý starosta Milal Getz. Nový systém svozu odpadu od července funguje v 18 městech a obcích na Frýdlantsku. Lidé díky němu můžou odpad třídit přímo u svých domů. V českých hotelech a penzionech se ve druhém čtvrtletí letošního roku ubytovalo 6 milionů a 400 tisíc hostů. To je o 0,5% víc než v minulém roce. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Počet hostů ze zahraničí letos podle úřadu poprvé od roku 2021 stagnoval. Naopak přibylo těch tuzemských. Dohromady v Česku strávili přes 15 milionů nocí.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude polojasno, k večeru se vyjasní, nejvyšší odpolední teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 35 u obce Bílý kostel na Nisou na Liberecku stojí u krajnice porouchaný kamion. Počítejte se zdržením. A v Liberci v ulici Energetiku také dejte pozor. Je tam rozlitý olej na vozovce. Očekávejte kluskou vozovku. Na místě probíhají odklízecí práce. Jsou tam hasiči. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Jsme rádi, že se slyšíme my dva, ale i vy nás na dálku. Patrik Rozehnal.
6: A doktorka Kateřina Cajthamlová. A mě trošku vadí, že já nevidím, kdo všechno nás poslouchá a hlavně nečichám člověčinu. No? A je to proto, protože čich patří mezi náš velmi silný orientační smysl a to, že říkáme, že něco vycítíme, hovoří přesně o tom, že my jsme pořád jako takový čuchači trošku.
5: To téma už tu bylo, ale zůstalo hodně dotazů, tak jsme se k němu vrátili. Pane doktore, po té chřipce jsem úplně ztratil čich. No, má to i své výhody, pane Nováku. Manželka může klidně zase začít vařit.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Já musím říct, že když jsem se připravoval na dnešní téma o ztrátě čichu, tak jsem si všimnul i zajímavostí o nosu jako takovém, který rozhoduje o tom, abychom dobře cítili. Paní doktorko, prý je 12 druhů nosu.
1: Povídejte, to jsem ještě
0: podle
1: neslyšela.
0: Tvaru. Jednak přišly věci na to, že třeba nozdry máme velké podle toho, kde jsme geneticky vlastně původem.
1: Aha.
0: Jestli ve slunečném prostředí, někdy, kde byla zima, kde bylo víc vlhkosti a tak, proto černoši třeba mají větší nozdry než my. No, ale pozor, tvar nosu, tak je třeba masitý nos, takový hodně masitý. Tak mezi populární osobnosti třeba patří Albert Einstein. Pak je knoflíkový nos, takový ten droboučký s tím zakončením. Malý, kulatý, ohrnutý v oblasti nosního můstku. Pak je římský nos, to když jsem se díval, to jsem já třeba.
1: Aha, ukažte z boku.
0: Z profilu. Mám ho tak jako lehonce. Není ale to ten jestřábí, ten tam je taky, ale ano. Je takový to lehce zlomit. To je římský nos. Takový ten drobnější, to je zase řecký nos.
1: Aha.
0: Pak je nubijský.
1: Páně.
0: Vyznačuje se výrazným nosním můstkem, široce posazenou základnou a vyskytuje se u osob s africkými předky. Tak třeba Beyoncé má tenhle ten nos, jenom pro vaši představu. Pak je východoazijský nos. Ten je středně velký, až velký a má široký nosní můstek, zepředu působí trochu plochým dojmem.
1: Aha.
0: Jestřábí nos, to si asi dovedete představit.
1: Jistě, já jsem slýchala orlí nos.
0: Tak možná je to tak, Sarah Jessica Parkerová nebo Barbara Streisand.
1: Ano, Barbaru známe, ano, takže orlí za mě, jestřáb nevím.
0: Ano, pak je nějaký snoop nos,
1: Aha. To
0: je občas zaměňován s tím knoflíkovým, vypadají podobně, ale tento je kulatější a strmější. Pak je plochý nos, to si dovedeme všichni představit.
1: Ano.
0: Tak to mývají třeba právě černoši, hrbolatý nos.
1: No, dobrá.
0: Po stranách z hrbolky a při pohledu z hlavy se může zdát i křivý.
1: Aha.
0: To jsme u 10. 11. baňatý nos a pak obrácený nos, což je typ nosu s rovným nosním můstkem a špičkou, která se sklání vzhůru.
1: Pardon, ale tomu se říkalo vody jak živa pršák.
0: Žáček, ano.
1: No.
0: Třeba Emma Stoneová ho má.
1: No jasně. A to, co já jsem tam nezaslechla, je nos rovný. A
0: to
1: rovný
0: je ten plochý asi.
1: Jo, to je ten plochý. Dobré, ano.
0: Jaký máte vy, v čem jste se našli?
1: Já si myslím, že mám pršák úplně jasný.
0: Ne.
1: Jasný. No ne, nekazte mi náladu, já chci mít pršák.
0: Tak o nosu teď ještě uslyšíme od Julia Satinského a Milana Lasici.
2: My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
3: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
2: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo, chutilo.
3: Máte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo? No. Toto je provokácia.
2: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
3: A vtedy sa to stalo.
2: Odryzol mi ho.
3: Na jeden zahryz?
2: Na jeden.
3: Tomu hovorím chrup. Počúvať, a nepovedal pri tom nič?
2: Ale hovoril pri tom niečo také ako, asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
3: Človeče, vy ma už dávno, čo to hovorí?
2: Neviem, čo to
3: hovorí. Človeče, vy ma už dávno poznáte?
2: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
3: Uh-huh. No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
2: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
3: Zbytočný krok. Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
2: Aha.
3: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
2: Áno.
3: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
2: Nie.
3: Prečo?
2: Ja už falošná skromnosť. No. A pritom to bol čistý Biedermeier.
3: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom.
2: No.
3: Na čo chcete robiť?
2: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní. Viete, zákazníci čo? Sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
3: No, tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia.
2: Nech sa zabavia, pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
3: No, to je iná vec, úprimnú sú. Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte 100.
2: Nech sa páči.
3: No tak za tú 100, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
2: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy. Chápem,
3: obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
2: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
3: Nie ste sám.
2: A nie, že by mi tie slova dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
3: Nostalgia. No tak môžem to ako právniku zavrieť?
2: Nech sa páči.
3: Dajte ešte stovku.
2: Bohužiaľ už nemá.
3: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. No ale nevešajte nos. Prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa. Mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte.
2: Dobre. Pokojne. Ja som si už zvykol. No, tak ja pôjdem. Musím si ísť prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
3: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
2: Sirána. Už sa teším.
4: Vesele a zdravie. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: tématu k nosu a ke ztrátě čichu se vrátíme s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na základě i vašich prozeb, protože jste si to vyžádali svými dotazy, i na ty se dostane. Já musím říct ale, že jsem našel i výhody ztráty čichu, paní doktorko Cajdemlová.
1: Dovedu si živě představit, já cestuju MHD a ano, jejich, ano. Vy to máte stejně. Aha,
0: a pozor, ano. Při úklidu čištění kočičího záchodu nebo vynášení koše se stává vaší novou superschopností a ušetříte i tisíce za drahé parfémy, stačí se polít čistou vodou? A věřit si.
1: Ano.
0: No, připomene nám to téma i náš posluchač Petr.
2: Přemýšlím rád v nočním tichu o výhodách ztráty čichu. Když jdu kolem popelnic, už necítím vůbec nic.
3: Vesele a zdravě.
1: Takže
0: jenom to potvrzuje.
1: Děkujeme, pane Petře, jenom potvrzuje. A ještě řeknu, když je člověk matka, je výhodné nemít úplně čich na nejvyšší úrovni, protože ty plenky a to takový to další, ty různé zvraceníčka. Takže je toho spousta, co nám může nedokonalý čich vynahradit.
0: Je to vždycky, že ho ztratíme náhle, nebo je to i postupná změna a vytrácení se toho čichu?
1: No, to záleží na příčině a já jsem našla jednu velmi zajímavou věc, která může být vlastně prvním příznakem Alzheimerovy choroby a to je právě ztráta čichu a tam k tomu dochází postupně.
0: Proč ten čich ztrácíme? Co všechno může být tedy důvodem?
1: Ano, takže my máme spoustu různých důvodů. Jednak jsou to buď kvantitativní poruchy čichu, to znamená, že cítíme méně, a to je buď že méně, anebo vůbec, a to je nejčastěji onemocnění dutiny nosní, čili chronické záněty, sliznice a podobné. Další je ztráta čichu po traumatu. Tam může dojít k tomu, že máme buď zlomeninu bazalební, to může přijít až týdny, až měsíce po úrazu a příčinou jsou nejčastěji jizevnaté změny plen mozkových. Pak může jít jednostranná porucha čichu, to bývá, pokud máme nějaké onemocnění frontálních laloků mozku, nejčastější bývá nádor meningeom nebo aneurysma, čili vychlípení jedné z našich tepen, které ten mozek zásobují. No a pak může být zvýšené vnímání čichu, to znamená jako vystupňovaný, říká se tomu hyperosmie, a to je obtěžující a je to záležitost také toho, na co se soustředíme, protože my, když máme vlastně soustředěnou pozornost, tak zejména na ty odporné vjemy se to stává vlastně stresorem a zvyšuje se vnímání. No a pak jsou kvalitativní poruchy čichu a to jsou vlastně změny toho, jak my něco cítíme. A ty jsou paradoxně daleko víc obtěžující než ty kvantitativní. Dochází k nim rovněž při zánětech horních cest dýchacích, ale také při cukrovce a při některých neurologických chorobách. A ten problém je, že vlastně dochází k tomu, že ty vjemy se v hlavě jako nějak pomotají a my cítíme třeba mýdlo jako zápach nebo kávu cítíme jako nějakou jinou věc. Víme, že po covidu nebo někdy to byl i příznak vlastně covidu, že došlo ke změnám čichu. Další důvod, proč se mění čich, mohou být některé psychózy, tomu se dokonce říká čichové halucinace. No a potom to může být jedna z forem epileptické aury. Epilepsie je onemocnění s křečemi, kdy vlastně aura je to předzvěst toho, že přijdou ty křeče a to se může projevit vlastně i tím, že máme čichové halucinace. No a ztráta čichu a různé další problémy nastávají typicky při rýmě.
0: Jak dobře vlastně máme cítit? Je na to nějaký test? Jaká je norma cítění?
1: No, existují čichové testy, ano. Takže my správně máme vlastně mít 100% čich a ten se dá zjistit vlastně jeho ztráta v určitých procentech. To znamená, že co ještě cítíme a co už necítíme.
0: A dál si o čichu budeme povídat a vaše problémy s čichem a s jeho ztrátou řešit za malou chvíli.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: se podíváš.
1: Písnička nám skončila a je tu čas na další povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou na téma ztráta čichu, na téma, které jsme znovu vrátili do vysílání díky tomu, že zůstalo mnoho dotazů z toho předešlého vysílání, bylo to už před časem, ale my se k němu vracíme. I otázkami a dotazy od vás, které jste nechali na stránce www.veseleazdravie.cz.
2: Takže, paní Vlasta, když nemám čich, vůbec necítím chuť jídla, všechno jako bláto. Má smysl brát nějaké vitamíny? Tak už jsme hovořili o vitamínu A, ten bych asi vyzkoušela možná formou beta karoténu, což je pro vitamin A, ze kterého se ten vitamin A v těle tvoří. No, pak by bylo dobré zkusit proplachování nosu, protože někdy u těch různých rýmiček nebo nějakých chronických zánětů může dojít k tomu, že není vlastně dostatečný čich. A o tom, jak ten čich vlastně alteruje vnímání chuti neboli pokazí, tak to už jsem říkala, takže bych to nenechala. No a samozřejmě, pokud by to trvalo delší dobu, tak bych zašla na neurologii, aby se

0: do té doby.
1: Pak můžem zrušit, ale radši bych jednala rychleji.
0: Další dotaz, který máte?
1: Další mám od pana Pavla. Od prosince 2019 ho trápily potíže s čichem. Začalo to horečkou, která nešla srazit. Snažil se to léčit paralénem, česnekem, čajem s medem, karím a podobně a cítil to jinak, než jak byl zvyklý. Problém přetrvává, čich úplně změněný, necítí správně ani mýdlo, tomu doslova nevoní a aktuálně se dočítá, že to může být spojeno s koronavirem. Ano, může. Takže jedná se hlavně o to, aby se nejednalo u něj o nosičství viru a vzhledem k tomu, že problém přetrvává 3 až 4 měsíce a nepozoruje, že by lidé kolem byli vážně nemocní, tak vlastně nerad bych působil problémy svému okolí a nechce zatěžovat zdravotnictví. Je to moc hezké, vlastně ta ohleduplnost, ale vzhledem k tomu, že už je to 3 až 4 měsíce, tak bych zašla nejdřív k obvodnímu lékaři, který vyšetří jiné věci, zjistí, jestli teda se nejedná třeba o long covid.
0: A to je co?
1: No, to je dlouhodobě probíhající infekce koronavirem. No a potom vlastně bych klidně navštívila neurologa.
0: Mimochodem jsou i léky, které způsobují ztrátu čichu?
1: Samozřejmě a máte to v příbalovém letáku, čili bych doporučila číst příbalové letáky a zase jako nepanikařit příliš, jak říkám, po týdnu, po 14 dnech bych hledala pomoc.
0: Dál poslouchejte náš pořad Zdravotní poradnu a o zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdanovou dnes na téma ztráta čichu.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdanovou.

0: Věnujeme se vašim dotazům, které jste nám už před časem nechali a souvisí se ztrátou čichu. Máte obavy, ptáte se a chcete poradit od doktorky Kateřiny Cajtamové. Tady je jeden z dotazů telefonních.
1: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat. Nemám čich už přes 20 let, když jsem se léčila a od té doby potom nemám čich. Neřešila jsem to, protože jsem myslela, já jsem byla léčena radiojodem, štítnou žlázu a myslela jsem, že je to potom jako. Potom radiojodu, ale teď mi říkala paní doktorka, že to v žádném případě nemůže být, že jsem to měla řešit, ale já jsem to nevěděla. Jenom jestli byste mi řekla, jestli je to možné potom radiojodu.
0: Je nebo není?
2: To tady každá rada drahá. My máme spoustu různých jako klinických pokusů, zkoušek a dalších věcí, ale mohou se vyskytnout výjimky. Ale vzhledem k tomu, že paní doktorka paní zná a vyloučila tuto možnost, tak bych asi věřila té paní doktorce. Já paní neznám, takže možná je kde co, ale asi je to méně pravděpodobné.
0: Zkusme odpovědět na další dotaz z formuláře na stránce veselazdravie.cz.
2: Tak, paní Svatava nám radí, abychom poradili lidem. Já to přečtu, je to názor paní Svatavy. Sama nevím. Ze zoufalství, zoufalí lidé dělají zoufalé věci, ztratila prý po covidu čich, takže zkusila si kapat koloidní stříbro do nosu jako kapky několikrát denně a za 3 týdny se čich vrátil. No, já bych to úplně neradila, ale pokud je někdo z vás zoufalý, no tak na vlastní riziko, ale neradím to. Hmm. Další tady máme, a to se mi moc líbí, paní Alena říká, má zmínku k čichu, voní koně i koňské koblišky, kdykoliv je na blízku nějaký kůň, nasává vůni. To, co ona považuje za vůni vlastně. A ptá se, jestli je možné, že to má v genech po dědečkovi, který byl kočí a koně asi miloval jako ona. Tady bych jenom chtěla říct, že ten čich s emocemi velmi souvisí. A my máme i takzvanou čichovou paměť, kdy se nám při určité vůni vybavují zážitky z minulosti. Já takhle, když cítím Chanel číslo 5, tak já mám přímo zrakový věm svetru žlutého konkrétního mý maminky, která se tímhletím Chanelem vlastně navonila. A já si myslím, že u paní Aleny tohleto mohou být vlastně časné zážitky z toho dědečka a koní, které byly příjemné a ona od té doby to vlastně vnímá jako příjemné. Takže nemyslím si, že to má geneticky, ale myslím si, že to má jako raný, pozitivní, příjemný zážitek.
0: A to je jen v té pozitivní verzi, nebo si pamatujeme i něco špatného?
2: Pamatujeme si i špatné, ano, máme vlastně různé psychogenní klíčování, kdy pokud například jsme byli v borovicovém lese a někdo nás mlátil, tak nám může vůně borovic nahánět hrůzu, ano. To znamená, že ten čich tím, že vlastně bez kontroly dalších center jde přímo ke zpracování do mozku, tak vlastně mívá velkou řadu okamžitých efektů na nás.
0: To je to, proč se používá třeba i aromaterapie, protože má rychlý účinek?
2: Může být.
0: Nástupem třeba?
2: Ano, a třeba mají různé aromaterapeutické věci, třeba levandule, o té je to známo, mají uklidňující efekty, kozlík lékařský může mít uklidňující efekty a nepůsobí to jenom na lidi, ale působí to i na zvířata, takže třeba ten kozlík je vysloveně atraktivní pro kočičky.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ještě je tu čas na vaše dotazy a na odpovědi doktorky Kateřiny Cajdanové k tématu ztráta čichu. Jaké problémy ještě posluchači mají a svěřili se s tím na stránkách Veselé a zdravě CZ?
1: Moc vám všem děkuji, že nám píšete, protože díky tomu vlastně máme pořad, který může být zajímavý i pro lidi, kteří se třeba bojí zeptat, takže děkujeme. Pan Tomáš píše, nestratil čich, ale naopak pozoruje, že občas cítí něco, co ostatní necítí. A většinou ty zážitky jsou nepříjemné. Jestli to může být čichová halucinace? Ano, může. A tady bych doporučila, pokud ho to obtěžuje, tak aby zašel buď za obvodním lékařem na nějaké základní vyšetření, anebo na neurologii, kde by se na něj podívali, jestli to není příznak něčeho, co by se mělo léčit nebo něco s tím dělat.
0: Mluví se někdy taky, paní doktorko, o tréninku čichu. Funguje nějaká jako posilovna pro nos?
1: Jakýkoliv náš smysl v okamžiku, kdy ho používáme, vůbec cokoliv, co používáme, a to nemusí být jenom smysl, jsou to svaly různé, jsou to návyky, které trénujeme. Všechno vlastně určitým způsobem můžeme na hranici komfortu zvýšit nebo snížit. To znamená, buď se můžeme otužit, anebo se můžeme naučit. U toho čichu to bývá, že vlastně lidé například, to je taky taková zajímavá věc, vycítí stav člověka a jeho imunitního systému. To znamená, jestli je zdravý, jestli je nemocný, jestli je agresivní, jestli se bojí. A pokud to člověk vlastně se snaží vyčuchat a snaží se to objektivizovat, to znamená kontroluje si, jestli to, co vycítil, odpovídá potom pravdě, no tak samozřejmě zvyšuje své schopnosti cítit věci. Lidé, kteří mají velmi dobrý čich, jsou someliéři, baristé, lidé, kteří se zabývají vařením, kuchyní, tam je to vysloveně i talent a ten talent je predisponuje k nějakému typu zaměstnání tohoto typu.
0: Co by měl dělat takový člověk, který třeba ráno vstane a zjistí, že neucítí kávu, najednou dojde ke změně, měl by si to nějak otestovat, měl by udělat nějakou první pomoc pro ten nos nebo tak něco?
1: Tak nejdřív se podívá, co dalšího se změnilo, jak už jsme říkali, jestli má třeba rýmu nebo jestli má nějaké změny vnímání zraku nebo jestli má nějaké další situace. Vzpomene si, jestli neměl úraz, jestli nedošlo třeba k tomu, že si kapal něco do nosu, co neměl, pak by asi ten nos by si měl zkusit vypláchnout, otestovat i chuť možná, to znamená, jestli se nezměnilo i tohleto. No a pokud ten stav bez nějakých dalších příznaků trvá po dobu aspoň týdne, no tak bych to šla někde objektivizovat a nechat se vyšetřit.
0: Ušní, nosní, krční?
1: Ušní, nosní, krční, ano. To tam nejčastěji zjistí, o co jde, a další potom, jak jsem říkala, teda neurolog. No, samozřejmě změřit hladinu cukru, protože i při cukrovce mohou být potíže. Případně vlastně sledovat, jestli nemáme nějaké psychické potíže, nebo jestli nás něco netrápí, jestli se nám nevyvíjí vybavují traumata z minulosti. Prostě zase jsme u toho, že pacient je hlavním zdrojem informací. Já už se úplně bojím říct, dělat příznakový deník, ale hodně pomáhá.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Povídáme si dnes o ztrátě čichu, o nosu. Mimochodem, paní doktorko Cajdamlová, nos se využívá i k prostorové orientaci, k určení směru. Vezměme si to úsloví rovnou za nosem.
1: No.
0: Nos se taky hodí ke strkání do různých cizích záležitostí anebo k věšení bulíků. V celku příjemné je dát si do nosu, ovšem na druhé straně dostat do nosu už tak příjemné není. Můžete ovšem mít taky na něco nos, což se šikne, ale když vás přepadne nostalgie, už to není žádná hitparáda.
1: Patriku,
0: čemu všemu ten nos máme?
1: Patriku, vy mě vždycky dokážete překvapit, co ještě najdete. To je neuvěřitelné. Ještě bych chtěla tady připomenout na jednu věc, a to je, že Parkinsonova choroba může vést ke zhoršení čichu, ale většinou k tomu ještě máme nějaký třes a můžeme mít i změny vidění. Takže těch věcí, které ten náš čich mohou nějakým způsobem narušit, je mnoho a je dobré mít na to nos a jít přímo za nosem k lékaři, aby nám pomohl zjistit, co s tím.
0: No a ty nejlepší věci, postup, rady pro obnovu čichu, ještě na závěr.
1: Výborné, takže já bych doporučila, abychom svůj čich trénovali, všímali si ho, abychom se snažili využívat různé typy vůní k tomu, abychom si kontrolovali, jestli je cítíme pořád stejně. No a samozřejmě nekouřit, snažit se nepít příliš mnoho alkoholu, protože i ten může zhoršovat náš centrální nervový systém, zvyšovat náš krevní tlak a tím narušovat vlastně náš čich. Jenom bych chtěla upozornit, že máme 400 funkčních čichových receptorů, které snímají molekuly pachu ze vzduchu a posílají je okamžitě do mozku a velmi často se dá rozložit jedna vůně na stovky různých jednotlivých pachů. Třeba taková čokoláda se dá rozložit, opravdu tady píše jeden zdroj, na 250 různých čichových věmů. Jinak geneticky ty naše čichové kompetence takzvané, to znamená, co jsme schopni cítit, s vyšším věkem trošku klesají a zajímavá informace je, že na rozdíl od zvířat my používáme náš čichový potenciál velmi málo. Čili my bychom si měli učit všímat i čichem, nejen zrakem, protože čím víc to děláme, tím víc ten mozek trénujeme a tím lépe nám to funguje. A máme další důvod, proč se nekamarádit ve virtuální realitě, čili ne na sociálních sítích, ale opravdu tváří v tvář, protože tam náš mozek pracuje komplexněji.
0: I s feromony.
1: Ano.
0: Ano,
1: feromony, vidíte, Patriku, feromony jsou velmi důležité, jsou to vlastně určité látky, které nám aktivují různé vnímání různých věcí, čili že někdo nám je příjemný, někdo ne. A když jste to řekl, vzpomněla jsem si na babiččino heslo, které říkalo, ty dva se zčuchly a teď se slejzají. Takže jak vidět, těch věcí, které zjistíme čichem, je mnoho.
0: Tak ať vám ten život i blízcí voní.
1: Ano.
0: A těšíme se zase příště.
1: A taky ať vy voníte jim, takže se běžte třeba trošku opláchnout.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Stát letos krajům nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd poprvé od roku 2015. Hygienici zakázali kvůli sinicím koupáním Hamru na Jezeře. Do lékáren míří téměř 6 000 balení léku na rakovinu prsu. Další dodávky mají příští týden. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, s teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Kraje letos ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Informoval o tom liberecký hejtman a předseda Komise rady Asociace krajů pro dopravu Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Ministerstvo dopravy asociaci včera oznámilo, že pro kraje nemá žádnou rezervu. Mluvčí rezortu Filip Medalský to Českému rozhlasu potvrdil. Podle něj ale na dopravní infrastrukturu z fondu krajům i tak půjde 4,1 desetina miliardy korun.
2: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů k dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací, které například budou využívané jako návozové trasy v souvislosti s přípravou třeba nových jaderných zdrojů.
0: Podle předsedy asociace a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO není ještě téma oprav silnic uzavřené. Krajská hygienická stanice dočasně zakázala koupání v Hamru na Jezeře na Českolipsku. V přírodním koupališti je nadlimitní výskyt sinic. Jaké zdravotní komplikace mohou sinice způsobit, vysvětluje ředitelka krajské hygienické stanice Jana Losová.
3: Alergické reakce, vyrážku, zánět spojivek a mohou produkovat toxiny, které můžou způsobit střední žaludeční potíže, bolesti hlavy.
0: Sinice znečišťují i Máchovo jezero, kde je podle hygieniků koupání nevhodné pro citlivé jedince. Zhoršená průhlednost vody je v Zákupech, Nedamově a Sedmihorkách. Radnice Nového Boru na Českolipsku žádá občany o trpělivost a pochopení kvůli zvýšené hlučnosti. Ta je způsobená odstraňováním škod po úterních bouřkách. Město to uvedlo na svých stránkách. Práce budou pokračovat i v neděli. Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, který se používá při hormonální léčbě rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Balení se postupně distribuují do lékáren po celé republice. Další dodávky mají dorazit v průběhu příštího týdne. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv už teď jejich množství převyšuje běžnou týdenní spotřebu. Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června by pak nebyl k dispozici ani náhradní lék.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou skoro jasno, přechodně až polojasno, nejnižší noční teploty 14 až 11, v údolích až 8, na horách 11 až 8 a v údolích a kotlinách i výrazně méně. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, hlavně na horách může být více kupovité oblačnosti a nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Strážně nad Nisou na Liberecku v Londýnské ulici stojí u krajnice porouchané odstavené osobní vozidlo. Jeden jízdní pruh je uzavřen. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Při páteční odpolední dopravní špičce samozřejmě šťastnou cestu a všem bez rozdílu krásné odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Tak na Frýdlantsku už přes měsíc funguje nový systém svozu odpadu. Jak se prozatím osvědčil, to zjišťovala Kateřina Kubíčková a s ní budeme už za pár minut ve spojení. Pak nás regionální stopař pozve na výstavu drahých kamenů, minerálů a skamenilin a přes zámecké léto to vezmeme k dětské anketě a předškoláci tentokrát budou mluvit o princích, čili takové krásné pohádkové téma. No pohádkové, spousta lidí ještě čeká, že si pro ně přijede princ na bílém koni, což se při současných cenách benzínu a nafty klidně může stát. Filip Majsl vám od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec přeje hezký poslech.

0: Českém rozhlase Liberec Vladimír Mišík a variace na renesanční téma a teď variace na odpadové téma. Obyvatelé Frýdlantska mají za sebou první měsíc fungování nového odpadového systému, takzvaného door to door. Ačkoliv se města a obce na novinku připravovali několik měsíců, neobešel se její začátek bez komplikací. V prvních týdnech července nastaly potíže například s velikostí nádob pro vybrané domy nebo s takzvanými gravitačními zámky. A detaily zjišťovala redaktorka Kateřina Kubíčková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Počáteční komplikace musel řešit například Frýdlant. Právě tam se radnice potýkala s problémy s gravitačními zámky. Jde o zámky, kterými jsou zamčené kontejnery na sídlištích. Obyvatelé z jednotlivých vchodů mají klíče ke konkrétním kontejnerům a díky tomu do nádob nemůže vhazovat odpad někdo, kdo v místě nebydlí. Po zavedení nového systému na začátku července se podle radnice ukázalo, že zhruba 12 zámků na směsném i tříděném odpadu nefunguje. Frýdlant se taky podle starosty Dana Ramzera z ODS potýká s tím, že lidé vhazují špatný odpad do nádob na bioodpad.
2: Házejí do těch odpadových nádob věci, které tam vůbec nepatří, jakože jsme našli bioodpadu koberec, nebo iglitové pytlíky, nebo věci, které tam vůbec nepatří.
1: Kromě toho bylo podle Ramzera potřeba taky upravit svozový kalendář. V prvních týdnech se totiž ukázalo, že někteří lidé nevědí, do jaké oblasti patří. Musí se taky naučit, že svoz nádob je v určitém časovém rozmezí, například mezi 6. a 22. hodinou. Ukázalo se taky, že nestačí současné nádoby na kovový odpad, které jsou na sběrných stanovištích. Proto jejich počet město plánuje navýšit.
0: A řešili problémy i další obce nebo města?
1: Ano, třeba v Kunraticích museli na začátku řešit několik komplikací s velikostmi nádob. Podle nezávislého starosty Milana Getze se to týkalo zejména řadových domů.
3: Původně jsme si mysleli, že tam dáme kontejner klasický 1100 litrů, ale tam to kapacitně nevyhovovalo, takže všechny čtyři domečky dostaly ty sady.
1: Nový systém svozu odpadů funguje od července celkem v 18 městech a obcích. Kromě Frýdlantu a Kunratic jsou to třeba Lázně Libverda, Hejnice nebo Nové Město pod Smrkem.
0: Kateřino, prosím tě, připomeň ještě, jak přesně nový systém funguje?
1: Lidé můžou nově třídit odpady přímo u svých domů. K dispozici mají nádoby na plast, papír a bioodpad, které jim svozová firma vyváží podle předem daného svozového kalendáře. Zbylý separovaný odpad, jako je třeba kov nebo textil, můžou vyhazovat do kontejnerů na sběrných místech. Systém door-to-door se ale netýká pouze rodinných domů, součástí jsou i lidé na sídlištích. Kontejnery ve sběrných hnízdech jsou nově uzamčené už zmiňovanými gravitačními zámky a obyvatelé jednotlivých vchodů k nim mají klíče. Pokud lidé ve městě nebo obci nebydlí, ale mají tam například chalupu, můžou se přihlásit k placení odpadů a tím se do systému zařadí. Podle frýdlantského starosty Ramzera se ukazuje, že díky tomu počet registrovaných chatařů stoupl.
0: Tak to nás zasvětila naše kolegyně Kateřina Kubíčková. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
4: Také na Frýdlantsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Mě

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Kozákov, nejvyšší vrchol českého ráje, je nalezištěm řady drahých kamenů a minerálů. Nálezy nejen z Kozákova, českého ráje či Podkrkonoší, ale i vzdálenosti z ciziny či z kameniliny jsou k vidění na výstavě v radostném Podkozákovém Lestkově, na kterou se dnes vydal regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
3: Přeju dobré odpoledne z bývalé školy v Lestkově, v Radostné pod Kozákovem, na úpatí Kozákova, všechno tady na Semilsku. Tady výstav už léta pořádá během prázdnin mineralogický klub Kozákov 82 a jeho členové tu prezentují svoje sbírky a také provázejí návštěvníky. Dnešním průvodcem je Jindřich Janata. Jindřichu, co bys nám tady doporučil za zhlédnutí? Já jsem to tak letem světem prohlédl a řekl bych, že to je výstava neobvykle pestrá.
4: Dobrý den. Já osobně tedy na doporučení úplně nedám, protože jak jsem za léta, co tady provázím, zjistil, každý návštěvník si tady najde něco svého, ať už to jsou minerály, ať to jsou skameniliny nebo úplně cokoliv, co se člověku líbí, když je to třeba amatér. Tak všichni si tu najdeme něco, je tady toho opravdu spousta, ale co je důležité zmínit je to, že je to hlavně všechno místní, ať už z Libereckého nebo třeba z Královéhradeckého kraje, z místních lokalit, vlastní sběry.
3: Já tady vidím právě lokality, které znám a které mě ani nepřekvapí, jako Surový Olivín ze Smrčí a nebo různé acháty tady z Kozákova a okolí, ze Strážníků, Jelemnice a podobně. Co mě tady trošku překvapila, byla třeba Záhnědá, těch je tady několik, z Jablonce.
4: Ano, to je taková trošku specialita tady místní, protože jeden náš člen tam stihnul při stavbě obchodního domu, zjistil, že se tam z jednoho místa ty záhnědy uvolňují z horniny a tak to, tak říkajíc, nechci vybral, ale prostě nalezl tam to místo a pár si jich odvezl. Tahle ta je od něho a já jsem si vybrousil, aby do ní bylo trošku vidět.
3: Jsou tady samozřejmě i minerály z Kozákova, jak už jsme zmínili. Co všechno se dá na Kozákově najít?
4: No, na Kozákově těch minerálů, co se dá najít, je opravdu obrovská paleta. Bez nějaké legrace můžu říct, že jich tady je 30 různých druhů.
3: Asi nejvíc acháty.
4: Nejvíc acháty, ale taky jsou tady pro Kozákov typické jaspisy. Je to vlastně hnědo-černo-zelený minerál. Zajímavostí je, že se tady těžili pro svatovítskou kapli na Karštejně, to je historicky asi jakoby to nejzajímavější období tady pro tu lokalitu, ale i předci v pravěku to tady vyhledávali, protože jaspisy nebo acháty, chalcedony jsou při rozštěpení velmi ostré, takže je to určitá náhražka pazorku, takže i tady to pravěké osídlení bylo velmi silné díky tomu.
3: A nejen tohle, ale mnoho dalších zajímavostí se tady od Jindry a nebo některého z kolegů z Minerálklubu Kozákov 82 můžete dozvědět na výstavě drahých kamenů, která tady poběží, Jindro, dokdy?
4: Do soboty 29. srpna.
3: A otevřeno je?
4: Od 9 hodin do 5 odpoledne.
3: Každý den?
4: Každý den.
3: No, tak už víte všechno.
2: Tvrdí náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Českém rozhlase Liberec krátká návštěva Malého domu nad skálou s Věrou Martinovou. No a navíc během letošního léta, konkrétně zámeckého léta, s námi můžete navštívit přes 50 zámků. Každý prázdninový všední den vás zveme na jeden z nich, k tomu se navíc soutěží od pondělka do pátku. A kam vás pozveme tentokrát? No to už je otázka pro našeho zámeckého průvodce Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet vás zvu na Novojičínsko. Naším cílem je zámek Bílovec, který se chlubí největší vydlážděnou šachovnicí v Česku. Zámek přestál několik nepřízní osudu. Na konci druhé světové války dokonce schořel do základů. Ale stojí znovu a v plné kráse. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Takhle vypadal potom v 45. roce. Když se tenhle ten zámek vyraboval.
4: A to je vidět v podstatě zdi,
3: ano,
4: bez oken.
3: Bez ničeho. Je to tady jenom obvodové zdivo a trošičku funkční komín, nic víc.
4: My jsme se s Milanem Varcochou, jedním z kastelánů, zastavili u staré historické fotografie. Tak dnes už zámek vypadá jinak.
3: Podstatně lépe.
4: A to je vlastně trojkřídlá budova, renesanční zámek v Bílovci. Tak my půjdeme po šipce zámecká expozice. Můžeme. Tak tady jsme kde, pane Kastelane?
3: Tady se nacházíme v galerii na chodbě, kde jsou portréty celého rodu, ale o celé té expozici rodové obrazárny by vám víc řekla tady autorka těchto portrétů Rozana de Montfort.
5: Je tady na 30 replik majitelů sednických Scholtic, ale také zpřízněných rodů Thun-Hohenstein, Colloredo Melch a Bartenstein a různých takových osobností, které tady pobývaly nebo byly zpřízněni s rodem sednických Scholtic.
3: Rodových galerií samozřejmě víc po republice a na zámcích, ale nemají jediného stvořitele.
4: Tak to je tady specialita Bíloveckého zámku.
3: A my můžeme teda dovnitř.
4: A my jsme teď v takzvaném hraběnčině pokoji.
3: Kde můžeme navštívit naši nejnovější expozici, a to je modrý porcelán, takzvaný cibulák.
4: A těch kusů je tady požehnaně.
3: Těch kusů je tady skoro 7000, jeden krásnější než druhý.
4: A tady za rohem je krásná místnost, pokud se nepletu.
5: Ano, pojďte. Ten rondel je zde.
4: Čili místnost s kulatými zdmi.
5: Má 4 okna a je to vlastně dekorováno jako místnost, kde se paní hraběnka mohla zdržovat v odpoledních hodinách, jelikož tady putuje slunce celý den a byl to ideální čtecí salonek.
3: Byli strašně kulturní ti sedlničtí, takže psali knihy, zvali tady, ať to byli muzikanti, ať to byli malíři, byl tady malíř Šulmán, malíř Košvíc, byl tady mimo jiné spisovatel Karel Máj na návštěvě.
4: A z těch původních ještě exponátů říkáte, že se vám sem tam něco vrací. Co by se dalo vybrat?
3: Tenhle ten dobový stůl, ten je tu opravdu za pana správce.
4: Pokoj správce vlastně hned v sousedství jídelny.
5: Tady jsou takové kusy nábytku, které tady samozřejmě od jakživa patřily. A můžeme se podívat na krásný sideboard nebo příborník a nebo krásnou vitrínu, která je teda původem skoro viktoriánská, bych řekla.
3: A tady máme hudební salon.
4: Tady na to historické, ač rozladěné piano si tedy návštěvníci mohou zahrát.
3: Ano.
4: Neladí, opravdu neladí.
3: A tady jsme vlastně, my to momentálně nazýváme divadelní pokoj, divadelní sál. Zde hrajeme různé skeče a snažíme se tady oživit ducha tohodle zámku tím, že hrajeme tady scénky, které se tady snad i udály. Hrali jsme tady Bílou paní, hrali jsme tady historku o právě již zmiňovaném malíři Šulmanovi a Košvíci, kteří zrovna tady se potulují u toho stolu, moudře rozprávějí, popíjejí Markusovu pálenku a šňupou tabák.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Bílovec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Pární i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec vám přeje příjemné páteční odpoledne. To odpoledne má datum 7. srpna a svůj svátek slaví Lada. To je slovanské ženské jméno, které v Libereckém kraji hrdě nosí téměř 250 žen a dívek. Dámy, já vám přeju samozřejmě všechno nejlepší. A schválně, co vás napadne, když se řekne Lada? Ano, tak motoristy možná žigulík, a nebo také plechovka, traktor, krabice a tak dále. Na další přezdívky tady toho legendárního auta si jistě vzpomenete sami, ale třeba si vybavíte princeznu v myším kožíšku z legendární pohádky a při té příležitosti také jejího nápadníka, prince Radovana, což nás přivádí na zámek, a to rovnou s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Kdo je princ?
2: Já vím.
3: Klasoň.
1: Jak vypadá princ?
3: Vypadá, má plášť a ještě má korunu.
1: A žijí ještě princové?
3: Ne, už ne, protože zbrojím jenom hlátého zbození. Už dávno nežiju.
4: Žiju v jiný zemi.
1: A věděl bys, které třeba?
4: Z Americe asi.
1: A musí princové chodit do školy?
2: Ne.
1: Proč ne?
3: Protože jsou velké. Já vím, proč princové nemůžou být ve škole, protože jsou velcí a taky jsou království.
4: Nemůže jít do školy, protože je bohatý.
1: A musí si princ vzít princeznu? Nebo třeba jenom obyčejnou holku?
4: Princeznu.
3: Protože si má vybrat nějakou princeznu, abych měl jiný hlad.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honza začíná chodit do tanečních a Eva s Karlem se radují z narození druhého syna. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Ve které z kajut se ukrývá vrah. Hercule Poirot vyšetřuje smrt na Nilu v Oscarovém filmu. A ČT Art. Koncert legendárního amerického písničkáře, který se stal jedním z nejvýznamnějších hudebně politických akcí 80. let. Paul Simon. Koncert v Harare. Páteční večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: O post senátora se letos na Českolipsku uchází 5 lidí. Liberecký kraj opraví kuchyň a jídelnu v domově mládeže v Zejerově ulici. Soud rozhodne o prodloužení vazby dvou obviněných z požáru pardubické zbrojovky. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno s teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Na Českolipsku letos kandiduje do Senátu 5 lidí. Je to nejméně za posledních 30 let, tedy od doby zavedení přímé senátní volby. Vyplývá to z informací Českolipského městského úřadu. Před 6 lety voliči na Českolipsku vybírali z 10 jmen.
6: Současný senátor Jiří Vosecký, minule zvolený za starosty pro Liberecký kraj, bude mandát obhajovat jako nezávislý. Starostové letos navrhli libereckého hejtmana Martina Půtu. Kromě nich kandidují Leoš Hamrský za KSČM, Jitka Wolfová za hnutí ANO a Vít Vomáčka za ODS. První kolo senátních voleb se uskuteční společně s komunálními volbami 9. a 10. října. Jan Rozum, Český rozhlas.
4: Domov mládeže v Liberecké Zejerově ulici bude mít novou kuchyň. Zařízení zajišťuje celodenní stravování zhruba 220 ubytovaným a dalších 600 porcí pro další školní jídelny. Staré je 30 let. Jeho kompletní oprava bude stát necelých 10 milionů korun. Zaplatí Liberecký kraj. Ten současně plánuje další opravy kuchyní a jídelen. Říká krajská radní Jitka Skalická ze starostů pro Liberecký kraj.
7: Začínáme připravovat teď už konkrétně další tři projekty. Je to domov mládeže v Železném Brodě, bude to základní škola logopedická tady v Liberci a bude to také kuchyň střední zdravotnické školy v Truhlářské ulici.
4: Město Nový Bor rozmístilo na 5 místech velkoobjemové kontejnery pro větve a další bioodpad, který vznikl po úterní silné bouřce. Radnice o tom informovala na svých webových stránkách. Do kontejnerů můžou lidé odkládat pouze tento druh odpadu. Nepatří tam komunální odpad ani stavební suť. Bouřka v Novém Boru polámala desítky stromů a poškodila některé objekty. Kvůli riziku pádu stromů zůstává zatím uzavřený také lesní hřbitov. Okresní soud v Pardubicích dostal další žádosti o prodloužení vazby pro dva obviněné z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Rozhodovat o nich bude 20. srpna. Už na konci července soud o 3 měsíce prodloužil vazbu dalším 4 obviněným. Ti proti rozhodnutí podali stížnost. Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro teroristický útok a účast na teroristické skupině. Při požáru vznikla škoda za stovky milionů korun.
5: Počasí.
4: V noci bude většinou skoro jasno, přechodně až polojasno, nejnižší noční teploty 14 až 11, v údolích 8, na horách 11 až 8 a v údolích a kotlinách i méně. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, hlavně na horách může být více kupovité oblačnosti. Teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Na silnici 35 u obce Bílý kostel nad Nisou na Liberecku stojí u krajnice porouchaný kamion. Počítejte se zdržením.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Iveta Bláhová už to ve zprávách říkala, vyhrožovala, že v kraji můžeme opět o víkendu očekávat vysoké teploty, což vás možná bude vábit k vodě, třeba k pračce, nebo k dřezu, anebo na nějaké přírodní koupaliště. A jaká je tam aktuálně voda, o tom si popovídáme už za chvíli s naší kolegyní Anou Podhornou. Jana Švecová nás vezme za zarytou břehnického rybníka u Dox, kde je hnízdiště vzácného ptáka, a s pořadem Co je nového vyrazíme do Pěnčína. Filip Majsl vám přeje hezké odpoledne.

0: Jen se přiznej, že ti scházím. To je v podstatě otázka, kterou bych mohl položit naší nové akvizici, která teď se mnou sedí ve studiu, ale nepoložím. My se budeme věnovat tropickým teplotám a také kvalitě vody. Po tropickém týdnu přichází druhý srpnový víkend, kdy se teploty sice sníží, ale teplé počasí bude přetrvávat. V sobotu se maxima budou pohybovat okolo 28 stupňů Celsia, v neděli se vyšplhají až ke 32. A to samozřejmě láká k vodě. Kvalitu koupacích vod a situaci na koupalištích v Libereckém kraji zjišťovala redaktorka Anna Podhorná, kterou tedy ještě jednou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Dobrou zprávou je, že podle krajské hygienické stanice je většina přírodních koupališť ke koupání vhodná. Nejhorší situace je na Českolipsku v Hamru na jezeře. Voda je tam kvůli výskytu sinic nebezpečná a lidé by se tam koupat neměli. Sinice se nachází i v Máchově jezeře. Tam hygienici nedoporučují koupání zejména pro citlivé jedince. Sníženou průhlednost vody pak zaznamenali v Zákupech, Nedamově a Sedmihorkách.
0: Českolipsko tak z hlediska kvality vody vychází vlastně nejhůř. Kde v tomto okrese tedy najdeme bezpečné koupání?
1: Například v Horní Polici, Sloupu v Čechách nebo Jablonem v Podještědí na Liberecku na hranici okresu. Aktuální informace je ale vždy vhodné zkontrolovat na webu krajské hygienické stanice. Mimo přírodní vodní plochy je další možností koupalit se Dubice v České Lípě. Sousední přírodní nádrž je ale ke koupání z důvodu přemnožení sinic dlouhodobě nevyhovující.
0: To počasí letošních prázdnin návštěvnost koupališť určitě ovlivnilo. Jak to vnímají provozovatelé?
1: Ano, chladnější, ale i ty velmi horké dny lidé často tráví v horách nebo návštěvou památek. Právě památky v Libereckém kraji zažívají nejsilnější sezónu za posledních 5 let. Koupaliště zatím nadprůměrnou sezónu nemají. To potvrzuje i Jaroslav Češka, ředitel městské organizace Sport v České Lípě, která nově koupaliště v Dubici provozuje.
2: Doufáme, že doženeme ztráty z června. Na druhou stranu se blížíme někdy ne k loňskému, ale před loňskému roku. To znamená, že to není úplně špatně, jako to bylo loni, ale zase to není úplně tak jako parádní, jako to bylo první sezónu.
1: Doplním, že koupaliště v Dubici je po rekonstrukci rekreačního areálu v provozu 3. sezónu.
0: No a máme tip pro posluchače, kteří by spíš uvítali ochlazení?
1: Ano, mohou zajet například do boskovských jeskyní na Semilsku, kde je teplota stabilní okolo 8 stupňů Celsia. Toho v posledních týdnech využívá mnoho turistů. Vedoucí jeskyní Dušan Milka tak návštěvníkům doporučuje rezervaci prohlídky předem, a to online nebo telefonicky. O víkendu jsou jeskyně otevřené od 9 do 16 hodin.
0: Říká redaktorka Českého rozhlasu Liberec Anna Podhorná. Já moc krát děkuju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Nad Břehinským rybníkem nedaleko Dox se vznáší lehký opar. My tu s ředitelem chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchu v kraji Ladislavem Pořízkem stojíme po ránu, ale kdybychom tu možná byli na večer a ze vzdálených mokřadů se ozývalo takové typické hejkání vzácného jeřába popolavého, klidně bychom si mohli představit, že nás do bažin láká hejkal. Tak takhle nějak mohla vzniknout ta legenda o hejkalovi?
1: No, já si myslím, že ano, protože kdo vlastně zaslechne volání jeřába a ještě navíc toho jeřába nevidí, nedokáže si ten zvuk vysvětlit, tak já si myslím, že takhle mohly vzniknout pověsti o hejkalovi. Jo, tamhle dva letí, oni jsou teďka za těmi listnatými stromy. Zřejmě padají do rákosí, ale prostě ozvali se nám. No.
0: Aby ne, když jste jejich šéf. Čím jsou vzácní a na kolika lokalitách třeba v České republice se vyskytují?
1: On je to druh, který vlastně tady zahnízil kolem roku 90 a do té doby v České republice se vůbec nevyskytoval. A je to druh, kde jeho ochrana a obecně ochrana životního prostředí vlastně mu umožnila rozšiřování, takže třeba tady na Břehinském rybníku hnízdí pravidelně 2-3 páry, na Novozámeckém rybníku také plus minus 3 páry, ale už je můžete potkat i na jiných částech republiky. Oni vlastně pro hnízdění potřebují takovéto klidné lokality, nejlépe s porostem rákosu, protože v době vyvádění mláďat oni žijí velmi skrytě a mají pouze jedno nebo dvě mláďata a vlastně my je můžeme pozorovat zpravidla před tím hnízděním, kdy jsou vidět na polí, kde třeba schání potravu, anebo potom na podzim, případně v zimě, protože z původně tažného ptáka už se taky z něj stává pták, který ve skupinkách zimuje v České republice a vlastně vy můžete potom vidět na nějakých polích nezoraných, nebo kde byla třeba kukuřice sklizená, zůstaly nějaké zbytky na povrchu, tak to je pro ně velké lákadlo právě. Můžete potkat třeba i několik desítek těch krásných vznešených ptáků na poli. A kdo nezná jeřába popelavého, tak lajci si ho dokážou splést i se pštrosem. Opravdu tady policie, městská policie v Doxech výjížděla na uteklé pštrosy, než zjistili, když to ještě jako místní neznali, tak si prostě lidi mysleli, že někomu utek pštros a že běhá po poli, ale on je opravdu prostě vysoký, s velkými ocasními pery.
0: Jak je vysoký třeba, když si ho lidé pletou se pštrosem?
1: No tak řekněme těch 130-140 cm, když jako zvedne hlavu, tak opravdu je to jako velký pták.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: V Českém rozhlase Liberec, téměř 9 minut po půl čtvrté, Anna K. na malou chvíli, a my se teď na malou chvíli zastavíme na Jablonecku, kde pro vás vypátráme pár zajímavých tipů na nějaký hezký výlet nebo nějakou zajímavou akci, a to konkrétně v Pěnčíně. V Pěnčíně tam je Kytlův dům, jehož součástí jsou výstavní prostory, infocentrum a také muzeum. A na telefonu už mám ředitele muzea, tedy Kytlova muzea, abych byl přesný, Richarda Hýbla. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak člověk by si myslel, že se v našem povídání zaměříme vyloženě na Kytlův dům, ale já věřím tomu, že máte prochozený i celý Pěnčín a je tam určitě pár míst, které byste nám doporučil na návštěvu.
2: Samozřejmě, není to jenom o Kytlově domě a celém Kytlově areálu, ale i v okolí se najde řada zajímavých míst, ať už na procházku nebo na nějakou cyklotouku.
1: Nicméně my se zaměříme hlavně tedy na ten Kytlův areál. Čím je zajímavý a proč bychom tam měli dorazit?
2: No tak je zajímavý tím, že se vlastně dochoval téměř v původním stavu, to znamená kostel svatého Josefa Fara a Kytlův dům, který prošel rozsáhlou 16-letou rekonstrukcí a vzniklo v něm obecní Kytlovo muzeum, které funguje od léta roku 2019. Součástí muzea, jak jste řekl, jsou i výstavní prostory, ale i infocentrum, které je v současné době hodně navštěvované.
1: Součástí toho Kytlova areálu je určitě nějaké místo, ke kterému máte nějakou vyloženě hlubokou vazbu a které si vždycky rád prohlédnete, rád navštívíte. Dejte nám tip.
2: No tak samotný Kytlův dům je tím místem, potom samozřejmě kostel svatého Josefa i s vedle stojící studánkou, právě s tou léčivou vodou, která tady byla hojně používaná v tom 18. století i k vodoléčbě. No a potom další zajímavostí tohohle místa je vlastně neolitické naleziště, které se rozkládá tady nedaleko muzea a dnes je i součástí archeoparku nebo geoparku Český raj UNESCO.
1: No a jak je známo, tak v tom Kytlově areálu se konají také nejrůznější akce a já když vás poprosím, abyste na nějakou pozval, tak mám takové tušení, že nás budete zvát už na zítřek.
2: Ano, ano, už na zítřek máme tady velkou akci, kterou jsme nazvali Všedobr. Už je po několikáté tady, je to, nazvali jsme ho Den plný zdraví a od 9 do 19 hodin tady návštěvníci najdou program s různými tématy vztahujícím se hlavně k fyzickému, ale i duševnímu zdraví.
1: Ono to zní jako, že si tam přijdou na své hlavně dospělí, ale já si myslím, že tam najdou to svoje i děti, je to tak?
2: Najdou tady i děti, bude tady muzikoterapie pro děti, bude tady různé malování a tvoření pro děti a bude tady bylinná lékárna, různé dílny pro děti, takže i děti si tady najdou své.
1: No a kdybyste nás, řekněme, do konce prázdniny nebo do konce léta mohl pozvat ještě na jednu akci, která by to byla?
2: Už to nebude celodenní akce, ale my máme otevřeno každý den, kromě pondělku, celý rok. Takže já bych asi pozval návštěvníky, kromě teda muzea, které určitě stojí za to, třeba do naší kavárny, kde je možné posedět, popovídat a dát si nějaký dobrý nápoj.
1: Říká ředitel Kytlova muzea v Pěnčíně Richard Hýbl. Já vám moc krát děkuju, přeju vám krásné a úspěšné léto. Pohodové samozřejmě také. A zase někdy příště v Českém rozhlase Liberec naslyšenou.
2: Já také děkuju. Hezké léto všem.
3: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Návštěva ze Spojených států amerických. Zpěvák a hudebník Richard Marx a Hazard 9 minut před 16. hodinou. V tom hudebním playlistu už je připravený také Josef Laufer s Bohem Lásko, Já jedu dál. Ano, my také jedeme samozřejmě v Českém rozhlase Liberec dál, ovšem dočasně beze mě. Řízení se už za malou chvíli ujme Pavel Kučera, společně s ním také novinářka, publicistka a spisovatelka Marie Formáčková a společně vám budou nabízet scénky a ukázky z pořadů v další humoriádě. Filip Majsl vám přeje stále krásný poslech a po 17. hodině ve Dni v kraji opět naslyšenou.

čaju už jsem vypil a to naše písničku už

kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Libereckém kraji vzrostl zájem o testování na pohlavně přenosné infekce. První měsíc fungování odpadového systému door-to-door na Frýdlansku doprovázelo několik komplikací. V rafinérii Slovna v Dobrakyslavě hoří. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno s teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Dneska odpoledne. V Liberci letos přibylo lidí, kteří se nechali otestovat na pohlavně přenosné choroby. Testovací a poradenské pracoviště České společnosti AIDS Pomoc v areálu Krajské nemocnice Liberec navštívilo za první polovinu roku přes 90 klientů. Loni za stejné období bylo kolem 80, zjistil Český rozhlas. Počet provedených testů vzrostl z loňských 286 na letošních 302.
2: Liberecké centrum nabízí anonymní testování na HIV, syfilis nebo virové hepatitidy typu B a C. Zájem o testování roste také v rámci celé české společnosti AIDS Pomoc. Za první pololetí letošního roku jejich pracoviště navštívilo přes 7 tisíc lidí. Loni jich ve stejném období bylo necelých 6 tisíc. Jan Rozum, Český rozhlas.
0: Obce a města na Frýdlansku museli v prvním měsíci fungování odpadového systému door-to-door řešit několik problémů. Například ve Frýdlantu nefungovalo několik gravitačních zámků na kontejnerech. Radnice se potýká i s nevhodnými odpadem v nádobách na bioodpad. V Kunraticích zase museli přizpůsobit velikost nádob pro řadové domy, říká nezávislý starosta Milan Getz.
3: Museli jsme řešit jednu specifickou věc a to byly domy nebo řadový dům, kde jsou 4 čísla popisná. Původně jsme si mysleli, že tam dáme kontejner klasický 1100 litrů, ale tam to kapacitně nevyhovovalo, takže všechny 4 domečky dostaly ty sady a teď jsou spokojeni.
0: V Semilech vznikl nový pump track. Cyklisté na něm najdou vyasfaltované křivky, oblouky a další překážky. Pump track je v areálu bývalého koupaliště a jsou tam i 3 úrovně obtížnosti, informoval vedoucí odboru rozvoje a investic města Vladimír Bělonohý. V dalších etapách přibude také skate park, přímo ve vaně bazénu a inline dráha. Celkem za ně město zaplatí 40 milionů korun. Bratislavské rafinérii Slovnaft hoří. Slovenskou metropolí se šíří hustý dým. Mluvčí společnosti Anton Molnára Českému rozhlasu potvrdil, že popoledni došlo k narušení jedné z nádrží na ropné produkty a to způsobilo požár. Předcházel mu i výbuch, který ale nebyl silný. Na místě zasahují hasiči společnosti Slovnaft. Obyvatelům nehrozí bezprostřední nebezpečí.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou skoro jasno, přechodně až polojasno, nejnižší noční teploty 14 až 11, v údolích až 8 a na horách 11 až 8 stupňů. Zítra přes den bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, hlavně na horách může být více kupovité oblačnosti a nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v ulici Energetiku dejte pozor, je tam rozlitý olej na vozovce, očekávejte kluskou vozovku, na místě probíhají odklízecí práce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera, naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Krásné odpoledne všem.
2: I dnes pro vás máme humor a vtip. S úsměvem jde všechno líp.
1: Humoriáda.

0: Tak to byla skupina Jelen s Janou Kiršner společně a hudební začátek naší humoriády. Naším hostem je Marie Formáčková. Otázka na léto ji nemine. Jak ho prožívá?
1: No já ho prožívám tradičně. Nijak. Já vlastně v létě nikam nejezdím.
0: A to je taky řešení.
1: Já zůstávám doma. Já od té doby jsme mi odešli děti, protože samozřejmě jsem měla malý dítě, tak jsem musela ty prázdniny nějakým způsobem obsáhnout. No ale co jsou děti pryč, co se odstěhovali, tak já jsem doma. Protože Praha je v létě úplně ideální. Jednak si člověk sedne i v tramvaji občas. Teď navíc ještě se dá i parkovat. Já vždycky prostě vidím těch plno volných míst na parkování, to během roku nikdy nevidím, jenom o prázdninách. A to je tak hezký pocit. Já to mám prostě ráda. Tu letní Prahu, takovou tu částečně vybydlenou, mám ráda.
0: Léto ve městě.
1: Nikdy nikam už nepojedu.
0: A vycházky, procházky probíhají?
1: No tak, že bych jako šla třeba do Stromovky.
0: Nebo já na Orloj se podívat, užívat si to jako turista vlastně.
1: Já bydlím vedle Stromovky teda. Myslím, že jednou jsem tam byla, ale jako na procházky tam nechodím. Ale to ne, že bych šla jako na procházky. Ale občas si dám s někým, že si domluvím kafe někde a tak, tak cestou do kavárny, od tramvaje třeba se projdu a tak. Já dělám takové to tématické procházky.
0: No na Letné dneska bude veselo s Markem Ztraceným.
1: No tak... Marek Ztracený, tam ať se veselej, ale teď jsme tam měli, že jo, krásný den, kdy vyhrála Sparta nad Lyonem a to opravdu, to jsem byla ráda, že tam bydlím.
0: Tak já myslel, že Marie je kulturní a ona je sportovní.
1: No, ne sportovní, jenom Sparta.
0: Jo, takhle, jenom dokonce. Sparta. Tak teď slávisti ohrnuli
1: Ne, slávisti mě vůbec nezajímají, ale Sparta to opravdu i brečím, když prohraje.
0: No prosím vás, co se nedozvíme.
1: To nesu strašně, já nevím proč, ale jako Sparta to je opravdu moje srdeční záležitost. Dobře. Ale asi jsem to zdědila po tátovi, já nevím. Do toho se člověk fakt asi narodí, do takové lásky.
0: Dobře, tak podívejme se na naše lásky z našeho archivu humorníků a koho nabídneme úvodem.
1: No nabízí se nám tady Lucie Bílá a to docela ráda, protože je to k nevíře, ale já mám pocit, že jsem s ní dělala úplně jeden z prvních rozhovorů, ne-li úplně první.
0: To ještě nosila spoustu těch stříbrných přívěšků.
1: Ne, to byla ještě taková dívenka. Přived mi tehdy do redakce Vlasti, kde jsem byla začínající redaktorka, tak mi tam přived Petr Hanik.
0: To bylo ještě
1: jako,
0: před.
1: Jakože je to jeho objev.
0: Neposlušné tenisky. Tak
1: a já jsem s ní dělala, ano, já jsem s ní dělala jeden z prvních rozhovorů. Ona byla velmi plachá, taková jako opravdu nesmělá.
0: Ona byla švadlenkou původně, že?
1: Ano, ano, a tehdy dostala prvně to jméno nový a nemohla si na něj zvyknout. Moc ráda na ní vzpomínám.
0: Hanka Zaňáková vlastně ano, přišla za vámi jako Lucie Bílá.
1: Ráda na ten náš rozhovor vzpomínám.
0: No tak rádi pustíme Lucii Bílou se Skopičin s Karlem Šípem.
2: Cože? Ale já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
3: Dobrý den, paní redaktorko, já jsem opuchlý.
2: Lékárna je naproti.
3: Ale lékárna... Já jsem René Opuchlý, zpěvák. Přesně jste říkala, že byste se mnou udělala do těch vašich novin rozhovor. Včera po mém koncertu jste to říkala, no tak jsem tady, no.
2: A co máte, nějaký malé v rodině? Tajná milenka, finanční problémy nebo smrtelná choroba?
3: Ne, ne, nic takovýho, naopak. Moji fanoušci, a to musím dokonce zaklepat, jsou mi prostě věrní. A hlejte se, to mě bere, to mě až dojímá. Třeba když si vzpomenu včera při tom koncertu, jak oni na mě volali, abych zopakoval ten svůj největší hit. Víte, který myslím? No, jmenuje se to Pětka z lásky, jo. V 77. roce to byl velký šlágr, jo. A já když jsem spustil ten refrém, mám jenom ťuknu, abyste si vzpomněla, jo, tam se zpívá... Dávám ti pětku z lásky, yes!
4: Já, tvůj věrný učitel. Já se omlouvám, ale trošku chraptím. Kdybyste byla zpěvačka, tak byste věděla, že když člověk chraptí, nemá zpívat.
2: Jasně.
4: Ale to byla bomba včera, to byla bomba. A jak oni potom volali na mě na to jeviště, mistře pětku, mistře pětku.
2: Já slyšela, vystřel dětku, vystřel dětku.
4: Možná nějakých pár výtržníků, rozumíte, no, ale jinak to byl velký úspěch, ta atmosféra, rozumíte? Ještě teď jsem toho plnej.
2: Vy jste možná plnej, ale Lucerna byla včera prázdná.
4: Špatná propagace. Vy samozřejmě víte, paní redaktorko, že o zpěvákovi, když se nepíše, třeba i v tom vašem bulváru, rozumíte, jako kdyby neexistoval, jako kdyby...
2: Jenomže já potřebuji na zítra dobrý titul, pořádný titul, chápete?
4: No tak, jestli titul, tak... Například já jsem inženýr, to možná nevíte.
2: No tak to nebude ten titul, co potřebuju, to nebude ten titul.
4: Velíte se, ale mě jde o to, než to dáme spolu dohromady, ten rozhovor, tak jako, aby to nedopadlo jako minule, rozumíte? Jsem se byl náhodou projít takhle po hřbitově, někdo od vás mě tam vyfotil a dali jste po to titulek Opuchlý si hledá místo. To bych nerad.
2: Vidíte a nezabralo to, lidem to přišlo úplně normálně, možná kdybyste se tam léh a zůstal tam ležet, třeba by to s někým hnulo. No. Lidi totiž potřebují tahák, potřebují bombu, potřebují senzaci, co o vás asi můžu, pane Oteklý, napsat?
4: Opuchlý, prosím.
2: Lidi potřebují číst o nějakým neštěstí, hlavně o cizím neštěstí, rozumíte, oni potřebují alkohol, nevím co tady, drogy, milenka, auto, nehoda, havárie, to je vlastně to samé, ale to je jedno, hlavně senzaci.
4: Senzace.
2: Hlavně senzace.
4: No hejte se zrovna třeba ten můj včerejší koncert, to přeci byla senzace. Jako faninky mě doslova ležely u nohou, když jste si to fotila.
2: No dala jsem pod to titul Před zpěvákem zakopli dvě důchodkyně. Jo? A šéf mi to nevzal. Šéf mi to nevzal. Prostě to přišlo málo.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vytvoří tahleta bulvární redaktorka nakonec rozhovor s Reném Opuchlým, zpěvákem. Karel Šíp, Lucie Bílá, můžou pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude Helena Růžičková ze Silvestra 1980. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď to máme těžký výběr, protože Marie měla s Helenou k sobě velmi blízko, s Helenou Růžičkou, takže by dala přednost Bčku, nebo by zůstala u té redakce?
1: No tak já jako mám ráda i Lucii Bílou, i Karla Šípa, ale prostě Helena byla Helena. Mm-hmm. S tou jsem opravdu měla kamarádský vztah. Ona vždycky říkala, že jsem její mladší sestra, kterou ona nikdy neměla, protože ona byla jináček, neměla sourozence. A takže jako prostě po prvním rozhovoru, který jsme spolu udělali někdy, když já jsem nastoupila do Vlasti, tak jsme se přátelili celá léta. Mm-hmm. Takže Helena to bylo opravdu jako součást mého života a já vždycky říkám, že to bylo hrozný štěstí, že mi osud přived do cesty.
0: I tuhle hvězdu si můžeme připomenout, když si ji zvolíte. Teď si připomeneme dvě vzpomínky. Za prvé bude to o Beatles a za druhé zpívá Karel Zich.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: A průvodci pořadem Humoriáda Marie Formáčková a Pavel Kučera se na vás těší právě teď na našem telefonu. Pojďte hlasovat, připomenu výběr Lucie Bílá nebo Helena Růžičková. Velké hvězdy. Dobrý den.
5: Dobrý odpoledne. Standa Zeníkovas zdraví paní Formáčkou. A já bych si dala asi růžu.
6: Je, bezva.
4: Je to zapsáno. Mějte se.
5: Děkuji.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Miloslav Karviné, dobrý den paní Formáčková, dobrý den Pavle.
4: Dobrý.
6: Dobrý den.
7: A hlasuju pro Béčko.
4: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás Pavle a vašeho milého hosta paní Marušku Formáčkovou. Maruško, moc vás zdravím.
6: Také zdravím.
8: Přeji vám a vše dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a samozřejmě i vám oběma přeju krásný letní víkend.
6: A vám také.
8: Příjemné probouzení do pondělního rána všem posluchačům. Mějte se krásně, humoriádnice Růža z Rychnovska.
4: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
9: Dobré odpoledne, dobrý den Pavle, tady Marcela Cůstí nad Labem. Zdravím vás a paní...
4: Marušku?
9: Marušku?
4: Ano.
9: Dám Ačko.
4: Ano.
9: No, vzkazuju Marušce, tu Spartu jsem přeslechla.
6: Vy jste slávistka.
9: Tak jo, mějte se hezky, nashledanou.
6: Nashledanou.
4: Neodpoví, přeslechla. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, ta je vlastně zvolná. Mm-hmm. Oba vás velmi dobře zdravím a dávám Bčko a měl bych na paní Marušku takový menší dotázek, kolik bylo slziček, když Sparta prohrála s Brnem první zápas.
4: Ale.
6: Jo, tak vy jste z Brna, ano, no tak.
10: Ano.
4: Fotbalová
6: Brno taky
4: debata.
6: Dobrý.
4: Jo? Tak jo, vlastníku, jste vtipen, jak
10: mějte
4: se říká.
10: Ano.
4: Mějte se hezky, naslyšenou. A to ještě nevíte, že Marie má taková opatření proti vedru a teď vám možná i poradí, možná vás inspiruje.
6: No škoda, že to není teda s obrazem. Tak jednak
4: no,
6: mám...
4: Ale můžeme na webu střednice.rozhlas.cz se podívat na webkameru. Marie teď bude ukazovat.
6: Mám teda jednak mám ventilátorek, který teď si to vidí
4: růžový,
6: webová kamera.
4: Starorůžový.
6: Ventilátorek, který jako ochlazuje, ale to není to nejpodstatnější. Já si
4: ale má tři rychlosti,
6: ano,
4: jsem říkal.
6: Ale já si vždycky... dám do ledničky, do mrazáku si dám lahev s vodou a tu zmraženou vodu si dám do kabelky, když vyrážím do těch rozpálených ulic. Jak voda odtává, ten led odtává, tak mám ledovou vodu stále a ještě tou ledovou lahví se mohu ochladit kdykoliv. A to je opravdu nejlepší na léto. To doporučuji, ale hlavně pozor, nesmí to být bublinková voda. Ta by vás vohodila, kdyby se to odevřeli. Musí být nebublinková.
4: A nesmí být sladká, to vosy by měly pak rej. Takže foukáček neboli větráček.
6: Ventilátorek, ano, ventilátorek. A vějíř. Ještě mám vějíř taky v kabelce.
4: Kdyby všechno selhalo, tak ještě vějíř.
6: Ano, ale
4: tak, tak to je vybavená pěkně do vedra.
6: Ten teď nevylovím, protože tam máme pořádek.
4: Ne, to nemusíme všechno ukazovat.
6: A máme skvělý
4: inspirace proběhla. A my se půjdeme zeptat dalších, pro koho hlasují Lucie Bílá nebo Helena Vondráčková. Dobrý den.
6: Růžičková.
4: Teda, pardon, Růžičková, já slyším Helena, vidím Helenu.
11: Dobrý den. Pavle, tady Jirka Ščerčan, já vás zdravím i paní Formáčkovou, přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
11: A chtěl bych samozřejmě a jedině paní Růžičkou, někdo jiný, někoho jinýho.
4: Dobře, máme to zapsáno. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
3: No, Pavlíčku, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tady Milan, zdravím. Kuchař z Mladý Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, Marušku, dobrý den. Krásný víkend přeju a hodně zdravíčka, hlavně obou dvou. Obytelně, že zdravím celou Sadskou, kamaráda Šlejhra Petra, který měl včera 75, jsem mu gratuloval, takže mu
4: tak, a pro koho hlasujeme?
3: A hlasujeme, prosím tě, pro Ačko.
4: Dobře, děkujeme.
6: A Petrovi taky vše nejlepší.
3: Ano. Děkuju, díky moc, díky,
4: mějte se naslyšenou. A ještě vy se nám ozvěte, dobrý den.
12: Dobrý den, tady je Pepík Růžička.
4: Ale...
12: A chtěl bych samozřejmě Helenku.
6: Jmenovkyni, jasně.
12: Vás, Pavle, i paní Formáčkovou.
4: Děkujeme, jo? Krásně a mějte se taky krásně. Naschledanou. Tak Marie mezi tím vylovila z kabelky onen vějíř, o kterém byla řeč. S kytičkami motýl tam je dokonce na tmavě modrém podkladu bílé květy a růžový motýl. Krásně to ladí všechno a my můžeme pokračovat. Teď se naladíme na Helenu Růžičkovou.
13: Manželství je souzvuk duší. Tak nejechtej těma zubama a pěkně se na mě usměj, no. Nesnáším, když se tě choť tváří, jako když mu právě vytrhli bez umrtvení dvojku nahoře vpravo. Já jsem totiž opravdu vstoupila do manželství z mnoha ideály. Odkojena hodnotnou literaturou, jsem očekávala, že budeme žít uprostřed tajfunu milostných vášní. Já sice tajfun jsem, ale co má daleko i od májového vánku. Je plachý, je bázlivý a netečný, dokud ho pořádně nezrychtuju. Domlouvám mu rukama, nohama a říká mu, jiný mužský se hrne k milovaný manželce s pugetem a ty zalezeš pod postel. A okamžitě ven. Vylez, slyšíš? Což pak myslíš, že ti to budu trpět? Že budu věčně snášet tvou citovou lhostejnost? Ale jen proto, že vypereš, uvaříš, vyklepeš koberce a vyluxuješ. To je sice hezký, že mi žehlíš noční košily. Já vím, je to 8 metrů látky. Ale uvědom si, že jsem taky plná citu. Vezmi si příklad z shakespearovských dramat. Třeba takovej Romeo a Julie. To byla láska, co? Nad kterou by si se měl zamyslet. Nebo ten, takovej ten černej, ten Otelo. A ta Desdemona. Mimochodem, slyšela jsem, že pokukuješ po tý podvyživený dole, po tý krůtě, z toho suterénu. Tak hele, jestli je to pravda, tak si mě, miláčku, nepřej. Já jsem sice dobrák od kosti, to zase ne, že ne. Ale jak se dám do pohybu, tak mě hned tak něco nezastaví. Jestli se prokážeš, že s tou dinděrovou něco máš, tak já budu strašná. Já budu tak strašná, to se pak na tebe vrhnu a těmadle rukama tě uškrtím, jako ta Desdemona uškrtila toho Otela.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tolik Helena Růžičková v roce 1980. Toto letí. Máme ještě nějakou historku? Máme jich určitě spoustu s Helenou.
6: No, jako letí to, protože Helena opravdu by letos oslavila 90. A přitom zemřela, bylo jí necelých 67, takže jako spousta let. Je to od její smrti a přesto na její devadesátiny, které se slavily v Hošticích, tak tam skutečně přijelo tolik lidí, že se to muselo dělat na dvakrát, to vzpomínkové odpoledne. Vzpomínal tam na ní samozřejmě Zdeněk Troška, organizoval to celé Marek Kališ, vzpomínala Iveta Blanarovičová, která zpívala písničky z těch filmů Zdeňkových. Já jsem taky samozřejmě vzpomínala a bylo to strašně bezvadný a já jsem si říkala, teda to je fakt neskutečný, že ta Helena jako kdyby tady pořád byla. Byly tam kostýmy z těch jejich rolí a fakt jako by tam byla.
4: Škoda, že jsme tam všichni nemohli být s vámi.
6: Jo, a ještě bylo hnusný počasí. A to říkal Zdeněk, že vždycky Helena uměla zařídit dobrý počasí. hodinu před tím, než to začalo, vyšlo slunce a bylo krásně. Prostě Helena to umí zařídit i po smrti.
14: No a to sledovala. Ze zhora zařídila všechno. A doufám, že se taky pobavila. S kým se budeme bavit my dál? Bude to dál Helena Růžičková, co by herečka z filmu Homolka a Tobolka. Měli bychom tady ukázku s výměnou pokojů na té horské chatě, z otahovně, anebo tobogán Tomáše Slámy. Vyberte si sami právě teď humor mezera A, humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak přátelé, dámy a páni, u rádia právě teď ještě přidáváte své hlasy pro Helenu Růžičkovou a další, a nebo tobogán Tomáše Slámy, tentokrát se sešel s Karlem Frantou a povídali si třeba o čartech. Tak přátelé, kam přidáme ten váš? Dobrý den, kdo volá?
2: Dobrý den, tady je Eliška Václavov u Zábřehu a já bych prosila Helenku, protože ta je úžasná, mám ji moc ráda. Děkuji.
1: Má váš hlas, děkujeme. Hezký víkend. Kdo pak je s námi dál? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdolnek, zdravím vás, Pavle i Marušku.
1: My vás.
4: Také zdravíme.
3: To tam máte naproti sobě.
1: Ano.
3: A já bych dal paní Růžičkovou a ještě jsem se chtěl zeptat, jaké, co má za význam spojení strašně krásné.
4: Jo, to už mě někdo i říkal, že
1: je to hodně,
4: že je to nesmysl.
1: Krásné, hodně, ještě víc než hodně krásné.
4: A to už mě jednou někdo i řekl, že to, je, že to používám a že je to hnusný.
1: A to používá kde kdo?
4: Ale máte pravdu, já si na to dám pozor.
3: Tak jo, tak. Hezký den.
1: Mějte se, mějte se. A pořád je hezčí strašně krásné, než hrůzo strašně krásné. To je ještě umocněnější. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady je vaše posluchačka Radmila.
1: Ano.
5: A moc zdravím paní Formáčkovou. Moc jí děkuju, ona ví, o čem mluvím. A chci volit Bčko a jenom jedno. Já bych se potřebovala paní Formáčkové na něco zeptat a nevím, jak to udělat.
4: No, tak mi napište na Facebook, jestli máte Facebook.
5: No mám, a na jakou adresu?
4: Já tam jsem pod svým jménem, tak dejte
1: zadejte
4: tam moje
1: Marii,
4: jméno.
1: To vám vyskočí.
4: Ano.
5: Dobře,
1: Marie Formáčková,
4: tak se těším se.
1: Mějte se. Dobré odpoledne. Slumíme rádio, dobrý den.
6: Tady je Jiřina z Nový Pece a chtěla bych paní Růžičkovou a strašně moc zdravím paní Formáčkovou. Je málo v televizi, strašně málo. Dřív jsem se na ní dívala často a teď je tam moc málo.
4: Je, ale buď...
6: je mi to líto.
4: Ne, buďte ráda, já nejsem televizní typ, já nejsem vůbec hezká.
1: Když se trošku přišmrcne, tak bude parádní.
6: A za druhý jde o to, že jste vtipná a zábavná.
4: Ježíš, tak děkuji.
6: A jsem se hodně dívala na televizi Regina a tam jste byla často, bylo to moc hezký.
4: No to je ale pravda, to byla jediná, já jsem si právě říkala, kdo se mě viděl v televizi, to byla jediná televize, kde jsem

0: byla.
1: Na to jsem se pořád dívala, takže nebudu zdržovat paní Růžičkovou a mějte se oba moc hezky.
2: I vy.
1: A hodně zdravíčka.
2: Vám děkujeme taky. Krásně. Vám taky. Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme hlasy a budeme pokračovat s Helenou Růžičkovou. Jdeme do filmu, jak jsem anoncoval, Homolka a Tobolka.
3: A prosím vás,
4: my tady máme takový, taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď to máme bydlet.
3: No, ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky.
5: Já.
3: No, teď oni jsou tady, my je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
6: Dovolíte, paní Burdová,
3: no,
6: prosím vás.
3: No, řekni toho boušku.
6: No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
5: No, to jsme. No.
3: Ano.
6: Máte dva pokoje.
5: No.
6: A jste jedna rodina.
3: No ano, no.
6: No a my jsme dvě cizí rodiny.
3: No a o co vám jde?
6: A máme jeden pokoj s plentou.
3: No,
4: dvě cizí ještě taky,
7: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
3: No víte, paní, to je rozdíl. My jsme mysleli, že byste to nějak...
5: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme
3: jako jedna rodina. No,
7: víte, co nás dostalo peněz.
3: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se vžijte se trochu do naší situace, my jsme tady s Bohouškem, vlastně to máme jako svatební cestu, ty tolik peněz jsme dali z vlastní
7: částky. Jsme to taky platili.
3: No počkejte, pane Homolka, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
7: Jo, to nejsou vaše děti?
3: Ale co, to jsou naše děti.
7: Tak to?
3: No my právě máme taky takový děti, nechci
7: u babičky.
4: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
6: Buďte uznalý.
7: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje, tak. Jste na svatební cestě, nebo máte děti?
3: No,
7: odpověď jste mi.
3: Jo, ale tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
4: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap, dvou jsou naše, no. Obě jsou.
7: No, ale předešlý děti.
4: No a teď jsme na svatební cestě, no.
8: Prosím vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte. I teď tam já bych jel. Naj.
6: Tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
4: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
8: No. Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
7: Písecký třeba. U Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
4: Ne, já ne.
7: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
6: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
7: Takhle okolo rybníku. To je taková krása.
6: Máme
7: ten opar na tím ráno.
4: No, opare.
7: Ježíš, to je krásné, vy jste to znali teda.
8: Prosím tě, neblázni, já jsem nemyslel Písecký.
7: Co ty si myslel?
8: Já jsem myslel Třeboňský rybník.
4: Ale
8: proležíš, tam je na rybník. Znáte Třeboňský rybník?
4: Ne, taky neznám, my tam jezdíme.
8: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásné.
3: No to, kde mám tam ten Bezdrev, že?
8: No, Bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacenou
4: zemi.
8: On každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše.
3: Moře?
8: No, vy jste taky zak jako i trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách, no.
3: A vy
8: si myslíte... No, ale ty byste s náma chtěli měnit kvartíry, jo?
4: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
3: Počkejte, na svatební cestě to. My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
7: To je pravda.
3: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
5: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
3: Jak to o 4? Tak co?
5: Ne, o 3.
3: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
7: Nevím, děti teď už nevím, teda
5: opravdu.
3: Ale babi, přece vím o kolik snad tyhle věci si
7: pamatuju. Ale to jadok se nehádejte.
3: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
7: No ale prosím vás, vysvěme ty dětičky. Budete na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny, no prostě.
3: 4 hodiny, já vím, že to...
6: Prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
3: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme. Vy od nás chcete tam...
6: Ale no tak řeknu jasně.
3: Dobře,
9: Humoriáda.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje právě teď výběrem našeho dnešního hosta. Marie Formáčková je tu s námi a vybírá svého oblíbence, si myslím.
3: Nabízí se můj super oblíbenec Josef Dvořák, protože to je opravdu herec, kterého miluju.
2: No a navíc vy spolu brázdíte.
3: 5 knížek jsme spolu napsali.
2: Naše krajiny.
3: Pořád mi jako drhne 6, kterou furt nejsem schopna dodělat, ale jinak spolu jezdíme s pořadem Šmátrání paměti, kde Pepa šmátrá ve své bohaté paměti a tam jsem jenom vlastně do počtu další divák a posluchač. Ale on je prostě úžasný. Nikdy nic neopakuje. Pořád se dovídám nový a nový věci. Prostě jednou Pavel Fiala, to byl jeho kolega herecký, napsal o něm hru Má hlava je včelín a jeho hlava je fakt včelín, protože to, co se vejde do jedné lidské hlavy, to je světový unikát.
2: Tak jo, tak si ten unikát dáme, i když v trošku jiném stavu v tuto chvíli. Pepa Dvořák.
4: Hlavně vpřed. To je dobrý, Jej! Mě! Jedna kartářka předpověděla, že kdyby mě mlý! Nínka tým mráček neobestřel, že bych velké věci udělal. Člověče, ale ne pro národ, ale pro lidstvo. Protože nejdůležitější ze všeho je vyplňovat štěrbiny. Ono to v podstatě znamená, já vím, ty to víš, ale udělat něco, co předtím nebylo. Hele, počkej. Hele, já ti řeknu, ono ženský mi marný vyprávě o pokroku. Počkejte, marný, jsem to vyprávěl Zdeně. Tam mě vzala za ruku a říkala, pojď pem do lesa vyplňovat. Ženský vyprávě o pokroku je marný. Ženský to je pokrok za 300. Představ si, mě jednou jeden výčepák, jo. Přičem mě vysvětloval. Představ si to, jo. Že mu hosté, představ si to, jo. To. Při taneční zábavě. Hele, představ si to, jo. Stácku umazávají čárky. Takový svinstvo. Ten člověk se s tím maluje. Rozumí? To je výtvarná špatně finančně odnucená. Ten člověk se s tím maluje. A při nějakej ožrala, smaže to. Aby začal znova. Hele, hele, pičej, pičej. Ale jsem, pičej, nemluvím. Se mnou tam byla jedna krasavice. Se mnou. Ta říkala, pánové, já mám takovou čárku tu min, tak nikdo neumaže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, to je Josef Dvořák, pokud vám připomínal možná Vlastu Buriana, mysleli jste si, že je to Vlasta Burian. Hlasově bylo to trošku podobné. Jo, Ligvére, tahle známá filmová scéna s tímhle výstupem z pořadu Šance Pepi Dvořáka.
3: Ale to je pravda.
2: Že jo?
3: To je pravda, já jsem si říkala, když byl takový ten seriál Bohema, tak tam měl hrát toho Buriana Pepa Dvořák, protože on je mu opravdu podobný hlasově.
2: Dobře, tak Pepa Dvořák bude pokračovat u našich posluchačů, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si z těchto dvou komiků. Humor mezera A nebo B, SMS-kou na 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posluchači poradili, posloužili, odhlasovali. My děkujeme za účast samozřejmě. No tak si ho vyhlaš, Maruško.
2: No úplně mě nadchli posluchači, že chtějí pokračování scénky. Je to ze hry Taneční hodiny pro starší a pokročilé podle Bohumila Hrabala. A hlavně ta poslední věta, tu si vychutnejte, to já úplně miluju.
1: Tak jdem na to. Pepa Dvořák.
3: Jsem potom na pokoji poučoval, že Mozart, že to je nadpřirozená věda. A ona mi říkala, nech to. Jako, že už bych si mohl něco dovolit. Jsem chtěl vyskočit z okna. Jenomže ono to bylo v 7. štoku. A dole ježci měli sled. I mě viděli, vy v okně hned, jabka dolů, bodli dolů. Jsem se vrátil a poučoval si mi, že když Strauss, Wolfgang Amadeus Strauss, slyšel Mozartovu skladbu Jupiter, tak mu řekl, mě je z toho zle. A Zena řekla, a mě je zle z tebe. Co pak nevidíš to nádherný, urostlý ženský tělo? Já ho neviděl, tam ležela ona. Ona vypadá, jak když mládí polkla štafle. A oni se v ní letama rozevřeli. Člověče, já jsem tě utíct veřma, ale tam byl bulldog. Pes, bulldog, bulldog. Samec od samice. Od samocený stálka člověče tlamu. Tlamu. No to vy ještě vypadáte dobře, ne? Ne, to jsem přehnal, pardon. Ne, omlouvám se, omlouvám se. Nevypadáte dobře. Ne, fakt, opravdu. Nic si z toho nedělejte. Když někdo narazí třikrát na zeď, jak má vypadat? Jsem se potom vrátil, zaspíval jsem jí árii. I když nejsem áriec. Buď jen mou violeta! A podlehl jsem. Lidi, víte, co je mě na mě zvláštního? Že já vždycky podlehnu. Člověče, já kolikrát ani nelehnu. A už podlehnu. Já mám vstávaje, lehaje, podlehaje, prachy nemaje. Jsem vám a lidi řeknu, život je krásný. Člověče, život je k zešílení krásný.
1: Teda ne, že by byl.
3: Ale já to tak vidím.
1: To nejdůležitější v závěru humoriády řekl ano. Pepa Dvořák v podstatě v tomto výstupu. Marie Formáčková s námi byla. Děkujeme, krásné léto.
2: Já taky, krásné léto a život je k zešílení krásný.
1: Budeme se toho držet. Loučí se i Pavel Kučera, krásný víkend.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Policie zasahuje v Tanvaldu u napadení bodnou zbraní. Liberecký kraj vypsal soutěž na železničního dopravce z Liberce směrem na Pardubice. Lidé se rozloučili s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno a teploty až 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Tanvaldu na Jablonecku zasahuje policie u napadení bodnou zbraní. Podle mluvčí Ivany Balákové už útočníka zadržela, lidem proto podle ní nehrozí žádné nebezpečí. Záchranáři z místa transportovali do nemocnic tři pacienty, říká mluvčí krajské záchranné služby Petr Matějčka.
3: Z místa události jsme transportovali tři pacienty, dva pacienty v kritickém stavu, jeden byl transportován do traumacentra fakultní nemocnice Hradce Králové, jeden do traumacentra krajské nemocnice Liberec a tam zároveň byl i transportován další pacient pozemníma posádkama.
2: Liberecký kraj vypsal soutěž na dopravce, který zajistí vlakové spojení z Liberce směrem na Pardubice. Informoval o tom náměstek hejtmana Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj. Železniční spojení má dopravce zajišťovat od prosince 2029 na 15 let. Kraj požaduje moderní hybridní vlaky a hodnotu zakázky odhaduje na 6,1 miliardy korun. Vítěz soutěže najede ročně zhruba 1,5 milionu kilometrů. Nabídky mohou dopravci podávat do začátku října. Liberecký kraj začal pracovat na zapsání hotelu a vysílače Ještěd na seznam světového dědictví UNESCO. Aktuálně chce požádat Ministerstvo kultury o předběžné posouzení. To by mělo ukázat, jestli je projekt dobře připravený a má šanci uspět v mezinárodním hodnocení. Podklady pro zápis na seznam bude připravovat nově vzniklá pracovní skupina, informovala hejtmanová náměstka Květa Vinklátová ze starostů pro Liberecký kraj. Rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici se na pohřbu se státními poctami v krematoriu v pražských Strašnicích rozloučili s Milanem Knížákem. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil za symbol svobody a intelektuálního rebelství.
4: Tři salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i natchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
5: Milan Knížák byl rebelem už za
6: opravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy.
4: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci bude většinou skoro jasno, přechodně polojasno, nejnižší noční teploty 14 až 11, v údolích až 8 a na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, hlavně na horách může být více kupovité oblačnosti a nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá až do září. Nechte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
7: Příjemné páteční odpoledne 7. srpna, máme 4 minuty po 17. hodině a v Českém rozhlase Liberec začíná den v kraji. V následující hodině některá témata načrtne Iveta Bláhová v souhrnu regionálních zpráv, a to už za pár minut, a pak se podíváme kromě jiného na nový most přes Lužickou Nisu v Liberecké Londýnské ulici. Stavební firma už osazovala nosníky a zavítáme také na Javorník, na jehož vrcholu vzniká z brusu nová rozhledna. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Kraje letos ze státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Informoval o tom liberecký hejtman a předseda komise Rady asociace krajů pro dopravu Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj. Ministerstvo dopravy asociaci včera oznámilo, že pro kraje nemá žádnou rezervu. Podle mluvčího rezortu Filipa Medelského ale na dopravní infrastrukturu z fondu krajům i tak půjde 4,1 miliardy korun.
2: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů k dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací, které například budou využívané jako návozové trasy.
1: Krajská hygienická stanice dočasně zakázala koupání v Hamru na jezeře na Českolipsku. V přírodním koupališti je nadlimitní výskyt sinic. Sinice znečišťují i Máchovo jezero, kde je podle hygieniků koupání nevhodné pro citlivé jedince. Zhoršená průhlednost vody je v Zákupech, Nedamově a Sedmi horkách. Jaké zdravotní komplikace mohou sinice způsobit, se dozvíte v této hodině. Obce a města na Frýdlansku museli v prvním měsíci fungování odpadového hospodářství door-to-door řešit několik problémů. Například ve Frýdlantu nefungovalo několik gravitačních zámků na kontejnerech. Radnice se potýká i s nevhodným odpadem v nádobách na bioodpad. V Kunraticích zase museli přizpůsobit velikost nádob pro řadové domy, říká nezávislý starosta Milan Getz.
3: Původně jsme si mysleli, že tam dáme kontejner klasický 1100 litrů, ale tam to kapacitně nevyhovovalo, takže všechny čtyři domečky dostaly ty sady a teď jsou spokojeni.
1: Následky bouře, které zasáhly Nový Bor na Českolipsku v úterý večer, stále znemožňují bezpečný vstup do lesů i městských parků. Mluvčí Nového Boru Jiří Lebiš apeluje na občany, aby do těchto prostorů nevstupovali. Uzavřený zůstává i lesní hřbitov, kde je podle mluvčího Lebiše odklízení škod složité. V Liberci letos přibylo lidí, kteří se nechali otestovat na pohlavně přenosné choroby. Testovací a poradenské pracoviště České společnosti AIDS Pomoc v areálu Krajské nemocnice Liberec navštívilo za první polovinu roku přes 90 klientů. Loni za stejné období bylo kolem 80. Liberecké centrum nabízí anonymní testování například na HIV, syfilis nebo virové hepatitidy typu B a C.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: 17 hodin 13 minut, Jana Kratochvílová je sama publikem, no a hojné publikum určitě bude mít v tuto chvíli i Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, protože s ní podrobně probereme víkendové počasí. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Ještě než se dostaneme k samotnému víkendu, pojďme se podívat na dnešní večer, noc a ráno.
2: Tak teď máme polojasno, ale postupně se bude vyjasňovat, i když přes noc přechodně nějaká ta mírně zvětšená oblačnost opět může být ráno, ale potom čekáme už většinou jasno a s teplotami mezi 14 a 11 stupni, na horách to potom bude mezi 11 a 8, teď teda teploty aktuální jsou mezi 23 a 26.
1: A teď už tedy k samotnému víkendu, na co se můžeme těšit v sobotu 8. srpna?
2: Tak sobota bude slunečná odpoledne, jenom může být přechodně až polojasno, hlavně kolem hor se potom může tvořit přechodně kupovitá oblačnost, ta se ale bude potom večer opět rozpouštět. No a zítřejší teploty příjemné, letní, mezi 24 a 27 stupni, na horách potom mezi 20 a 23.
1: To mi zní jako příslib hezké neděle. Jak bude 9. srpna?
2: No, neděle už bude o něco teplejší, nadále tedy slunečná, srážky po celý víkend vůbec nečekáme, no a ty teploty vystoupí mezi 27 a 31 stupňů.
1: Říká Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju, krásný víkend a naslyšenou.
2: Vám také naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ano, dávej ber a Český rozhlas Liberec vám každý všední den touto dobou dává k nahlédnutí do toho nejlepšího, co se v aktuálním vysílání Českého rozhlasu Liberec urodilo. V Liberecké Londýnské ulici vzniká nový most přes Lužickou Nisu. Stavbaři dnes začali pokládat jeho nosníky. Nový most nahradí původní dožilí, který město nechalo zbourat. Práce naplánovalo na letošní rok, aby byla ulice v příští stavební sezóně průjezdná. Ona totiž slouží jako objízdná trasa při uzavírkách průtahu města. Usazování nosníků není podle stavbařů jednoduché, může za to atypické 45-stupňové skosení mostu.
1: Je zhruba 9:30 ráno a stavbaři v Liberecké Londýnské ulici pokládají první nosník nového mostu. 30-metrové, zhruba 29 tun těžké těleso mají zavěšené na jeřábu a pomalu ho přesouvají nad řeku. Úkon je podle stavby vedoucího Jaroslava Hrona z Eurovie náročný i vzhledem k šikmosti mostu.
2: Schází se tam několik šikmostí. Ten most je ve spádu vozovky, ve spádu příčným a teď se ještě k tomu načte vlastně ta šikmost toho mostu jakoby v těch 45 stupních. Takže tam jakoby dospět k nějaký rovině a ty nosníky zase musí být vlastně osazený jakoby v rovině. Je trošku náročnější, ale po tom prvním nosníku by řekl, že se nám to podařilo.
1: Nosníků bude mít most celkem 8. Po jejich dokončení budou stavbaři pokračovat pokládáním desky.
2: Spřažení betonovou deskou, takže teď bude následovat bednění té desky a montáž armatury, následně betonáž, což je asi hlavní práce na tom mostě.
1: Původní most byl v kritickém stavu, říká primátorův náměstek Adam Lenert z hnutí ANO.
3: Byl ve stupni 5, takže vlastně už tady bylo sníženo zatížení, takže by tady nemohla jezdit ani městská hromadná doprava. Proto jsme přistoupili k opravě v tomto letošním roce po dohodě s ŘSD.
1: Ředitelství silnic a dálnic plánuje na příští rok práce na silnici 1/35.
3: Máme informace od ŘSD, že by chtěli začít vlastně ve stavební sezóně duben-květen. Zde můžou pak být krizové objízdné trasy. Ne plné objízdné trasy, ale krizové.
1: Stavba mostu by měla trvat minimálně do začátku zimy, říká stavby vedoucí Hron.
2: Smluvní termín nám vychází do půlky ledna. Nicméně budeme se samozřejmě snažit tady nebejt už v tom zimním období, ale je to samozřejmě trošku predikce, no, takže asi bychom rádi určitě do Vánoc.
1: Za opravu Liberec zaplatí 29 milionů korun. Jde o nejvyšší částku, kterou letos město na opravu mostů a lávek vydá. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.
5: Výťah opět nechodí, tak zdolat 13 poschodí, zostávám mi znovu po svojich. Na schodoch, čo si šramotí, a neon, kde tu nesvietí, ešte, že sa po tme nebojím.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec a Den v kraji. Léto je obdobím údržby silnic a dálnic a ředitelství silnic a dálnic neupravuje jenom samotné vozovky, ale pustilo se i do úprav zeleně kolem. Na dálnicích a silnicích první třídy mimo jiné prořezává keře ve středových pásech mezi svodidly. Keře po této úpravě ale vypadají poničeně a podle některých řidičů také v noci hůř stíní světla protijedoucích aut. Proč ředitelství silnic a dálnic k takové úpravě přistoupilo, zjišťoval náš reportér Patrik Fischer.
1: Ředitelství silnic a dálnic musí ze zákona dbát na údržbu komunikací tak, aby byly bezpečné. Mimo jiné musí také zajistit, aby rostliny kolem silnic a dálnic nezasahovaly do komunikace a zároveň nepřerostly určitou stanovenou výšku. To se právě například na silnici 1/35 nebo dálnici D10 už stávalo, proto je ředitelství silnic a dálnic nechalo prořezat. Odřezány byly jenom starší větve, mladší větve na keřích podle ŘSD zůstaly.
2: My jsme už ale před několika dny zveřejnili fotografii upravených keřů, které, jak už jsem naznačoval, vypadají trošku poničeně. Čím to je?
1: Ta úprava se dělá mechanizovaně, protože poslat přímo do provozu pracovníky, kteří by keře zastřihovali nebo prořezávali, by bylo příliš nebezpečné. Mohl by je například nějaký nepozorný řidič srazit. Vzhledem k rozdílným průměrům řezaných větví není ten mechanizovaný řez vždy zcela přesný. Při zásahu do starších větví navíc vznikají větší řezné rány, což může působit dojmem poškození dřevin. Ptal jsem se i Ministerstva životního prostředí a tento postup je schválený Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Navíc není potřeba se obávat, že by keře takovou úpravu nezvládly. U dálnic se totiž záměrně vysazují odolné dřeviny, které si poradí třeba i se suchem nebo častým zasolováním. Proto i po takové úpravě keře opět obrostou. Velmi často navíc nejde ani o původní druhy dřevin, takže nespadají pod zákonnou ochranu.
2: A existuje nějaká legislativa, která upravuje péči o dřeviny, aby například nedocházelo k prořezávání v létě uprostřed období sucha?
1: Existují zákonná omezení pro kácení dřevin, která upravuje zákon o ochraně přírody a krajiny. Pro prořezávání dřevin existují pouze doporučení, jako že by se neměly prořezávat v období vegetačního klidu nebo když v nich hnízdí ptáci. To jsou ale pouze doporučení, která není možné vymáhat. A třeba ředitelství silnic a dálnic pro takovou úpravu ani nepotřebuje žádné povolení. Podle Ministerstva životního prostředí je zároveň nutné zohlednit, že ředitelství silnic a dálnic má v zimním období jiné priority při údržbě komunikací, především samozřejmě solení. Z hlediska bezpečnosti je podle Ministerstva životního prostředí proto provádění těchto prací v letním období odůvodnitelné.
0: Vysvětluje náš reportér Patrik Fischer, kterého se dopoledne ptal Miroslav Holubec.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Krásné a po všech stránkách přívětivé pozdní páteční odpoledne, máme 8 minut po půl šesté a po tropickém týdnu přichází druhý srpnový víkend. Teploty se sice sníží, ale teplé počasí bude přetrvávat. Zítra se maxima budou pohybovat okolo 28 stupňů Celsia a v neděli se vyšplhají až ke 32 stupňům a to samozřejmě láká k vodě. Kvalitu koupacích vod a situaci na koupalištích v Libereckém kraji zjišťovala redaktorka Anna Podhorná.
1: Dobrou zprávou je, že podle krajské hygienické stanice je většina přírodních koupališť ke koupání vhodná. Nejhorší situace je na Českolipsku v Hamru na jezeře. Voda je tam kvůli výskytu sinic nebezpečná a lidé by se tam koupat neměli. Sinice se nachází i v Máchově jezeře. Tam hygienici nedoporučují koupání zejména pro citlivé jedince. Sníženou průhlednost vody pak zaznamenali v Zákupech, Nedamově a Sedmihorkách.
0: Českolipsko tak z hlediska kvality vody vychází vlastně nejhůř. Kde v tomto okrese tedy najdeme bezpečné koupání?
1: Například v Horní Polici, Sloupu v Čechách nebo Jablonem v Podještědí na Liberecku na hranici okresu. Aktuální informace je ale vždy vhodné zkontrolovat na webu krajské hygienické stanice. Mimo přírodní vodní plochy je další možností koupalice Dubice v České Lípě. Sousední přírodní nádrž je ale ke koupání z důvodu přemnožení sinic dlouhodobě nevyhovující.
0: To počasí letošních prázdnin návštěvnost koupališť určitě ovlivnilo. Jak to vnímají provozovatelé?
1: Ano, chladnější, ale i ty velmi horké dny lidé často tráví v horách nebo návštěvou památek. Právě památky v Libereckém kraji zažívají nejsilnější sezónu za posledních 5 let. Koupaliště zatím nadprůměrnou sezónu nemají. To potvrzuje i Jaroslav Češka, ředitel městské organizace Sport v České Lípě, která nově koupaliště v Dubici provozuje.
2: Doufáme, že doženeme ztráty z června. Na druhou stranu se blížíme někdy k loňskému, ale předloňskému roku. To znamená, že to není úplně špatně, jako to bylo loni, ale zase to není úplně tak jako parádní, jako to bylo první sezónu.
1: Doplním, že koupaliště v Dubici je po rekonstrukci rekreačního areálu v provozu 3. sezónu.
0: No a máme tip pro posluchače, kteří by spíš uvítali ochlazení?
1: Ano, mohou zajet například do boskovských jeskyní na Semilsku, kde je teplota stabilní okolo 8 stupňů Celsia. Toho v posledních týdnech využívá mnoho turistů. Vedoucí jeskyní Dušan Milka tak návštěvníkům doporučuje rezervaci prohlídky předem, a to online nebo telefonicky. O víkendu jsou jeskyně otevřené od 9 do 16 hodin.
3: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Českém rozhlase Liberec vám dál nabízíme to nejzajímavější z našeho dnešního vysílání, čili Den v kraji. V Libereckém kraji máme hned dva vrcholy s názvem Javorník. Známější je ten mezi Hodkovicemi nad Mohelkou a Libercem. Koncem 19. století na něm vznikla chata v podobě obřího sudu a dřevěná rozhledna. Ten obří sud se vrátil v roce 2011, ovšem na rozhlednu turisté stále čekají. A mezi ně se vydal čekat i regionální stopař Jaroslav Hoření.
1: Na Javorník se jezdí na výlety, za odpočinkem, za zábavou, za sportem a nově se sem bude jezdit také za výhledy. Z dálky viditelný telekomunikační stožár prošel přestavbou. Pokud se vám zdá, že je vyšší, máte dobrý odhad, je vyšší a přibyl na něm takový čtvercový prstenec a to je právě vyhlídková plošina, takže stožár telekomunikační bude také stožárem rozhlednový. Rozhlednu bude mít ve správě Adventure Park Liberec. No a technické podrobnosti k rozhledně už pro nás má Tomáš Zachoval. Tak v jaké výšce a kolik schodů a tak dále?
2: Rozhledna se zvýšila, jak jste říkal, to je pravda. Jeho celková výška je bez půl metru 50 metrů nově teďka a ten vyhlídkový ochos je v 35 metrech zase bez pár centimetrů. Celkem musíte našlapat 186 schodů.
1: No tak to máme zhruba tak dvojnásobek vlastně té původní rozhledny. Tady totiž rozhledna stávala, byla to dřevěná konstrukce, takzvaná Blažkova věž, která prý měla 18 metrů, ale musela být po druhé světové válce stržena. Postavili tady německý horský spolek a za tou novou rozhlednou je vlastně provozovatel areálu tady nahoře, je to tak?
2: Ano, je rozhledna součástí vlastně Adventure Parku jako další atrakce.
1: Jak bude rozhledna přístupná? Kdy bude přístupná?
2: Měli bychom rozhlednu provozovat celoročně, jo, bez ohledu na období. A když se nám všechno podaří dokončit tak, jak si plánujeme, tak možná v druhé polovině září.
1: Tady totiž ještě chybí drobné technické věci, tady dole, no a pak samozřejmě povolení a kolaudace a další věci, což v době dovolených se možná trošku protahuje.
2: Nabízí se to, jak říkáte, jsou dovolený, všechno je to trošku komplikovanější a zpomaluje se to.
1: Nicméně, my jsme se tady setkali už někde v květnu, tedy před třemi měsíci a toto vypadalo, že by to mohlo být do sezóny, tož se ale nepovedlo, ale tak nakonec buďme rádi, že to bude na podzim.
2: Ano, rádi bychom taky dříve, bohužel to stíháme až po prázdninách, ale já myslím, že přijde hodně lidí v září a dál během celého roku.
1: No a když už jsme tady nahoře na Javorníku, na co dalšího nás sem pozvete?
2: Adventure Park není jenom o rozhledně, je tady samozřejmě víc atrakcí, my se soustředíme na mladé rodiny. V létě, v zimě samozřejmě taky, protože tady lyžujeme, máme tady nové technologie zasněžovací, takže nejsme moc závislí na to, jaký bude vhodný počasí. V létě samozřejmě máme tady trailový tratě, máme tady bobovku, máme tady farmičku se zvířátka, máme animátory, takže se umíme postarat i o malé děti.
1: No a my samozřejmě budeme sledovat, kdy bude rozhledna otevřena a budeme u toho. A já můžu možná prozradit, že my tady s Markem Řeháčkem příští týden budeme natáčet další putování Libereckým krajem a možná se podíváme i nahoru.
0: Dnešní Den v kraji jsme tady stylově zakončili pohledem z vrcholu Javorníku na ten náš krásný Liberecký kraj. No a co vás čeká ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dál? Zálety Aleny Zárybnické. Alena Zárybnická si dnes pozvala k mikrofonu husopasa horského vůdce Jana Bednaříka. No a zítra klub Přátel železnic Českého ráje pořádá výlety parním vlakem. Právě zítra Skokanský můstek na Ještědu taktéž zítra ožije běžeckými závody a Liberecká zoo bude zítra slavit 122. narozeniny. Český rozhlas Liberec bude u toho a vy pochopitelně s námi. Filip Majsl vám přeje příjemný podvečer, krásný víkend a v pondělí popoledně opět naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Útočník pobodal 3 lidi v Tanvaldu, 2 z nich jsou v kritickém stavu. O post senátora se letos na Českolipsku uchází 5 lidí. Poslanec Foldyna podal stížnost na rozhodnutí soudu, který ho vykázal na měsíc z domu. Poslanec čelí podezření z domácího násilí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno a teploty do 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Útočník pobodal v Tanvaldu 3 lidi. Mezi zraněnými jsou 2 muži a 1 žena, 2 z nich jsou v kritickém stavu. Informoval o tom zastupující krajský záchranné služby Petr Matějčka. Policie krátce po činu útočníka zadržela, lidem v okolí podle ní žádné nebezpečí nehrozí. Na místě zasahovali záchranáři se 4 pozemními posádkami a 2 vrtulníky. Na Českolipsku letos kandiduje do Senátu 5 lidí. Je to nejméně za posledních 30 let, tedy od doby zavedení přímé senátní volby. Vyplývá to z informací Českolipského městského úřadu. Před 6 lety volili na Českolipsku, vybírali z 10 jmen.
3: Současný senátor Jiří Vosecký, minule zvolený za starosty pro Liberecký kraj, bude mandát obhajovat jako nezávislý. Starostové letos navrhli libereckého hejtmana Martina Půtu. Kromě nich kandidují Leoš Hamrský za KSČM, Jitka Wolfová za hnutí ANO a Vít Vomáčka za ODS. První kolo senátních voleb se uskuteční společně s komunálními volbami 9. a 10. října. Jan Rozum, Český rozhlas.
2: Současné mimořádné horké počasí zvýšilo teplotu vody v nádržích v Libereckém kraji. Na hladině vodní nádrže Mšeno v Jablonci nad Nisou naměřili vodohospodáři až 27 stupňů Celsia. Nad 23 stupni se voda ohřívá také v horských nádržích Souš a Bedřichov v Jizerských horách. Kvalitu vody budou odborníci dál sledovat, říká mluvčí povodí Labe Aleš Prokopec.
4: V nádržích se zvýšenou pozorností k jakosti vody, což jsou vodárenské a rekreační nádrže, zatím závažné zhoršení jakosti nebylo pozorováno. S ohledem na očekávaný vývoj počasí však nelze vyloučit, že se situace zhorší.
2: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna chce zvrátit rozhodnutí děčínského soudu, který o měsíc prodloužil jeho vykázání z domu. Podal si proti tomu stížnost. Poslanec čelí podezření, že dlouhodobě týral manželku a nejméně 2 své děti. Nejprve musel z domu na 2 týdny. Soud ale 24. července lhůtu prodloužil o měsíc. Foldyna od začátku tvrdí, že je nevinný. Podání stížnosti potvrdil.
1: Počasí.
2: V noci bude většinou skoro jasno, přechodně polojasno, nejnižší noční teploty 14 až 11, v údolích 8 stupňů a na horách 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, hlavně na horách může být více kupovité oblačnosti a nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 35 u Hrádku nad Nisou na Liberecku havarovala 2 osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte opatrně. A na silnici 9 u obce Dubá na Českolipsku havaroval motocyklista. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
5: Jsou tu zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zahrybnická. Znám ho dlouhá léta jako horského vůdce s mezinárodní certifikací a taky jako jednoho z velmi úspěšných manažérů firmy prodávající outdoorové vybavení. Pak se mi na nějaký čas ztratil ze zřetele. A pak hou, dotazy kamarádů, typu už si viděla, co Janek dělá? Mým hostem v Záletech je dnes Janek Bednařík. Za svým jménem, kromě toho, že je horský vůdce, teď uvádí i husopas. Říká, že všechno má svůj čas a že příběh pro každého, pro lidi, kteří nemůžou být venku, dokáže přivést až k ním. Jestli nerozumíte té poslední větě, tak ji společně za malý okamžik a moc rádi vysvětlíme. Jsem ráda, že posloucháte Zálety.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Většinu života strávil Janek Bednařík v horách, s lidmi na laně i sám. Lezl po skalách, lyžoval, toulal se v mrazu a větru. A svět mu dlouhá léta dával smysl. Když jsme se spolu naposledy viděli osobně, bylo to tuším někde u Ústí nad Labem, na Ferátě při natáčení pořadu s legendou Přes hory, kdy já a Mára Holeček jsme byli ti, které právě horský vůdce Janek Bednařík po Feratě vedla. No a dnes se po letech vidíme spolu v rozhlasovém studiu. Tak jsem moc ráda, Janku, že jsi přijal moje pozvání.
1: Děkuju moc.
0: Ty jsi byl tak trochu tajemný, když jsme se tě ptali na to, co teď budeš, když jsi opustil pozici manažera velké outdoorové firmy, co teď budeš dělat? Neřekl jsi toho moc.
1: No, neřekl, protože byste si mohli myslet, že jsem se úplně zbláznil, protože taková reakce byla, když jsem na to získával povolení, jakoby to trvalo celý rok. A no, tak to jsem nechtěl riskovat naše přátelství.
0: Ne, já myslím, že bych tě nezavrhla. Případ toho, že jsi začal točit film, anebo primárně začal si létat s husami?
1: Ono to bylo tak, že já jsem věděl, že chci vychovat husy a zkusit je dotáhnout na jih, to znamená letět s nima na rogale. A na to, abych to mohl udělat, protože jsem úplně obyčejný člověk, tak jsem musel vymyslet projekt, aby se to celý zaplatilo, že rok nebude člověk chodit do práce. A samozřejmě ta cesta byla to sfilmovat a jakoby předpovědět, co by se všechno mohlo stát, aby se z toho třeba mohla to, jakoby se skládat film. No a to se mi povedlo. Povedlo se mi to nějakým způsobem naprojektovat, napsat nějaký předpoklad scénáře, co bych chtěl s těma husama dělat, sehnat na to vědecký projekt, bez toho to taky nešlo, a sehnat člověka, který to celý zaplatí.
0: Můžeme ho jmenovat?
1: Určitě, je to Franta Vrábel, bez kterého by to nevzniklo, takový český filantrop, který si právě nepotrpí moc na to, aby se vědělo, ale on už pomohl mnoha lidem v mnoha těžkých situacích, takže naprosto nezištně.
0: Co tě nejvíc překvapilo na tvém původním plánu týkajícího se tohoto projektu hus?
1: No,
0: ve výsledku, jako co bylo jinak, jinými slovy?
1: No, tam bylo pořád něco jinak. Nejvíc mě překvapili tím, že já jsem si nastudoval všechno, co šlo, a to roky jsem se na to připravoval úplně v tichosti, o tom nikdo nevěděl, ani moje žena.
0: A to je lepší, možná jí bylo podezřelý,
1: ona viděla ty knížky o divokých husách, co si doma čtu, ale tak to brala, že si rád čtu jako různý knihy asi, ale nepojala podezření. No a já jsem se na to roky připravoval a myslel jsem si, že vím vše, a pak mě překvapilo, jak mě to zasáhlo opravdu hned od toho, ve chvíli, kdy po čtvrtým dní člověk vidí v těch vejcích, když si vezmete mobil, rozsvítíte světlo a ve tmě vlastně na ten rozsvícený mobil položíte vejce, zakryjete dlaněmi a najednou vidíte cévy a srdce. Je to jako s dětma, najednou, když víte, že v tom vejci tepe život, tak i když člověk jde něco vyřizovat nebo něco chystat, tak najednou víte na pozadí, že tam něco prostě je, něco čeká, ten život už tam je a něco, z čeho se nedá vystoupit, že jiný rodič nebyl, jenom já v tu chvíli, už to bylo jasný.
0: Tak jaké knížky, Janku, čteš teď?
1: Teď jo.
0: Jako jinými slovy, jaký bude příští projekt?
1: Ne, to nesouvisí s projektem. To, co zrovna teďka čtu, tak já čtu hodně uchem, poslouchám jako audioknihy, když jezdím autem. A to, co teď zrovna čtu, není úplně nejveselější. No, teď čtu Orwella 1984 a tak to bych přeskočil. A z těch krásných knížek, co jsem četl, tak velmi mě zaujali, Kde raci zpívají. To byla parádní knížka, to se mě líbila.
0: Janek Bednařík, posloucháte Zálety.

0: Mým hostem v Záletech je horský vůdce dnes na přechodnou dobu a možná na dobu delší, než si teď dokáže představit i husopas. O husách mluvíme od samého začátku dnešní záletu. Tak teď jedna ukázka.
1: Znáte ten pocit, kdy život běží moc rychle a najednou si uvědomíte, že vám to nedává smysl? Já v tu chvíli potřeboval zastavit, ohlédnout se a zjistit, kudy dál. Vzpomněl jsem si na film o muži, který létal s husami. Přečetl jsem jeho knihu a zjistil jsem, že husy jsou nám blíž, než si myslíme. Mají paměť, emoce a vztahy na celý život. A tak jsem se stal husopasem. Zažili jsme vzlety i pády, napětí, smích i dojetí. A když přišel podzim, tak odlétli. Já zůstal. Zůstal jiný a probuzený. Celý příběh jsme zachytili s kamarádem Honzou na kameru, aby ho mohl sdílet s vámi. Je to příběh pro každého, kdo chce projít tu cestu se mnou. A také pro ty, kteří už nemohou být venku. Speciálně pro lidi v hospicích, kterým přivezu příběh až k ním.
2: Stala se taková věc, že táta od mojí ženy, Tchán, tak onemocněl fatálně a bylo jasné, že už tady dlouho nebude. No a tak byl v hospici a žena za ním s dětma jezdila, no a on mi jeden den telefonoval. A bylo to takový, že se chtěl rozloučit. A teď jsme se najednou bavili o věcech, o kterých bych, to s člověkem se nedostanete, to jsme se bavili na dřeň. Takové otázky, které opravdu člověk má možnost otevřít jednou za život, o konci života, o tom, co bude potom. A mně naskakovaly vzpomínky z toho husího projektu. Já jsem mu to vyprávěl vlastně o životě těch hus, že jsou podobní člověku, jak oni bojují jeden za druhýho, jak oni to mají s odchodem, jak oni prostě berou ten konec toho života, tu smrt. A to bylo zajímavé, že on poslouchal, byl dojatý a to byl hodinový prostě hovor. A další den mi volal zas. A to byly hodiny a hodiny, co jsme si protelefonovali. A on mě pak pozval a říkal, já tady nejsem sám, nás tady jde víc, jako co ještě vnímáme. A pojď nám to tady prostě odvyprávět. No. A já měl nějakých pár jenom fotek, který jsem mohl použít. Já si prostě 6 fotek a víceméně jsem jenom vyprávěl. A oni mi říkali, to bude na 4 hodinky, počítejte s tím, ti lidé už opravdu v tom terminálním stádiu mají bolesti, ale pár jich o to stojí. A tak tam, je tam dovezli do té společenské místnosti a já vyprávěl. A po ty 4 hodině jsem to ukončil, nějaké dotazy a oni se ptali. A ptali se, abych pokračoval a chtěli. A tak jsem pokračoval a vždycky jsem to zastavil po dalších 4 hodině. A byla z toho nakonec celá hodina, oni byli dojatí, opravdu slzeli. A no, zkrátka bylo vidět, že to zasáhlo. A tím to skončilo. To bylo zajímavé, že jsem odjížděl a měl jsem takový dobrý pocit, jak když víte, a netušíte to, ale víte, že se něco dobrého opravdu povedlo, tak jsem tak jel domů a bylo o čem přemýšlet. A on mi potom volal, Tchán, jako i další dny, ještě pár dní a moc děkoval a vyřizoval poděkování od ostatních a říkal mi, prosím tě, kup to, to musíš vyprávět ty, ten, kdo to prožil. Udělej to, jestli existuje možnost a dotáhni to. No. A to byl takový impuls poslední, že jsem se toho Franty potom zeptal a to už jsem navázal na to, co jsme se bavili. Mm-hmm. A rozjelo se to, co dělám teď. A promítám ve školách, promítám i v hospicích. Mám na to velmi pozitivní reakce a sám jsem překvapený, kam mě ty husy jako dotáhly, protože já opravdu letím na té vlně, oni letí, já jsem jen asi jenom vezu a čekám a jenom žasnu, kam se dostávám.
0: A ty to ještě neznáš, když opustí děti domov, jak to vypadá. Možná to máš taky trénink na to, když už teď husy odletěly, když jednou odejdou děti z domova. Dá se to s tím asi úplně jako jednoznačně přirovnat, ne? Tam asi nic nefalíruje.
2: No, přesně. Já to samozřejmě nemůžu 100% srovnat, to dokud to člověk neprožije.
0: Myslím, že je neví.
2: Ale bylo to tak, že já jsem je nakonec vypouštěl, nebyl jsem schopný s nima doletět na ten, protože ten průběh byl dramatický a nakonec to vedlo, jakoby, ten výsledek byl takový, že všechno se mi je podařilo naučit, i přes opravdu obtíže velké, tak to dopadlo dobře v tom, že všechno se mi naučil, ale zbývalo ještě dát to nejtěžší, vypustit je do divokého hejna. A polovina se vypustila sama, to byly ty 4 nejsilnější, a polovina to úplně na poprvé nezvládla. No, a ty jsem naložil a odvezl jsem je pak na Jižní Moravu a trávil jsem
0: se ještě blíž.
2: Tam je největší kolonie těch hus. A některý z nich dokonce ani neodlítají na jich, takže jsem si říkal, že se to nepovede, tak tam tu zimu stráví a prostě povede se to později. No a měl jsem štěstí na člověka, který v Brně dělá sokolníka na letišti. Ten se husám, nebo jako obecně dravcům a mimo jiné i husám věnoval celý život a ten teda husy nadřazuje nad všechny úplně a vyzná se v nich a ten se postaral o to, že se vypustili dobře, poradil mi jak na to. V podstatě to vyžaduje čas, aby si zvykli na to místo, musí hodně trávit. Mm-hmm. V blízkosti toho hejna a ono je to jako, když třeba se člověk přestěhuje do nového místa, tak to hejno nepřijme jednoduše nové jakoby příchozí husy, takže oni dostanou nářez. Oni mají mezi sebou hierarchii a teď mají prostor na to si to vyjasnit, tak dobře přicházíte a oni doslova se s nima všichni poperou. A na to musí být ty husy silný a sebevědomí a musí být vybavený tím, že se prostě, že odolají, musí mít odolnost velkou. No a to se podařilo těm čtyřem v tom českým ráji a odletěli s tím hejnem potom na jich. No a ten zbytek jsem dovezl na Jižní Moravu a po cestě jsem se jim ještě věnoval. Jeli jsme dlouho takový road trip, zastavovali jsme, spal jsem s nima venku, lítali se mi, vraceli se a zase mezi nima se vytvořil jeden, který začal táhnout. Byl takový ochranář toho hejna. No a když to řeknu ve zkratce, tak v podstatě jsem plánoval několik týdnů strávit s nima na těch novomlýnských nádržích a být tam s nimi, aby si zvykli a postupně jako odejít a zmizet. No a oni hned po prvním dni už se mnou nevystoupili z té vody a opravdu tam chtěli zůstat. No a ten Pepa Sokolník tak mi hned říkal, tak teď musíš jet, oni s tebou nechtějí už, jeď a už se nevracej, já ti budu říkat, jako, jak to s nima je. A po čtyřech dnech se připojili. No, se připojili do toho hejna a povedlo se to. Takže na podruhé to zvládli.
0: Janek Bednařík, posloucháte Zálety.

0: Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes horský vůdce toho času Husopas Janek Bednařík. Celou dobu přemýšlím, že je mi líto, že filmový materiál, a to není poprvé s tvými husami, nemůže mít i svoji vůni, tak jak voní husy.
2: To je krásný dotaz. Děkuju. No, to mě překvapilo, že mě teda vonili velmi. Samozřejmě každý den, nejméně každý druhý den se mi měnil po destilku, tak asi by to bylo jinak, kdybych ji neměnil, no, ale to bylo jenom ve voliéře, protože ve voliéře jsem je měl přes noc a ne z důvodu, že bych je chtěl nějakým způsobem si jako věznit a vlastnit. Oni byli divoký, ale bylo to proto, že to přes noc chránilo před liškama a před kunama. Takže to bylo jenom z důvodu ochrany a přes den byli úplně volně. A toulali jsme se krajinou, no, a oni jako je to pravda, že to se mi vrací občas ta vůně a mě teda voněli krásně, tak jak...
1: Vybavíš se to teď?
2: Jo, vybavím. A to prostě vůbec, jako to nebylo jak z nějakého velkochovu. Prostě mají svoji vůni tak jako pes třeba nebo kůň, tak lidé, co mají koně nebo psi, tak mě chápou. Prostě oni mají svoji vůni, jako nebyl to zápach.
1: To létání, vlastně i příčina toho pádu, který jsi měl, tak vlastně bylo to, že husy mají jinou pádovou rychlost než rogalo, se kterým jsi létal.
2: To je krásně řečené, je to tak.
1: Je to terminologicky letecky správně.
2: To byla moje chyba, protože většina lidí, co se husám věnovali a dali pokus o to s nima létat, tak většině se to nepovedlo. Povedlo se to opravdu jenom asi 4 lidem. Možná 5, a oni používají berneška. Tyhle ty husy, které v Evropě člověk může vychovat a vypustit, a které jsou tu původní, tak to jsou ti paličáci, to jsou ti jezevčíci. No. A ty knihy všechny, které já jsem četl a rady, které jsem přijímal od lidí, kterým se to povedlo, tak samozřejmě měli berneška. No a podle toho jsem postavil křídlo, protože křídla dneska rogala lítají 150-160 km za hodinu, ale ty husy 60 na začátku, když jsou mladý, 60 km, ale potom už zvládají 90. Mm-hmm. No a tyhle ty, co jsem měl já, ty jezevčíky evropský, tak oni ale začínají na 55 zhruba, 50-55, no a to já jsem netušil, protože jsem to měl, jo, a zjistil jsem to až, když jsem s nima letěl poprvé, no a takže bylo po projektu a byl konec. A nebo jsem nad tím přemýšlel celou dobu, že když jsme trénovali ještě na zemi, kdy oni jenom, já jsem jel rovně a nabral jsem tu vzletovou rychlost, což byla u rogala 60, ale nevzlítl jsem a pak už jsem jenom zabrazdil na konci dráhy a zazoni vedle mě přistáli. A ve chvíli, kdy jsem viděl, že už udělají okruh a je čas s nima vzlítnout, tak v tu chvíli jsem to napálil, že vzletěl jsem a to rogalo letělo 65-70, letěl jsem jim. No a mně došlo, že když jsem jezdil s nima na zemi, tak to fakt krátkodobě zvládli, že sprintují na těch 60. No a já jsem se tehdy rozhodl, protože už jsem je viděl, několik případů se už událo, když jsem viděl, jak oni se neopouští v nouzi, to nikdy neudělají, i když se něco podělají, jsou zraněný a tak dál, tak

0: Naši posluchači tedy k tomu taky.
1: Určitě, to se snažím do každého rozhovoru něco takového schovat.
0: Tak pojďme jeden záletový.
1: Tak ty husy mě ovlivnily v mnoha věcech a přicházím na to dodnes, i po 3 letech. To, co jsem zmínil mockrát, je ta pozornost vůči dětem, ale i vůči ostatním lidem a i třeba vůči ženě mojí. A změnil jsem jednu věc, která vždycky, když jsem měl nějaké jednání nebo něco neodkladného a ona mi volala, tak jsem to bral a přece se ještě dneska zavoláme. A já jsem to vytípnul, ten hovor, s tím, že se jí ozvu později. A to třeba až pak pozdě večer, anebo jsem pak už ani třeba nezavolal. Ale zkrátka, jí jsem vždycky odložil. Zatímco, když mě volali obchodní partneři, tak jsem to bral, teď to musím vzít. A vlastně, a teď jsem si uvědomil díky těm husám, že to dělám přesně naopak. Teď to je tak, že opravdu, i když je to trapný, jsem v důležitém hovoru s někým, kdo nemá moc čas, je to prostě buď třeba obchodní partner, prostě je to něco důležitého, ale z pohledu toho biznisu, toho uživení jakoby té rodiny, když to vezmu úplně nahrubo, a ona mi zavolá, tak já to vezmu vždycky. A řeknu, omlouvám se, to je důležitý, vezmu to a řeknu, v jaké jsem situaci, ale odpovím, pokud je to akutní, pokračuji. A ona většinou si nechá zavolat za hodinku, ale už se stalo, že pokračovala. A teď už mi začínají volat i děti a samozřejmě mají své problémy, které z našeho pohledu jsou velmi banální, že ze školy něco se událo a teď chtějí se svěřit. A vždycky to vezmu a vždycky to vyslechnu. Tak to mě tak vylepšilo život. Nečekal jsem, no a za to můžou husy.
0: Janek Bednařík, posloucháte Zálety.

0: Peak patří mezi, píše se na webu jednoho skialpinistického festivalu, staré bardy české vůdcovské komunity. V roce 2003 proklouzl hned do prvního výcvikového kurzu tehdy nově vznikající České asociace horských vůdců a od té doby toho na horách prožil opravdu mnoho. Už jako malý kluk, a teď jsou uvozovky, jsem snil o tom, že zkusím heliskiing a prašan v Kanadě. Když jsem si tedy dokončil vzdělání, myšleno vzdělání horského vůdce, zvalil jsem se a vyrazil. První přivítání nebylo právě vstřícné, odpovědí ve všech agenturách bylo, že Evropany neberou. Tak fakt, ale dostal jsi se a byl jsi v Kanadě dlouhou dobu.
1: Ano, to je, s těma vůdcema je to tak, že já jsem produkt prostě té komunistické výchovy a éry a já jsem do školy chodil a měl jsem dobrý známky, ale protože jsem, to bylo ze strachu. Že jsem se bál mít špatný známky a pořád dneska se bude psát písemka a prostě všichni jsme nosili v tělocviku stejný trenýrky, stejný prostě. Byli jsme jak kdyby frézování, jak to říct. A já jsem opravdu produkt tohodle toho a v hodně věcích jsem se bál a neměl jsem ani sebevědomí. To prostě byl výsledek toho školství. A pak najednou, protože to byl můj sen od malička opravdu být něco jako horský vůdce a časem se to zhmotnilo a mně se to povedlo. A najednou

0: Když jsem dělal toho horského vůdce, tu školu horských vůdců, tak jsem poprvé v životě zažil, jak to má být. Že mě to bavilo. I ty věci, které se mě úplně jako netýkaly, tak jsem najednou chápal, že to je součást toho, z toho povolání, zaměstnání a hrozně mě to bavilo. Takže jsem zažil a přál bych to každému, jaký to je, studovat nebo dělat něco, co si moc přejet. Prostě bylo to... To bylo, ta energie je úplně jiná, kterou toho člověk dává. No a pak jsem měl štěstí na dva lidi, kteří si nechali přezdívat dědeček babička, ti prošli druhou světovou válkou a my jsme s nima trávili hodně času, prostě veškerý volný dny a prázdniny s bráchou a ti třeba nás naučili, že není problém, který by neměl řešení a už vůbec není problém, se kterým bychom za nima nemohli přijít a přitom nás jako nechávali dost volně, měli jsme hodně důvěry, my jsme stanovali ve Vinohradě, prostě nechodili jsme spát ani domů a byli jsme přitom ještě děcka. A to oni nějakým způsobem zvládali. No a to mě vedlo k tomu, že pak jsem se nebál jít si za tím svým snem toho horského vůdce a ono se to naplnilo i tou, když to bylo nepravděpodobné v té Kanadě. Tam byla mix štěstí velkého a ty drzosti. A ono mi to vyšlo a ono to na ty lidi funguje. Prostě jsem přijel, i když mi napsali nejezdí. A já tam najednou byl. Jeden z nich z těch šéfů kontroloval odeslaný e-maily, když mi psal, abych tam nejezdil. Já říkal, mě to ne, jako ti to nepřišlo, no, přišlo, no.
1: Ale
0: chodil jsem tam a najednou a to už prostě zase vás vede ruka toho osudu. Najednou se udělalo někde nějaký místo jenom na trénink před sezónou, oni mě vzali. Ten trénink dopadl dobře, ti vůdci, co tam trénovali, se za mě přimlouvali, že jim přijdu zajímavý a že bych mohl být užitečný pro tu společnost a oni to vyzkoušeli, prostě dali mě jenom jakoby jednu práci a to byl zrovna majitel té společnosti, no a ten pak přišel a říkal tomu šéfovi, hele, ale on ten Evropan, on je trochu jiný a to by se nám mohlo hodit, dej mu, rozepiš mu šichty a najednou jsem to měl.
1: Janek Bednařík, posloucháte Zálety.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Oklikou přes hory se v rozhovoru s Jankem Bednaříkem, horským vůdcem a husopasem toho času, bavím v záletech. A pořád mě ještě láká zákulisí toho filmu, těch scén, které jste natočili. Když jsi poprvé přišel za svým kameramanem s nápadem, ty člověče, mám tady tohle téma, co ti řekl?
2: Já si to pamatuju přesně, ale nevím, jestli by Honza chtěl to...
1: Aby se to řeklo na hlas.
2: Ale v zásadě mě jako poděkoval, že se mu to líbí velmi. No a to jsem nečekal. A to potom šlo jak červená nit, protože on z mýho pohledu to je jako geniální kameraman, on toho moc nenamluví, ale má fantastický oko a poznámky a postřehy. A my jsme byli dva. Jo, jenom já a on a vlastně jsme to celý točili takto ve dvou a ještě nám teda pomáhala jedna ukrajinská uprchlice, to bylo v roce 2022, tak to byla jako babička Ludmila, která utekla se vnoučaty a byla na tom hodně mizerně a jí ty husy vrátili chuť do života a ona mi s nima taky pomáhala od začátku, takže my jsme byli jakoby takto ve třech. Hmm. A on teda mě prostě tím žil fantasticky, on to prožíval a taky hodně ho obdivuju za to, jak on byl ochotný si sednout na to rogalo třeba i ve dvou a prostě letět. No, a Honza je přesně ten, který neváhá vlézt do vody, prostě dát kameru pod vodu, najít si to správné místo, vylézt někam na nějaký nepříjemné místo, jet na autě. Takové to prostě 33 let starý obytňák, Mercedes, prostě diesel bez turba. Tak to bylo takový historický auto, ve kterým jsem s těma husama ten čas strávil a jezdil tou krajinou a on neváhal vylézt úplně nahoru, kde to prostě nebylo místo s kamerou a natáčel za jízdy vlastně. A kdybych udělal střihší zatáčku, tak spadne, no, ale to byl Honza prostě, no ne, tam jdu a natočíme. To mě obohatilo, protože jsem si uvědomil, že když bude jednou konec, a budu to vědět, že je konec, tak jsem si uvědomil, že když zavřu oči a pustím si ten životní film, tak mi tam určitě nenaskočí nějaká excelová tabulka, kde se mě podařil úplně skvělý obchod.
1: Business.
2: Tak to vůbec, ani nějaký, co se mi podařilo v jedna, tak to vím, že to tam nenaskočí, protože já to zažíval s těma husama, že vlastně se ty moje myšlenky toulaly úplně na místa, do vzpomínek, kde jsem ani netušil, že ve mně jsou. A to natáčení patří mezi ně. No, určitě, jak jsme s Honzou Říhou třeba lezli na El Capitána.
1: Ty mi vidíš do notebooku teď? Já teď jsem tady odlistovala na moment své přípravy, kde mám napsáno nezapomeň na El Capitána s nevědomým Honzou Říhou.
2: Tak tohle, tohle se mi určitě vrátí, protože tam je taky, to je těžko uchopitelný slovem, ale tam jsem viděl, jak to tomu člověku dělá radost a to byla sdílené, že my jsme, to bylo dobrodružství pro všechny a taky jsme šli na hranu, tak tohle se mi určitě vynoří a s těma husama a s Honzou těch momentů je strašně moc.
1: Janek Bednařík, posloucháte Zálety.

0: Janek Bednařík, můj dnešní host v Záletech, horský vůdce a svého času i muž, který se věnoval létání s husami. Teď se věnuješ znovu práci s klienty. Přece jenom neběhá ti po hlavě ještě nějaká věc, o které víš, že ji určitě chceš stihnout udělat?
1: To si mě asi zase najde. No teď opravdu neběhá, ale to si mě najde. No teď jako se rozbíhá právě promítání ve školách, jak bavili jsme se i ty hospici a obecně i pro veřejnost. A to je úplně na samém začátku a to já jenom jako se zatajeným dechem pozoruju, co ty husy dokážou, kam mě táhnou. A vím, že něco zas určitě přijde, ale to já nedovedu předpovědět. No. Jako takhle nemám momentálně plán.
0: A co vlastně máme hledat na webu, abychom se o tom, jak pokračuje tvůj projekt, dozvěděli? Husopas.cz?
1: Husopas.cz, je na tom webu Voděrátky, což je úžasné místo, fantastický, se stejným příběhem, s podobným. No a tam lze najít, kde všude promítám a kdy. Mm-hmm. A ten příběh stojí za to slyšet. Mě to samotného jako dostává, jak prostě lidi 90 minut sedí, poslouchají a jak jsou potom zasažení. No, je tam víc věcí, než dokážu sdělit, evidentně.
0: Já rozumím. Umělá inteligence pokládá vždycky poslední otázku Záletu. Tak teď ji dejme prostor. A ptá se, kdyby, Janko, vaše husy mohly říct jednu větu o vás, co by o vás vaše husy řekly?
1: No, já doufám, že by řekli táta.
0: Výstižné. Když jsem před časem mluvila s Richardem Konkolským, říkala jsem, chcete-li vidět ženu, která má svatozář a Richarda Konkolského nechala svobodně plout kolem světa, podívejte se na jeho web. Když byste chtěli potkat vlastně paní Bednaříkovou, nevím, ale Jankovou ženu, paní Bednaříkovou v Zásisí.
1: Ano,
0: když
1: ano.
0: Už spolu máte tři děti.
1: Markéta, ano.
0: Markétu. A... Tak já nevím, nebudeme prozrazovat, ale existuje další svatá žena, která dává prostor svému muži, Markéta.
1: Přesně tak. A to je pro ženský, kdykoliv budete mít pocit, že ten váš chlap, že už se to s ním nedá vydržet, tak si vzpomeňte na to, že taky byl chlap, který přišel domů, že bude mít husy, že už nepůjde do práce, bude mít husy. Takže si myslím, že je furt dobrý.
0: Dobře, říkám si to nahlas a napíšu si to do diáře. Janku, moc děkuji za inspiraci, kterou dáváš a naději, kterou dáváš lidem, když už třeba ten osud k ním není úplně v ten daný moment milostiv, a i lidem, kteří mají ještě lecos před sebou. Tak šťastné lety a šťastné cesty a bezpečné návraty.
1: Děkuju a tobě taky, Alenko.
0: Moc mě těšilo. Janek Bednařík, můj dnešní host v Záletech. Krásnou neděli společně přejeme vám všem.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Rokytnici nad Jizerou je znovu spoplatněné parkoviště nad ski areálem Modrá hvězda. V Novém Boru může být o víkendu zvýšený hluk, upozorňuje vedení města. Návštěvnost ubytovacích zařízení v Libereckém kraji ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o více než 5%. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až poljasno, s teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Lidé v Rokytnici nad Jizerou musí znovu platit na parkovišti pod družbou. Město to oznámilo na webu. Plocha se nachází u hlavní silnice nad ski areálem Modrá hvězda. Lidé tam dočasně nemuseli platit kvůli poruše platebního systému.
2: Řidiči můžou platit přes aplikaci Park Simply nebo přes jednorázový odkaz online. Pokud budou lidé parkovat méně než 3 hodiny, zaplatí 50 korun a na celý den stojí 100 korun. Možné je také platit přes SMS, ceny jsou ale vyšší. Na parkovišti je také možné využít dlouhodobou žlutou parkovací kartu. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Radnice Nového Boru na Českolipsku žádá občany o trpělivost a pochopení kvůli zvýšené hlučnosti. Ta je způsobená odstraňováním škod po úterních bouřkách. Město to uvedlo na svých stránkách. Práce budou pokračovat i v neděli. V Libereckém kraji ve druhém čtvrtletí letošního roku výrazně přibylo ubytovaných hostů, informoval o tom Český statistický úřad. Návštěvníků přijalo přes 329 tisíc, meziročně o 5,2% víc. Kraj tak patřil mezi regiony s nejvyšším růstem návštěvnosti v Česku. Přibylo jak domácích, tak zahraničních turistů.
3: Dohromady se v tuzemských hotelech, penzionech nebo kempech od dubna do června ubytovalo téměř 6,5 milionu lidí. Meziročně je to o 0,5% více. Strávili tam dohromady přes 15 milionů nocí. Zahraničních hostů bylo 2,9 milionu. Nejvíce tradičně z Německa, následovali turisté ze Slovenska a Polska. Jan Rozum, Český rozhlas.
0: 80% Čechů souhlasí se zákazem mobilních telefonů ve školách. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se v srpnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Vyšší podporu má zákaz mezi rodiči školních dětí. Vláda ho schválila před necelými 3 týdny a účinný má být od příštího školního roku.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou skoro jasno, přechodně až polojasno, nejnižší noční teploty 14 až 11, v údolích až 8 a na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, hlavně na horách může být více kupovité oblačnosti a nejvyšší denní teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v ulici Energetiků dejte pozor, je tam rozlitý olej na vozovce, očekávejte kluskou vozovku, na místě probíhají odklízecí práce. A v Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka potrvá až do konce září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Minule jsme nakousnuli téma spřežky. Řekli jsme si, že většinou to slovo přejde časem od psaní zvlášť po psaní dohromady. Po desítky let se to vyvíjí. A pak, že je fáze, že se to může psát tak i tak. Třeba například, nebo například, zvlášť nebo dohromady. Ale děláme chyby. Třeba od nepaměti a na rozdíl. Obě slova nejsou zatím kodifikována jako spřežky, ani nejsou samostatnými hesly v internetové jazykové příručce, takže co tam je pro nás tedy vhodné vodítko a jak je to správně?
2: Myslím si, že uživatelé češtiny, lidově řečeno my, kteří mluvíme česky, se často řídíme intuicí. A tam zkrátka si nemůžeme být jisti, zvlášť u těch spřežek. Takže já považuji za nejjednodušší, pokud má člověk přístup k internetu, používat právě tu internetovou jazykovou příručku, o kterou se starají kodifikátoři jazyka, takže tam je to závazné, co se tam píše. Na druhou stranu, pokud máme k ruce tištěná pravidla, tam ten proces nezachytíme, takže tam žádné slovo od nepaměti najít nemůžeme.
1: Takže píšeme zvlášť od nepaměti.
2: Píšeme zvlášť a mezi ty chyby, které se uvádějí, co se týče spřežek, patří zase podle jazykovědců z Ústavu pro jazyk český například psaní slov naschledanou, naviděnou, nauváženou a podobně dohromady. Stále ještě je máme psát zvlášť, což myslím, že například u výrazu naschledanou mnohé zarazí. Proto mluvím o tom, že je vhodné se dívat do těch příruček. Těžko najít jiné vodítko, protože je to ten proces.
1: Mění se to prostě a nedá se to často odhadnout. Takže podívat se na internet nebo do pravidel českého pravopisu. No a jak to tak odhadujete? Myslíte, že to naschledanou za 10-15 let bude možné psát dohromady a zároveň tedy to psát správně, tak to, že to bude kodifikováno?
2: Tohle spojení odolává opravdu dlouho. Ale máme příklad z praxe jedinečný a to je výraz nebo spojení na rozdíl, které se neuvěřitelně často objevuje i například v tisku, v knihách a podobně psáno dohromady. A to je, myslím, jasný signál, jak se říká pro jazykovědce, že uživatelé to zkrátka jako spřežku chápou. A předpokládám, že tedy i za těch 10 let už by bylo možné to kodifikovat.
1: Na rozdíl i naschledanou.
2: Mm-hmm.
1: Tak naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé české skály vznikly z mořského písku? Pískovcová skalní města v České republice patří mezi nejzajímavější přírodní útvary střední Evropy. Dnes vypadají jako romantické labyrinty věží, soutěsek a skalních stěn, ale jejich příběh začíná hluboko v minulosti, v době, kdy byly velké části dnešního území Česka pokryty mořem. Právě tehdy se na mořské dno ukládaly vrstvy písku, které se postupně stlačovaly a zpevňovaly v horninu zvanou pískovec. Nejznámější oblasti pískovcových skalních měst najdeme například v Českém ráji nebo v Adršpašsko-Teplických skalách. Tyto oblasti vznikaly dlouhodobým působením geologických procesů, především zvětráváním, erozí vody, větru a také mrazovým rozpadem hornin. Voda si postupně hledala cesty slabšími místy v pískovci a tím vytvářela pukliny, soutěsky a oddělené skalní věže. Výsledkem je krajina, která působí téměř pohádkově. Úzké průchody mezi skalami, vysoké věže a skalní města připomínají přírodní labyrint, ve kterém se člověk snadno ztratí. Přesto jde o velmi křehký ekosystém, který se stále pomalu mění. I dnes zde dochází k dalšímu zvětrávání a občasným sesuvům menších bloků.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: siehst du nicht, wie ich friere? Drück mich fest an dein Herzchen, ich will gar nichts von dir. Etwas Liebe vielleicht, ich bin müde vom Wandern, doch ich lieb dich auch dann.
1: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Kraje letos nezískají od státu na údržbu silnic druhých a třetích tříd žádné finance. Zemědělci na Svitavsku mají letos u obilovin nižší výnosy než loni. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Stát letos krajům ze Státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy Asociaci krajů oznámilo, že pro ně nemá žádnou rezervu.
5: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
6: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
5: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
7: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
5: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
4: Zemědělci ze Svitavska nejsou spokojeni s letošními výnosy u obilovin. U všech komodit jsou nižší než loni. Výjimkou je pouze řepka. Podepsalo se na tom hlavně suché letošní léto, říká ředitel společnosti Agro Kunčina Marek Šejnoha.
8: Výnosy u řepky byly dosahovány nějakých 3,7 tuny, což je velmi dobrý. U pšenice tam si myslím, že bude něco kolem 7 tun, což je podprůměrný na nás. Bohužel ječmeny taky hodně zaschly, takže tam ten výnos bude někde kolem 6 tun.
4: Práce předních českých ilustrátorů a výtvarníků právě ode dneška až do konce září vystavuje Galerie města Přerov. Představuje tvorbu celkem 10 umělců, například Jiřího Šalamouna, Zdeňka Millera, Adolfa Borna, Jiřího Trnky nebo Stanislava Holého. Upřesní vedoucí galerie Lada Galová.
9: Dospělé návštěvníky pak určitě zaujmou třeba díla Jana Zrzavého. Máme tu i velmi cenná díla Kamila Lhotáka. No a samozřejmě Kamil Lhoták, to jsou vlastně grafiky inspirované světem techniky, dobrodružnými romány, Žila Verna a tak dále. Sport.
4: Německý tenista Alexander Zverev je po Janiku Sinnerovi druhým jistým účastníkem prestižního turnaje mistrů. Akce pro 8 nejlepších hráčů aktuální sezony se bude konat v listopadu v italském Turíně. Asociace ATP o tom informuje na svém webu.
3: Počasí.
4: Bude polojasno až jasno, na jihu Čech až oblačno a zvětšená oblačnost přechodně i jinde. Nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech až kolem 8, naopak na jižní Moravě až kolem 17. A zítra přes den jasno až polojasno, maxima většinou 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný, do 20 km za hodinu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 pozor za plzeňskou dálnicí. Na kilometru 21 se v levém pruhu srazila dvě osobní vozidla a je tam krátká kolona. A silnice 17 z Šáslavy do Chrudimi je za Vrdy stále neprůjezdná. Použijte objížďku, tolik doprava, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Vesele a zdravě. Přejeme příjemný poslech.
3: Vesele a zdravě.
10: Jsme rádi, že se slyšíme my dva, ale i vy nás na dálku. Patrik Rozehnal.
11: A doktorka Kateřina Zeithamlová. A mě trošku vadí, že já nevidím, kdo všechno nás poslouchá. A hlavně nečichám člověčinu. No? A je to proto, protože čich patří mezi náš velmi silný orientační smysl. A to, že říkáme, že něco vycítíme, hovoří přesně o tom, že my jsme pořád jako takový čuchači trošku.
10: To téma už tu bylo, ale zůstalo hodně dotazů, tak jsme se k němu vrátili. Pane doktore, po té chřipce jsem úplně ztratil čich. No, má to i své výhody, pane Nováku. Manželka může klidně zase začít vařit.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Já musím říct, že když jsem se připravoval na dnešní téma o ztrátě čichu, tak jsem si všimnul i zajímavostí o nosu jako takovém, který rozhoduje o tom, abychom dobře cítili. Paní doktorko, prý je 12 druhů nosu.
1: Povídejte, to jsem ještě podle neslyšela. Tvaru.
0: Jednak přišly věci na to, že třeba nozdry máme velké podle toho, kde jsme geneticky vlastně původem.
1: Aha.
0: Jestli ve slunečném prostředí, někde, kde byla zima, kde bylo víc vlhkosti a tak, proto černoši třeba mají větší nozdry než my. No, ale pozor, tvar nosu, tak je třeba masitý nos, takový ano. Hodně masitý. Tak mezi populární osobnosti třeba patří Albert Einstein. Pak je knoflíkový nos, takový ten droboučký s tím ano. Zakončením. Malý, kulatý, ohrnutý v oblasti nosního můstku. Pak je římský nos. To, když jsem se díval, to jsem já třeba.
1: Aha, ukažte z boku.
0: Z profilu. Mám ho tak jako lehonce. Není ale to ten jestřábí, ten tam je taky, ale ano. Je takový to lehce zlomit. To je římský nos. Takový ten drobnější, to je zase řecký nos.
1: Aha.
0: Pak je nubijský.
1: Páni.
0: Vyznačuje se výrazným nosním můstkem, široce posazenou základnou a vyskytuje se u osob s africkými předky. Tak třeba Beyoncé má tenhle ten nos, jenom pro vaši představu. Pak je východoazijský nos. Ten je středně velký, až velký a má široký nosní můstek, zepředu působí trochu plochým dojmem.
1: Aha.
0: Jestřábí nos, to si asi dovedete představit. Jistě,
1: já jsem slýchala orlí nos.
0: Tak možná je to tak, Sarah Jessica Parkerová nebo Barbara Streisand.
1: Ano,
0: víme,
1: Barbru známe, ano, takže orlí za mě, jestřáb nevím. Ano,
0: pak je nějaký snoop nos, to je občas zaměňován s tím knoflíkovým, vypadají podobně, ale tento je kulatější a strmější. Pak je plochý nos, to si dovedeme všichni představit.
1: Ano.
0: Tak to mývají třeba právě černoši, hrbolatý nos.
1: No, dobrá.
0: Po stranách z hrbolky a při pohledu z hlavy se může zdát i křivý.
1: Aha.
0: To jsme u 10. 11. baňatý nos a pak obrácený nos, což je typ nosu s rovným nosním můstkem a špičkou, která se sklání vzhůru.
1: Pardon, ale tomu se říkalo vody jak živa pršák.
0: Žáček, ano.
1: No.
0: Třeba Emma Stoneová ho má.
1: No jasně. Tak. A to, co já jsem tam nezaslechla, je nos rovný. A
0: to
1: rovný
0: je ten plochý asi.
1: Jo, to je ten plochý. Dobré, ano.
0: Jaký máte vy, v čem jste se našli?
1: Já si myslím, že mám pršák úplně jasný.
0: Ne.
1: Jasný. No ne, nekaste mi náladu, já chci mít pršák.
0: Tak o nosu teď ještě uslyšíme od Julia Satinského a Milana Lasici.
2: My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
3: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
2: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo, chutilo.
3: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia.
2: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
3: A vtedy sa to stalo.
2: Odryzol mi ho.
3: Na jeden zahryz?
2: Na jeden.
3: Tomu hovorím chrup.
4: Počúvať, a nepovedal pri tom nič?
2: Ale hovoril pri tom niečo také ako, asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
3: Človeče, vy ma už dávno, človeče, vy ma už dávno, čo to
2: hovorí? Neviem, čo to
3: hovorí. Človeče, vy ma už dávno. Človeče, vy ma už dávno poznáte?
2: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
3: No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
2: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
3: Zbytočný krok. Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
2: Aha.
3: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
2: Áno, áno.
3: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
2: Nie, nie.
3: Prečo?
2: Ja, falošná skromnosť. A pritom to bol čistý Biedermeier.
3: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom.
2: No.
3: Na čo chcete robiť?
2: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní, viete. Zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
3: No, tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia.
2: Nech sa zabavia, pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
3: No, to je iná vec, úprimnú sústrasť. Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte 100.
2: Nech sa páči.
3: No tak za tú 100, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
2: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy.
3: Chápem, obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
2: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
3: No, nie ste sám.
2: A nie, že by mi tie slova dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
3: Nostalgia. No tak... Môžem to ako právniku zavrieť?
2: Nech sa páči.
3: Dajte ešte 100.
2: Bohužiaľ už nie,
3: no. No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. No ale nevešajte nos. Aj prepáč. Zastavte sa niekedy u mňa. Mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáč.
2: Dobre. Pokojne. Ja som si už zvykol. No, tak ja pôjdem. Musím si prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
3: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
2: Sirána. Už sa teším.
5: Vesele a zdravie. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: tématu k nosu a ke ztrátě čichu se vrátíme s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na základě i vašich prozeb, protože jste si to vyžádali svými dotazy, i na ty se dostane. Já musím říct ale, že jsem našel i výhody ztráty čichu, paní doktorko Cajdemlová.
1: Dovedu si živě představit, já cestuju MHD a jejich, vy to máte stejně. Aha.
0: A pozor, při úklidu čištění kočičího záchodu nebo vynášení koše se stává vaší novou superschopností a ušetříte i tisíce za drahé parfémy, stačí se polít čistou vodou? A věřit si.
1: Ano.
0: No, připomene nám to téma i náš posluchač Petr.
2: Přemýšlím rád v nočním tichu o výhodách ztráty čichu. Když jdu kolem popelnic, už necítím vůbec nic.
3: Vesele a zdravě.
1: Takže
0: jenom to potvrzuje.
1: Děkujeme, pane Petře, jenom potvrzuje. A ještě řeknu, když je člověk matka, je výhodné nemít úplně čich na nejvyšší úrovni, protože ty plenky a to takový to další, ty různé zvraceníčka. Takže je toho spousta, co nám může nedokonalý čich vynahradit.
0: Je to vždycky, že ho ztratíme náhle, nebo je to i postupná změna a vytrácení se toho čichu?
1: No, to záleží na příčině a já jsem našla jednu velmi zajímavou věc, která může být vlastně prvním příznakem Alzheimerovy choroby a to je právě ztráta čichu a tam k tomu dochází postupně.
0: Proč ten čich ztrácíme? Co všechno může být tedy důvodem?
1: Ano, takže my máme spoustu různých důvodů. Jednak jsou to buď kvantitativní poruchy čichu, to znamená, že cítíme méně a to je buď že méně anebo vůbec a to je nejčastěji onemocnění dutiny nosní, čili chronické záněty, sliznice a podobné. Další je ztráta čichu po traumatu. Tam může dojít k tomu, že máme buď zlomeninu bazalební, to může přijít až týdny, až měsíce po úrazu a příčinou jsou nejčastěji jizevnaté změny plen mozkových. Pak může jít jednostranná porucha čichu, to bývá, pokud máme nějaké onemocnění frontálních laloků mozku, nejčastější bývá nádor meningeom nebo aneurysma, čili vychlípení jedné z našich tepen, které ten mozek zásobují. No a pak může být zvýšené vnímání čichu, to znamená jako vystupňovaný, říká se tomu hyperosmie a to je obtěžující a je to záležitost také toho, na co se soustředíme, protože my, když máme vlastně soustředěnou pozornost, tak zejména na ty odporné vjemy se to stává vlastně stresorem a zvyšuje se vnímání. No a pak jsou kvalitativní poruchy čichu a to jsou vlastně změny toho, jak my něco cítíme. A ty jsou paradoxně daleko víc obtěžující než ty kvantitativní. Dochází k nim rovněž při zánětech horních cest dýchacích, ale také při cukrovce a při některých neurologických chorobách. A ten problém je, že vlastně dochází k tomu, že ty vjemy se v hlavě jako nějak pomotají a my cítíme třeba mýdlo jako zápach nebo kávu cítíme jako nějakou jinou věc. Víme, že po covidu, nebo někdy to byl i příznak vlastně covidu, že došlo ke změnám čichu. Další důvod, proč se mění čich, mohou být některé psychózy, tomu se dokonce říká čichové halucinace. No a potom to může být jedna z forem epileptické aury. Epilepsie je onemocnění s křečemi, kdy vlastně aura je to předzvěst toho, že přijdou ty křeče a to se může projevit vlastně i tím, že máme čichové halucinace. No a ztráta čichu a různé další problémy nastávají typicky při rýmě.
0: Jak dobře vlastně máme cítit? Je na to nějaký test? Jaká je norma? cítění?
1: No, existují čichové testy, ano. Takže my správně máme vlastně mít 100% čich a ten se dá zjistit vlastně jeho ztráta v určitých procentech. To znamená, že co ještě cítíme a co už necítíme.
0: A jak... dál si o čichu budeme povídat a vaše problémy s čichem a s jeho ztrátou řešit za malou chvíli.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
7: Rád bych si koupil cukrovou.

0: se podíváš.
1: Písnička nám skončila a je tu čas na další povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou na téma ztráta čichu, na téma, které jsme znovu vrátili do vysílání díky tomu, že zůstalo mnoho dotazů z toho předešlého vysílání, bylo to už před časem, ale my se k němu vracíme. I otázkami a dotazy od vás, které jste nechali na stránce www.veseleazdravie.cz.
2: Takže, paní Vlasta, když nemám čich, vůbec necítím chuť jídla, všechno jako bláto. Má smysl brát nějaké vitamíny? Tak už jsme hovořili o vitamínu A, ten bych asi vyzkoušela možná formou beta karoténu, což je pro vitamin A, ze kterého se ten vitamin A v těle tvoří. No, pak by bylo dobré zkusit proplachování nosu, protože někdy u těch různých rýmeček nebo nějakých chronických zánětů může dojít k tomu, že není vlastně dostatečný čich. A o tom, jak ten čich vlastně alteruje vnímání chuti neboli pokazí, tak to už jsem říkala. Takže bych to nenechala. No a samozřejmě, pokud by to trvalo delší dobu, tak bych zašla na neurologii, aby se na mě podívali a zjistili, jestli zatím není něco vážnějšího.
1: Po jaké době je nějaká rozhodující doba, kdy, když už ten čich zmizel, vytratil se, zeslábnul, kdy... Nechci říct, že máme spanikařit, ale vyrazit doktorovi. Prostě
2: já bych tomu nechala, pokud nemáme žádné jiné příznaky, jako třeba horečka nebo nějaká kašel nebo nějaké jiné věci, tak bych tomu klidně nechala týden až 14 dní a pak bych se vlastně někam vypravila. Ono totiž k tomu neurologovi taky vás nevezmou hned, takže klidně se tam objednat a třeba to objednání
1: no, do té doby.
2: Pak můžem zrušit, ale radši bych jednala rychleji.
1: Další dotaz, který máte?
2: Další mám od pana Pavla. Od prosince 2019 ho trápily potíže s čichem. Začalo to horečkou, která nešla srazit. Snažil se to léčit paralénem, česnekem, čajem s medem, karím a podobně a cítil to jinak, než jak byl zvyklý. Problém přetrvává, čich úplně změněný, necítí správně ani mýdlo, tomu doslova nevoní a aktuálně se dočítá, že to může být spojeno s koronavirem. Ano, může. Takže jedná se hlavně o to, aby se nejednalo u něj o nosičství viru a vzhledem k tomu, že problém přetrvává 3 až 4 měsíce a nepozoruje, že by lidé kolem byli vážně nemocní, tak vlastně nerad bych působil problémy svému okolí a nechce zatěžovat zdravotnictví. Je to moc hezké, vlastně ta ohleduplnost, ale vzhledem k tomu, že už je to 3 až 4 měsíce, tak bych zašla nejdřív k obvodnímu lékaři, který vyšetří jiné věci, zjistí, jestli teda se nejedná třeba o long covid.
1: A to je co?
2: No, to je dlouhodobě probíhající infekce koronavirem. No a potom vlastně bych klidně navštívila neurologa.
1: Mimochodem jsou i léky, které způsobují ztrátu čichu?
2: Samozřejmě a máte to v příbalovém letáku, čili bych doporučila číst příbalové letáky a zase jako nepanikařit příliš, jak říkám, po týdnu, po 14 dnech bych hledala pomoc.
1: Dál poslouchejte náš pořad zdravotní poradnu a o zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamovou dnes na téma ztráta čichu.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.

0: Věnujeme se vašim dotazům, které jste nám už před časem nechali a souvisí se ztrátou čichu. Máte obavy, ptáte se a chcete poradit od doktorky Kateřiny Cajtamové. Tady je jeden z dotazů telefonních.
1: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat. Nemám čich už přes 20 let, když jsem se léčila a od té doby potom nemám čich. Neřešila jsem to, protože jsem myslela, já jsem byla léčena radiojodem, štítnou žlázu a myslela jsem, že je to potom jako. Potom radiojodu, ale teď mi říkala paní doktorka, že to v žádném případě nemůže být, že jsem to měla řešit, ale já jsem to nevěděla. Jenom jestli byste mi řekla, jestli je to možné po tom radiojodu.
0: Je nebo není?
2: To tady každá rada drahá. My máme spoustu různých jako klinických pokusů, zkoušek a dalších věcí, ale mohou se vyskytnout výjimky. Ale vzhledem k tomu, že paní doktorka paní zná a vyloučila tuto možnost, tak bych asi věřila té paní doktorce. Já paní neznám, takže možné je kde co, ale asi je to méně pravděpodobné.
0: Zkusme odpovědět na další dotaz z formuláře na stránce veselé-zdravě.cz.
2: Tak, paní Svatava nám radí, abychom poradili lidem. Já to přečtu, je to názor paní Svatavy. Sama nevím. Ze zoufalství zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Ztratila prý po covidu čich, takže zkusila si kapat koloidní stříbro do nosu jako kapky několikrát denně a za 3 týdny se čich vrátil. No, já bych to úplně neradila, ale pokud je někdo z vás zoufalý, no tak na vlastní riziko, ale neradím to. Hmm. Další tady máme, a to se mi moc líbí, paní Alena říká, má zmínku k čichu, voní koně i koňské koblišky, kdykoliv je na blízku nějaký kůň, nasává vůni. To, co ona považuje za vůni vlastně. A ptá se, jestli je možné, že to má v genech po dědečkovi, který byl kočí a koně asi miloval jako ona. Tady bych jenom chtěla říct, že ten čich s emocemi velmi souvisí. A my máme i takzvanou čichovou paměť, kdy se nám při určité vůni vybavují zážitky z minulosti. Já takhle, když cítím Chanel číslo 5, tak já mám přímo zrakový věm svetru žlutého konkrétního mý maminky, která se tímhletím Chanelem vlastně navonila. A já si myslím, že u paní Aleny tohleto mohou být vlastně časné zážitky z toho dědečka a koní, které byly příjemné a ona od té doby to vlastně vnímá jako příjemné. Takže nemyslím si, že to má geneticky, ale myslím si, že to má jako raný, pozitivní, příjemný zážitek.
0: A to je jen v té pozitivní verzi, nebo si pamatujeme i něco špatného?
2: Pamatujeme si i špatné, ano, máme vlastně různé psychogenní klíčování, kdy pokud například jsme byli v borovicovém lese a někdo nás zmlátil, tak nám může vůně borovic nahánět hrůzu, ano. To znamená, že ten čich tím, že vlastně bez kontroly dalších center jde přímo ke zpracování do mozku, tak vlastně

0: mívá velkou řadu okamžitých efektů na nás.
1: To je to, proč se používá třeba i aromaterapie, protože má rychlý účinek?
0: Může být.
1: Nástupem třeba?
0: Ano, a třeba mají různé aromaterapeutické věci, třeba levandule, o té je to známo, mají uklidňující efekty, kozlík lékařský může mít uklidňující efekty a nepůsobí to jenom na lidi, ale působí to i na zvířata, takže třeba ten kozlík je vysloveně atraktivní pro kočičky.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ještě je tu čas na vaše dotazy a na odpovědi doktorky Kateřiny Cajdanové k tématu ztráta čichu. Jaké problémy ještě posluchači mají a svěřili se s tím na stránkách veseleazdravie.cz?
1: Moc vám všem děkuji, že nám píšete, protože díky tomu vlastně máme pořad, který může být zajímavý i pro lidi, kteří se třeba bojí zeptat, takže děkujeme. Pan Tomáš píše, nestratil čich, ale naopak pozoruje, že občas cítí něco, co ostatní necítí a většinou ty zážitky jsou nepříjemné. Jestli to může být čichová halucinace? Ano, může. A tady bych doporučila, pokud ho to obtěžuje, tak aby zašel buď za obvodním lékařem na nějaké základní vyšetření, anebo na neurologii, kde by se na něj podívali, jestli to není příznak něčeho, co by se mělo léčit nebo něco s tím dělat.
0: Mluví se někdy taky, paní doktorko, o tréninku čichu. Funguje nějaká jako posilovna pro nos?
1: Jakýkoliv náš smysl v okamžiku, kdy ho používáme, vůbec cokoliv, co používáme, a to nemusí být jenom smysl, jsou to svaly různé, jsou to návyky, které trénujeme. Všechno vlastně určitým způsobem můžeme na hranici komfortu zvýšit nebo snížit. To znamená, buď se můžeme otužit, anebo se můžeme naučit. U toho čichu to bývá, že vlastně lidé například, to je taky taková zajímavá věc, vycítí stav člověka a jeho imunitního systému. To znamená, jestli je zdravý, jestli je nemocný, jestli je agresivní, jestli se bojí. A pokud to člověk vlastně se snaží vyčuchat a snaží se to objektivizovat, to znamená kontroluje si, jestli to, co vycítil, odpovídá potom pravdě, no tak samozřejmě zvyšuje své schopnosti cítit věci. Lidé, kteří mají velmi dobrý čich, jsou someliéři, baristé, lidé, kteří se zabývají vařením, kuchyní, tam je to vysloveně i talent a ten talent je predisponuje k nějakému typu zaměstnání tohoto typu.
0: Co by měl dělat takový člověk, který třeba ráno vstane a zjistí, že neucítí kávu, najednou dojde ke změně, měl by si to nějak otestovat, měl by udělat nějakou první pomoc pro ten nos nebo tak něco?
1: Tak nejdřív se podívá, co dalšího se změnilo, jak už jsme říkali, jestli má třeba rýmu nebo jestli má nějaké změny vnímání zraku nebo jestli má nějaké další situace. Vzpomene si, jestli neměl úraz, jestli nedošlo třeba k tomu, že si kapal něco do nosu, co neměl, pak by asi ten nos by si měl zkusit vypláchnout, otestovat i chuť možná, to znamená, jestli se nezměnilo i tohleto. No a pokud ten stav bez nějakých dalších příznaků trvá po dobu aspoň týdne, no tak bych to šla někde objektivizovat a nechat se vyšetřit.
0: Ušní, nosní, krční?
1: Ušní, nosní, krční, ano. To tam nejčastěji zjistí, o co jde, a další potom, jak jsem říkala, teda neurolog. No, samozřejmě změřit hladinu cukru, protože i při cukrovce mohou být potíže. Případně vlastně sledovat, jestli nemáme nějaké psychické potíže, nebo jestli nás něco netrápí, jestli se nám nevyvíjí vybavují traumata z minulosti. Prostě zase jsme u toho, že pacient je hlavním zdrojem informací. Já už se úplně bojím říct, dělat příznakový deník, ale hodně pomáhá.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídáme si dnes o ztrátě čichu, o nosu. Mimochodem, paní doktorko Cajdamlová, nos se využívá i k prostorové orientaci, k určení směru. Vezměme si to úsloví rovnou za nosem.
1: No.
0: Nos se taky hodí ke strkání do různých cizích záležitostí anebo k věšení bulíků. V celku příjemné je dát si do nosu, ovšem na druhé straně dostat do nosu už tak příjemné není. Můžete ovšem mít taky na něco nos, což se šikne, ale když vás přepadne nostalgie, už to není žádná paráda.
1: Patriku,
0: čemu všemu ten nos máme?
1: Patriku, vy mě vždycky dokážete překvapit, co ještě najdete. To je neuvěřitelné. Ještě bych chtěla tady připomenout na jednu věc, a to je, že Parkinsonova choroba může vést ke zhoršení čichu, ale většinou k tomu ještě máme nějaký třes a můžeme mít i změny vidění. Takže těch věcí, které ten náš čich mohou nějakým způsobem narušit, je mnoho a je dobré mít na to nos a jít přímo za nosem k lékaři, aby nám pomohl zjistit, co s tím.
0: No a ty nejlepší věci, postup, rady pro obnovu čichu, ještě na závěr.
1: Výborné, takže já bych doporučila, abychom svůj čich trénovali, všímali si ho, abychom se snažili využívat různé typy vůní k tomu, abychom si kontrolovali, jestli je cítíme pořád stejně. No a samozřejmě nekouřit, snažit se nepít příliš mnoho alkoholu, protože i ten může zhoršovat náš centrální nervový systém, zvyšovat náš krevní tlak a tím narušovat vlastně náš čich. Jenom bych chtěla upozornit, že máme 400 funkčních čichových receptorů, které snímají molekuly pachu ze vzduchu a posílají je okamžitě do mozku a velmi často se dá rozložit jedna vůně na stovky různých jednotlivých pachů. Třeba taková čokoláda se dá rozložit, opravdu tady píše jeden zdroj, na 250 různých čichových věmů. Jinak geneticky ty naše čichové kompetence takzvané, to znamená, co jsme schopni cítit, s vyšším věkem trošku klesají a zajímavá informace je, že na rozdíl od zvířat my používáme náš čichový potenciál velmi málo. Čili my bychom si měli učit všímat i čichem, nejen zrakem, protože čím víc to děláme, tím víc ten mozek trénujeme a tím lépe nám to funguje. A máme další důvod, proč se nekamarádit ve virtuální realitě, čili ne na sociálních sítích, ale opravdu tváří v tvář, protože tam náš mozek pracuje komplexněji.
0: I s feromony.
1: Ano.
0: Ano,
1: feromony, vidíte, Patriku, feromony jsou velmi důležité, jsou to vlastně určité látky, které nám aktivují různé vnímání různých věcí, čili že někdo nám je příjemný, někdo ne. A když jste to řekl, vzpomněla jsem si na babiččino heslo, které říkalo, ty dva se zčuchly a teď se slejzají. Takže jak vidět, těch věcí, které zjistíme čichem, je mnoho.
0: Tak ať vám ten život i blízcí voní.
1: Ano.
0: A těšíme se zase příště.
1: A taky ať vy voníte jim, takže se běžte třeba trošku opláchnout.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Neziskové organizace v Česku varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku postaví bytový dům celkem se 17 nájemními byty. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Některé neziskové organizace v České republice varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že je klienti utratí dříve, než stihnou zaplatit nájem.
2: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by oni přišli.
3: Sociální pracovník Lukáš Staněk se denně potkává s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi. Hrozí i zadlužení. Podle Marcely Strijové z armády Spásy jde o velké riziko.
4: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli rizikovější.
3: Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizaci je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. Zavířová Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku postaví nový bytový dům, vyroste vedle obchodní zóny v Budějovické ulici. Další dvě bytovky ve stejné lokalitě do několika let postaví soukromí investoři. Město aktuálně vlastní asi 350 nájemních bytů a fond rozšíří minimálně o 17 nových jednotek, pokračuje nezávislý starosta Vít Rada.
5: Byli jsme úspěšní v získání dotace na dostupné bydlení. V tuhle chvíli bychom měli zahájit někdy výběrové řízení na zhotovitele toho bytového domu a řádově za 2-3 roky by mělo být vše postaveno a mělo by tady vzniknout minimálně teda 17 nových bytů.
0: Rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici se na pohřbu se státními poctami v krematoriu v Praze Strašnicích dnes rozloučili s Milanem Knížákem. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil jako symbol svobody a intelektuálního rebelství.
6: Tři salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i natchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
7: Milan Knížák byl rebelem už za komunismu.
8: Opravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy.
6: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci na sobotu čekáme polojasno až jasno, na jihu Čech může být až oblačno a zvětšená oblačnost postupně přechodně i jinde. Nejnižší teploty mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech kolem 8, naopak na jižní Moravě až kolem 17. Zítra přes den jasno až polojasno, maxima většinou mezi 26 a 30 stupni, na severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný, do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D4 Praha Strakonice je kolona za Prahou u Jíloviště. Na 9. kilometru je omezení, kolona má 4 km, zdržení na od sjezdu na Lipence je zhruba na 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska. Příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
9: Láska, o které vám budeme vyprávět, je posledním z letošních příběhů.
10: Zrodila se první den nového roku, v jedné chvíli, v jedné minutě a rozhodl jeden krátký pohled, kvůli kterému se 22letému mladíkovi zastavil dech.
9: Jak řekl jeden holandský mistr, voják potřebuje meč, vládce trůn, filozof knihy, básník pero, žena, ale vítězí jediným pohledem.
10: Mladík se zamiloval do 20leté krásky. Vzdal se kvůli ní sportovní kariéry i maturity. Láska zmůže všechno.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Díky zlaté lásce poznáváme všechny formy milování. Inspirujeme se u těch, kteří v manželství prožili už více než 50 let.
1: Z mnoha zaslaných příběhů jsme vybrali ten, který patří manželům Ursule a Jiřímu Dvořákovým. Svou zlatou svatbu oslavili už před rokem. Jemu je 75 let, ona letos oslavila 73. narozeniny.
0: V životě sází na souznění, toleranci, klid a něhu. Jejich manželství je jak román z Červené knihovny.
1: Přesvědčil se o tom i Patrik Rozehnal, který za nimi vyrazil do Lanškrouna, kde bydlí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vítáme vás.
4: Dobrý den, vy budete Dvořákovi.
3: Ano, Ursula Dvořáková.
4: Já jsem Patrik Rozehnal, dobrý den. Tak, pejska, Ursula, to je pro vás, kytička.
3: Děkuji.
4: A to sluší. Krásně ladíte brioš, je nádhera. Já ty vlasy všechno.
3: Já to mám ráda, tak.
4: To je dobře. A tohle bude váš manžel Jiří. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dál, vítám
4: dobrý
5: vás.
4: Takže my si jdeme poslechnout ten váš příběh. Kolik let jste spolu?
5: 51.
4: A koho tady máte ještě jako člena rodiny?
5: To je Pejsek, Sisi, taková jako Španělka, už je 16,5 roku, ale pořád se drží, je dobrá, zdravá.
3: Pojďte dál.
5: Ještě dál.
4: Dobře, dobře, dobře, jdeme za vámi. Je to teplo od kamen, ne? Že jo? Je, no tak to je nádhera. Je. Tady už se slaví.
3: Kávu, čaj.
4: A chlebíčky.
3: Pivo, chlebíčky.
4: Kávu si dám rád. Štrůdl. Ne, vy to máte nádherný.
3: Nevěsta sama pekla.
4: Máte toto krásné. Takže to je, ale i starý dům, musíme říct. Vy jste ho v takovém... 1913. A v tom starém duchu jste ho asi opravili i dokonce sporáková kamna. Opravdu na nich i vaříte, nebo jenom se v nich topí?
3: Vaříme.
4: To je krása.
5: To je teďka nový představený, měli jsme tady starší sporák. No, ale to jsme představili nový kamna úplně komplet, jako jsme to zgenerálkovali, protože manželka se to vždycky líbilo, tenhle ten styl. No. Takže jsme docela u kamen, klasicky.
4: To bychom si s manželkou rozuměli. Krásný teplo je to a opravdu vkusně hezky zařízené.
1: Ještě 31. prosince roku 1971 se Ursula s Jiřím neznali. Možná by to tak i zůstalo, kdyby se Jiří nevypravil se svými kamarády na silvestrovské oslavy.
0: Netušil, že odbije půlnoc, do sálu vstoupí překrásná dívka a jemu začne bít srdce rychleji.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: V tu ránu jsem měl pocit, že to je prostě ona, že to je to, co jsem chtěl. A dokonce v tom zaváněla taková nějaká reinkarnace, že jsem si myslel, měl jsem pocit, že jsme se viděli, že jsme něco spolu zažili, prostě bylo to něco úžasného. A ona se rozhlížela po sále a její oči spočinuly na našem stole a dokonce vyrazila k našemu stolu. Tak jsem z toho byl úplně vyděšený toto a ona se znala s těma našima kamarádkama, co tam u toho seděli, tak si popovídali, začala hrát hudba a nějaký z těch kamarádů šel pro ní tancovat. No já jsem tam chvilku seděl a přišla si pro mě jiná dívka na tanec a během tance mě sdělila, jestli bych ji chtěl mít rád jako. A já jsem říkal, no vás ne, ale tamhle ta se mě strašně líbí. A ona mě vzala za ruku, dotáhla mě k páru manželky, no a říkala, tomuhle se líbíš, tak si ho vem, já si vem u toho tvýho.
4: Jak Ursula vypadala, že vás zaujala? Popište to. Jak si ji pamatujete, ten vstup do toho sálu, kdo se tam objevil?
5: No, byla hrozně hezká, štíhlá a mě se už tenkrát sobě něco vyzařovala. Bylo to úžasný. To byl nádherný pocit, že jsem viděl. Do dneška si na to prostě vzpomínám a bylo to úžasný.
3: Ten začátek roku, takhle jak to Jirka líčí, si moc nepamatuju. Ani jsem mu tak nějak moc nevnímala. Šla jsem za tou partou svých kamarádů a kamarádek, kde jsem s nimi chtěla strávit ten nový rok. Až potom, když jsme stáli před sebou, hudba přestala hrát, v životě jsem ho neviděla, jak když spadne z nebe, tak jsem mu řekla, asi si půjdeme sednout, hrát už nebudou.
4: Jak ten dá, nechci říct už večer, spíš jak to ráno vlastně končilo. Rozešli jste se s tím, že se ještě uvidíte, někdo někoho pozval, mrknul na něj, dal mu pusu. Co následovalo? Čím to skončilo, to první seznámení?
5: Vůbec to nekončilo ničím, normálně jsme se rozešli, já jsem ji prostě jenom měl v hlavě, ale protože jsem byl nesmělý kluk, tak jsem se nějak neodvážil, takže my jsme se rozešli a vůbec nic nebylo. Ale v pořád jsem ji měl v hlavě a asi za měsíc a půl byla vlastně nějaká taneční zábava, na kterou jsem já šel se svýma kamarádkama a ty vzali i Urzulu sebou. Jako. A teďka já jsem tam měl stolu 4 děvčata, já sám kluk a musel jsem je furt točit, jo, takže když jsme už se pak trošku do sebe zakoukali, tak jsem vždycky sehnal nějakého tanečníka, který mě zaskočil za tu, kterou jsem měl tancovat, jako, a chodil jsem podle toho svojí a o půlnoci jsme si dali pusu a domluvili jsme se, že teda jo, že by to mohlo být.
3: Tak to tam pak cinklo.
5: Já si myslím, že to právě bouchlo ten večer, toho 12. na 13. února v roce 72. A pak už se to rozvinulo do klasického stavu, že už druhý den jsme si domluvili rande a pak už to pokračovalo úplně normálně, jak to v těch vztazích chodí.
4: Kde bylo to rande?
3: Sešli jsme se na náměstí.
5: Já jsem přijel z Brna, z návštěvy, maminka byla nemocná v nemocnici a domluvili jsme si starost na autobusovém nádraží.
3: Ano, tak to bylo.
4: A kam jste šli?
5: To je tak, jsme se procházeli po městě, po večerním městě jako a povídali jsme si, seznamovali jsme se. Myslím, na to neměli moc času ještě.
4: No a to mě zajímá, ten rozdíl oproti dnešku, jak tehdy to seznamování vypadalo, o čem si tak mladí povídali, jak to seznamování tehdy mezi mladými vypadalo, Ursula?
3: No dřív to nebylo tak rychlý, jako je to teď, já nevím, jak vám to mám říct. Chodili jsme za ruce, chodili jsme do kina, políbili jsme se tam, kde byla největší tma. Já nevím, jak mám to mám.
4: No takhle.
3: Takhle? No.
5: Povídali jsme se o sobě, co kdo dělal a to, aby jsme se tak trošku seznámili.
4: Čím vám Jirka imponoval?
3: Jirka je zvláštní člověk. Je... Vůbec nevím, jak bych to popsala, ale u něho mě zaujalo ten vnitřek, jeho cítění, pak ten sportovní duch, jaký ho má do dneška.
4: On vypadá, že je to takový kus chlapa, ale mám pocit z toho zatím krátkého setkání, že to bude takový jako uvnitř i něžný a romantický chlap.
3: Přesně tak, je velmi citlivý. Má rád všechny, celou svoji rodinu, svý přátelé. Je to skvělý chlap.
4: Líbil se vám i fyzicky?
3: Určitě, byl sportovec, byl cyklista, štíhlej krásný kluk, modrookej.
4: Bral vás na kolo?
3: No, s tím kolem to je horší. Já spíš na ten tanec, než na to kolo. To moc ne.
4: Našli jste nějaké společné záliby tehdy? Něco, co vás třeba spojovalo a u čeho jste rádi trávili ten čas v dobách, kdy jste spolu chodili?
3: Tak my jsme to měli, každý byl orientovaný za tím svým sportem. Já jsem v mládí dělala gymnastiku, balet, lidový tance, a Jirka dělal tu cyklistiku, takže my jsme měli ty sporty trošku každý jiný. Ale vždycky jsme se na sebe těšili a užívali jsme si to tak po svým.
4: Nenahrál vám tak nějak osud? Nepokládáte to za nějaké znamení?
5: Určitě ho, protože pak ten následný život celých 50 let to byla bomba. Jako, takže určitě tak bylo.
6: Ty spíš. Ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Nežná, prosto

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Ursule a Jiřímu Dvořákovým z východních Čech.
2: Ursulina maminka se narodila v Čechách, ale protože byla Němka, odsunuli ji po válce do západního Německa. Tam se provdala a narodili se jí tři dcery, mezi nimi i Ursula.
1: Když bylo malé Ursule 5 let, vrátili se do Československa.
2: Bylo to těžké období, kdy jí děti nadávali, ale s maminkou a babičkou jí bylo dobře. Když potkala Jiřího, její život se rozzářil štěstím. Jak to prožívala?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Tak jak to prožívají všichni. Když se zamilujete, tak se těšíte na každý okamžik, kdy se spolu setkáte, a pak už je to na tom, jak si sednete a domluvíte se, kam půjdete, jestli půjdete do kina, jestli půjdete tančit, jestli půjdete na čaje, nebo jestli se pojede na kolo.
4: To byl tak mohutný vztah, jako, protože já jsem se těšil snad vždycky od rána, až se spolu potkáme. A já jsem ještě v té době hodně trénoval na kole, takže mi to bralo trochu víc času. Takže záhy, co jsme se potom setkali, tak jsem to ještě vydržel asi nějaký 3-4 měsíce a pak už jsem to kolo odložil a už jenom, abych měl čas pro ní.
5: To je hezký.
4: A to kolo, to, přitom to byla velká síla, protože v té době jsem už 12. rok závodil, takže veškerý volný čas jsem strávil na kole a se svými kamarády po závodech, jo. Užíval jsem si nádherný let a přesto, když přišel ten vztah, tak to všechno přehlušilo a jenom jsme si užívali.
5: Jirko, to málo kdo dokáže tohle udělat kvůli ženě.
4: No.
5: Kdy jste začali uvažovat tedy o svatbě?
4: Tak my jsme se rozhodli po zámostí po roce, jako že se odebereme ke svatbnímu obřadu. A vymysleli jsme si takovou jednoduchou svatbu, že se vezmeme jenom my dva, budeme mít u toho svědky.
5: Ale na základě čeho jste se rozhodli?
4: No tak asi to přišlo ode mě, protože říkám, hrozně se mi líbila, trávil jsem s ní veškerý volný čas, jako, takže jsme dospěli k tomu, že bychom se mohli vzít. A jak jsem říkal, svatba měla být jednoduchá, měli jsme být spolu na radnici se svědkama v Šumperku, pak že si zajedeme na oběd na Červenohorské sedlo, to byl takový plán, jenomže jsme přišli na úřad do Šumperka, tam se psali se mnou žádost, pak si vzali manželku, místo narození, Wolmezheim, kde to je, v Německu, ve východním, ne, v západním. Paní vytrhla papír ze stroje, máte tohle, nemáme nic, tak říkáš, to budete mít, tak někdy příště nashledanou.
3: Já jsem měla občanství německý, že jo, tak oni k tomu potřebovali, já nevím.
4: Nějaký souhlas. Takové vysvědčení, že se může vdát v Česku, z Německa.
3: Tak.
4: Velvyslanectví v Německé spolkové republiky tehdy ještě nebylo, takže veškeré žádosti jsme museli nechat soudní tlumočníkem přetlumočit do němčiny a přes obchodní zastupitelství v Mnichově nebo přes vojenské ataše v Berlíně se ta žádost vyřizovala.
5: Jak se vám to tedy protáhlo? Svatební dění.
4: Bylo to přesně 3/4 roku, takže z původního termínu 12. února jsme měli termín 21. října.
5: A Šumperk to nebyl?
4: Byl to Lanškron, pak jsme to trošku pozměnili, protože rodiče s náma tak nějak v tom souznění nebyli, takže jsme si udělali svatbu úplně tady doma, v tomhle tom domě. Měli jsme tady svoje babičky, měli jsme tady rodiče, sourozence se svými protějškama a svědky. To bylo všechno.
1: V té době za Jiřím přišli soudruzi z podniku, aby si svatbu s Ursulou raději rozmyslel a nekazil si celý život. Měl být kandidátem na vstup do strany.
2: Zároveň byl také vyloučen z večerního studia. Vedení školy vadilo, že udržuje vztah s občankou Spolkové republiky Německo.
4: No, bylo mi to úplně jedno, jestli půjdu do školy, nebo nepůjdu v tom moment. Bylo mi jedno, jestli budu kandidát nebo nekandidát. Já jsem byl strašně zamilovaný a prostě jsem měl hlavu a oči jenom pro ní a tyhle ty věci jsem vůbec neřešil. Prostě v tom chvíli mi to bylo úplně jedno, na rozdíl od těch soudruhů, kteří z toho byli vyděšený, že tak k tomu přistupuju.
5: Kdo nejvíc brečel na svatbě?
3: No, asi rodiče.
5: Doufám, že štěstím.
3: Doufám. Ne, my jsme měli úplně skvělý rodiče, jak z Jirkovy strany, tak z mojí strany. Jeho maminka byla úžasná, strašně hodná žena. Moje maminka byla zase energická, ale taky malý člověk s velkým srdcem. Takže my opravdu ty rodiče ctíme a vážili jsme si jich. Vždycky nám pomohli a snažili jsme se tak vychovávat potom i naše děti. No.
5: Teď dnes. Vzpomenete si třeba na ty rodiče v souvislosti s tím, co by asi tomu řekli, když stáli u zrodu toho vašeho vztahu a té lásky a toho vstupu do manželství?
3: Já to mám každý den, když procházím tímhle domem, tak si říkám, kdyby tady byla ta babička Věra, to by koukala, jak jsem ti to tady všechno předělala, ale ona měla ráda moderní věci, strašně jsme si spolu rozuměli, tak si myslím, že by byla šťastná.
4: No, já jsem taky o tom přesvědčený, protože já jsem hrozně rád navštěvoval se maminku, manželky, byla to taková energická žena, ale s dobrým srdcem a ta byla žena, která se dokázala bavit s kdekým, jako kdyby se bavila s ministrem, tak se s ním pobaví, kdyby se bavila s někým nějaký nouzi, prostě byla to úžasná žena.
3: A víte, co bylo krásný, že nikdy Jirka neřekl moje tchyně, vždycky to byla babička a já jsem jeho mamince taky říkala babičko, nikdy to nebyly tchyně, byly to skvělý ženy obě dvě.
5: Máte v hlavě ten první polibek, ten svatební?
4: No určitě, ale to byl takový, už takový normální, takový jakoby pro formu. Ty polibky, ty úžasné polibky, ty byly mnohem dřív předtím fantastický, kdy jsem dokázal ženu líbat několik hodin, že nakonec skončila u kožního lékaře, protože jsem asi byl trošku špatně oholený a trošku se mi vylepšil bradičku. Takže tak to byly ty pěkné chvilky, no, ale přímo ten svatební polibek před těma svatýma hostama, to byla formalita.
3: Ten byl letmý.
5: My bychom vlastně měli prozradit, že byla i v docela netradičním čase denní doby. Kdy vy jste měli v kolik hodin svatbu?
4: My jsme se vzali až večer o 6:30 jsme měli obřád, protože předtím jsme byli několika na rande na tom našem náměstí Alojza Jiráska před zámkem, kde se svatba měla odehrát. No a v té době tam instalovali nové osvětlení zámku venkovní a nám se líbila ta atmosféra toho zámku v těch večerních hodinách, tak nás napadlo, že by tam byla hezká svatba. Takže jsme se rozhodli pro ten čas na radnici nám šli vstříc, takže svatba proběhla až v pozdních večerních hodinách.
5: Neukrátili jste si trochu ten svatební den, pak když nastává ta hostina, vy jste tedy měli co, svatební večeři, nebo jak to bylo?
3: No, svatební večeři, tady jsme měli řízky, bramborový salát, tady jak sedíte, a svatba klasická.
4: Jako, a veselá,
3: až do rána.
5: No a patří to k tomu, zeptám se, svatební noc byla?
3: Já nevím.
4: No, tak zase musí se říct, že z těch svatebních nocí bylo předtím několik, že jo, takže ta vlastně už byla zase taková normální, no.
5: Jaké to bylo probudit se, tedy jako paní Dvořáková?
3: Krásné. Když víte, co vedle sebe máte, co jste si vybral, s čím budete tím životem kráčet, tak pro mě to bylo krásné.
5: Změnil se Jirka jako manžel, byl jiný než ten hoch, jinoch, ten mladík, který si teprve plánuje, že si Ursulu veme?
3: Vůbec ne, ta jeho povaha zůstala stejná. Je to, jak jsem říkala, že ctí svoje rodiče, svoji rodinu, svoje děti, všecko tohle je na prvním místě, má rád ten svůj koníček, tu cyklistiku. Takže já si myslím, tak jak jsem si ho vysnila, takovej je.
4: Vždycky jsme se na sebe moc samotěšili, když jsme trávili den někde mimo sebe. No a vždycky to bylo jako to souznění, že fakt jsme si vyhovovali maximálně. A takže to naše setkání zpětný, já tomu fakt vždycky říkal, že jsem takový ten návratový typ, že se hrozně rád vítám, ale tak musí být loučení, no a tak to vítání potom vždycky bylo nádherný.
3: Přizpůsobíte se tomu druhému, protože ho máte rád, chcete s ním žít, tak je to taková vzájemná láska.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Recept na šťastné manželství dnes ve Zlaté lásce hledáme u Ursuly a Jiřího Dvořákových.
2: Kdo si hloubaví?

0: prověřil čas.
1: Tak samozřejmě vždycky, jako, když onemocněli, tak to je taková, to takový špatný chvilky v rodině. Byly třeba momenty, kdy jsme museli dítě odvést do nemocnice, tak to jsme prožívali hodně těžce. Dokonce, když jsme jeli na zpáteční cestě, tak jsme zastavili. No, a jsme si pobrčeli u toho.
2: Bylo to nějaké vážné onemocnění, že jste měli takový strach?
3: To byl Radek, ten druhej, a on měl takovou snůžku nemocí. Začal chodit do jeslí a jak si ty nemoce a ty rýmy si předávají, tak nám jakoby kolabovala, tak jsme ho odvezli do nemocnice a bylo to takový, báli jsme se o něj strašně moc, ale všechno to dobře dopadlo.
2: Je dobré v tu chvíli mít vedle sebe toho partnera? Je to lehčí, snažší unést potom takovéhle věci?
3: Je to určitě strašně velká opora, nedovedu si představit, že bych měla vedle sebe někoho jiného, který by mi nebyl nakloněný a nepomáhal mi. Ve dvou se to vždycky líp táhne.
2: Měli vy jste někdy strach o toho druhého? Že šlo o něco vážného, ať už to bylo zdraví, nějaká událost, nebo třeba ohrožení vztahu? Nevím, netuším, ptám se.
3: Tak o Jirku jsem měla strach, když byl před dvouma rokama na operaci a bylo to v té době covidové, takže tam to bylo hrozně náročný a tam teprve jako zjistíte, co k tomu člověku cítíte a jak je to těžký, když vedle vás není.
2: Přemýšlí člověk, co by se mohlo stát, kdyby pak třeba nebyl právě?
3: No právě, že pak vám jdou hlavou i takový černý myšlenky a člověk to prostě musí ze sebe nějak vypudit a já jsem spíš taková optimistická, tak si vždycky říkám, že to musí dobře dopadnout. Ale je to velký strach.
2: A je to snaha i tomu druhému třeba nedat najevu, že ten strach máte, abyste mu sílu dodala, nebo naopak, aby věděl, že i ten strach o něj v té vaší hlavě je?
3: On to vycítil, že se bojím. To pozná. To za ty roky, co spolu jsme, tak vidíte, jak fungujete. Takže určitě to vycítil ze mě, že se bojím.
2: Vy sám jste měl strach?
1: No, tak to určitě, ale manželka prakticky je takový držák, takže nějaký velký problém neměla. Akorát v mladším věku musela taky na operaci. Ale já jsem to chápal, takže se nemůže nic stát, že to je mladá holka, která určitě to všechno dá. A takže jsem se věnoval dětem, který jsem měl v té době na starosti úplně, že jo. No a samozřejmě jsme byli neustále v kontaktu a měli jsme zprávy od lékařů, že všechno dobře dopadne. Takže jsem byl takový trošku klidnější jako pořád.
2: A když vy jste na tom se zdravím, tedy nebyl špatně v té době, jak říkala Ursula, covidové, a viděl jste, že žena u vás má strach. Co jste prožíval vy?
1: No tak pro mě vůbec to bylo v té době těžké, protože vypadl měl ledinový kámen do močových cest a v té nemocnici nedokázali ten kámen odstranit. Takže už jsem byl na morfiu a nakonec jsem měl štěstí, že přijel lékař z Hradce Králového, který přišel na službu mimořádně, našel mě tam v tom stavu a dá se říct, že mi doslova zachránil život. V té době v nemocnici umírali kamarádi na covid, takže jsem měl šanci, že skončím v tom pytli s něma. Jako.
2: I tohle běhá člověku hlavou?
1: No, to bylo hodně těžké. No. Já jsem tam doslova žádal, aby se mnou něco udělali, že jsem ještě pořád činný, že nejsem nějaký důchodce, tady 75 letý, jo, že ještě pořád mám firmu a že lidi prostě mě mají rádi, chodí za mnou a mám furt moc a moc práce, takže ať něco dělají, aby prostě ty ruce a to srdce pro ty zákazníky ještě dál fungovaly. Až takhle, v takovém stavu jsme byli. Jako.
2: Já mám takový pocit, že v okamžiku, kdy přišla nějaká zlomová zpráva o tom, že vám bude dobře a že už se uzdravíte, tak to už se možná ptám i Ursuly. Mám pocit, že si řekl o to, kdy pojedeme na kolo nebo přivez mi kolo do nemocnice, ne?
3: No to je přesně ono. To je to, co jeho drží pořád při životě a pořád má v sobě toho kluka. Ale nedovedu si představit, že by to nedělal, protože toho naplňuje a všichni mu fandíme a prostě už jsme s tím tak souzněný, že naopak nás to těší a drží to jeho i nás. My jsme taková akční rodina.
2: A to je ale hezké a jenom důkaz podle mě té lásky mezi vámi dvěma, že tohle svému muži nevyčítáte, že jste to vzala, že to k němu patří a že ho v tom vlastně svým způsobem.

0: způsobem v některých okamžicích podporujete?
1: Pořád mu pomáhám, co se začaly dělat cyklistické závody, tak my jsme měli štěstí na dobrou partu lidí, takže chlapi se starali o technické věci a my jsme se starali o tu kuchyň a tu společenskou část a bylo to takové souznění a do dneška se stýkáme na ukončení cyklistické sezóny a pořád to funguje.
2: Vy máte svého koníčka, velkého koně. Co vaše žena? Taky podporujete v něčem, co má ráda třeba jenom ona?
3: Manželka v této době, už již taky je, přes 70, jo, tak dvakrát týdně posilovna, pak nějaké ty tance, solo latinské tance, kdy chodí jako solo, protože já na to tancování jsem nikdy nebyl, tak prostě má taky svoje koníčky a jsem rád, že se tomu věnuje, že se pořád drží šlank, že je furt pěkná, čiperná ženská. No, ale na druhé straně, když pak jako odcházím od ní času z domu za těma svýma koníčkama a pak tak nějak zejtím, když ona si jde za svým, tak s tím je tady nějak smutno a těším se, až se brzo vrátí. Jo.
4: Je to tak.
0: To je ale hezké si i v tomhle věku udržet to lásky plné těšení se.
1: No určitě. To naplňuje život. Co tady jenom sedět a koukat do zdi? To by nebylo ono.
3: A já jsem taky romantik a citlivý, takže prostě nám to hrálo.
1: V něm je pořád ten kluk. Pořád má v sobě nějaký náboj a tím prostě ten vztah obohacujeme.
3: No, už od začátku říkám, že to byla vlastně bomba, že jsem takovou ženu potkal, protože ty roky s ním byly nádherné a jsou do dneška jako a opravdu každý den si užíváme v té lásce spolu a je nám v tom moc dobře.

0: O své lásce tak hezky vypráví a přitom se drží za ruce Ursula a Jiří Dvořákovi.
1: Je hezké slyšet, jak se dva mají rádi. Bylo to cítit už z jejich dopisu. A tak jsme jim za něj poslali po Patriku Rozehnalovi dárek.
0: Tajně, když to neviděli, jim doma zapojil nový automatický kávovar a přidal i kilogram pražené kávy. Teď je zve do jejich vlastní kuchyně.
2: Já jsem takový jako poslíček, řekněme, dobrých zpráv, možná skutků a dárků. Něco jsem pro vás nachystal.
3: Máte hezký povolání.
2: Já si nestěžuju. Tak jestli se můžeme přesunout, nachystal jsem to v kuchyni.
4: Ježišmarja. A ten se nám rozbil.
2: Takže máte nový.
4: To je nádhera. Moc děkujeme.
3: Tak to je úplně opravdu super, protože já jsem se natrápil s tím starým a opraváři už z toho byli nešťastný, tak nám doporučili, jestli pořídíme se novýho, takže tak to nemá chybu teda.
4: Nádhera, moc děkujeme.
2: Kávovár, můžeme ho rovnou vyzkoušet, udělat si kávu, tu jsme přivezli samozřejmě taky, ať víme, jestli to funguje.
4: Je to na vás.
2: To je pravda, já jsem takový instruktor trošku, abych každého seznámil s tím, jak to funguje v případě, že tedy předáváme tenhle kávovar.
3: To je takový pravidelný rituál, káva musí být.
2: A kdo je koupí? Chcete vy, Carmen Petrovi, něco případně vzkázat, vyřídit? Máte tu možnost teď.
3: Tak my bychom chtěli poděkovat za to, že vůbec takový pěkný pořad dělají a že ty lidi vyzvednou, kterým se podařilo manželství. Moc děkujem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj příběh plný lásky nám dnes vyprávějí Ursula a Jiří Dvořákovi, kteří jsou manželé už více než 51 let.
2: Jak se tolik let odrazí na jejich vnímání světa? Jak se znají a co si pamatují ze společně prožitých chvil? To zjišťoval Patrik Rozehnal.
1: Položil jim stejné otázky, každému samostatně, aby se neslyšeli.
2: Jak to dopadlo? Uslyšíme teď, když jejich odpovědi v manželském testu dáme za sebe.
3: Které rande bylo to nejhezčí?
4: To první.
3: Asi úplně to první, když jsem přijížděl autobusem z Brna večer a viděl jsem, jak utíká, jak spěchá na to autobusné nádraží, protože měl malinko zpoždění, a viděl jsem, jak je taky šťastná, že se uvidíme, tak asi tenhle ten moment, když jsem viděl z toho autobuse, jak běží na to rande.
5: Kde jste spolu strávili první noc?
3: První noc bylo v jejím pokoji.
4: Asi u mě v podkroví.
3: No, bylo to, a bylo to hrozně příjemný. Samozřejmě.
5: Kolik má náušnic?
3: Strašně moc, Ježíši, to se vůbec nedá spočítat. To je prostě, každý příležitosti má něco jiného. A tak samozřejmě to jsou takové vděční dárky.
5: Kolik máte náušnic?
4: Ježíš Maria, desítky. Moc, já to nevím na číslo.
5: Kolik je od muže?
4: Skoro všechny.
5: S čím pomáhá v domácnosti?
4: Když to je nějaká těžší práce, kterou nezvládnu, tak pomůže.
3: Tak spíš takovýma technickýma záležitostma. Jako, když jsem byl nemocný, tak jsem i vařil 3 neděle. Takže jsem se naučil něco uvařit.
5: Jak říkáte své ženě jinak než jménem?
3: Já ji pořád říkám Urzulko. A lásečko.
5: Jak vám říká váš muž jinak než křestním jménem?
4: Říká mě Urzulka. Když se stykám, tak Urzuli. Lásečko mi říká.
5: No vida.
4: Co jsi vzpomněla?
5: Kdo u vás opravuje kapající kohoutky?
3: Tak to je vyloženě na mě.
4: Manžel.
5: Jak často se holí? A kdy?
4: Jak ho to napadne. Když je nějaká událost, tak určitě. Moc často ne.
5: Jak často se holíte?
3: No, tak já musím tak nejpozději do 3 dnů, jako, a to už jsem sám se trošku nervózní, takže radši ty 2 dny. Samozřejmě vždycky večer.
5: Kolik vám dá žena na cestu do hospody?
3: Ne, tak to u nás nefunguje. Já mám svoje peníze, takže ne, to ne, tohleto.
4: Já mu nic nedávám, on má svý peníze.
5: Kdo doma luxuje?
4: Já.
3: Manželka. A jí seče trávu.
5: Fakt?
3: Mhm. Pořídil jsem jinou sekačku bateriovou, aby nemusela tahat kabel.
5: Koho byste vzal na cestu kolem světa?
3: No jedině jí, to s nikým jiným bych nejel.
5: Koho byste si vzala na cestu kolem světa?
4: Jiřího.
5: V jakém oblečení vypadá vaše žena pro vás sexy?
3: Sexy? No, tak právě když jdeme spát a veme si takový to sexy oblečení, o kterém mě dává najevo, že by něco mohlo být.
4: Určitě to musí být krásná noční košilka.
5: Jakým způsobem dával nebo dává pusu?
4: Klasicky, normálně.
3: Já myslím, že úplně klasicky, že to nemáme nějaký to prostě... Je to hezký vždycky.
5: A teď co? Myslíte si, že váš muž je dolňák nebo horňák?
4: Já myslím, že obojí.
3: No, asi horňák. Já mám ten obchod na náměstí a mám velkou výlohu, takže mám přehled, co tam chodí kolem. A můžu říct, že čím je teplejc, tím ty holky jsou hezčí.
5: Jakým stylem objímáte svoji ženu?
3: No, já myslím, že asi klasicky, a když k tomu má dojít, tak vždycky to je jako vroucný a upřímný.
5: Jakým stylem vás objímá, když na to přijde, jak to udělá?
4: Určitě něžně.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Zatímco Jiří stále ještě pracuje ve svém vlastním cyklistickém obchodě, pořádá závody na kolech a chodí v 75 na hokej, Ursula miluje tanec, pohyb a kulturu.
2: Zajímá nás, jak vypadají jejich obyčejné dny, čím si je zpříjemňují a v čem je podle nich ukryté tajemství lidské lásky.
3: Tak určitě to je v takovém tom souzení, že jsme se opravdu našli, že si maximálně vyhovujeme celý ten život. Samozřejmě o těch povahách to je, když pak taky o tom, když se trošku zazlobí, což tak často nebejvalo, takže že vám ten partner odpustí nějaké ty prohřešky, to je samozřejmě žádný vážný, ale prostě ten každodenní život, to, co děláte, jaký máte, i takový to postavení ve společnosti, že když někam přijdete, že vás ty lidi rádi vidějí jako pár náš, jako když jsme teda spolu, všechno tohle to do sebe zapadá. Jako.
5: Co myslíte vy, Ursulo? V čem je ukryté tajemství lásky?
4: Je to velká dávka tolerance k tomu druhému, jinak by to bez toho nešlo. Jsme prostě na stejné vlně. Jsme si souzený a přijali jsme ten život takový, jaký je. Jeden druhý mu dopřáváme ty svoje koníčky, třeba o kterých tady hovoříme. A v tom si myslím, že je to tajemství.
5: I v tomhle věku patří k tomu obětí, dát si pusu.
4: Samozřejmě, bez toho by to nešlo.
3: Když odcházím ráno, nebo takhle já chodím v práci už ráno 4 hodiny, protože na té práci máme hrozně moc, jako, a potom, když odevřeme obchod, tak prostě zákazníci chtějí se mnou konzultovat spoustu věcí, problémů s jejich kolem a podobně, takže já už pak neudělám vůbec nic, já to vždycky říkám, že mě nedají ani 2 minuty na šroubovák, ty zákazníci, takže když musím mít práci o toho, tak musím takhle brzo ráno, takže ráno brzo vypadnu ve 4 hodiny, pak o 8:30 přijdu na snídaní. Manželka má všechno připravený, půl hodinky si popovídáme, no v 9 hodin jdu na firmu a potom v poledne přijedu domů na oběd, no a zase spolu strávíme hodinku prostě po obědě, že si sedeme ven pod pergolu, když je počasí, nebo tak popovídáme si o tom dnešním, o tom dnu a tak, jako, a co máme v plánu na večer a podobně.
5: To je ale hezké. O čem si ještě takhle pár po těch víc jak 50 letech povídá? Jsou tam stále témata k řešení, k hovoru, nebo si tak jako probíráte vzpomínkami? Mně se to líbí, to, že si ti lidé takhle můžou ještě popovídat a mají tu chuť.
4: Je to spíš takové řešení i tím, že manžel ještě pracuje, tak je to hodně řešení takové pracovní. Potom máte děti, máte vnoučata, to, když se podíváte do kalendáře, tak tam půjdu, tam půjdu, tam půjdu, dneska mám cvičení, zítra hlídám Kristiána, potom mám tohle, takže se probírají už takovýhle rodinný jakoby věci.
5: Jak ten den končí, jak to vypadá v tomhle věku? Když jdou lidé spát, jdete spolu, chytnete se za ruce, řeknete si tak a jdeme spát, nebo každý do té postele zamíří sám.
3: Tak ta únava rozhoduje potom, kdo usne dřív u té televize, tak indy-vindy do té postele odejdeme, jako, no ale samozřejmě, když je nějaké takové to souznění v očích, tak tam jdeme společně.
5: Takže i ty romantické chvíle jsou ano, v tomhle věku.
3: Ano, ano, samozřejmě ty romantické chvíle ještě nevyprchaly v žádný případě. Jako.
5: Máte ještě nějaké sny společné, co byste chtěli prožít? Nebo víte jeden o druhém, co by tak jako ještě chtěl? Aby po boku toho druhého prožil, zažil.
4: Ježišmarja, to snad jenom, aby jsme byli zdraví, aby jsme mohli sportovat, aby celá rodina byla zdravá a aby jsme tady ten zbytek prožili ve zdraví, štěstí a lásce.
3: Určitě je o tom, protože léta běží a opravdu už jsme tak nějak na sklonku našeho života, nevím, kolik nám to vlastně zbývá, takže si užíváme každou chvilku spolu.
5: Jaká je ta láska teď, po těch letech? Srovnatelná s tou na začátku? Proměňuje se to? Je to jiné?
3: Já myslím, že ještě silnější, protože v té době, když už jsme sami, když už děti jsou mimo domov a podobně, jo, tak jsme si byli jakoby sami dva a je to úžasné, jako normálně my jsme furt jak zamilovaný pár, jak když jsme se viděli poprvé, tak to je prostě každý den.
5: Je něco, za co byste svojí ženě za ten život poděkoval?
3: Tak já myslím, že poděkování doslova za každý den, který byl s ní nádherný. Neměli jsme vůbec žádný manželský krize. prostě ten vztah byl úplně úžasný a přesně tak, jak já jsem to viděl v ten moment, když jsem ji viděl poprvé, když jsem prostě viděl, že to je ona a už jsem si nechtěl připouštět vůbec nic jiného, tak prostě ten moment se projevoval, ten se promítal celý ten život a prostě byl to den jako den nádherný a takový souvněný.
5: Jaká je ta vaše láska?
4: Ta láska má tolik podnětů, tam je štěstí. V té lásce se objevuje spousta věcí a je na tom, jak se k tomu postavíme a jak to všechno překonáme. A já si myslím, že jsme to spolu souzněli a překonali to dobrý i to těžký. A proto se máme rádi. Já třeba, když jsme chystali těch 50 let spolu a seděla jsem v té obřadní síni a četli to jeho vyznání, tak jsem to pečlivě poslouchala a tam jsem si teprve uvědomila, v jakých očích on mě vidí a jak mě má pořád rád a za to mu strašně děkuju.
5: Milujete svoji ženu?
3: No, bezmezně. Plně to je to. To si vůbec nemůžu představit, jako, že by bylo něco jiného. Prostě to je láska každý den. A když si vzpomenu na ty soudruhy, co mě tenkrát jako zdrazovali a jak si zkazím život, tak to přijde úplně k smíchu. A kde jsou ty soudruzy a kde je náš vztah, že jo?
5: Jste šťastný?
3: No, jsem moc a moc.
5: Milujete ho?
4: Ano. No.
5: Kdyby byla ta příležitost, osud to umožnil nebo svět, šla byste do toho znovu?
4: Určitě, nikoho jiného bych si vedle sebe nedovedla představit.

0: Ursula a Jiří Dvořákovi už vědí, že láska je jako lék na všechny bolesti. Je to štěstí, které si hýčkáte společně, ale také mír a klid schovaný ve vašem srdci.
1: Bruce Lee kdysi řekl, láska je jako přátelství ulovené v ohni. Na začátku plamen, velmi pěkný, často horký a divoký, ale stále jen světlo a blikání. Jak láska roste, naše srdce dozrávají a naše láska se stává uhlíkem, hluboko hořícím a neuhasitelným.
0: Proto nedusme lásku v sobě, rozdmíchávejme ji. Bude se kolem nás šířit a zůstane tu, i když tu jednou nebudeme. V našich dětech a rodině.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hodina.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Policie obvinila 5 lidí ze správy železnic. Je mezi nimi také bývalý ředitel Svoboda. Řidiči o víkendu neprojedou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů. Na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou na správě železnic. Dnes o tom informovalo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Českého rozhlasu je mezi obviněnými také bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda.
3: U Jiřího Svobody policie při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti, ale taky luxusní hodinky a drahé kovy. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání, dědictvím anebo restitucemi. Jakoukoliv trestnou činnost odmítal, obvinění komentovat nechtěl. Podle státního zastupitelství se případ týká podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky správy železnic. Podle zjištění Radiožurnálu to souvisí s finanční pohledávkou, na kterou byla vypsaná veřejná zakázka. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: Stavební firmy nesouhlasí s výpovědí smlouvy na výstavbu nové porodnice v Brně Bohunicích. Kontrakt za více než 3 miliardy korun zrušila letos v červenci Fakultní nemocnice Brno. A to kvůli chybám v projektu, podle kterého údajně nejde budova postavit. Stavební firmy namítají, že jim nikdo nedostatky nedokázal. Vedení nemocnice to odmítá.
4: Nám objednatel doposud neposkytl podrobné technické podklady, kterými své rozhodnutí zdůvodňuje.
5: Říká mluvčí stavební firmy Hochtief.cz Michal Talián. Společnost podle něj chystá další právní kroky proti postupu nemocnice. Její mluvčí Lucie Jungwirtová tvrzení firmy rozporuje.
6: U zakázky této hodnoty není překvapivé, že se zhotovitel bude snažit ukončení smlouvy zvrátit a hledat cesty, jak smlouvu udržet v platnosti. Charakter zjištěných vad nám ale jiný postup neumožňoval.
5: Nemocnice chyby v projektu řeší reklamací. Novou soutěž na stavitele porodnice chce vypsat příští rok. Firmy, které projekt připravovaly, se nám k vadám nevyjádřily. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: Silničáři o tomto víkendu uzavřou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Kvůli pravidelné údržbě budou neprůjezdné od zítřejšího poledne až do nedělní 12. hodiny. Objízdné trasy povedou ulicí k Barandovu a dál po jižní spojce. Potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
7: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí.
0: Sport.
2: Fotbalisté Liberce slaví druhé vítězství v novém ročníku nejvyšší domácí soutěže. Ve třetím kole první ligy Severočeši vyhráli dnes večer na hřišti brněnské Zbrojovky 1-0. V neúplné tabulce jsou na čtvrté pozici.
0: Počasí.
2: V noci na sobotu čekáme polojasno až jasno, na jihu Čech až oblačno a zvětšená oblačnost postupně přechodně i jinde. Nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech až 8, naopak na jihu Moravy až kolem 17. Zítra přes den slunečno, jasno až polojasno, maxima většinou 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný o rychlosti do 20 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Sadskou na kilometru 26 je omezení do jednoho pruhu. Kolona má zhruba 1 km a zdržení je kolem 10 minut. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Dobrý večer. To je ta věta, která proslavila filmovou knoflíkovou válku. Kolikrát jsme ji v životě asi slyšeli nebo použili. A víte co? Tak se dnes mezi ty klukovské znesvářené party loverňáků a velraňáků společně podíváme. Co vy na to? Hezký poslech.

0: Tenhle příběh se mohl stát jinde, jindy a někomu jinému. Není důležité komu, kdy, jak a proč. Důležité je, že je vám 12 a svět má příchuť dobrodružství.
1: Je to tak. Sám autor Knoflíkové války, Louis Pergo, ji pojmenoval jako román svého 12. roku života. A u nás doma v podobě audioknížek nebo rozhlasových inscenací a četby má Knoflíková válka hned několik verzí. U jedné z nich jsem mohl být s odpuštěním jako režisér a vedle natáčení samotného textu se občas zatoulat s panem Luďkem Munzarem do jeho dětských Smiřic u Hradce Králové, kde se v jiné podobě určitě odehrávalo to, co známe právě z Knoflíkové války nebo třeba z Mikulášových patálií. Kluci, jejich party, vzájemné souboje a dobrodružství.

0: Počkej na mě, Klobrci, hulákal Bušt, nesoucí knihy a sešity v podpaží. Tak sebou hoď, nemám na žvanění čas. Je něco novýho? Třeba jo. A co? No tak pojď. A tak se Bušt připojil ke dvěma hučkám, což byli jeho dva spolužáci, a všichni tři pak vyrazili směrem ke škole. Bylo říjnové ráno. Nebe s obrovskými bouřkovými mraky uzavíralo obzor nad blízkými kopci a působilo, že krajina vypadala poněkud melancholicky. Léto právě končilo a nastával podzim. Práce na poli skončila a už dva nebo tři týdny bylo vidět malé pasáčky, jak se po jednom či po skupinkách vracejí do školy. Kůži měli vysmahlou sluncem, byli opálení, neposlušné vlasy měli ostříhané nakrátko nůžkami stejnými, jaké se používaly na dobytek. Na sobě měli kalhoty sice na kolenou a na zadku záplatované, ale čisté. A šedivé haleny, které v prvních dnech pouštěly barvu, takže z nich měli všichni ruce špinavé jako ropuší pracky, jak říkali. Starý Simon, učitel s čepičkou naraženou do týla a s brýlemi posunutými na čelo, hlídal vchod a huboval opozdilce. Přicházející chlapci smekali čepice, míjeli ho, procházeli chodbou a rozbíhali se po dvoře. Oba hučkové z Olšin a Bušt, který je doběhl cestou, tu na rozdíl od ostatních dnů byli nejméně o 5 minut dřív. A když je starý Simon spatřil, honem vytáhl kapesní hodinky a přiložil si je k uchu, aby se ujistil, že jdou dobře. Tři kamarádi vběhli na dvůr a okamžitě zamířili na čtvrcový plácek vzadu za záchodky. Většina starších spolužáků už tam byla. Byl tu Lebrak, vůdce, kterému se někdy říkalo Velký Rapl, jeho první pobočník Hale, který svou přezdívku získal, protože se proslavil jako mistr v lezení na stromy a ve vybírání hýlých hnízd, byl tam Gambeta z Vršku, byl tam Cinkl, který uměl všechno, a Tyčka a šilhavý kluk, jemu se říkalo Pidlovokej. Byl tam Hlavoun, nebo taky Hlavoš s velikou hlavou. Zkrátka, byli tam nejsilnější kluci z vesnice a diskutovali o vážné věci. Příchod obou hučků a Bursta jejich diskusy nepřerušil. Nově příchozí byli evidentně ovšem informováni. Byla to samozřejmě stará záležitost a tak se okamžitě zapojili do rozhovoru. Zrovna promlouval starší z hučků, kterému se říkalo Klobrc, aby ho odlišili od jeho mladšího bratra Klobouka nebo Klobrčka. Najednou se objevili velraňáci, začali řvát jako bejci, házeli po nás kamením a hrozili nám klackama. Nadávali nám, že jsme pitomci, sraby, zloději, čuňata, lumpové, hovňousi, impotenti. Impotenti? Zopakoval Lebrak zamračeně. Co jste jim na to odpověděli? No, radši jsme s bráchou zdrhli, protože byli v převaze. My byli dva, zatímco jich nejmín 13. Určitě by nás zmydlili. Tak oni nám říkají impotenti, opakoval Hale, očividně šokovaný, dotčený a rozzuřený touto nadávkou, která patřila jim všem, protože velraňáci na oba hučky samozřejmě zaútočili jen protože patřili k loverňákům a chodili do stejné školy. No jo, pokračoval Klobrc, já vám povídám, že jestli nejsme poserové, srábci a podržkaťata, ukážeme jim, kdo je tu impotent. A co je to vlastně ten impotent, Tyčko? Tyčka se zamyslel. Impotent. Imbecil bych věděl. Idiot taky, to říkají všichni, ale impotent. Impotent. Musí to být něco hroznýho, skočil mu do řeči Klobrček. Protože když jsem se včera kočkoval s naším sládkem Narcisem, řekl jsem mu, že je impotent, abych viděl, co to s ním udělá. Jenomže jsem si nevšiml, že zrovna jde kolem táta a ten mi hned vrazil pár facek, takže byl to nezvratný důkaz a všichni to tak cítili. Pro pána krále, tak o tom musíme přestat kecat a hned se pomstit, uzavřel diskuzi Lebrak. Co si o tom myslíte vy? Všichni souhlasili s Lebrakem. Jednomyslně, jak se říká. V tu chvíli se ve dveřích objevil starý Simon a chystal se zatleskat, což oznamovalo začátek vyučování. Při vyučování jim to dopoledne moc nešlo a učitel musel křičet, aby si od svých žáků vynutil pozornost. Ne, že by snad vyrušovali, ale všichni jakoby se ztráceli někde v oblacích. Velký lebrak se naklonil ke svému sousedovi a příteli Tyčkovi a pošeptal mu důvěrně do ucha. Herdeka! Lebrak chtěl bez pochyby říci Heureka, neboť si mlhavě pamatoval, co si o Archimédovi, který kdysi bojoval čočkami. Cinkl mu složitě vysvětlil, že se nejednalo o luštěniny, protože lebrak byl schopen tvrdit, že se dá bojovat i hrachem, který se může vystřelovat z dutého konce násadky, ale že s čočkou to nejde. Ale lepší jsou stejně vohrysky a kůrky. Lebrak se před rokem stal vůdcem loverňáků. Byl tvrdohlavý jako mezek, mazaný jako opice, rychlý jako zajíc a hlavně se mu nikdo nevyrovnal v umění rozbít okno na vzdálenost 20 kroků, ať už byl způsob, jakým vrhl kámen jakýkoliv, rukou, prakem, naštípnutým klackem nebo gumičkou. V zápase muž proti muži byl strašlivý protivník. Provedl lecjaký nedobrý kousek faráři, učiteli i obecnímu hlídači. Vyráběl skvělé foukačky z větví černého bezu tlustých jako stehno. Z nich se dala vystříknout voda na vzdálenost 15 kroků. Na mou duši, kamaráde, že je to pravda. A bezové pistole, které práskaly jako pravé a vystřelené náboje z bezové dužiny, z nich létaly tak daleko, že nebyly k nalezení. V kuličkách byl ze všech nejšikovnější. Uměl s nimi mířit a postrkoval je jako nikdo jiný. A když se hrál do důlku, crnkal tak mazácky, že to bylo až k pláči. A přitom bez vytahování, aniž se někdy předváděl, vrátil občas svým nešťastným soupeřům pár kuliček, o něž je obehrál, což mu vyneslo pověst velkorysého vítěze. Po poznámce svého vůdce a přítele Cinkl zastříhal ušima, nebo spíš je nastražil jako kočka, která chystá nějakou lumpárnu a zrudl zrušením. Aha, pomyslel si, a je to tady. Nepochyboval jsem, že lebrak přijde na to, co jim provedeme. A zasnil se, ztracen v říši představ. Lhostejný k vyučovací látce. Ti velraňáci to ale schytají. Když na staré farní zvonici odbylo 11, všichni už nedočkavě čekali na znamení, kdy budou moci odejít. Jakmile učitel zalezl do svého kamrlíku, všichni kamarádi se slétli kolem lebraka jako hejno vrabců na čerstvý kobylinec. Lebrak nastínil jednoduchý, ale smělý plán. Pak se zeptal, kdo ho doprovodí, až nastane večer. Všichni se drali o tu čest, ale protože stačili jen 4, byli na výpravu vybráni Hale, Cinkl, Tyčka a Klobrc. Gambeta bydlel na vršku a nemohl se tak dlouho zdržet. Pidlovokej v noci špatně viděl a Burst nebyl ani zdaleka tak hbitý jako ostatní. Večer hned po klekání se 5 válečníků opět sešlo. Máš křídu? Zeptal se lebrak Cinkla, který byl pověřený opatřit, protože seděl nejblíž tabuli a mohl pár kousků štípnout. Cinkl úkol splnil na jedničku. Tak jdem na to, pravil Hale. Hlasitý klapot dřeváků doprovázel 5 kluků, která kráčela směle vstříc nepříteli. Cesta se za nimi ztrácela v pološeru. Jakmile došli na dohled velran a jakmile světla za okny bylo vidět zřetelněji a psí štěkot zněl stále hrozivěji, zastavili se. Sundáme si dřeváky a schováme je tamhle za tou zdí, rozhodl lebrak. 4 válečníci a jejich vůdce se tedy zuli a punčochy nacpali do dřeváků. pak se ujistili, že nestratili třídy a potom se jeden za druhým s vůdcem v čele s napjatýma ušima a očima a nastraženým nosem vydali husým pochodem na válečnou stezku a mířili pokud možno nejkratší cestou ke kostelu, jenž byl cílem jejich noční výpravy. Konečně dorazili na náměstíčko před kostelem a zamířili ke zvonici. Všude bylo pusto a ticho. Vůdce zůstal sám, zatímco ostatní čtyři se stáhli dozadu na hlídku. Lebrak vytáhl z kapsiku skřídy, stoupl si na špičky, aby dosáhl co nejvýš, a na těžkou, špinavou a zčernalou veřej uzavírající svaté místo napsal stručný nápis, jenž následující den před mší způsobil skandál svou syrovou a vyzývavou drsností. Všici velraňáci jsou všiváci. Ještě chvilku zíral zblízka na nápis, aby se přesvědčil, že se křída na dřevo chytla, a potom se vrátil ke svým čtyřem druhům držícím stráž. Zdráme! Tentokrát vyrazili prostředkem silnice a bez zbytečného hluku se dostali zpátky na místo, kde nechali dřeváky a punčochy. Jakmile si je navlékli, zapomněli na opatrnost, s hrozným dupotem se vrátili do Lovern a rozešli se do svých domovů, čekajíce na to, jaký efekt bude mít jejich vyhlášení války.
1: Ty znáš jen chvat a znáš jen spěch.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Při čtení na mě celou dobu dýchal takový příjemný odér dobrodružství, které dokážou zažít jen dětské party v době dospívání a do kterého je dospělým prostě vstup zakázán, píše jeden z fanoušků slavné knoflíkové války Louis Pergoda, kterou dnes listujeme v jejich zvukových podobách v divadle Pro vaše uši. Luděk Munzar tu při čtení vzpomínal na to, jak to měl při klukovských bitvách a bitkách on sám. A věřím, že na tohle si nad knížkou plnou uřezaných knoflíků vzpomněl taky herec Jan Novotný, ale i leckdo z nás posluchačů a čtenářů.

Po pamětihodném vítězství následovaly klidnější dny. Velký Janek a jeho vojenský sbor udržovali svou převahu. Ozbrojeně lískovými oštěpy a dřevěnými šavlemi s chránícím košem z cukršpagátu podnikali strašlivé výpady, před kterými se velaraňáci třásli hrůzou. Avšak sobotní dopolední vyučování dopadlo neblaze. Velký Janek, který se přece jen naučil násobky metrů, důvěřoval ujištění starého Simona, který prohlásil, že když je člověk zná pro jedny míry, zná je zároveň pro všechny ostatní, a nechtěl si dát říct, že kilolitr a myrialitr vůbec neexistují. Popletl si tak dokonale hektolitr a tuplák a měřici a pintu, své knižní znalosti a svou osobní zkušenost, že byl uvržen do karceru od 4 do 5. Na neštěstí se ve stejné brindě ocitli i Cinkal a Bouřka s Boubelou. A tak zůstal jen Hale, který zkoušení ušel, a Souška, který uměl vždycky. A ti dva měli velet lovernské armádě. Snad by se dneska ani nemělo chodit. Odvážil se starostlivě poznamenat Janek. Hale vyletěl. Nechodit? To by tak hrálo, aby si o nás velaraňáci mysleli, že jsme takový nemehla. Zvyklaný Janek uznal tyto důvody a slíbil, že jakmile se s Cinkalem, Boubelou a Bouřkou uvolní, přijdou společně na bojiště. Ve 4 hodiny odkvačil Hale se svými bojovníky na kopec. Jeho nová odpovědnost na Hale přece jen dolehla, takže pohroužen ve starostlivé myšlenky ani nepomyslel, že by měl příchod svého mužstva do zákupu hájku utajit. Velaraňáci přišli dřív. Když Melhuba z koruny svého buku uviděl malou skupinku, která se beze vší obezřetnosti blížila po cestě, zmocnila se jeho bytosti tichá radost. Okamžitě oznámil svým kamarádům, že nepřítel je početně slabší a že velký Janek tu není. Prcek od brodu, který si nic nepřál tolik, jako pomstit třasořitku, vyložil plán útoku. Budou se zpočátku tvářit jakoby nic, vyrazí a pak couvnou, pak znovu postoupí a po dalším předstíraném ústupu úhodí jako smršť na nepřátelský tábor, zajmou všechny, které pochytají, a odvlečou je na kraj lesa, kde podstoupí úděl poražených. Sotva Melhuba slezl ze svého buku, ozvalo se Haleovo pronikavé do prdele velraňáci. A bitva se začala rozvíjet podle běžných zvyklostí. Hale, jakožto generál, by měl zůstat na zemi a velet svým oddílům, ale podle svého zvyku vylezl na dub a pohodlně usazen vypouštěl ze svého praku střely, které hvízdavě létaly na velaranskou stranu. Nějaké půl hodiny šlo všechno dobře, když tu náhle zazněl prckův válečný pokřik a Hale uzřel, jak horda velaraňáků útočí na jeho armádu s takovou rychlostí, bojechtivostí a důvěrou ve vítězství, že z toho zůstal na své větvi paf. Jeho vyděšení bojovníci se dali okamžitě na ústup, pádili ke Gustovu lomu a neodvážili se ani ohlédnout, protože měli za to, že se na ně řítí celá nepřátelská armáda. Velaranský šik vyrazil směle do houští a jel se prohledávat nepřátelský tábor. Neviděli nic, nenašli nikoho a prcek už začínal vztekle bručet, když tu objevili Hale'a, schouleného v koruně stromu jako zaskočená veverka. Prcek vítězně zahalekal a vyzval svého vězně, aby slezl. Hale, který věděl, co ho čeká, opustili své útočiště, začal hledat po kapsách zbylé oblásky. Než mohl napnout prak, zasypalo ho strašlivé krupobytí a on si jen tak stačil rukama zakrýt oči. Hodně velaraňáku naštěstí minulo, ale několik, až příliš mnoho, jej zasáhlo. Bum do zad, bum do kokosu, bum do hřbetu, bum do nohou. Však ty slezeš, ty dacane, ujišťoval ho prcek. A chudák Hale se už chystal vzdát se jim na milost a nemilost, když tu ho jako kouzlem vysvobodil z této strašlivé situace válečný pokřik jeho velitele, jenž přiváděl své oddíly zpátky do boje. Hale spustil pomalu jednu paži, pak druhou, podíval se dolů a hrůza, 3x hrůza. Udýchaná lovernská armáda se s křikem řítila do hájku v čele s Cinkalem a Bouřkou, zatímco houf velaraňáků odváděl či odnášel na kraj lesa zajatého Janka. Janku, proboha Janku, jak se to mohlo stát, sakra, ječel Hale. Haleovi zoufalé kletby měly velký ohlas v lovernském houfu, který se blížil. Janku, opakoval Cinkal, on tě chtěl, Hale, zachránit. My jsme začali řvát a vyrazili jsme za ním, ale on byl asi 20 kroků před náma a tak ho určitě dostali. No jo, zbalili ho Ježkovi v oči, tak žádný sraní, musíme jim ho vzít.
Je jich dvakrát tolik, co nás, poznamenal jeden z uprchlíků v návalu opatrnosti. A tak nás určitě pochytají ještě víc, to je jediný, co na tom získáme. Když nás není dost, tak halt musíme jenom počkat, oni ho stejně nesnědí. To ne, souhlasil Hale, ale co jeho knoflíky? A to všecko jenom proto, že mě chtěl osvobodit, to je malér, to je malér. On měl svatou pravdu, když říkal, aby se dneska nikam nechodilo. Velitel se má zkrátka poslouchat. A kde je Souška? Neviděl někdo Soušku? Nevíš, jestli ho taky nezajali? Já bych řekl, že ne, nejspíš jim proklouzl horem, houštinama. Zatímco lovernčtí bědovali a Hale poznával nutnost železné disciplíny, ozvalo se koroptví čiříkání, nad nímž zajásali radostí. To je Souška! Přicházel od obecního pozemku a určitě musel něco vidět, protože poznamenal. Pánové, ti to Jankovi dávají. Neviděl jsem dobře, ale měli ho tam zatraceně v prádle. Na to pozbíral ode všech tkaničky a špendlíky na vyspravení generálových svršků, které z toho jistě nevyjdou bez úplně.

Na okraji lesa se vskutku odehrával hrůzostrašný výjev. Velký Janek chtěl ukázat svým únoscům, kdo je to loverňák. Používal hlavy, nohou, rukou, loktů, kolen, zadku i zubů, tloukl nalevo, napravo, kopal, boxoval, kousal. Zkrátka byl se strašlivě. Řádil tak, že se vyrval nepřátelské smečce, jen bez půlky rukávu, kterou nechal v boji, a už se chystal vyrazit ke svým, když tomu třasořitka zrádně nastavil nohu a Janek upadl jak široký, tak dlouhý nosem do krtiny. Než vůbec pomyslel na to, že by se vztyčil alespoň na kolena, sesypal se na něho tucec kluků a plác a říz a bum a bác. Chytili ho za nohy a za ruce, jeden z nich ho prohledal, vzal mu nůž a zacpal mu ústa roubíkem z vlastního kapesníku. Prcek, který celou operaci řídil, vyzbrojil ořešákovým prutem třasořitku, jenž vlastně zachránil situaci a doporučil mu, aby ho neváhal použít, jakmile se vězeň jenom hne. To máš, ty svině, pokřikoval třasořitka. Ty jsi mi chtěl uřezat pindoura a koule, tak hele, co kdyby jsme to všecko uřezali teďka tobě? Neuřezali mu nic z toho, ale jejich mstitelské bedlivosti neunikl jediný knoflík, jediná knoflíková dírka, jediný háček a jediná tkanice. Přemožený, obraný a seřezaný Janek byl puštěn na svobodu ve stavu stejně žalostném jako třasořitka před 5 dny. Ale loverňák nefňukal jako velaraňák, měl duši velitelskou. I když soptil vnitřním hněvem, zdálo se, že nepociťuje fyzickou bolest. Však také neváhal a jakmile mu vyndali roubík, vychrlil na své mučitele záplavu jedovatých nadávek. Bylo to bohužel příliš brzy. Vítězná smečka již byl vydána na milost a nemilost ho zahrnula záplavou ran a kopanců. Teprve potom se přemožený a pomstychtivostí opilý Janek vydal na cestu. Ušel několik kroků a pak za křovím upadl na zem, snad aby se po libosti vyplakal, nebo aby pozbíral pár trnů, kterými by si upevnil kalhoty. Lomcoval jim šílený vztek, svíral pěsti, skřípal zuby a kousal do země. Ale pak, jako by mu to trpké políbení vnuklo nějaký nápad, se náhle zarazil. Zul se, všechny své svršky svázal do uzlíčku, na sobě si nechal jen krátkou košili, jejíž podolek vlál ve větru. Uzlík uchopil do jedné ruky a dvěma prsty druhé si popovytáhal košily. Vztyčil se náhle před celou nepřátelskou armádou a spíla je jim do volů, sviní a bab, ukázal jim svou zadnici, načež se divokým úprkem rozběhl do soumraku, pronásledován nadávkami velaraňáků a spržkou kamení, které mu hvízdalo kolem uší. To je on, to je určitě on, křičel Souška, maje na mysli svého velitele. Ten jim ještě nakonec provedl pěknou věc,

chtěl v návalu sebeobětování dokonce věnovat gumu ze svého praku, aby z ní udělal opasek pro svého vůdce, ale ten se tomu vzepřel. Když byl Janek jakž takž v pořádku, změřil celou tu parádu melancholickým zrakem a odhadoval, kolik kopanců mu to asi doma vynese. Ježkovi zraky, to bude doma nářez. Tato předpověď byla přijata se zasmušilým mlčením. Večerním soumrakem se ozýval jen žalostný a tichý klapot dřeváků. Jak rozdílný byl tento návrat od pondělního. Šli, jako by jejich podrážky tížila všechna lidská bída a celý smutek podzimu. S jihozápadním větrem k ním doléhal vítězný zpěv chlubných velaraňáků, kteří se vraceli do svých domovů. Já křesťan jsem, toť má je pícha, naděje má i opora. Ve velaranech totiž byli klerikálové a v Lovernu rudí. U lípy se zastavili a Janek přerušil mlčení. Zítra ráno při druhém zvonění se sejdeme u prádla. Prohlásil hlasem, který měl znít pevně. Jo, odpověděli prostě a hejl Jankovi mlčky podal ruku, zatímco ostatní se už rozběhli ke svým domovům. Když Janek dorazil k domu svého otce, viděl ve světnici rozsvícenou lampu a mezerou mezi záclonami zjistil, že celá rodina už sedí u večeře. Toto zjištění učinilo konec jeho poslední naději, že ho nikdo neuvidí v odivu, který ho spíš obnažoval, než halil. Uvědomil si však, že si to dřív nebo později odbýt musí a byl rozhodnut, že přijme všecko se stoickým klidem. Odstrčil závoru v kuchyni, prošel místností a otevřel dveře do světnice. Každý seděl na svém místě a měl už snědenou polévku. Otec s čepicí na hlavě a s nožem v ruce se právě chystal každému na hromádku zelí naložit plátek slaniny. A tak ses přece jenom uráčil přijít, poznamenal napůl suše, napůl uštěpačně a jeho tón nevěstil nic dobrého. Sně si polívku, zabručela matka, bez tak už je jako led. A zapni si tu halenu, vypadáš jako kozí handlíř, dodal otec. Janek si gestem stejně energickým jako neúčelným popotáhl halenu, ale z dobře známých příčin si nezapnul nic. Povídám, aby si zapnul halenu, opakoval otec. A vůbec, kde ses flákal? Touhle dobou se přece nechodí ze školy. Mně se ztratil háček. Ježíšku na křížku, zabědovala matka. Všecko roztrhají, všecko rozbijou, všecko zničí. A co ty rukávy? Knoflíky se ti taky ztratily? Jo, doznal Janek. Cítil, jak mu ruměnec stoupá až ke kořínkům vlasů. Pojď se ukázat sem do světla. Otec vedl stíni do lampy a před čtyřmi páry zkoumavých očí se objevil Janek v celém rozsahu své zkázy, zhoršené ještě chvatnými opravami, kterými je ruce sice nadšené a ochotné, avšak příliš nešikovné, spíše dovršily, než zmírnily. Ani jeden knoflík na triku, ani na košili, poklopec zapíchaný trnama, kalhoty na sechrhajcku, boty zavázaný provázkama. Bez odpovědi. Pro boha, kde zbyl ty pacholku? Snad si nemyslíš, že to takhle povedeš dlouho? Tak sakra, odpovíš mi nebo ne? Opět bez odpovědi. Tak ty nic neřekneš, ty mizero, tak ty tak. No dobrá, počkej. Však ty budeš zpívat, uvidíš. A otec vylovil z otepy dříví tlustý lískový prut, serval z provinilce košily, stáhl kalhoty a svému potomku, který se svíjel a řval, až se okna otřásala, uštědřil výprask, který i v životě takového kluka něco znamenal.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Páni kluci na druhé straně světa, Mark Twain, ale jinak by si Tom Sawyer a hrdinové knoflíkové války mohli okamžitě ve vteřině podat ruce. V té poslední dnešní ukázce patří slovo nejenom vypravěči Vladimíru Brabcovi, ale i klukům, loverňákům a velraňákům, těm, kteří si na závěr povzdychnou. Jo? Není to lehký, když má člověk rodiče a když si tak člověk pomyslí, že až budeme jednou dospělí, budeme možná taky tak hloupí jako oni.
2: Slavná vítězství lovenocké armády nad velraňáky i přestálé prohry byly nevyčerpatelným zdrojem klukovských diskusí odehrávajících se na školním dvoře. Všichni loverňáci byli spokojeni, měli svůj poklad poctivě zakoupený z příspěvků svých členů a ještě poctivěji obohacený o válečnou kořist získanou nad velraňáky. Měli svou boudu, pečlivě ukrytou před nepovolanými zraky nepřátel i dospělých, v níž byl tajně uložen onen lovernský poklad. A po včerejší strašlivé bitvě dobili zpět i svou čest, neboť se jim na poslední chvíli podařilo vyrvat ukradené Cinkalovy kalhoty. O tom všem se mluvilo i onho rána pár minut před osmou na školním dvoře. V tom na sebe upoutal pozornost jakýsi vzteklý pokřik doprovázený pleskáním a nadávkami. Hale držel levou rukou za kštici Pajdu a druhou rukou ho vydatně fackoval.
3: Ty čuně!
4: Jau!
3: Mizero!
4: Pust!
2: Starý učitel Simon, přilákaný hlukem pohlavků, přispěchal a násilím bojovníky od sebe odtrhl. Pak, aby vzpouru udusil v zárodku, oznámil oběma, že zůstanou po škole. To je teda pěkný průšvih, pomyslel si Janek.
5: Prosím tě, Cinkle, nevíš, co ten Pajda blbne?
6: Určitě vyvede Haleovi nějaký svinstvo.
2: Všichni, až na starého Simona, byli přesvědčeni, že Hale je v právu. Tím spíš, že generálův pobočník měl jejich sympatie a potřebovali ho v boji. Proto je také zcela spontánně napadlo, že se společně pokusí o nějaký projev v jeho prospěch a dokáží, že je nevinný jako právě narozené kůzlátko. To, co se stalo, bylo prosté. Hale to řekl bez okolků a předevšemi. Byl na záchodě s Pajdou, a ten ho nachvál zrádně postříkal, což byla urážka, kterou si nemohl nechat líbit.
6: Pane učiteli, on s tím začal.
7: No jasně, Hale má pravdu.
6: Jo, já to taky viděl.
4: Jo, já taky.
8: Bylo to tak.
2: V tom se Janek rázně postavil před Pajdu a provrtává jeho svýma vlčíma očima zařval.
7: Tak řekni, jestli ti někdo ubližoval. Ty si jenom vymýšlíš. Ty, když žádný svinstvo neděláš, tak si ho aspoň musíš vymyslet.
2: A Pajda, zděšený generálovým pohledem, tu stál zmatený, ponížený a mlčel jako ryba. Tak dost, uzavřel učitel spor. Pajda zůstane po škole a pokud jde o Hale, všechno závisí na tom, jak se bude při vyučování chovat. Pře byla skončena. Tento politování hodný výstup zasel do lovernského tábora semínko nesváru. Pajda byl sice v následujících dnech na bojišti, ale zůstával opatrně vzadu. V duchu se smál, když padl do zajetí nějaký loverňák a nahlas, když to byl velraňák. A z hlavy mu nešel ani lovernský poklad. Co kdybych ho sebral a zahodil, napadlo ho. Pak ale tuto myšlenku raději zavrhl. Bylo to moc nebezpečné. Příležitost k jinému činu se mu však naskytla zanedlouho. Příští čtvrtek jel totiž s otcem na trh do města.
6: Ten se má, nemusí do školy.
7: Nech ho bejt, Cinkale.
6: Jo, Janek má pravdu. Klidně se tu bez něho obejdem.
2: Toho dne se mezi lovernskými a velranskými strhla strašlivá bitva. Nebyli sice žádní zajatí, ale raněným do smíchu nebylo. Ale nikdo si příliš nenaříkal, protože na velranské straně to určitě bylo ještě horší. Pajda se ten večer vrátil s vítězným výrazem. Při pohledu na potlučené bojovníky se jen uškleboval. Bez tak k tomu nemohli rozumět. Vzhledem k počtu vojáků neschopných boje nebylo další dva dny na válku ani pomyšlení. Teprve v neděli se vydali lovernští k boudě. Šli lesem a zahnuli směrem k opuštěnému lomu.
7: Neviděl nás nikdo?
6: Jasně, že ne. Ten náš dům je bezvadně schovaný.
2: Už byli téměř na místě. Janek rozhrnul křoví a z klukovských hrudí náhle vyrazil výkřik úžasu a hrůzy. Výkřik hrozný, srdcervoucí, v němž se mísily úzkost, zděšení a vztek. Dům byl zničen, vypleněn, vyloupen, zbořen. Poklad zmizel, zbraně byly polámané nebo ukradené, stůl vyrvaný ze země, ohniště rozmetané, lavice převržené, mech a listí spálené.
6: Jak to ti sičáci mohli najít? To není možný.
4: Někdo jim to musel říct?
7: Zrádce. No jasně, mezi náma je zrádce.
2: Janek přejel očima své vojáky a pak se dlouze zadíval na Pajdu.
3: Já? To není pravda. Já se přece s velraňákama nikdy nevidím.
7: A co ve čtvrtek?
6: Jo, ve čtvrtek jsi s náma nebyl.
3: Ne, ne!
7: Přiznej se, mizero, ve čtvrtek jsi zaprodal svoje bratry?
3: Ne, tak to nebylo, tak ne.
7: Tak jak to tedy bylo, mluv?
3: Ty darebáku.
7: Ten dostane, bude náhle.
6: Ten to schytá.
2: A potom Pajda uprostřed hrozivého a zuřivého kruhu lovernských válečníků úryvkovitě doznal svoji vinu. Když se ve čtvrtek vraceli s otcem z trhu, zastavili se u pohánka ve Velranech. Pajda tam dostal trochu vína a tomu rozvázalo jazyk. Pravděpodobně všechno vyzvonil.
7: Heleť, nevěš nám bulíky na nos. Ty jsi nás normálně zradil.
6: Jo, dobře si věděl, co děláš. Pro tohle neexistuje omluva.
4: Co se mnou uděláte?
7: Budeme tě soudit.
2: Nastalo hluboké ticho. Proti Pajdovi se vstáhl mrak pěstí a on pochopil, že od svých věznitelů nemůže čekat soucit a že chvíle nejvyššího trestu se blíží. Janek začal.
7: Bouda je v háji, naše skrýš je prozrazená, ale to nic není. Jde o poklad, který je v čudu a o čest, která je pošlapaná. K jakýmu trestu ho odsoudíme?
4: Vyrvat mu jazyk!
3: To je on!
4: Pověsit ho za nohy!
3: Jasně!
2: Ale vůdce byl opatrnější a vzdor svému hněvu si zachovával rozumnější představu o situaci.
7: Uřežeme mu všecky knoflíky, abychom měli základ pro novej poklad.
3: Jasně!
6: Uřežeme mu knoflíky!
3: Já vám nedělám šaty! Já nechci! Já to řeknu!
6: Jen si klidně žaluj, kamarádičku.
7: A taky ho zbičujeme! Začněte!
2: Jeden po druhém přistupovali loverňáci s lískovkou v ruce k Pajdovi, který pod jejich ranami řval, jako když ho na nože bere. Mezitím odešlo 12 bojovníků pod vedením Hejlovým s odsouzencovými svršky. Vrátili se, když byla operace u konce. Na dlouhých prutech podávali Pajdovi různé části jeho oděvu zbavené knoflíků, mokré a zapáchající, neboť na znamení trestu byly pomočeny lovernskými mstiteli. Pajda se zadkem rozbitým do krve, s tváří staženou bolestí a s očima hrůzou vytřeštěnýma, doklopítal do vsi.
8: Proboha, synku, kdo ti to udělal?
2: Jeho otec a matka ho odnesli domů. Za nimi zvědavě pospíchala celá vesnice. Když se trochu zotavil, otevřel oči, začal vyprávět, co se seběhlo. Řekl ale i všechno ostatní. Zaprodal všechna tajemství lovernské armády, vyprávěl o bitvách na Hůlce, zmínil se o zabavených knoflících, o válečnickém příspěvku, očernil Hejla, řekl o ukradených hřebících, použitých na stavbu boudy. Zkrátka, pověděl všecko. Úplně všecičko. Zakrátko nebyla ve vsi ani kočka, která by nevěděla o té hrozné aféře.
9: Ty lumpové, ty grázly, takový usvrkanci, co si to dovolujou.
10: Jakoby to ani děti nebyly.
9: Však já mu to spočítám.
11: Toho našeho táta taky vyplatí.
12: Mají se na co těšit, jen co se vrátí.
2: Loverňáci však nijak domů nepospíchali a byli by spěchali ještě míň, kdyby mohli tušit, jaký rozruch mezi jejich rodičovstvem způsobil Pajdův návrat a všechna jeho odhalení.
7: Už jsou tady.
12: Koukej ma za domů.
11: Ty taky, Janku. A ty, hejle, jak by smet. Táta tě už třikrát volal.
2: A pak to začalo. Ze všech stavení v obci se ozýval křik, řev, spílání, chroptění, žduchance, rachot padajících židlí a hroutícího se nábytku, vyděšené vítí prchajících psů. Zkrátka nejúděsnější rámus, jaký si lidské ucho umí představit.
12: Já ti dám krást hřebíky, ty syčáku.
6: Jau! A kde jsou knoflíky? No, co nám řekneš?
12: Však ty rozvážeš, počkej!
3: Jau, Vajs, nechte ho! Pro boha, nechte ho!
12: Ty se do toho nepleť!
6: Jo, a jestli ještě jednou, Marie, uslyšíme, že se motáš kolem toho sígra Janka, tak si nás taky nepřej.
2: Pod nátlakem rodičovských pěstí byl lovernským bojovníkům vyrván slib, že už se nebudou prát s velraňáky a přísaha, že napříště nebudou krást knoflíky ani hřebíky a už vůbec nepoškozovat domácnost s pronevěřováním peněz za účelem válečnického příspěvku. Výprasku unikly jen Bouřkové a Gambeta, bydlící daleko od obce. Janek, tvrdohlavější než půl tuctu mesků, nechtěl přiznat nic ani pod pohrůžkou. Nic neslíbil, nic neodpřisáhl a zůstal němý jako ryba.
5: Cinkale!
6: Pst, Janku, víš, že spolu nesmíme mluvit.
5: Potřebuju, abys poslal Bouřkovi vzkaz. Jedině on s Gambetou se můžou zdejchnout. Musí najít poklad.
6: Jo, ségra jim to vyřídí.
2: Odpoledne ani další dny se už Bouřka s Gambetou do školy nedostavili. Den co den posílal Buřinka, mladší bráška Bouřky, Jankovi lísteček se stejným zněním. Nic. Byl to příšerný týden. V pátek se rodičovský dohled poněkud uvolnil. Byli přece tak hodní, tak napravení. Kromě toho se rozneslo, že Pajda už vstal. A pak najednou přiběhla Marie.
3: Janku, Bouřka s Gambetou vzkazujou, že je to v pořádku.
7: Fakt?
3: Jo, máš být bez obav. A taky vzkazujou, že se máte dneska večer sejít. Ale jestli vás načapají...
7: Tak budeme mít smůlu.
3: Jo, a ještě něco. Ten poklad má prej malý.
7: Cože?
3: No, přeber si to sám.
2: Na večer se opravdu setkali. Janek, Hejl, Cinkal a pár ostatních. Gambeta s Bouřkou je odvedli na jakési odlehlé místo, kde spod hromady větví vytáhli napraný vak. Byl skoro dvojnásobný než předtím.
7: Vy jste jim?
11: Jo, na oplátku jsme velraňákům štípli jejich munici.
7: A jak jste to vůbec našli? V jejich boudě?
11: V boudě? Myslím tě, jsou moc pitomí, aby si postavili boudu jako my. Ani chatrč. Jen takový ubohý nic opřený o skálu.
7: To jste udělali skvěle, kluci.
2: Všichni jim hned potřásali pravicí, plácali je do břicha a dávali jim herdy do zad. Ale Gambeta ten koncert chvalospěvů přerušil.
11: A co vy? Dostali jste nářez?
7: Člověče, ti nám dali.
6: Hrůza. Radši ani nemluvit.
13: Jo, je to od nich vlastně sprostý, protože za mladá určitě vyváděli zrovna tak.
7: No jo. Není to lehký, když je člověku 12 a má rodiče.
2: Po této úvaze se rozhostilo dlouhé ticho. Pak ukryli poklad až do nového vyhlášení války a zamířili k vesnici. Každý z nich myslel na výprask. A jak tak scházeli pěšinou mezi křovím, pronesl Janek snad z neblahé předtuchy ztracených iluzí tato slova.
7: A když si tak člověk pomyslí, že až dospějeme, budeme možná taky

Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Tu slavnou větu, která otevřela dnešní divadlo pro vaše uši, byste v Pergudově knížce Knoflíková válka hledali marně. Připsali si tam až filmaři do svého scénáře. Ale jinak je v Knoflíkové válce všechno, co patří ke správnému klukovskému dětství. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A když se to dá všechno dohromady, pak je z toho noční linka. Tentokrát z historické karlínské budovy v Praze a ze studia zdraví osamocený Honza Macoun. A doufám, že tady nebudu nadlouho sám, protože se určitě někdo z vás bude chtít připojit, třeba si na to už brousí zuby, na naše dnešní noční povídání, dosti uvolněné oproti poslednímu tématu, které jsme probrali v rámci tohoto týdne naposled. Páteční noční linka je na téma, když čáp přestane stačit. Tak vítejte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Když čáp přestane stačit. No řekněme si na rovinu, i takové písničky na tohle téma jsou.

0: Zatracenej čáp.
1: O ne.
0: Zatracenej čáp.
1: To bude chlap.
0: Zatracenej čáp. Zatracenej čáp.
2: Kdy vám došlo, odkud se berou děti, kdy přestal fungovat čáp? Co vám o početí dítěte řekli rodiče, nebo kdo vám řekl přibližnou a později i skutečnou pravdu o narození dítěti? Řekli vám to rodiče, řekl vám to sourozenec, řekli vám to spolužáci, vysvětlila vám to škola, došlo vám to z knížky? Dokážete se vůbec zavrtat do těch myšlenek, kdy to bylo a vůbec čemu jste věřili tenkrát, co bylo takovou normou? Čekali jste toho čápa, chodili jste se dívat, kdeže pak je a jak vypadá a jak se takové dítě třeba předává? Dneska se vás ptám na takovou menší dospěláckou lež. Jak se rodí děti? Jak vám to vysvětlili, když jste čekali do rodiny přírůstek a vy už jste byli na pomezí chytrosti, puberty a bylo jasné, že to ještě není úplně tak možná na 100% v rámci toho, kdy rodiče asi usoudili, že to asi ještě nepochopí, tak čáp. No jo, ale s čápem se nevystačíte dlouho.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
2: Jak se rodí děti podle vás? Jestli jste dostávali nějaké odpovědi, které vás aspoň na čas uspokojily a zůstaly vám v paměti, budu moc rád, když vám tuhletu takovou rodičovskou milosrdnou lež nějak představíte do vysílání. Telefon znáte 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Když ta pohádka na téma čáp přestane stačit, to musí být velký guláš v hlavě. Budu rád, když se zapojíte do dnešního vysílání.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Posloucháte Český rozhlas, noční linku, ta právě začíná, otevíráme ji a kdo ji otevírá, já už to vím, je to Jana z Frenštátu, zdravím vás, pěkný večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny.
0: Když čáp přestane stačit, tak prozraďte, co pak vám říkali a vůbec, jestli vám někdo říkal, kdo tak jako do té rodiny přináší děti.
1: Ono to o těch čápech je, ale prostě my jsme byli 4 děti a tak nějak, já nevím, no my jsme byli u tetě na Vinkově a tam třeba teta mi řekla, já jsem byla malá, ale teta mi třeba řekla, no musíš tam, jim se hrála Fenka a ona říká, no musíš jí hlídat, protože tam byl jako taková uvolněná panika v plotě a tam ještě obcházel pes. A ona nechtěla štěňata. Ona říká, musíš jí hlídat, aby tam ten pes nešel. A já jsem hlídala špatně a teď přijdu a pejsci, že?
0: Ano.
1: Jako to. Tak já hned letěla za tou tetou. Říkám, teto, pojď se podívat, co oni to dělají. Podívej se, teta, já, teta, já, ježišmarja. Teď vzala jakýsi smeták a teď tam psa rupala, jenomže jak se oni spojí, tak to už nešlo, že? Pes chodil tam, sem a tam. No, nakonec, tak jsem na to koukala tak divně. Potom jako se rozešli, že? A za nějakou dobu byly štěňata. No, já chytrá holka, hned jsem věděla, proč to bylo. Hned jsem byla chytřejší. Říkám, jo, tak to je kvůli štěňatu. Potom zase krava měla mitele, tak já už vždycky hlídkovala, jak se to bude, co se bude dít. Ne, vždycky v tom hlídě jsem to dělala. ale co vám byla za sranda, když jsem potom byla těhotná a už jsem, my jsme potom už měli 3 děti.
0: Ano.
1: A jednou takhle jsme bydleli na Sokolovně a teďka prostě najednou letí čáp, jo, on si to mířil přímo k nám a já říkám, Pepčo, letí čáp zrovna k nám, co budeme dělat? A já normálně mávám rukou, říkám, ty pitonče, leď pryč, my tě tady nechcem. Ne?
0: No
1: jo. Já se bavila tou rukou, tak to byste nevěřil, ten čáp se normálně otočil v tom vzduchu a odletěl.
0: Já by vás slyšel.
1: To jsme se museli tak smát. Já říkám, leď pryč, my tě nechcem, my máme dost dětí.
0: No.
1: A on se otočil a odletěl pryč.
0: No tak to teda,
1: ale to vám bylo fakt pěkný.
0: Takže vy to máte vlastně od malička spojené teda, že už jste teda jako tušila, věděla, to vám to seplo, že pejskem to začíná.
1: No, oni prostě ty děcka před jenom na tom venkově, vidí jsem tam nějaký ty kohouty s těma slepicema, nějaký si, co si tam jakože tak je na té vesnici, tak si myslím, že tam ty děti nejsou až tak jako naivní, třeba jak můj vnuk, ten byl ještě donedávna. Ale jak má internet, tak najednou na internet hledat se přijde s něčím. Já říkám, co, já koukala otevřenou pusu. Říkám, no to není možné, kde jsi k tomu přišel. To bylo takové nevinátko, najednou vám s něčím přijde a já koukám, říkám, to snad není pravda, kde jsi to pochytil zase.
0: No, kde se to naučil, je teda pravda, že čím víc sprostá slova, čím víc prosté příběhy, tak to se člověk naučil s příchodem prý v mateřské školce, do mateřské školky.
1: No, ano, z mateřské školky, to máme s tím zkušenosti, protože Matý se byl takový anděl, jak on se jenom vždycky usmíval, takové sluníčko, my jsme ho žádným sprostým slovům nevedli a najednou dítě přijde a něco vám řekne, tak to je prostě...
0: Jo.
1: Koukáte, jak lotová žena, co to je?
0: No to je fakt, a obzvláště já si pamatuju na situaci, když jsem se jednou jako velmi malý chlapec koupal v panelákovém bytě s takovým tím umakartovým jádrem a u nás doma jsme si nehráli na to, že bychom se styděli před sebou, takže všichni nás a nepřišlo nám to jako vůbec divné samozřejmě. No a já byl ve vodě, ve vaně, tam jsem se cachtal, maminka byla vedle mě, dělala si něco, foukala vlasy nebo něco podobného a nahá byla. A pamatuju si do dneška, když jsem říkal, mami, můžu se tě na něco zeptat? A ona říká, povídej. Já bych se chtěl zeptat, co je to ta p... A ona se otočila, přesně to, na co jsem se ptal, tak tím se na mě otočila a říká, no, to já ti ale úplně přesně nevím, ale můžeš se zeptat táty, ten by to mohl vědět poměrně přesně. A tak, ten byl v obýváku a do dneška si pamatuju, co se tý mámě muselo odehrávat v hlavě a jak se tomu musela jako smát, duševně smát. Jestli vyprskla potom, to nevím, netuším, ale to je můj záblesk z poznání těla jako takového a řeknu vám, že do dneška mě to přijde tak usměvné, že doufám, že v tom nejsem sám a že mi posluchači dneska taky sdělí, jestli tu dětskou hlavu měli zavařenou slovy ze školky, ze školy, anebo jestli si udělali vlastní úsudek jako vy.
1: No, na mě to přišlo tak jako úplně prostý, jo, že vidím, jak prostě, mě to hned bylo divný, proč to ty tak chtěla tu Fenku hlídat, jako jo. Pes se má hlídat sám, je to pes. A ona říká, Líde, já kdyby tu šel nějaký pes, hned mi to přijít říct. A já jsem mohla přijít hned, ale já jsem byla zvědavá, co bude.
0: Tak jo? Já si tady píšu, Jana Frenštát, první poznání, pejsek a pejsková. Já vám děkuju. Dobrou noc.
1: Teď jsem chtěla říct ano. Jednu věc, že to byl takový vtip. No, teď už to můžu říct. Že tetička ležela v posteli a rodila miminko a přišel tam za ní ten Pepíček a říká, tetíko, jako tebe bolí něco? A ona říká, no, budu víc, miminko, hrozně mě to bolí. No a teď furt se držela za to břicho a on, potom, jak se to rodilo, tak on tam koukal a říká, teti, co se ti stalo? No víš, Pepičku, mě štipnul čáp. A on říká, no, teti, to je divný, že ti to píchlo zrovna tam a řekl mi to slovo, no.
0: Ach, ovej, dobrou noc, děkuji, zdravím vás.
1: Dobrou noc, až vždycky se vyspíte.
0: A tomu všemu se taky přidávají manželé, tady jsou čápovi. Takhle to zní, když se smějí. Páteční noční linka je na téma, když čáp přestane stačit. Aneb podíváme se do Moskovny vás nebo vašich blízkých, jak se jim vysvětlovalo, že se děti dostanou do rodiny takhle, jaká je skutečnost, případně jestli ten čáp vydržel na věky, to se samozřejmě budu rád zajímat až do jedné hodiny.

0: Jak se rodí děti? Jak vám to vysvětlovali, když jste byli ještě dítkem? A jak jste na to přišli, co je vlastně pravdou? Už se ptám dalšího z vás, kdo volá do studia. Halo, halo, Honza.
1: Zdravím, tady Lenka.
0: Zdravím vás.
1: Já jsem, vám to řekl takhle, když klukovi bylo 3/4 roku, přišel za mnou a pověděl mě, mami, je to 10 čáp. Já říkám, ne, maminka tě porodila. A byla jsem celý den na kapačkách a já už se viděl, že to dělá císařem, protože on se narodil, on měl 5 kilo, jo. A doktoři mě říkají, budete mít dvojčata, já říkám, pane starý, dvám to dvojče. To právě je jenom jedno děcko. A byl uzlobený, s každým by šel. Lehl si za zem, protože se bude kopila, bude koší koky nebo takový. A dneska je 8:30, jezdil právník a má tu školu, tu stavební, že navrhuje ty výkresy, takže studoval 11 let, jsem zaplatila školu.
0: No, ale náhodou děcka se vás, myslím, pokud jsou vnuci, vnučky, neptali se vás případně, jak se dostali na svět?
1: Zatím vnučky nemám, uhum. Ani vnučata, protože vlastně, že nic nechce, že radši bude dělat tu svou školu a potom teprve holku vá a ano. Potom teprve, že se ožení.
0: Dává si na čas. Dává si na čas. No dobře, dobře, stane se. No, děkuju pěkně, takže načápá to teda, to bylo jenom na chviličku teda v tom případě.
1: No, na chviličku.
0: Děkuju moc. Lidi.
1: Ale kdyby přinačal ráda, bylo by to lepší.
0: Věřím, věřím.
1: A já jsem teď sama, protože mě zemřel před po roku, před 3/4 rokem manžel, takže jsem sama. Spadl z hobě si páteř jako atlas. A přestalo fungovat srdce a mozek ve 63 letech.
0: Leni, držte se, hodně síly posílám a díky za vzpomínku na mládí vašeho dítka. Dobrou noc. Jak se rodí děti? Jak se to vysvětluje těm nejmenším? Zkusíme i dalšího z vás. On či ona. Halo, halo, Honza.
2: Tady paní Věrka.
0: Ano, paní Věrko. Zdravím vás.
2: Dneska se mi... Já jsem teda měla, mám, klukovi bude 30 let, 14. prosince.
0: Ano.
2: A manžel byl zlej, no, mlátil mě, pak jsem zjistila, že jsem těhotná, tak jsem se radši odstěhovala k mamce.
0: Ano.
2: Nakonec jsem porodila teda, jak mám zúženou dělohu, tak jsem měla svou inkubátoru a řekl mi doktor, že budu mít sportovce a nakonec to vyšlo. Hraje bowling závodně, letáky roznáší, takže takový jako sportovec, jo, jo. A, no a dneska se mi stal, jsem tady seděla ve Vodňanech, tady rychle u baráku,
0: kde
2: jsem si našla přítele, který ho znám 10 dní, ale jezdí se mnou, jak mám dovolenou, tak jezdí se mnou po vejletech. A tady když jsem pozorovala čápy, byly tam první dva, to vypadalo jako samička se samcem a nakonec bylo tady 10 najednou.
0: Jo, a kolik tam měli dětí?
2: No to nevím, tam bylo 10 čápů najednou, takže nevím, kolik jich bylo tak, ale to bylo tak hezký a ten jeden přidýchnul a 2 metry nad hlavou mi letěl.
0: A to vám byla taková party no, tenkrát.
2: A říkali mi, no to se mi stalo dneska. A ještě prý čápy mají prý na náměstí, takže nevím.
0: No a vy jste věřila na čápy, nebo nevěřila?
2: No já jsem věřila, že mi přines čáp, no.
0: Fakt? A kdy vás to pustilo, teda jestli vás to pustilo?
2: No, když jsem byla už trochu starší, no.
0: Takže ta puberta.
2: Ale tohle, no ta puberta, ale tohle to, tolika čápů najednou jsem nikdy neviděla.
0: No,
2: to
0: tak...
2: jsem říkal, to bys to stačilo natočit. Jako do zpráv.
0: Myslím, že Pavlína Filipovská taky k tomu tématu má co říct, tak
2: no,
0: pojďme
2: no,
0: se
2: no,
0: podívat i za tím jejím čápem. Děkuju vám moc a zdravím vás. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: Pavlína Filipovská, kam letí ten čáp? Tak jeden čáp třeba přes Kolín, píše Marie. U nás doma se samozřejmě říkalo, že děti nosí čáp, jenže mě to jako malé vůbec nepřipadalo hezké. Naopak jsem se čápů bála. Představovala jsem si obrovského ptáka, který letí nad domem s miminkem v zobáku, a říkala jsem si, co když mu spadne. Maminka mi tvrdila, že čáp ví přesně, kam má letět, ale já jsem se stejně pořád dívala na komín, jestli tam náhodou nesedí. Nejhorší bylo, když jsem měla narodit sestřenice. Já jsem byla přesvědčená, že čáp přiletí v noci a já ho musím hlídat. Pravdu jsem se dozvěděla později ve škole a upřímně se mi ulevilo. Čáp mi připadal mnohem riskantnější. Maruško, děkuju.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, jak vám vysvětlovali, že se rodí děti, že se najednou objeví bratříček nebo sestřička? Máte takové nějaké milé příběhy z vašeho mládí nebo z vašeho těhotenství? Budu rád, když se připojíte do našeho vysílání. Máme na to času tak nějakou ještě hodinu a půl. Budu rád, když se připojíte, osmělíte, i kdyby to mělo být třeba úplně poprvé. Nebojte, já vás provedu, Praha nekouše. 731 800 900, volejte právě teď. Teď je to úplně to nejvhodnější. Haló, haló, kdo nám volá?
2: Dobrý večer.
0: Ano, zdravím vás, moc prosím vypnout rádio a pak budeme svoji.
2: Jo.
0: Tak jsme svoji tak na 5 minut, to dáme dohromady. Povězte, jak vám vysvětlovali, že se narodí bratříček nebo sestřička, nebo že jste se narodila?
2: No, mě jako tak nějak babička vždycky říkala, že se musím mít dva rádi a to. Ale to nejde, já mám starší sourozence všechny.
0: Ano.
2: A už měli všechny děti a já jsem jako poslední, protože já jsem byla nejmladší, že jo, takže já jsem čekala miminko, když se mi narodil syn, tak jsem přišla k nejstarší sestře. Tam byly všechny děcka venku. A my jsme se tam všechny sestry opalovali, ne? Děcka si tam hráli a malý byl v kočárku a teď ta jedna, od té nejstarší dcery, ta sestry, ta dcera přišla za mnou. Napřed se tam děcka něco hádali, já jsem slyšela něco o čápově, a se tam dohadujou, ne? A teď ta barunka přišla za mnou a úplně jako tak na mě, teto. Ona ještě neměla pořádně mluvit, teto. No, prostě to roj ještě nešlo, a měla tak 6 let, jo. A doběhla za mnou, teto, kde jsi to miminko ukradla? Říkám, barunko, ale já jsem ho neukradla.
0: Zlodějka.
2: A ona mě říká, ale teto, kluci říkám čáp, čáp miminko nenosí. Mamka říkala, že pan doktor musí rozříznout břicho a ty nemáš žádnou jizvu. Ty jsi ho ukladla. Musíš ho blátit a furt na mě, ne? Tak já jsem vletěla do kuchyně, mezi tím se střišli do kuchyně, já jsem vletěla do kuchyně a říkám, Božko, vysvětli své dceři, jak se rodí děti, nebo na mě zavolá policii, ne?
0: Jo, jo, to je hezké, to je milé. Tak mi to připomíná neteře, ano, povídejte.
2: No. A potom, když to bylo asi, já nevím, za 3 týdny, jsem přišla k mojí mamce, oni tam byli na návštěvě a já jsem byla v zadním pokoji a kojila jsem, ne? A teď z kuchyně takový smích, já tam přijdu a jim tekly slzy, prostě všichni vysmátí, ne? Říkám, co je? A ona říká, prosím tě, barunka, jsem doběhla oči na vrch hlavy a mami, mami, víš, teď tě pomoct, on už se směze začal prsem.
0: No. Když pán Bůh dá, tak je to zábavné, no. Na to tata a vzpomíná si na to i dlouhá léta, já jsem si jenom teď uvědomil, když jsem hlídával neteře vyrůstající, opravdu ještě, když byly velmi malé, tak ta mladší, tak ty už to tak jako napůl spínalo, jestli je Ježíšek, není Ježíšek, tam jsme došli k názoru, že Ježíšek neexistuje, ale teda Mikuláš neexistuje, ale Ježíšek ano, takže to bylo všechno takové napůl a jednoho dne se mi zdála taková celá jako zasmutněla a až po několika hodinách se osmělila a bylo to zrovna v prostředku hromadné dopravy v tramvaji na takové 4 sedačce, takže jsem seděl já, naproti seděli oni a vedle mě nějaká cizí paní a já říkám, Kajdo, co se děje? Co ti lítá v hlavě? Ty se tváříš dneska celý den tak, jako kdyby ti uletěly včely. A ona mi říká, Strejdo, já mám velké dilema. Já jako vím, jak jsem se narodila, což se mi teda jako hned jsem se jako oddych, protože to bych nezvládl. Já jako vím, jak jsem se narodila, ale nevím, nechápu, jak jsem se dostala do toho břicha. což bylo pro mě poněkud jako problematičtější, takže opět srabácky jsem jako se zamyslel na tu odpověď a říkám, podívej se, já jsem tvůj co? A ona, no stejda. Říkám, no tak vidíš, nejsem tvoje maminka, tak se musí zeptat maminky, protože ta nejlíp ví, jak se dostala do toho bříška. A ta paní do mě dloubla loktem a říká, dobře jste to řekl, dobře. Takže to mě zase potěšilo.
2: No a můj syn, on má Aspergerův syndrom, on prostě všechno bere doslova, jako je takový to, a jednou přišel ze školy a vykládal, že kluci vykládali vtip, ale že prostě jako nechápe, co na tom vtipnil, a říkám, prosím tě, tak mě ho řekni, ne, to vysvětlím. A on říká, no, že paní učitelka ve druhé třídě dala dětem za domácí úkol napsat zvláštnosti naší rodiny. No a Pepíček přišel za babičkou a ptal se babičky, jak se znarodila babička, říká, přinesl mě čáp. A maminka, přinesl jí čáp. No a já, přinesl tě čáp. A Pepíček do domácího úkolu napíše, už po tři generace u nás nebyl zaznamená normální porod. A já říkám, a teď se nevím, já to mám říct, on říká, no, mamko, já na to nechápu, ve druhé třídě on nemůže vědět, že jsou normální porody.
0: Chápu. Moc děkuju i vám za zapojení se. Dobrou noc a hezké sny.
2: Dobrou noc. Naschledanou.
1: Noční linka.
3: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

budu starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: S vámi vysílání Českého rozhlasu, regionální stanice, stanice Pohoda. Dnes na téma, jak se rodí děti, ale prosím vás, myslím tím ty odpovědi dospěláků směřované k dětem. Koráb volá jako další a někde na nějaké veselici nebo dovolené, nebo kde to je? Tak, slyšíme se. Já slyším sebe i vás. Tak, kdo s námi chce hovořit? Někdo další, někdo jiný, prosím pěkně, můžete volat právě teď ještě jednou, dáváme prostor. Kdo s námi hovořit chce? 731 800 900, volejte. Třeba vy. Halo, halo, tady Honza.
2: Já vás srdečně zdravím, Honziku, tady z Bohumína.
1: Ano, zdravím, asi podle hlasu bude to Staňka.
2: Ano, určitě.
1: Tak povězte, tak v Bohumíně taky čáp?
2: No tak u nás čápy opravdu nelítaly, poněvadž

0: dáma a byla to, říkali jí takhle z okolí paní Hraběnka, ona měla modrou krev, ale doopravdy byla to bývalá šlechtična. A já jsem k ní velice ráda chodila, jo, i když třeba sama, a ona mi vyprávila různé příhody s formou pohádek. Jo, takže něco jsem se dověděla o lásce jako, a pak, že se narodí děti, ale zbytek opravdu až ve škole. Ale bylo to velice, velice pěkné a ráda na to dětství vzpomínám, poněvadž byla moc hodná.
1: Kde nepomohou rodiče, nebo kde si možná, protože to taková byla norma, člověk prostě musel poradit sám, a nebo na to přišla řeč vlastně třeba i náhodou. Já si pamatuju, že u nás o tom vůbec nemluvilo, když jsme byli malí.
0: Ani mě to nenapadlo, ta úcta přece byla velká k těm rodičům.
1: To já nevím, jestli to bylo úctou, ale rozhodně jsem se na to asi ani neptal, protože nějak jsem nepotřeboval znát odpověď a pak mi asi spolužáci ze školy řekli vše podstatné a bylo hotovo, no. Čemu jsem ale samozřejmě nevěřil, že jo, protože to jsme, nebo věřil, ale...
0: Ano, když jste zmiňoval toho Ježíška, víte, tak se mně líbí moje vnučka, poněvadž já mám vnučku 11-letou a vnuka 2-letýho. Babičko, nic neříkej, víš, jak to je výhoda, když rodiče lžou... A já říkám, a to se ti líbí koukat se jako u svátečního stolu jeden druhýmu do očí, a když lžou. Ale je to výhoda. Já si můžu napsat, co chci, víš, a oni mě to splní.
1: Jo, to je bezelstné, tohle, to je prostě... Děcka jsou v tomhle tom originální, jedinečný a zaplať pánbu za to, že člověk má potom na co vzpomínat, samozřejmě. Ale blbé nebo hloupé je potom to, když se mu to, tomu děcku, i když v pozdějším věku připomíná, tak to je to poslední, co by určitě chtěl slyšet, přesně vzpomínky na své mládí.
0: Ještě jednu příhodu, přijela jsem do Polska a malý Krištof, jo? Nebo Křišek a to. Čeťa, muž pro mě českom čekoláde, je pravím mum, ale bydě Jezus chodí dní, tak budeš mít chvojínke jako stromeček a budeš mít za duše čekolád. A on mi na to praví, čeťa, jít k nám do předškola, tam nás učím zakone pany a oni ti to všecko opovím. A jít do kostela, Jezus je ukřižovaný, jak může chodit. U nás chodí dva razy do roka Mikolaj a pačke nám přinese. Ale Jezus nechodí, ten je ukřižovaný. Hmm. Tak takové je vysvětlení.
1: Staňko, děkuju. Jo? Děkuju moc, přeju dobrou noc.
0: Děkuji a dobrou noc.
1: Tady nevím, co dělají čápy. A vlastně něco mě napadá, ale nechci to říkat. Jak se rodí děti? Dospělí na tuhle otázku často nejdřív stichnou, potom se třeba zakuckají a nakonec začnou mluvit o čápech, vranách nebo zelí, jenže děti se samozřejmě nerodí ani z kapusty, ani z obálky, ani z tajné objednávky přes internet. Jak jste jim to vysvětlovali? A jak dlouho vám to věřili?

0: proč.
1: Tady je noční linka, vysílá Praha, Honza Macou na téma Když čáp přestane stačit, a volá nám jako další, a to jsem si poznamenal, Jarka. Krásný večer vám.
2: Dobrý večer, všetky zdravím.
1: Taky.
2: Já mám takové, bylo mi tak kolem 9 roku.
1: Ano.
2: A měl se narodit brácha můj, ale to bylo před 70 rokama.
1: Ano.
2: A tatínek to vyřešil postem. My jsme byli, nebo jsme teda věřící rodina, a on prostě to znal náboženství a to všecko. On mě vysvětloval, že mámku osvítil Duch Svatý jak panu Marii. Takže u nás žádný čápí. Ale já jsem se na to ani neptala, jo? A on prostě tak to vysvětlil.
1: Dostala jste zdravou minutku sexuální výchovy.
2: Ano.
1: Jo.
2: A to bylo všecko až později, protože to byla taková doba, že o ten se doma vůbec nemluvilo. My až, myslím, tak sedmičce nebo tak nás měla učitelka, která tady toto všecko, a ona nám to všecko povykládala prostě kolem toho, a to my jsme žili dokonce vzdělaní až v té škole, že byla tak se na to, a to nebyla žádná výchova sexuální.
1: No a Jarko, řekněte mi, když jste byla těhotná a šla jste to oznámit rodičům, tak vás taky osvítil Duch Svatý?
2: No to už asi věděli.
1: No já, jenom jestli jste to taky použila, aby to bylo 50-50.
2: Aha, ne. Ale já jsem to brala tak nakonec. Ale chtěla jsem právě říct, že u nás teda nebylo i čápí, ale bylo to to, no.
1: Tak to si znamená, to je také zajímavé, osvítí.
2: No je to zajímavé.
1: No, je to...
2: Jak pana Maria osvítěna Duchem Svatým, no.
1: Milé to je.
2: To tak bylo, nám to nedošlo úplně, tak prostě on to měl vyřešené a hotovo.
1: Jarko, děkuju, pobavila jste mě náramně, děkuju.
2: Že jo? No. Já jsem opravdu se chtěla dovolat, že jenom čápy nenosí teda, no.
1: Žádné zelí, nic takového, nikde na trhu se nekupují, ale Duch Svatý za to může.
2: Tak.
1: Děkuju, dobrou noc.
2: Není za dobrou nocem.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Nový člověk vzniká v těle maminky, nejdřív je úplně maličký, potom roste, vyvíjí se a několik měsíců je schovaný v břiše. Maminka ho nosí, cítí jeho pohyby a tělo se na porod postupně připravuje. Když přijde správný čas, miminko se narodí, někdy přirozeně, někdy lékaři pomohou císařským řezem. No, pro malé děti je to možná jako velká záhada, pro rodiče velká změna a pro doktory každodenní zázrak. Ať už se o tom doma mluví vážně, opatrně nebo s úsměvem, určitě jedno je jisté. Otázka, jak se rodí děti, jednou přijde skoro v každé rodině. A já se ptám, když to přišlo, jaké to bylo a co se tak jako říkalo. Fakt mě to zajímá, protože, jak sami slyšíte v rámci dnešního vysílání, můžeme být všichni překvapeni i tím, že osvítí Duch Svatý. Tak pojďme ještě dál. Honza u telefonu, kdo volá teď?
4: A dobrý večer, pane Honzo, tady Jana Zvětková.
1: Zdravím.
4: Já taky.
1: Taky vás to pobavilo?
4: Ano.
1: No jo, mě velmi. U vás čáp nebo taky něco nadpozemského ještě?
4: Že to byly samé perličky, ty příběhy, no, tak u mě dá se říct, že možná, že jo, protože já jsem 90. ročník a za mě frčely už barbíny.
1: Ano.
4: A já jsem měla zrovna takovou barbínu, jestli víte možná, jak měla takové to otvírací bříško, to u mě bylo takové to malé miminko. A já jsem podle toho právě si myslela, že takhle se rodí děti, že prostě po určitých měsících to miminko zaklepe nožičkama nebo ručičkou na to bříško se otevře, pak nějak zmizí a aha, to miminko vyleze ven.
1: A tak
4: to
1: myslela jste si, že tam je klička třeba zevnitř teda, nebo tak nějak klika?
4: No, to ani tak nevím, já myslím prostě nějak, že to tričko najednou...
1: Tu barbínu jste otevírala jak? Tak tam musela být...
4: Ta barbína tam měla takový jakoby naříznutý otvor a jo. V tom tričku byla drážka, takhle jsem tam sundala. No.
1: Tak to už bylo po chirurgickém zákroku nebo připraveno s chirurgickým zákrokem. Já už jsem to tady vyprávěl mockrát, jako když byla doba barbín, tak sestra dostala barbínu a já jsem se v té době cítil být vlastně dítětem, které chtělo dělat až později jsem zjistil chirurga, ortopeda a to byla móda kloubové barbíny, takže když dostala kloubovou barbínu, tak já jsem samozřejmě hned šup klouby tam až kam to šlo, jo? A na druhou stranu samozřejmě. Tak si umíte představit, jak to dopadlo? No bohužel, chirurg ze mě nebyl už tenkrát, jsem si říkal, že se na to vybodnu. Sestra mě zavrhla na mnoho, mnoho měsíců, protože jsem jí zničil dárek pravou od matela. No, bylo to tak. Každopádně i je docela pozoruhodné z toho, co jsem tak nějak sosal za informace ze svého okolí, že se fakt většina lidí stejně uchyluje k tomu čápu. Nebo k čápům, jako kde to vzniklo?
4: Je zajímavý, no. Já ještě teda bych vzpomenula, že jsem kdysi dávno viděla část takového zvláštního dokumentu a tam byl asi takovej 8letý kluk s tatínkem, bylo to v nějaký americký show, myslím, nebo tak někde, to už nevím, a on tam vyprávěl ten chlapec přesnou cestu, jak se narodil, že prý si to pamatuje, což teda přišlo takový ujetý, jako no, nevím, teda si to může být pravda, ale opravdu to popisoval, jak ta hlavička procházela těma rodidlama, tak no.
1: Třeba se dozvíme ještě další varianty, nebo taky i to, já to jdu schválně vyhledat, proč právě čáp je ten, který může za to, že se rodí tolik dětí, nebo ne tolik, ale že se rodí děti do rodin. Jsem taky zvědav, ještě máme na to hodinu 10.
4: Já bych ještě na závěr řekla rychle vtip takový, předpokládám, že to nespletu, tak rozmluvá synek s tatínkem, a ptá se o tatí to, jak jsem se dostal na svět. A tatínek říká, no jak by přinesl tě čáp? A kluk říká, no a Seglu taky přinesl čáp? A tatínek říká, no jasně, taky Seglu přinesl čáp. No a klučina se tak jako zamyslí a řekne, hele, tatí, neměl bys ty navštívit psychologa? A tatínek mu říká, prosím tě, proč? No já jenom proto, že naše mamka je taková pěkná ženská a ty spíš s čápem.
1: Dobrou noc, děkuju.
4: Tak děkuji. Dobrou noc.

A ptáme se na to, jak se rodí děti, jak se to vysvětluje těm nejmenším dětem, kterou pohádku jste slyšeli vy, kterou jste říkali vy vlastním dětem, anebo jak se na to reaguje třeba ve školách, ve školkách. Samozřejmě, že největší rozum bradové chodí, až když začnou navštěvovat mateřinu, tak zkuste vzpomínat na tu dobu, jestli to byla otázka pro vás třeba taky zásadní do života, že jo? Protože třeba najednou se objevila sestřička, že? Nebo bratříček, a kde se to vzalo? Neříkejte, že všude jenom čáp, už víme, že taky Duch Svatý. To mě fakt pobavilo. Velmi 731 800 900 můžete volat, psát na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Taky prosím pěkně, omlouvám se, jestli máte někdo vysílání noční linky na sluchátkách nebo hodně na hlas a možná uslyšíte nějaký křik, tak to prosím vás, tady se nerodí děti, ale tady se omladina zase v Kajzlových sadech, v Praze, v Karlíně dělá páteční večerní párty. No a já u toho mám otevřené okno, abych taky trochu nasosal toho chladnějšího vzduchu konečně po dlouhé době. Tak koukám se dál, taky i do vašich příspěvků, které jste odeslali, ano. Hned tady třeba Blanka napsala: dobrý večer, všichni, jsem ročník 53. A tehdy bylo všechno, myslím tím o intimnostech, pochopitelně tabu. Od rodičů ani od dvou starších sestrách jsem se nedozvěděla nic. Všechno jsem se dozvěděla až ve svých 12, 13 letech od kamarádek. Kamarádka Věra mi řekla, že milování se říká soulož. Tak se mějte, zdraví Blanka z Přeloučska. Bedřich napsal: dobrý večer, škola vám nic pořádného nevysvětlí, to je chyba. Pavel: snad nebude vadit malý vtípek. Paní učitelka se ptá dětí, jestli ještě někdo věří tomu, že děti přináší čap. Karolínka se hlásí a paní učitelka se ptá: Karolíno, ty ještě stále věříš tomu, že děti přináší čap? A ona odpoví, že ano. Asi o tom přesvědčená. A Karolínka odpoví: ano. Taky paní učitelka řekne, ať jí zavolá zítra do školy maminku, a druhý den do učebny vstoupí paní a říká: dobrý den, já jsem Čápova a prý se mnou chcete mluvit, děje se něco, přeji všem dobrou noc, Pavel.

0: Tak se mi to podařilo najít. Proč děti nosí většinou čáp? No, protože čáp měl vždycky prý dobrou pověst. Je velký, nápadný, důstojný, vrací se na jaře, staví hnízdo vysoko na komíně nebo na střeše a lidé ho měli spojeného s domovem, štěstím a novým životem. Když se čáp usadil na střeše, bralo se to jako dobré znamení pro celou rodinu. Navíc se čápy vracejí na jaře, tedy v době, kdy se příroda probouzí, rodí se mláďata a všechno začíná znovu. Pro dospělé to byla kdysi pohodlná odpověď na dětskou otázku, odkud se berou miminka. Místo složitého vysvětlování stačilo říct, přines tě čáp.
1: Noční linka.
0: A vítáme nový den. Je tu sobota 8.8.2026. Podle kalendáře koukám ostřím, slaví svátek Soběslav. Podle příjmenáře červený. Tak všem jenom to nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, posílám úsměv a miminko.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Proč děti nosí většinou čáp? Měli jste v tom guláš, když jste byli malí, když vám řekli tuhle tu odpověď na to, když jste se ptali, jak to, že se tady zjevila sestřička nebo bratříček, nebo jak se oni dostali vlastně na svět. Myslím, že Jiří Schellinger má tu nejtrefnější písničku k tomu dnešnímu nočnímu povídání ve vysílání Českého rozhlasu.

0: skupina Františka, Ringo Čecha, Jiří Schellinger a Miminko. Tady noční linka dnes z Prahy s Honzou Macounem a ptám se, když čáp přestane stačit. Ptali jste se jako malí doma napřímo, jaké zvláštní odpovědi bylo možné slyšet ve škole, nebo jak moc vás zaskočila samotná pravda? No, obecná pravda je jednoduchá, když dospělí mlží příliš dlouho, děti si odpověď stejně najdou jinde a ne vždycky přesně, citlivě nebo ve správnou chvíli. Proto zůstávají v rodinách historky, kterým se po letech smějeme, i když tehdy bylo všem u stolu trochu horko, že?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, kdo nám otevírá další hodinu vysílání noční linky? Tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Božena.
0: Dobrý večer, Božena. Tak povídejte, u vás to bylo jak? Čáp? A nebo?
2: No, u nás čáp nosil jenom chlapce.
0: Ano.
2: A v ránu přinesl děvče.
0: Jo, tak.
2: No, u nás v rány nosili děvčata.
0: No to teda.
2: No ano, tak se to u nás říkalo.
0: Kolikrát se u vás vrána otočila?
2: Vrána byla u nás dvakrát. Čáp u nás nebyl.
0: Nebyl. Nějak nenašel správnou cestu, evidentně.
2: Ne. No ale ta starší dcera, ta právě byla šťastná, protože říkala, maminko, až pojedeš do Kolína, tak tam počkej, až budou mít jenom holčičky. Já nechci bratřička. A já jsem říkala, no jo, ale to prostě se nedá takhle to. Jo, holky říkali ve školce, že tam děti mají v sudu a musíš počkat, kdy až tam budou holčičky, tak si vemeš holčičku a já bratřička nechci. No náhodou měla štěstí, že teda byla sestřička.
0: To mi řekněte, to jí vlastně nedošlo, třeba i z toho, že jste měla bříško.
2: No tak já jsem se vždycky spravila tak po 6 kilo.
0: Jo, že to jako splynulo s tělem.
2: Takže u mě to bylo jako když jsem se trošku spravila.
0: Teda, že se tomu usmívám, to samozřejmě ne na téma váhy, protože každá žena přibere při porodu, teda myslím.
2: No, někdo přibere hodně, no.
0: No, a já pak dávat to štěstí, dolů, že... no. Vycvičila jste to?
2: No, tak nějak, měla jsem asi dost práce, no.
0: No, to potom přišla ta druhá vrána, ne?
2: No.
0: Vlastně, to je jasné. No a teď ještě předpokládám, že i vaše děti to museli taky vysvětlovat třeba svým dětem. Už na to došlo?
2: No určitě. To už těmhletěm dcera, jedný už je přes 67, jedný 63.
0: Aha, tak
2: jsou babičky.
0: Tak to chápu, takže v tom případě tady už je to úplně jiný. Jak to může probíhat třeba v dnešních rodinách v roce 2026? Jako, a babi, dej pokoj, já se kouknu na internet, já to vím. Nebo...
2: To oni všechno vědí, oni vědí jsou to. Teď chytrý.
0: Jo, no tak předtím byli taky chytrý, že jo?
2: No jo, byli, no.
0: Ale stačilo jim málo.
2: Asi měli jiný, nebyli tak zvídaví, nebo jo. Já nevím, no. Tak se to tak nějak bralo.
0: Tak fajn, já si tady píšu k vám vrána dvakrát. Moc děkuju, Boženko, dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Když se děti ptají, odkud se berou miminka, rodiče po celém světě často sáhnou po pohádce. U nás a v části Evropy vede čáp. Přiletí, přinese uzlíček a dospělí mají na chvíli vyřešeno. Podobnou roli má čáp i v Německu, ve Francii nebo v anglicky mluvících zemích. Jinde se dětem říká, že se miminko našlo v zelí, v růži, v zahradě, v košíku a nebo ho přinesl anděl. No, to zelí, to prý souvisí hlavně s venkovem a zahradou. Dítě se našlo v zelí, protože zelí roste v hlávkách, je schované mezi listy a působí něco jako odkud se dá něco vytáhnout nebo objevit. Byla to lidová venkovská odpověď, jednoduchá, neškodná a trochu komická. Růže, ta je jemnější a romantičtější verze. Růže znamená krásu, lásku, něhu a nový život. Říct, že se miminko našlo v růži, zní něžněji, než vysvětlovat biologii. Košík, ten funguje prý proto, že košík je obraz bezpečného přinesení. Miminko v košíku připomíná dárek, něco opatrně uloženého a doneseného domů. No a anděl, tam ten se používá, kde je dítě vnímáno jako dar z hůry. Nábožensky nebo poeticky, miminko nepřišlo jen tak, ale bylo rodině posláno. Anděl tomu dodá čistotu, ochranu a zázrak a pak jaký parchan z toho vyroste. Všechny tyhle verze mají společné jedno. Dospělí se snažili odpovědět bez trapnosti a děti dostali příběh, který byl hezký, srozumitelný, no a na chvíli stačil. ...731-800-900 můžete psát na linka@rozhlas.cz anebo taky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tady je Honza Macoun, kdo nám volá teď? Halo, halo.
1: Dobrý večer, pardon, tady je Melanie.
0: Melanie, zdravím vás, prosím stlumit rádio nebo vypnout, ať nás neruší.
1: Ano, pardon.
0: Nic se neděje. Melanie, u vás je to jak?
1: No, já vám to hned povím.
0: No, protože já jsem jedno velké ucho.
1: Ano, zvětšte je. Tak já jsem byla jedináček. Strašně jsem toužila po sourozencích.
0: Ano.
1: No a dostala jsem radu vrány, nosí holčičky, spad za okno cukr. Čápy nosí chlapečky, sypat za okno mák. Pytala jsem střídavě obojí a jednou ono to padalo i na zem a tak si vzpomínám, že jsem jednou dostala jednoduše od maminky na zadek a nějak mě to teda si přešlo a tak jsem se s tím musela smířit, prostě sourozen nepřišel. Ale pak jsem se vdala a narodil se mě chlapeček. Chlapeček začal chodit do školy a začal se dozvídat tajna a začal filozofovat.
0: Ano.
1: A jednou přišel za mnou do koupelny a ptal se, jak se narodil. No tak já jsem mu řekla, že všechno, co je maličký, se narodí z vajíčka. Ptáček, děti, zvířátka, všechno. Ale že je to velmi složitý a že se to bude postupně učit a já mu to budu vysvětlovat a on poroste a bude vědět. A on mě řekl, a když jsem se já narodil, byla po mně velká skořápka a já jsem mu řekla, určitě, po tobě ano. A to s ní udělala. No i pan doktor, to se vyhodilo. A proč mě u mě schovala? No tak jsem to nechala tak, jak si jsem to zahrála. No, ale dneska je z něho úspěšný gynekolog a porodník.
0: Tak si myslím, že teda on poměrně přesně i bez pohádky ví, jak se to jako děje.
1: Teď už to bezpečně to ví. Ale jednou jsem to dala k dobrýmu mezi jeho kolegy a oni se jako se ťukli do čela a řekli, no jo, proto on je tak bohatý, že prodává ty skořápky.
0: Já mám takový pocit, že kdybych tohle to slyšel já, tak samozřejmě, než vyrostu do toho gynekologa, že, tak bych se obával jakékoliv smaženice, kterou byste mi udělala, nebo vařeného vajíčka.
1: To mě nenapadlo. No,
0: chápete to spojení, že jo? Kolik dětí jste zavraždila, kolik jsme jí snědli, že jo?
1: Jo.
0: Milánie, děkuju.
1: Teda, ano. No, tak z kořápky jsme teda ne. Potom jako ne. Při jídle se do toho dostalo novou dimenzí, to jídlo. Tak to se jako to neschovával. Ale to si uchoval v paměti a jak říkám teď kolegové při jedné příležitosti, já jsem u ní taky byla, byla to nějaká večeře ve sklípku. Mu říkali, no jo, proto on je tak bohatý, protože on prodává ty skořápky.
0: No jo, tak ne? Třeba se budou hodit do dalších rodin, jsme zvědaví, do jedné hodiny ještě času dost, co nám ještě kdo povypráví, tak vám, Melanie, poděkuju. Pěknou skořápkovou dobrou noc.
1: Řeknu s kořápkovou dobrou noc. Mějte se hezky.

Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku a dnes na téma, jak se rodí děti. Jo? Já myslím, že těch příběhů, příspěvků ještě pár zažijeme. Kdo se budete chtít připojit do našeho povídání, tak směle do toho, těším se na vás. Samozřejmě, čím neuvěřitelnější, tím lepší, ale zatím jako osvícený... Byla jsem osvícena Duchem Svatým, to myslím, že zatím vede. Eva napsala třeba, zdravím vás Honzo i noční linku, když mě bylo 6 let, tak že budu mít sourozence a že kluky nosí čáp, holky vrána, že v ráně se dává cukr za okno, tam byla ta miska s cukrem a v květnu přiletl čáp a přines bráchu a já ho nechtěla a že ho hodím na hnoj. A když jsem ho vozila venku v kočárku, tak jsem s tím kočárkem drncala, že ho z kopce pustím na silnici. No, viděla to sousedka od silnice a zažalovala to mámě. Já dostala világoš. Zdravím z Krkonošova Eva. Mám tady další příspěvek. Zdravím noční linkaře u nás, co si pamatuji, nikdy se nemluvilo o tom, že děti nosí čáp. Tak jsme tak nějak vždy věděli, že se rodí maminkám, téma předtuchy. Měla jsem předtuchu, která se vyplnila. Ano, poznamenám si. Daniela, dobrý večer, ještě dnes rdím, když si na ten trapný příběh vzpomenu. A po generaci mých vnoučat je naprosto nepochopitelný. U nás byla taková prudérní výchova, že když jsem se asi v 10 letech osmělila matky zeptat, řekla, milující se lidé si musí dát takový speciálně hluboký polibek a z toho se narodí děti. Asi takový? Byl to on? Ne. Nebyl. Ten nebyl tak hluboký, už jenom z toho důvodu, že vy tady pokračujete, že o sexu a těchto věcech se doma nemluvilo. Chodila jsem do prvního ročníku gymnázia, když za mnou přijel kamarád až z Bratislavy, s kterým jsme si psali. Od tehdy vlastně 22letého kluka jsem dostala první francouzský polibek. Tak to už má hloubku, to je jasné. Zatmělo se mi před očima, zatočil se svět a večer jsem utíkala za kamarádkou a říká mi, že jsem asi těhotná. Pověděla jsem, co se stalo, moc se rozesmála a nevěřila, že v tomto směru jsem naprosto nevzdělaná. Byla jsem šťastná, že v 15 polibek přežiju a nebudu mít doma průšvih. Začala jsem pak trochu studovat odbornou literaturu. Dnes jsou mladí, mnohem informovanější, to je asi lepší. Daniela. Danielo, jestli to nebude úplně blbé, tak já vám taky posílám polibek, ale nic z toho nebude. Ta byla štípaná, teda aspoň myslím. A další volající už za chvíli pro vás, téma, když čáp přestane stačit. Těším se na vás, na vaše zavolání, tak teď je ta vhodná chvíle.

0: Chvilku před půl jednou z vysílání taky Petr Spálený. Dojde i na hudební vránu, na tu si ale počkejte. Aničko, pěknou noc přeji i vám.
1: Dobrý večer, ještě jednou zdravím vás i všechny posluchače. A zažila jsem taky to, že se mě moje malá v první třídě zrovna se vyskytující Pavlínka přišla zeptat, jestli je to pravda, že jí vyndali mě z bříška a takhle byla velká a ukázala ručička má asi 10-15 cm. Tak já jsem říkala, no, byla si velká a ukázala jsem těch půl metru asi takhle a je pravda, že tě vyndali mě z bříška. A ona mi říká, a jak mě vyndali? A já jsem říkala, no v nemocnici pan doktor a já to zaspala. A ona zase říká, a ty si teda nepamatuješ, jak mě vyndali? A já říkám, nepamatuju, Pavlínko. A ona se zamyslela a říkala, no a taťka si nepamatuje, jak mu vyndali Vítka.
0: Ježišmarja.
1: Domnívala, že klukci asi se vyndavají tatínkům z bříška. Tak jsem jí zase řekla, že i Vítek byl takhle velký a že i Vítka vyndali mě z bříška.
0: Ježiš, tak aspoň něco jste uvedla na pravou míru. No, jako.
1: A já říkám, Pavlínko, já to zase zaspala. Pan doktor v nemocnici ho vyndal a já jsem to zase zaspala.
0: Z vás neberte ty prášky na spaní. Podívejte, to dítě z toho nemá rozum do dneška.
1: Takže zažili jsme příhod s dětma moc, velice krásných a já spíš bych vám řekla vtip, který jsem všechno, co říkají ostatní posluchačky, že se o tom nemluvilo, že ta doba byla taková, že opravdu jsme byli dlouho i v nevědomosti. A já jsem nastoupila po škole do zaměstnání a tam jsme měli vedoucího, byl to zahraniční obchod a ten i v němčině vyprávěl vždycky, když už pak byla zábava, vtip. A já ho řeknu, a je to právě něco podobného. Děti ve škole mají zjistit, jak se narodili. Tak Pepíček přišel za tatínkem a zeptal se a tatínek mu řekl, že ho přines čáp. Tak to napsal do úlohy a ve škole paní učitelka si ho zavolala a říkala, Pepíčku, kdo ti to řekl? A no tatínek, víš Pepíčku, jdi a zeptej se maminky, tati to vysvětlí víc. Tak Pepíček šel za maminkou a ptal se, jak se teda narodil, nebo kde se teda vzal. A maminka mu říkala, víš Pepíčku, já byla mladá, tatínek byl mladý, mezi náma byla velká láska. A z té lásky si se narodil ty, nebo si vzniknul si. A pak jsem tě 9 měsíců nosila pod srdíčkem, no a pak mám dole 2 dírky a tou přední dírkou si po těch 9 měsících vypadl. A Pepíček se zamyslel a říká, no to je báječný, maminko, představ si, kdybych vypadl tou zadní, tak jste měli hovno a ne Pepíčka.
0: Ježišmarja. Děkuju.
1: To byl vtip, který byl říkaný i v jiných jazycích.
0: Moc děkuju, ať se daří.
1: Na mě byl teda tenkrát, mě bylo, já nevím, 20, když jsem tohle slyšela. Nic. Všem přeju hezký večer.
0: Ano, i vám.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkujeme.
1: Taky děkuju.
0: Prodloužila jste nám život, to se zase musí ocenit.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: Kdo mi píše? Emma z Olomouce. Dobrý večer všem. Když jsem na mamku vyrukovala s otázkou, jak jsem se narodila, tak mi odpověděla, že táta praštil dveřmi a já jsem se vyskytla v květináči. No byl to šok. Tak jak já jsem se bála praštit dveřmi. Hezkou dobrou noc přeje Emma. Tady už dlouho nepromazali dveře, ale jak když se na ně podívám dobře a za ně, to máme taky nějakou květinu, ale nikdo v ní není. Nikdo. Ani Petr Kubala tam není. Ne. Tak tady je to v pořádku. Poprosíme případně namazat. No a ještě jeden příběh jsem tady zaznamenal. Kdo mi to napsal? Nemám podpis. Jo, mám v mailové adrese, takže Majka. Zdravím vás i posluchače. No asi v 6 letech, kdy se mě měl narodit sourozenec, tak jsem mamince objevila brožurku, jak se přichází na svět od začátku až do konce. No a tak jsme to s kámoškou proštudovali a došli jsme k závěru, že to my nikdy dělat nebudeme. Žádná děcka nechceme. Ale pak se mi narodili ségry, dvojčata, to víte, že přiletěla vrána hned dvakrát a to už jsem nechápala vůbec. 7 let, nic a naráz 2. V knížce nebylo ani zmínky, jak vzniknou dvojčata. Tak dobrou.

Ani vám nevím, jestli zpívající Radek Pastrňák má sestřičky, ale jestli jo, tak ta písnička k tomu sedne, jak sedinka na hrnec.

0: 731 800 900, taky dost píšete jako Veronika, dobrý večer, ve školce, kde jsem pracovala jako provozní, jsme s dětmi zažili mnohé veselé situace. Jednou přišla návštěva, žena, která byla půvabná, chlapeček se na ní zadíval a paní učitelky se potom ptá, proč ta paní nosí pod tričkem melouny. No, když se potom v prosinci chystaly mikulášské masky, chlapec jménem Jirka si vystřihl poměrně hodně dlouhý jazyk, který vložil do mikulášské masky. Obratem ho ale vyňal a zasunul si ho za tepláčky. Všichni jsme se smáli. Chvilku to byla legrace pro učitelky i děti. Doporučení rodičům, čím dříve svému dítěti vysvětlíte, o co se jedná, dáte mu výhodu. Protože může říct, jak to chodí, bude autoritou, děti k němu budou chodit pro radu. Pokud nevysvětlíte, stane se terčem vtipu a posměchu. Krásný večer, Veronika. Veroniko, je pravdou jest, co jste určitě napsala, obzvlášť když je pravdou také to, že vaše obecně rady musí mít zákonitě váhu, protože každá z těch učitelek mi zcela jistě a včetně vás potvrdí, že nejvíc informovaný o rodině jste právě vy. Takže proč si budeme lhát, že? A další volající, kdo je na druhé straně, tady Honza.
1: Dobrý den, tady Eva z Krkonoš.
0: Zdravím, Evi. Povídejte, jak jste se dostala na svět, víte?
1: No tak já jsem se to dověděla docela brzy, už ve školce, a tak trochu podle, no vlastně úplně podle pravdy, protože moje mamka měla dva mladší bratry a oni oba si pořídili rodinu. Takže já jsem vzala tetičky s křížkem, tak jsem se

0: měl. A na Vánoce k nám přijali s tím malým miminkem sestra na návštěvu. A můj tříletý syn si myslel, že mu miminko přines Ježíšek pod stromeček. Tak jako dobrý, on to nejdřív neříkal, že to, ale když odjížděli, tak se tak divně tvářil, proč mu to miminko berou. Protože si myslel, že mu tam zůstane.
1: Jo, takhle, takovýhle dárek.
0: Jo, takovýhle dárek. A on se mě teda potom taky ptal, jako kde se to miminko vzalo, že jo? Tak říkám, no teta ho měla v tom bříšku. A tím jsem myslela, že to skončí, ovšem ono to tím neskončilo. Tím jsem mě ptal, jak jsem dostala ta malá kačenka, ta jeho sestřenička, do toho bříška. No, jenže to bylo necelý čtyřletý dítě, že jo, tak teď já taky, jak mu to vysvětlit, jsem nevěděla. No ale pak mě napadlo, říkám, tak měla se teta sestra, jdou se měli moc rádi, no a z toho je kačenka, jo. No, tak naštěstí mu to stačilo, nemuseli jsme to moc rozvádět. Takže ty podrobnosti se samozřejmě dověděla, že byl trošku větší. Ale někdy nás opravdu ty děti dostanou docela do úzkých.
1: Věřím, ale jsem rád, že jste vlastně povídání začala tím, co píše Veronika, o které jsem vlastně mluvil, vlastně před vámi do vysílání, že doporučení rodičům, čím dříve svému dítěti vysvětlíte, o co se jedná, dáte mu výhodu, protože může všem říct, jak to chodí a bude tou autoritou. Takže to jste teďka potvrdila. Takže vám za to děkuju. Děkuju moc.
0: Přeju vám hezký večer.
1: Děkujeme. Naschledanou.

0: A další čapí okénko tady máme, anebo vraní. Mám tady příspěvek od koho? Koukám. Dobrý večer. Já jsem celkem brzy přišel na to, že děti nepřináší čáp. Přišel jsem na to, že děti přináší paní Vaníčková z Bedrnic. Bylo to asi 26. dubna 45. Mě byly 3 roky, když k nám přijela babka. Jako malý kluk jsem nakoukl do pokoje, kde mamka ležela, ale oni mě vyhodili. Po nějaké době jsem si to dal do souvislosti, že ta babka nám dovezla bratra Vladimíra. Asi se s ním moc netahala, protože vážil jen necelé kilo. Podle naší mamky byl bratříček udržovaný v krabici od bot a v troubě u kamen. Byl to první inkubátor. Nakonec bratr dorostl až do metráku v dospělosti. Zažil jsem ještě 2 porody bratrů, to už mi bylo 10. Mamka si pro ně vždycky jela do porodnice do Moravského Krumlova. František.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Další volající. Haló, kdo nás poslouchá?
2: Červená, tady Eva.
0: Ano, a vy povídejte.
2: Já mám takovou legrační příhodu. Já jsem se narodila v Praze. Žiju teda v Českých Budějovicích a už jsem stará, hodně stará baba.
0: Ano.
2: A když jsem se asi v 6 letech ptala mého otce, s kterým jsem chodívala po Praze, po památkách, kde jsem se narodila, tak on mi řekl, v Londýnský ulici,
0: já taky.
2: Pojď, já ti to tam ukážu. No, tak jsme tam šli, to byla tenkrát na tu dobu jako dobrá adresa na porodnici a on, já jsem se hrnula dovnitř, no tam dovnitř nesmíme, nejdeme nikoho kupovat. Oni mi tě prodali. Tam byly regály a řekli mi, když si vezmete tady tu holčičku, tak mám dáme ještě 300 kila.
0: Ježišmarja.
2: A já to, mě to vůbec jako nevadilo, mě to naopak, to byl o to strašný srandista. A mě to hrozně bavilo, všem jsem to vyprávila. Asi do 10 let jsem to tak pořádně nevěděla. A pak mi to matka jako vysvětlila.
0: No, co tě, ježiš, s tou dětskou hlavou, já bych hned tatínkovi...
2: Ale tohle to, že mě jako koupil ve vnoc.
0: No, já bych ale položil hned doplňující otázku a byla jsem ve slevě třeba, nebo tak?
2: Prosím.
0: Jenom jestli jste nebyla ve slevě třeba, nebo jestli jste byla na bodíky.
2: No, ne, ještě mu dali 300.
0: Jo, 300, tak to bylo ještě takhle. No jo, no.
2: Aby mě opravdu odnes. No a já jsem mu to věřila, jako všichni příbuzní se tomu hrozně smáli. No ale jako neměla jsem z toho žádný trauma prostě. Já to vyprávím ještě teď a bude mi 80.
0: 5 rohlíků, 1 červené mlíko a 1 holčičku.
2: Než to vemete, a jaká paní furt mě tam odháněla, no tak jsem vydržela, tak jsem ráda.
0: No
2: ráda vás poslouchám. A tohle mi napadlo, že tenhle ten jako příběh se sem hodí.
0: No, sedlo to nejenom příhodou. Děkuju, zdravím do Budějovic a jinak máme adresu.
2: Ať se vám daří a je ano. To moc hezký pořad.
0: Děkujeme.
2: Hezky,
0: dobrou noc. Mě těší, že jsme teda jako oba dva z té Prahy 2 nebo 2 z Prahy z té porodnici v Londýnské, teda ono už tam není, ale byla, teda máma říkala, vy jste mi to teď vlastně částečně potvrdila, ale vlastně to teď, když nad tím přemýšlím, tak asi maminka s tatínkem taky tam asi šli na nákupy a mě koupili. Nebo nevím.

0: No, tak nevím, kdo je lepší, jestli Čáp nebo Bocian, ale slyšeli jste zpěváka, který se jmenuje Pavol Hamel. Pěknou noc přeji komu a kam?
1: Dobrý den, tady dobrý noc, přejeme dobrou noc, hezkou noc, Petra. Já občas vyučuji děti, čtvrtou, pátou, šestou třídu. A vím, že ty děti jsou zvídavé a oni to chtějí vědět, oni jsou zvědavé, oni na to čekají. Ale hlavně totiž můžete to pojmout jako lekci, jako hodinu vědy, hodinu výuky, prostě můžete to vzít v noci, pod stan, kamkoliv jinam, to je úžasná příležitost se těm dětem tomhle věnovat. A můžete to vzít, prostě nastudujte si biologii, jak to funguje, a v podstatě až dojde na tu skutečnou věc, tak můžete říct a proto, aby se dvě děti spojily, jsou rodiče vybaveni tak a tak, to je jenom návrh, ale můžete to opravdu říct technicky a vyhnete se takovým těm nepříjemným otázkám a pak už to půjde samo.
0: Jo, to
1: funguje.
0: Děkujeme, zdravíme, ať se daří, děkujeme moc. Naschledanou, dobrou noc. No, je to pravda, člověk by měl říct asi tu pravdu hned, nebo čím dřív, tím líp. A teď vlastně otázkou je, a to myslím, že budeme probírat i v některé z dalších nočních linek, právě ta rodičovská lež, ale tak jako obecně, když se rodiče třeba rozvádějí a teď zalžou tomu dítěti ten správný důvod toho proč. Ale o tom příště, teď ještě musíme doprobrat téma, když Čáp přestane stačit. Tak kdo nám to uzavře, to dnešní povídání? Haló, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Tady je čtenářka z Valašska, posluchačka.
0: Ano, zdravím vás, povídejte, jak to bylo u vás?
2: No, já jsem měla dvě dcery, jsou po roku od sebe a byli jsme někde na vyšetření ve vojenské nemocnici v Olomouci, to si pamatuju, právě v čekárně nebyl nikdo. A oni měli 3-4 roky. A ve školce se něco doslechli, tak přišli, že mami, jak jsem se narodila. Tak já jsem nevěděla, co říct, tak jak ta paní, říkám, tak tam dole tou malou dírkou si vylezla, byla si bříško. A no mami, ale to jsem nemohla vylezt. No vylezla si, to tě vytáhli ven. No a tím to skončilo, se zamysleli, přišli domů, byli zavřeny v pokojíku, já říkám, holky, co se děje, a oni brečeli. A měli v ruce, dřív byly takové ty mimina, bylo jak dítě velké. A my dívej se, jakou to má hlavu, a ta dítě je tak malá, to nevěla. Takže tím to pak jsme něco vysvětlovali samozřejmě ještě.
0: Tak to už jste potom museli říct zpravdu ven, no. Ne? Chudák, hlavička zavařená. Tak děkuju i vám, moc vás zdravím a díky.
2: Dobrou noc.
0: Tak tohle bylo rychle, tak víte co, ještě dáme jeden telefon, tak to bude na vás. No a taky poslední příspěvek čtený, takže než se nikdo dovolá, tady to mám. Ivana mi napsala, to je stručná zpráva. Našich známých farářů synek prohlásil, že až budu velký, tak budu mít dvě děti. Známý na to. Pán Bůh rozhodne, kolik dětí budeš mít. Jo, ale já to vím, budou dvě. Ohmatal jsem se a mám dvě vajíčka. Všem klidnou, dobrou noc, Ivana.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kotečník i Michal Tučný si na nás udělal čas v rámci nočního vysílání Českého rozhlasu, v rámci noční linky na téma, když čáp přestane stačit. Tady mám ještě taky reakci od Martina, který napsal vlastně reakci na to, když jsem tak jako do plezíru hodil, jestli Radek Pastrňák, který naspíval písničku Vrána, nebo Vrány, tak jsem vzal to jako takovou úvahu, jestli to znamená proto, že se narodili jemu sestry, nebo jestli má dcery, tak tady vidím reakci. Zdravím tě, Honzo, jen chci potvrdit, že Radek Pastrňák má dvě starší sestry. No, prosím. A pak, že to nejde. Jde to. Tak kdo bude poslední, kdo nám zavolá do noční linky? Kdo bude přepojen a kdo to celé uzavře? A doufám nějakou milou než plačtivou vzpomínkou. 731 800 900. Vám se to podařilo? Halo, halo, kdo jste?
1: Dobrý večer, pozdní večer, tady Zita. Já mám jednu takovou kratičkou příhodu. Jela jsem autobusem, babička tam cestovala se dvěma dětma, takový, řekla bych, chlapeček, první třída, holčička, menší. No a babička by je zabavila, tak jim říkala zvěrokruh a tak. No a najednou chlapeček se zamyslel a říká, já jsem blížené. No to se tatínek s maminkou blízali a tak jsem vzniklá. Takže tohle to bylo prostě rezime dětský úvahy.
0: Moc děkuju i za to, i za tu stručnost, protože fakt musíme končit. Ať se vám daří.
1: Já bych, to jsem to zkrátila.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Já taky. Mějte se hezky. Dobrou noc.
0: Ať se daří, samozřejmě děkuju všem, kteří jste přispívali do dnešního vysílání, do noční linky. Vážím si toho, že jste si udělali čas, chtěli jste zavolat a podělit se i o to, co třeba pobavilo vaši rodinu, nebo čím vás zaměstnala hlava, když jste dostali odpověď na to, proč do vaší rodiny zavítá čáp a přinese toho či onoho, nebo ta vrána, případně osvícený Duchem Svatým. Všechno se počítalo, tak ještě jednou děkuji všem vám, kdo jste se dovolali a kdo jste napsali, ať už Zita Růžena, Eva, další Eva, Anna, Melánie, Božena, Jana, Jarka, Staňka, Petra, Věra, Lenka a Jana. Děkuju, děkuju, děkuju, děkuju. Takže teď už víme, jak se rodí děti, to je zásadní informace. Samozřejmě zaznamenal jsem i na internetových stránkách, tam, kam děláte své příspěvky k tématům, tak ty, které byly pro dnešní vysílání, tam budou až do páté raní, to znamená rozhlas.cz/linka. A v pět ráno se to překlopí do nového tématu, do nové noční linky, která bude začínat už dneska hodinu před půlnocí v sobotu 8.8.2026. Tetelím se blahem, to vám teda řeknu už teď, protože to téma, to jste vlastně tak nějak vymysleli vy a tak nějak já jsem se poměrně rychle ujistil v tom, že proč ne, Honzo, protože tohle tě bude bavit a posluchače snad taky, protože železnici tu můžete milovat anebo nenávidět. Ale když je někdo posedlý železnicí, určitě o někom takovým víte, jak se to projevuje, co všechno je člověk schopen udělat pro železnici, jak moc vy máte rádi železnici, jste jí posedlí, jste šotoušem, víte, kdo je to šotouš? Budu moc rád, když se zapojíte do noční linky i vy. Ano, i vy, kteří jste dneska pasivně poslouchali a jenom tak jste přemýšleli, že byste mohli zavolat, ale ta železnice, to je váš revír, tak se na to těším, až přijede Žehlička, Hurvínek, anebo až budeme muset vyskakovat za jízdy, protože vlak nezastavuje, protože máme zpoždění. Nemáme zpoždění v rámci konce noční linky. Je tu závěr. Prahy se loučí Honza Macon, přeju vám pěkné sny. Samozřejmě klid, pohodu, úsměv. Loučím se do regionu, do sítě Českého rozhlasu, taky do stanice Pohoda. Jsou pro vás připravené další pořady. No a já se na vás těším, už dneska jdu to vyspat pořádně. Doufám, že se mi nebude zdát o žádném zvířectvu. Ta moje bára mi stačí. No ale když to tak vezmu, k báře by se hodil taky přírůstek. I asi bude úplně jedno, kdo by ho přivedl nebo jak by přiletěl. Ale já myslím, že jako čáp by byl fajn, ale nevím, jestli tomu porozumí. Nic, to je jenom moje úvaha. Moje posedlost železnicí, téma další noční linky. Loučí se z Prahy Honza Macoun, z Karlína, z karlínského studia Českého rozhlasu. Uklízet, ať nikdo tady nenadává, že jsem tady ponechal nepořádek, nešknuli bordel. A plný páry zítra naslyšenou. Zítra. Do uvozovek.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
2: Posaďte se.
1: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
2: Nepovídejte.
1: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archivu, v rozhlase i v televizi.
2: Ano, co nejdebrej, ne?
1: Proč?
2: Ano, ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
1: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
2: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
1: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají?
2: No podívejte se, tak co pak je vám?
1: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
2: Já už to mám.
1: No sláva.
2: Vy nejste vy.
1: Ale už toho nechte. Já jsem já. Moderátor Českého rozhlasu.
2: Všecko znáte?
1: Všechno ne.
2: Ovšem, najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to vaše šíre? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
1: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta, hecovali známí, aby se přihlásil na jemu, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.

zavala, zapomněla, že přijde jaro, po jaru léto, po létě zas ten smutný čas. Čtyři muzikanti hráli, jedli, pili, hodovali a přitom se uradili, jak jí dostanou, chytne

0: kaszlu, a ziebil hrad, tak dostal.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomíná Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některé otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě. A všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím se dá říct.
4: No tak, počkej, abyste vás nevěděli. Já si to pamatuju, když jste to točili. Totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, a že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
2: No ano,
5: že
2: ano,
5: se to točí,
2: ano.
5: Jo?
2: Radku, to nás spojilo.
4: To prostě. Jsem řekl slušně, jste měli za
2: nás to spojilo.
6: Láska k těm vojskům, nebo co?
2: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vznikl.
4: Ale no tak.
2: Pánček a nějaký synáček z toho vznikl. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putimi na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latrny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menších, a druhý po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechnikovi, poslyš, něco tady musí být.
4: Malinký
2: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisére, samozřejmě, to jenom tak lehce pšouk, ne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, no, poslali na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskavý. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. To prostě byla to hrůza. Za 10 minut jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, děla tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říkali?
6: Aziati.
2: Ne, no Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale tohle, toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
1: O dva roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. Pětidílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
7: Ne.
5: my jsme úplný nudisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
7: Blbost!
5: Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, býval přeci architektem, že jo?
8: Ale Zahradnin, z toho může být nejveč funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
5: Sakra, musí se snažit.
8: No, ale znáš ho, ne?
4: Tady něco vyklape. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A je zůstává rozum stát.
5: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
4: To by to musel nejdřív najít.
5: No pošleme mu prachy přes studenýho.
8: Je, já jsem to hned říkal, že v tom máš studený prsty.
5: Podívej, jsou nějaký prachy?
4: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
5: Podívej, když vezme studený peníze, tak je to konec fantoma, jasný?
4: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc?
5: 80, úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
8: A proč zrovna já?
5: Protože seš důvěryhodnej.
4: A já ne.
5: Ale ty mlč, ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Franti. Za divadlem parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
8: Heslo divadlo.
5: Nasedneš do něj, udáš studenýho adresu, zajdeš tam a předáš studenýmu peníze. A potom, co potom? No potom půjdeš domů pěšky, že ano? Protože někde a na něčím ušetřit musíme.
4: Je dobrý plán.
8: To jo, no tak to vyšlo.
5: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že kamenný divadlo vyjednává se studený.
7: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
8: Buď klidnej na mě, spolehne.
5: To jo, fajn.
4: A fantoma máme lepší.
1: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna, k mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval, takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
5: Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu.
9: Prosím, prosím.
1: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
5: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 per. Přejete si bílé nebo šedé?
7: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
10: A dárek pro dcerušku, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
7: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
10: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
7: No, co bych vám říkal, divoch, tornádo, uragan, vážně.
5: Něco takového.
10: To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
1: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
11: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět o přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich, a nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl: co si račte přát, pane? Já jsem nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá. Spustil tehdy po brněnsku. Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté, odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
2: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajnej má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpě jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft nebo co? Víte? Ne, pane nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No, no, no. Já vím. Prosím. No to nás potěš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
3: No,
2: fafejta.
3: Co pak?
2: Podívej se, přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny a Pepa nám zahnul.
3: Pepa zahnul?
2: Ano.
3: No Pepa je světák, to přece víš.
2: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
3: To neříkej.
2: Ano, ty sporá, prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat.
3: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
2: Pepa je...
3: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
2: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
3: Jakou?
2: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Když kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
3: Já ti říkám, že Pepa je světák.
2: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhali.
3: Jak to?
2: Přece komise pozná jednoho jelena od 2, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
3: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
2: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
3: To jsem.
2: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle pročetok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivokrátě?
3: Lenzo, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a straší dělá velice dobře.
2: No a co?
3: No co?
2: A Jelena ne?
3: No Jelena ne, kamaráde, ty mě taky pozná.
2: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
3: No já budu dělat Jelena v dálce.
2: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
3: Ne, zkusí to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
2: Zkusí to, je to jednoduchý.
3: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
2: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
3: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
2: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
3: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
2: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
3: Kaviár.
2: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
3: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
2: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmali, tady to musím být.
3: No, postaví. Lojzo. A kde tolika ti množství přišel, prosím?
2: Kde jsem tolik boků nazbíral?
3: No, kde jsi to nazbíral?
2: Kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
3: No počkej. Na jedno si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
2: To si myslíš, papejta?
0: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč si to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. To je samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně, tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní, časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte ha, a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem vězí nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta, zbrd myslivce a jinýho se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: No, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, malý jako kanec. A povídá, Fafejta, kam pak s tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte, co to znamená tohle, co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku, a koho vábíte?
0: Lidušku.
1: Kdo to je Liduška?
0: No přece dechovka z Klatov.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Staňte a jdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny. V Hanáckém kroji je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlivovice. Víte, můj strýc byl modrý a dost jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Číšničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý for, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomoucu, v té samé hospodě, chcel jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepu. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kup

0: Ušetříte za taxi. Nevěstu se ženichem vezu já.
1: Jenom aby jsme neušpinili.
0: Rozo, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stav, fůru, peněz.
2: A já.
0: Ale stavil jsem se cestou na přehradě.
3: Ukaž, Maře.
1: Pane Bože,
0: to je.
1: Co s tím budeme dělat? Vždyť u nás ryby nikdo nejí.
3: Kusí, co? Jedu. Já.
4: Aspoň tu štiku si mohl nechat vedoucímu mototechnik. I tak by bylo dost.
0: To znáš, Maře.
2: Ona já.
0: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schovej to před babi.
2: Já, babi. Toj. Tam vidí milý synku přes tři dní.
5: Kolik, tři?
6: Tři. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
0: To roba.
2: Správná roba.
1: Škoda, že nepřijedu všetci vnuci. No, to je tak. Jedni jsou na vojně. Druzí na studiách, tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A tvoj, že ti z Prahy přijedu.
2: Tak, Robi.
0: Čím se, Robečky, napijeme? Lučíme se svobodu.
2: Vejdi do života a neškoď.
1: Jdeš na svobodu ní, ale otravit chrobaka.
5: Tondo, přivez si to na svatbu.
0: A co? Zarobí se, kupí sem. Slevač ještě nikdy od žizně neumřel.
1: Jen mi ho neopí. Jemu včera stačí šlapnout na špunt.
4: Ukažte to, chlapi, já to schovám.
2: Tak, a máš to. To jsme se s tu svobodu rozloučili.
5: Gizdi, na to jich už je.
1: A kdyby to ani chlapi nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
7: Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Na jeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
8: Ládiček jednoho dne mě zavolal a povídal: Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa. Já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak já jsem říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď on říká, jo, bude tam hrát kapela. On je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svadební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi a říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpoledním představu. Říkal, jo, to je dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalit do vinných sklenic, jsem nechal nalit alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hlt na štěstí novomanželu. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na týkačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na týkačku, už to bylo šouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalít kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já jsem říkal, no Láďa Menšík. On říkal, jaký Menšík, já žádného Menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říkal, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem si dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratranec, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ladi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli.

0: A tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha, protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil, jeho bratranec zapovídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říkal, ne, ne, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal se zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
1: Tak máme za sebou jednu svatební sérii a před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky. Ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládínek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích Jak utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte?
3: Ano.
2: Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajují jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 400 korun jako výživné na své dítě. Je to prosím tak? Souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Na svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Protože chodí do biografu.
2: No ano, to jsem říkala.
3: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tam vždycky hraju.
2: A vás odvíkli karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomnívala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
4: Ke Karbanu?
2: Ano, ke Karbanu.
3: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
2: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
3: Ano.
2: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
3: Nevyhovovala.
2: Nevyhovovala vám dokonce. Ano.
3: Pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce jako, my si budeme hrát na gauči.
2: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím děkuji. Vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho fíglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
3: No tak, my jsme hráli.
2: Pedra?
3: A já jsem vyhrála a páč od švindlova.
4: Já že švindloval?
2: No to nejde dohromady, prosím, když někdo švinduje, jako byčeně vyhrává, on prohrál.
3: Protože jsem chtěl prohrát, poděláč mi s radostným úsměvem, řekl, že jsem vyhrála jenom srdce.
2: A jak to bylo dál? No to skáčeme, jak to bylo potom dál?
3: Já se stydím.
4: Ona šeptala,
3: Ne,
2: to znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně.
4: Ano, byl.
2: Čili obžalovaný při výslechu doznává, že se odvážil tak blízko, no, že slyšel žalující šeptat až skoro špitat. Jéňo. Proč jste to udělal?
4: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jéňo?
2: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
4: Víte, já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
2: A pane, podívejte se na mě.
4: Prosím.
2: Jak jste se s tímhle tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
4: Ano, prosím.
2: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špítání jéňo?
3: On se ke mně přiblížil.
2: Ano, přitom se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
3: Kadlecková.
2: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
3: Jsem chtěla jít.
2: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
3: Když on ten film byl mládeži nepřístupný. Aha.
0: Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho, kdy si využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl i jeden recept.
5: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
6: Ano, já bych doporučil sapčích zbyt pomoravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom z vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
7: Ty to umíš?
6: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuji na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky samčí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla, to je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mně ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se samčí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
0: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po Hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku, u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lulči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.